však ničeho z toho nepoužil. Nepíšu o tom proto, abych se toho dožadoval. To bych raději umřel hladem, než aby mne někdo zbavil této chlouby. Nemohu se chlubit tím, že kážu evangelium. Nemohu jinak. Běda mě, kdybych nekázal. Kdybych to činil ze své vůle, mám nárok na odměnu. Jestliže jsem byl povolán, plním svěřený úkol. Zač tedy mohu čekat odměnu? Za to, že přináším evangelium zadarmo. Že jsem se vzdal práva, které mám jako kazatel evangelia. Pavel těmito slovy nechce v žádném případě korinským křesťanům připomínat, jaké povinnosti snad vůči němu mají. Naopak radikálně prohlašuje, že to by raději umřel, než by za svou službu přijímal honorář. Vždyť právě v tom, že své právo neuplatňuje, je jeho odměna, kterou se může chlubit. A stojí za povšimnutí, že zatímco Pavel jinak všechnu lidskou chloubu odsuzuje, v této věci se cítí k chloubě oprávněn. Tato chlouba je totiž jakýmsi vnitřním zadosti učiněním, které spočívá v tom, že ho za dobrý čin nikdo odměňovat, chválit ani vyvyšovat nemůže. Spíš naopak. Tahle zvláštnost je daná prostředím, ve kterém Pavel působí. V řeckém světě byl totiž člověk pracující vlastníma rukama považován za člověka hodného opovržení, protože nikdo neměl pracovat rukama, pokud to byl člověk svobodný. Práce rukama byla pouze pro otroky. Toto pohrdavé stanovisko k manuální práci bylo zvlášť silné mezi inteligencí a lidmi, kteří měli jakékoliv vlivnější postavení, především v náboženském životě. Není tedy divu, že Pavel za to, že nepřijímal od korinského sboru žádnou pomoc, ale živil se vlastníma rukama, byl nejen vystaven pohrdání, ale byl i odsuzován, protože on v očích mnohých vlastně svým postojem ponižoval i korinský sbor. Určitě ho za to nikdo nechválil. A právě proto šlo o něco, čím se mohl chlubit. Pavel totiž svým postojem hájil boží věc a nezískával přitom vůbec lidský obdiv. Proto na něj nelze vztahovat slovo Pána Ježíše z kázání nahoře. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagogách a na ulicích, aby došly slávy u lidí. Amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Je jisté, že sláva, která platí u lidí, nemá před Bohem vůbec žádnou cenu ani trvání. Ale Pavlovi jde o odměnu boží, proto o něm platí slovo, které říká v kázání nahoře Pán Ježíš dál. Když ty prokazuješ dobrodění, ať neví tvá levice, co činí pravice, aby tvé dobrodění zůstalo skryto a tvůj otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Pavlova odměna je v tom, že apoštol může odmítnout každou odměnu vnější a očividnou. A Pavel se může chlubit tím, že v očích lidí nemá žádný důvod k chloubě. Nemůže se nikdy chlubit tím, že snad se rozhodl kázat evangelium. Pavel se totiž pro tuto službu nerozhodl z vlastního popudu. Kdyby se byl pro ní rozhodl sám, dalo by se mluvit o nároku na odměnu za to, že dělá víc, než musí a než je povinen. Pak by Pavlova práce mohla být považována za jakýsi nadměrný skutek a šíření evangelia by se mohlo nazývat záslužnou činností.
Potom by Pavel třeba dělal něco, čím se například

chlubili mnišské řády a nebo církevní svědci. Ačkoliv taková představa zásluhy je přímo výsměchem do tváře Kristovi a je přímo urážkou Boží milosti. Vždyť právě tato zvrhlá představa vedla reformátory k tomu, aby vystoupili proti kupčení z odpustky. Podle této zvrácené představy totiž měly být odpustky jakýmsi duchovním kapitálem, nashromážděným lidmi, kteří prý dělali víc, než byli povinni dělat, aby si údajně zasloužili Boží milost. Ovšem sama představa, že Boží milost je možno si zasloužit, je už nesmyslem. A ten, kdo stojí opravdu v Boží službě, dělá vždycky pouze to, co dělat musí. To, k čemu byl povolán a vystrojen, čím byl pověřen. Nikdy nemůže udělat víc. Úkol hlásat evangelium cítí Pavel bytostně jako svou životní nutnost. Je to pro něho důsledek neuniknutelného působení Boží milosti, která se chce Pavlovým nitrem, jeho kázáním a životním příkladem osvědčit viditelně ke službě druhým lidem. Pavel má tutéž zkušenost jako starozákonní proroci, například Amos, který vyznává: lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Ví, co znamená Jeremiášův nářek nad údělem Božího posla, jenž o svěřeném slově vyznává: řekl jsem, nebudu je připomínat, už nebudu v jeho mluvit, v jeho jménu mluvit. Avšak je v mém srdci jak hořící oheň, je uzavřeno v mých kostech. Jsem vyčerpán tím, co musím snášet, dál už nemohu. Jestliže se Pavel stal správcem Božích tajemství, jak vyznává ve 4. kapitole, není to jeho zásluha a nemá se tedy čím chlubit. Kdo si připadá jako užitečný služebník a myslí si dokonce, že má právo na pochvalu a na odměnu za to, že byl užitečný, ten nebyl pánem k službě povolán. Ten se hrne do práce sám, bez ohledu na Boží vůli. Pracuje tedy ve vlastní režii a taky má už svou odměnu. Odměňuje totiž sám sebe. Nečeká na pozvání vejdi v radost svého pána. A uslyší naopak: nikdy jsem vás neznal. Odejděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. Pavel však jednu odměnu má, že totiž hlásá evangelium bezplatně, že při jeho zvěstování nepoužil svého práva. Ale abychom se znovu nemýlili, tady nejde o žádnou askezi, která snad má sloužit k tomu, aby se Pavel vyvýšil. Nejhlubším motivem mnohých stoupenců askeze totiž bývá často snaha dosáhnout obdivu v očích jiných lidí. Pro Pavla taky není zvěstování evangelia žádným soukromým koníčkem, kterému se věnuje zdarma po práci. Pavel pouze pochopil, že úžasná zvěst o ukřižovaném vysvoboditeli bude v jeho ústech nejúčinnější, když on sám půjde za svým pánem poslušně cestou utrpení. A tak ponížení i otrocká práce vlastníma rukama do úpadu, to je právě Pavlův osobní podíl na utrpení Kristově. A to je taky mocné svědectví, jaké nejvíce potřebují právě ti namyšlení, ti zazobaní, sebejistí a samospravedliví, silní křesťané v Korintu, kteří ani netuší, jak jsou na tom v duchovním životě uboze. Ale apoštol Pavel ani je neodepisuje a chce jim jako bratr věrně posloužit. A aby jim opravdově mohl posloužit evangeliem, tedy zvěstí kříže,
vzdává se vědomně svých práv a tím jim ve skutečnosti svědecky ukazuje, co je vlastně pravá svoboda v Kristu. Kéž bychom takto lidem kolem sebe svědčili i my. Zdivočelý svět lidských šalem může zachránit jen sebezapíravá láska, která chce působit i skrze nás.

Kéž levice neví, co činí pravice, připomněl Ježíšovu výzvu Jiří Hurta. O nárocích a místech, kde nároky už neplatí, můžeme přemýšlet nejen ve chvílích odpočinku, ale i uprostřed dní všedních, obyčejných. Malou připomínkou končí dnešní vydání pořadu Studna slova. K poslechu další části se sejdeme zase za týden. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí a hezkou neděli přeje Jitka Vyležíková.

Slyš ze mě slova z úst mých, ať přijde jako déšť na učení mé, jako tichý déšť na mladou trávu, jako příval na odrostlou bylinu. Široká je řeka života, plynoucí tichými pláněmi ve smíru. Ať se mým zrcadlí.

začíná v srdci a na nebesí končí. Tvým okem je nedozírno na nebi a v srdci. Kráčí v bráně vítězství a pozemské se dívej s boží hrdostí. Je nejdoucí se stane synem božím. Smrt je nebeská brána.

0: hledám střední proud.
1: Zkuste vlny Radia Proglas.
2: Proč mám pořád strach? Že je za mnou vrah, který si mě s někým plete. Proč mám pocit, že jsem prošel pustým lesem? To mě prosím vysvětlete. Co kdyby zezadu někdo pod mě? To mám z toho, že jsem tady pod mě. Proč mám pořád strach?
3: Tma bez hranic a oko není zvyklé rozeznat v šeru čísi obrysy. Možná, že někdo

kéž bych už poznal, kam vedly mé kroky, když jsem se vydal do tmy bezedné. Za trochu světla přidal bych dvě sloky a další dvě za trochu poledne. Tma tmoucí lechtá oční zřítelnice, už dvakrát zakupl jsem

0: jak se vám líbí.
1: Živě z koncertního studia Proglasu.
2: Krásný dobrý večer všem, kteří poslouchají Rádio Proglas. Naladili jste si nás tradičně ve všední den ve 7:45, kdy tento čas patří pořadu, jak se vám líbí. Dnes tedy živě z koncertního studia. Od mikrofonu vás vítá a pěkný poslech, ale také pohled přeje Janis Moras. Pohled, protože tady v našem koncertním studiu máme i několik kamer, takže pokud můžete, tak nás sledujte na našem YouTube kanálu. Takto totiž můžete živé koncerty sledovat. A dnes to bude jihlavská folková kapela založená v dubnu roku 2013. Takto přesné údaje mám o kapele Rendezvous a zároveň tady vítám. Ahoj.
3: Hezký podvečer.
4: Ahoj.
5: Ahoj.
2: Trojice, Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula vás teď pozdravili od svých nástrojů. Já jenom připomenu, že vlastně je to, my jsme tak s Honzou trošku pátrali a je to takřka na den půl roku, co jste mohli tyto hlasy na Proglasu slyšet, protože my jsme se potkali v zimě nad vaším tehdy posledním albem Finister.
4: Je to tak.
2: Dnes tedy budete hrát živě, tak by mě zajímalo, jestli zazní i písničky z této nejnovější desky.
4: No, budeme se snažit udělat takový průřez s tou naší tvorbou, ale samozřejmě Finister tam bude hodně zastoupený.
2: Dobře, pojďme rovnou na první skladbu. Ta bude z té nejnovější desky, anebo bude to nějaká starší?
4: Je z té nejnovější desky a dokonce tu desku otevírá.

0: Zaznem, ale vy jste tady dnes tři. A já...
1: Tak budem tvrdit, že je to schůzka bláznů.
0: Já se na vás tak dívám, vy máte i ten stejnokroj vlastně, mi to trošku připomíná, řekněme takové ty jako šaškovství prostě, nebo klaunství, něco jako na ten způsob, na způsob těch lidových bavičů, tak jenom je to záměr, anebo je to náhoda, že máte v podstatě stejná trika?
2: Rozhodně náhoda to není, je to záměr. Vzniklo to náhodou ovšem. Bylo nám doporučeno, abych teda, když už jsme ta kapela, vystupujeme pohromadě, tak aby jsme teda i pohromadě ladili, tak jsme si řekli, že zvolíme proužky. Zatím to ladíme do modro-bílé, protože červené proužky jsme hezké zatím nenašli. Nebo aspoň já, ne za mě, nevím, jak kluci.
1: No, někdo nám prostě řekl, že košule hrajou, tak u nás hrajou pruhovaná trička.
0: Vy jste tedy jako kapela trio, tak to hrajete. Jasně. Já to říkám, protože když jsme se bavili o tom albu, tak tam byla spousta hostů, ale základ, vlastně Rendezvous je prostě tohle. Takhle vystupujete, takhle hrajete naživo.
1: Přesně, jak nás vidíte naživo anebo na YouTube, tak takhle hrajeme.
0: Davide, je to takto i na větších akcích, třeba na festivalech, anebo tam máš třeba nějakou sadu bicích nebo něco takového?
3: Ne, já jsem rád, že sebou nemusím víc nosit, takže je to úplně stejně na těch koncertech. Já toho sebou nenosím.
0: Já, když jsem přišel, tak mě zaujalo poměrně tvoje místo, protože tam máš spoustu různých nástrojů. Možná bychom to klidně mohli okomentovat hned teď z kraje, protože to, na čem sedíš, možná někteří diváci a možná i posluchači už poznali, že je to kachon.
3: To je kachon.
0: Ale já, i když jsem muzikant, tak když jsem viděl vlastně to, na čem leží taková ta podivná věc. Já vás nabádám prostě k tomu, milí posluchači, abyste si zapli ten náš YouTube kanál, protože je to zajímavé i na pohled. Tak já jsem si myslel, to, na čem leží ta zajímavá zvláštní věc, že je vlastně skládací darbuka. Ale není to úplně tak, že?
3: To není darbuka, to je jenom stojánek. Je to vlastně pod ten utar, no. Abych se nemusel vozit velký stojan, takže to je řešení jenom.
0: Tak utar to je ta...
3: Utar to je ta hliněná nádoba, která na tom stojí. Je to vlastně idiofon jako udu buben. Tak idiofon je, jako neladitelný.
0: Pojďme prosím od začátku. Idiofon.
3: Idiofon. To jsou všechny neladitelné perkuse nebo bubny. Jako.
0: A je to, odkud to pochází třeba? Kde se
3: tohle
0: to
3: má původ v Africe, i Afghánistán, ale severozápadní Afrika spíš.
0: A jak to přišlo, že jihlavská, řekněme, folková kapela má ve svém setupu nástroj z blízkého Dálného východu?
2: Můžu to prozradit?
0: No jasně.
2: David se rozhodl, že bude chodit na keramiku, tak se dal na keramiku, aby si mohl vyrobit tenhle ten krásný nástroj. A teď opravdu nekecáme, to je opravdu, ačkoliv původem teda ty udu drums pochází, jak říkal David, z daleka, tak tenhle konkrétní pochází přímo jako opravdu z jeho rukou.
0: Tak to padla mi brada, tudíž nemůžu mluvit. A musím vás požádat o další písničku. Bude z té nejnovější desky, nebo to bude nějaká starší?
1: No, já přemýšlím, jestli bychom neměli rovnou ukázat, jak hraje.
0: No ne, výhoda, že se nemusí ladit, takže je připraven kdykoliv.
1: Jasný, je to tak.
0: Tak dobře.
1: K písni bych jenom řekl, že to je vlastně, jestli můžu, je to píseň, která se trošku vymyká naší tvorbě, protože jsme ji skládali pro jeden krátký film, do kterého se nevešla. Takže píseň je, ve filmu není, ale my vám ji rádi zahrajeme i na té nové desce Finistère.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí, živý koncert ze studia nám dnes nabízí jihlavská kapela Randefu. To bylo až takové meditativní. Je pravda, že ten nástroj sám o sobě, jak tak prostě vydává takový velmi zajímavý zvuk, je to fakt krásně takové uklidňující. Tak to vypadá, když teda vznikne písnička pro film, do kterého se nevejde, ale ta písnička zůstane, což je fajn.
1: Hlavně to byla hrozně zajímavá práce, jako vlastně skládat muziku do nějakého obrazu, vy dostanete výsek toho filmu, kde ta muzika má být, a vymyslete si tam něco, co zrovna jako se vám honí hlavou, nebo co. No prostě to.
0: No jak jste na to šli, respektive kdo to psal? Honzo, byl jsi to ty sám, nebo třeba Davide, ty jsi pak přišel s tím nápadem, nebo to už tam s vámi byl utar, nebyl utar, jak to bylo?
1: My jsme utar používali i v jiných písních předtím, a když jsme viděli ten kus toho filmu, tak jsme si říkali, že ho do toho zkusíme použít, a vzniklo vlastně tohle. Jo, nevím, jak to na to jinak odpovědět.
2: Každopádně text vznikal na balíku slámy v podvečer, což bylo přesně, jak říkáš, to meditativní, tak to bylo průzračné, krásné nebe, takový to smrákání, bylo teplo, balík slámy, okolo tam běhaly nějaký srnky, bylo takový krásný ticho a ten text takhle přišel, takže jsem ráda, že je z toho cítit ta meditace.
0: A ten text přišel před tou muzikou, nebo už na ní, pouštěli jste si tam třeba melodii nebo tu rytmiku?
2: A tam došlo k takový zajímavý situaci, která ne vždycky se podaří, ale když se podaří, tak je to krásný, protože vznikl text a souběžně jinde vznikala hudba a pak jsme se potkali a řekli jsme si hele a ono to na sebe pasovalo.
0: Tak to jsou vzácné okamžiky.
2: Ano.
0: To jsou vzácné. Mně tak napadá u toho utaru, co se na to vlastně dá všechno vyrobit, jaké zvuky se na to dají vyloudit a jakým způsobem, jaká je třeba ta technika hry?
3: Technik je na to několik. Teď nevím, jestli tady nebudu vadit ten mikrofon, ale dá se ještě krotit tady ten roztrub z toho, takže se dá ten zvuk ohýbat z toho.
0: Oh, toto bylo to zajímavé, co tam tak pulzovalo na závěr. Učil se sám nebo měl jsi nějakého mistra?
3: Učil jsem se sám.
0: Tak dneska těch možností je spousta na internetu a tak, ale...
3: Dneska je to jednodušší, přes YouTube se dá všechno nastudovat v podstatě. Ovšem, elektrický nástroje, takže...
2: Základem toho je, že David je velmi, velmi opravdu šikovný muzikant. Ať si vezme cokoliv, dechový nástroj, věřím tomu, že by zahrál i na kytaru. Ne tak dobře, jak Honzík samozřejmě.
1: Líp samozřejmě.
2: ale vzhledem k tomu, že se o ty hudební nástroje zajímá, tak opravdu řadu z nich úplně pro nás i pro nás neznámých nástrojů umí zahrát a dokonce hrál při čajovém obřadu. Musím taky prozradit.
0: To si dovedu představit po tom, co tady teď předvedl. A je to teda nástroj, který si sám vyrobil, uhnětl, jestli to tak můžeme říct, jak dlouho to zabralo, protože to přece jenom musí mít asi nějaké parametry, aby to hrálo.
3: Takhle, nedělal jsem to úplně sám, pomáhal mi s tím ta lektorka, protože myslel jsem si, že je snažší dělat třeba na harčířském kruhu, což není, pardon. Takže to bylo jako za pomoci, ale trvalo to tak asi půl roku, no. Studoval jsem, jak dlouho se dá ta zlína sesknout, vlastně o kolik přijde na objemu a to. Mm-hmm. Že jsem to propočítal, aby se mi to vešlo do pece, to bylo vlastně největší z toho gro.
0: A jak tady mluví Jana o těch dalších nástrojích, tak je to tak, že vozíš sebou naživo prostě všechno možné, anebo se omezuješ na perkuse?
3: Omezuju se na perkuse, nechci toho moc vozit, co nejméně, protože tady je vlastně tato skupina je postavená na minimalismu, takže snažím se to dodržet a dokud mě nevyzvou, budu to dělat takhle.
0: Dobře, já myslím, že přišel čas na další písničku. Opět mě zajímá, ze kterého alba je a jestli v ní uslyšíme utar.
1: Utarvně uslyšíme a zkusíme teďka písničku z předchozí desky Miniatury a jmenuje se Čokoláda.
0: Ďakujem.

0: Posloucháte Radio Proglas, pořad Jak se vám líbí, a dnes vám nabízíme živý koncert ze studia. Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula tvoří dohromady uskupení Randefu. Přijeli k nám z Jihlavska. Říkali, že v Jihlavě už nikdo nebydlí, tedy nikdo z nich, takže říkáme z Jihlavská kapela, která vznikla v roce 2013. A já bych teď jenom připomněl, že vlastně už po třech letech vaší existence jste vyhráli 50. ročník Porty v Řevnicích a soutěž Houpací kůň 25. ročníku festivalu Okolo Třeboně. A my jsme se potkali ještě pro ty, kteří třeba přišli později ke svým přijímačům. Potkali jsme se přibližně před půl rokem, vydali jste nové album Finister. A já o tom mluvím teď, protože tohle byla písnička z toho předchozího alba Miniatury, o kterém máme na našem webu Hudební rozhovory CZ také rozhovor. Mm-hmm. Ano.
1: Je to tak.
0: A na tom albu Miniatury přece většinu písniček napsal David. Je to tak.
2: On je stále píše. On většinu písně. Takhle, on David píše všechny písně.
0: A vy jste mi ale říkali něco jiného o tom novém albu potom. Tak teďka kdo lže?
1: No, lžeme my a David všechno, co děláme, tak je vlastně Davidova zásluha.
2: Aha. Honzík tak říká, že nikdy nelže, je zásadně pravdomluvný, ale hrozně rád hraje bojové hry.
1: A to my skauti můžeme, ne? Rád dobře. Bojové hry. A
0: ne, ale já jenom přemýšlím, jak to souvisí s tím, o čem teď mluvíme. Jak to teda je?
1: Já vlastně nevím, jestli to můžu propíchnout. My obecně tvrdíme, že náš zakladatel David Vacula je prostě frontmanem a autorem úplně všeho. A ve skutečnosti je to tak, že...
0: No teď už to musíš propíchnout. Teď už...
1: že to je David. Ne. Ve skutečnosti je to samozřejmě tak, že se nějak autorsky podílíme všichni. Muziku většinou já, texty většinou Jana a někde se to prolne. Ale jinak všechno David samozřejmě.
2: On totiž David má totiž tu skvělou schopnost, že s ním se skvěle mlčí. Jo, to, že jako jste ho přiměli vlastně k rozhovoru předtím, to jako věřím, že za několik desítek let je nejdelší souvislý text mluvený, který od ní byl v rozhlase slyšet. Jo. A tím to jako nechci nějak jako zlehčovat, ale opravdu to tak je. On je ten rozvážný taky... muž.
0: Mm-hmm. Dneska už taky toho řekl spoustu.
2: No právě. Úplně jako jsme překvapení, já jsem teda z toho nervózní.
1: Že vždycky, když já na Davida něco svedu, tak on to jako promlčí. Místo toho, aby se bránil. A nějak nám to už zůstalo, že vždycky to svedem na Davida. A David vždycky jen taky kývne. Občas je překvapený, co vymyslel.
0: No a jak teda pracujete na těch písničkách, když o nich David nemluví?
2: On hraje rovnou. Když se přijde s nějakým nápadem, tak David do toho dá to pojivu, ten tmel, který my prostě s Honzíkem rytmicky cítíme úplně jinak, a David řekne, jo, jasně, to budu hrát takhle, a najednou to prostě získá úplně na objemu, na hloubce a nějak to tam sedí.
1: Je pravda, že když člověk bude trošku hledat na internetu a otevře si, já nevím, takový ty streamovací platformy, nevím, jestli o nich můžu mluvit, tak tam určitě v sekci vždycky pod tou písničkou je třeba text, tak u toho textu je opravdu napsaný autor hudby i textu. Takže kdo chce, tak si pravdu najde. My vlastně děláme takovou bojovou hru pro ty naše posluchače.
0: To je ta bojovka.
2: Ano.
0: Aha, už tomu rozumím. Dobře, takže necháme naše posluchače, ať si najdou, pokud chtějí, kdo je autorem
2: těch písniček. Kdo nechce
0: hledat,
2: tak
0: kdo
2: nemusí
0: samozřejmě.
2: Kdo je skutečným
0: autorem těchto písniček, které dnes posloucháme tady živě, tady v živém provedení od kapely Randefu, která je připravená, jak se tak dívám, na další písničku, jste odhodlaní hrát, tak zajímalo by mě opět, která to bude.
1: Písnice jmenuje Nábojnice.

Na čele máme pár vrásek prej od smíchu, tak to se pletou. A první nábojnice je další větou. Vzýváme zlatý tele a máme mlčet při hře na spasitele, jen tiše kleče.

0: Kapela Randevu nám hraje dnes živě v koncertním studiu Rádia Proglas. Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula jsou tady dnes s námi. Vy jste říkali, nebo zaznělo tady, že kapela Randevu si zakládá na minimalismu. Odráží se to nějak i na akcích, kde hráváte, že vyloženě, i kdybyste třeba dostali pozvání na nějakou větší stage, tak byste tam nešli, protože to nějak nesouzní tady s tím vaším nastavením?
1: Upřímně, bojíme se městských slavností někde na vypáleném pódiu, kde bude spousta lidí jenom u stánku si dávat nějaký pivo a párek a my bychom tam měli hrát. Tak tomu se snažíme vyhnout. Cítíme se daleko líp v nějakém menším klubu, možná i ten minimalismus, ale že by to bylo tak, že bychom potřebovali vyloženě, jakože zakládáme si na minimalismu, tak nebudeme hrát na velkém pódiu, tak to není. Je to spíš o tom, že se prostě tam necítíme dobře. Přeci jenom nemáme bicí, máme jenom perkuse, máme málo nástrojů, neumíme udělat obrovský zvuk jako kabáti, nemáme texty typu velmi jednoduchého, řekněme. Takže když už říkáme si, že když už ty lidi dělají muziku, tak by ta muzika taky měla být k poslechu, aby se opravdu ty posluchači třeba i nad tím zamysleli nebo si o tom udělali nějaký názor a nejenom, jo, hele, na pódiu dobrý, tak jdem si na langoše.
0: S tím asi souhlasíte všichni?
2: Asi jo. Jediné, co bych k tomu doplnil, je, že mám pocit, že poslední dobou se nám nějaký větší pódia nechci říct, daří sehnat, ale to sehnat je špatný slovo, protože my vlastně jsme takový lůzři marketingoví, my to nějak nedokážeme si zánět ty kšefty. Ale musím říct, že jsme díky tomu zjistili, že třeba i ta naše muzika na větším pódiu funguje ve chvíli, kdy to je nějaký třeba kratší set, 3/4 hodiny a vyberem z těch našich písních ty rychlejší, tak to funguje líp, než když tam hraješ ty chcípničky, no.
1: Máme teď třeba konkrétní zkušenost z Opavy, kde probíhal festival Slunovra, tam jsme hráli v pátek a to bylo přesně to velký pódium, venku, otevřený prostor, ale zase tam stánky byly v podstatě za náma a ten, kdo přišel, tak si tam přišel opravdu poslechnout hudbu. Seděl v trávě, koukal na nebe, poslouchal, bavili se mezi sebou, ale bylo to něco jiného, než vyloženě ty klasické městské slavnosti úplně na náměstí, přeplněným.
0: V tom je asi ten zásadní rozdíl, že jiný posluchač a divák přijde na Slunovrat a jiný na ty městské slavnosti. No. Ale na to, že jste marketingoví lůzři, Honzo, tak se vám teda, říkáš, vlastně daří ty větší stage, což je malý zázrak?
2: Pro nás jo, jako, ale musím říct, že my vlastně letošní rok, aspoň za mě, je úplně jako úžasný. Letos se nám opravdu jako podařila spousta krásných koncertů. Nevybavuju si žádný koncert, který by za nás nebo za mě byl jako průserovej.
0: No, to by mě zajímalo teda, co si pod takovým pojmem představujete. Nebo co je pro Randevu, to je jako takové moje oblíbené téma, věřím, že spousty muzikantů, že si tak nějak sdílíme ty zkušenosti z těch koncertů, kde nás bylo víc na stage než v Hledišti. Tak to je třeba průserový koncert?
2: To ne. Pro nás je průser. Dokonce si myslím, že jako si můžu si nadávat za to, že jsem něco zkazil někde v nějaký písni, což se stává, kdo nic nedělá, nic neskazí, to asi znáš. A stává se mi to docela pravidelně, většinou to tak jako zahraju pěkně do autu a Jana s Davidem mi to odpouští. Ale průserově je přesně, jak já si nedokážu představit, že bych opravdu hrál na nějaký stage, je úplně jedno, jestli je malá nebo velká, kdy opravdu hraješ a ty lidi si tam jdou jako popovídat a vlastně tě mají jenom jako kulisu, kterou a nevnímají tě. A tak z povinnosti trošku zatleskají po každý písničce a ty vlastně cítíš, že tam nepatříš a vlastně už chceš skončit. To se nám letos vlastně ještě nestalo. Občas se to stává, ale snažíme se to eliminovat nebo se tomu nějak vyhýbat těmhle akcím.
0: Tak tady já vás poslouchám absolutně, plně máte po 100% koncentraci. Těším se na další písničku. Já věřím, že i posluchači, kteří nás poslouchají, jsou absolutně koncentrovaní, i diváci, kteří nás třeba sledují na našem YouTube kanálu, protože tak to můžete naše živé koncerty sledovat. Co to bude?
2: Zkusili bychom píseň Horký kafe, která je z desky Finistère.

0: koncertním studiu Rádia Proglas nám takto dnes hraje živě kapela Randefu. Horký kafe, no v těchto horkých dnech teda bych si dal spíš kafe na ledu po ránu, ale...
1: Tak my to změníme, když tak pro příště. Tak
0: na ty festivaly to trošku změníte, jo, kafe na ledu a potom v zimě zase horký kafe.
2: Tak máme tu horkou čokoládu, to jsme zpívali předtím.
0: Jasně.
2: Tak...
0: Ještě by to chtělo něco do třetice, jsme se tady bavili před vysíláním. Že máte tu čokoládu, máte to kafe a ještě něco dalšího by to chtělo.
3: Opium
2: máme,
0: tady,
2: no, to bylo
0: tady slyšeli vlastně písničku Opium už. Ano, ano. Dobře, tak berme
1: vlastně
0: jako...
1: Vlastně drogový kartel.
0: Tak berme to jako teda, že to je hotové. Já jsem měl myšlenku a už ji nemám, teď jsem ji ztratil. Chtěl jsem se vás na něco zeptat.
2: To je tím horkem určitě.
0: No, určitě.
2: Já teda nevím, jak posluchači doma, ale tady je to krásný.
0: Já jsem chtěl připomenout, že... Nebo vlastně připomenout, co jsem tady už připomněl, že jsme se potkali v zimě nad vaším novým albem. Uplynul půl rok. Od té chvíle stačilo se stát něco nového v rámci Randefu? Třeba jestli už se rýsuje další album, nebo cokoliv jiného, co vás napadne, že se za ten půl rok změnilo třeba? Ale tak se culíte, já už tuším, že možná jo.
1: Album se nerýsuje zatím, protože si užíváme ty koncerty.
2: Ale?
1: Ale natočili jsme videoklip. Teďka je ve střižně, děláme poslední úpravy. Původně jsme si mysleli, že ho zkusíme před prázdninama hodit do internetového prostoru a nevím, jestli se to povede. Každopádně máme z něj velkou radost.
0: A je to k písni?
1: Je to k písni Poslední zastávka, která zazní úplně na konci...
2: Pořadu.
0: Dobře.
1: Takový těžký téma to je, tak to pak můžeme probrat.
0: Dobrá, a je to váš první videoklip?
1: Je to náš druhý videoklip. První videoklip zase naopak to je k písni Madame. A ten vznik hrozně rychle, protože nám přišel nějaký mail, že nám desku miniatury nominovali na žánrovou cenu Anděl a že potřebuju hrozně nutně nějaký vizuál pak na tu, na tu propagaci a pak na ty ceny. Tak jsme hrozně rychle natočili takový jednoduchý klip s kamarádem Jirkou Juránkem, který momentálně žije v Brně, tak tím ho zdravíme, jestli náhodou poslouchá. A no, bylo taky hrozně příjemný, to bylo jako rychlý a druhý den to bylo hotový. Vlastně klip z kavárny o krásné písni.
0: Na tomto klipu jste si dali tedy více záležet, co asi do příprav, postprodukce a tak podobně. Jenom takovou ochutnávku, jestli byste mohli dát, na co se mohou diváci těšit, jak jste ten klip pojali?
1: No...
0: Hrajete tam třeba vy sami?
1: My sami, hraju tam různé části našich těl, jak brnkají na kalimbu nebo na kachon. Jana je tam hodně ve tmě, jak zpívá. A hodně jsme to řešili, jestli by ta kapela tam měla v tom klipu hrát.
2: My všichni si myslíme, že ano, Honzík ne, takže proto to ještě není hotové.
0: My všichni myslíš ty a David.
2: Ne, právě že tam byl celý štáb ještě okolo toho.
1: Ale já si myslím, že ta píseň je natolik zásadní jako tématem, že by ta kapela tam jako měla být, ale neměla by vyčnívat z toho příběhu. Davide, děkuju.
0: Nám pěkně si myslím vychází čas na dvě písničky ještě a mě tak zaujalo, že jsi tady zmínil kalimbu, která je tady připravená od začátku na židli, tak nastal čas na kalimbu, anebo to je až na tu poslední
1: písničku? Přesně na tu poslední Dobře. Píseň. Tak my vám zahrajeme teďka krátkou píseň, jmenuje se Pláčeš a je to vlastně jedna z nejstarších písní, který nás provázejí a provázela nás s Janou ještě v bývalý kapele, která se jmenovala Honzíkova cesta. Než nás David založil, tak jsme s Janou zkoušeli takový pokusy.
0: To zní hezky, než nás David založil a vzniklo Randefu.
1: Takže píseň Pláčeš.

0: Ty pláčeš?
1: Kapela Randefu nám dnes hraje živě v koncertním studiu Rádia Proglas v pořadu Jak se vám líbí. Ještě jednou Jana Lindl, Honza Fous a David Vacula tvoří tuto kapelu. Mě fascinuje, že vy si přivážíte sebou nástroje, které použijete třeba jenom pár vteřin. Ten zvoneček na závěr například, který použila Jana, anebo se objeví i v nějakých dalších písničkách?
0: Ne, konkrétně tenhle zvoneček je opravdu jenom do jedné písně, jenom na závěr.
1: A jak to jako přijde? To vám tak cvrnkne nápad v hlavě, anebo tam je, já nevím, jak to říct, tam, jako jestli nějaký producent vám třeba řekne, tam by se hodil zvoneček na závěr.
2: Ono to tak jako plyne u nás. Já to nedokážu jako popsat, ale my tak, jak v podstatě skládáme, jako každý zvlášť, ale přitom dohromady, třeba když dělám nějakou muziku, tak já už vlastně dopředu vím, jak ten finál ve většině případů bude znít. Protože jak spolu takhle hrajeme už, já nevím, 13 let, tak to tak nějak vyplyne. A stává se nám dost často, nebo stávalo teďka poslední dobu moc ne, ale stávalo se nám dost často, že já jsem přišel na zkoušku, zahrál jsem nějakou melodii a říkal jsem, hele, tohle mě včera v noci napadlo. A Jana vytáhne ten text a já jsem včera napsala jeden skvělý text, jo. A normálně to takhle.
1: Pasuje to.
2: Jo.
1: To je ten případ, jak jste o tom mluvili.
0: A to byla ta filmovka, no. Hmm. Vlastně chvíle, jmenuje se to chvíle, my tomu říkáme filmovka. Pak vždycky koukáme, co to je za píseň.
1: Co zajímavého čeká Randefu během letní sezóny?
0: Kde začít?
2: V sobotu 60. ročník Porty. Jsme pozvaní jako jedni z těch oslavenců k 60 letům a jsme moc rádi, protože jsme na Poltě vlastně nehráli 10 let.
0: Přesně tak. A chvilku na to potom budeme hrát v Třeboni.
2: Okolo Třeboně, jasně, na hlavní scéně s Asonancí.
0: A týden na to odjíždíme na mezinárodní tour do daleka.
2: Jsme pozvaní do Srbska na 4 koncerty. Takže 9. odjíždíme, 10. je první, poslední je po 4 dnech, 13. to tak.
0: 14, myslím, že.
2: 14, no asi.
1: Kdo vás pozval do Srbska?
2: Prosím tě, nějak to vyšlo úplně omylem, že jsme se tam líbili jednomu českému učiteli, který tam učí v srbském Banátu. A ten se toho tak zhostil, že tak jako nám domluvil ty koncerty po těch českých besedách v tom Srbsku. A někde to dopadlo tak, že to je skvělý, uděláme koncert a teď je to festival, jmenuje se to Banátská noc ve Vršci a kromě nás tam hraje ještě pražská kapela Mrakopláš, jihlavská nebo jihlavsko-třebíčská kapela Collegium, pak tam hraje nějaký DJ Mašta z Rumunska, jako taky český krajánek a hrajou tam nějaký 3 srbský kapely. Takže takový jako velký koncert ve Vršci.
1: Tak a náš dnešní koncert ve studiu Proglasu se blíží do svého finále. Před námi je poslední písnička. Pár slovy, dá se uvést, dá se udělat, popsat long story short, takzvaně?
2: Té písně? Ano, je to...
1: Nebo jednou větou klidně.
2: Je to píseň o posledním vlaku, který odjíždí z Terezína do Osvětimi.
1: Říká Honza Fous z kapely Randefu a byl tady dnes se svými spoluhráči Janou Lindl a Davidem Vaculou. Rád bych na tomto místě poděkoval i našim technikům. Šimon Kupka zajistil zvuk a Veronika Němečková videopřenos. Od mikrofonu se loučí Janis Moras. Díky za to, že nás posloucháte a sledujete. A připomínám, že i tento pořad bude k dispozici na webu hudebnirozhovory.cz v audiopodobě, případně na našem YouTube kanálu ve videopodobě. Užijte si v uvozovkách, tedy asi užijte si poslední písničku kapely Randefu.
2: Děkujeme.

Oranžovou hvězdu máme nad hlavou. Vidím zítřka pouze vrtkavou.

zpátek nikdo z nás se neohlíd. Žijeme jednou a tak k čemu zlost? Teskný šalma mají v tichu vnese klid.

okem, jedním uchem sleduje, co ostatní vrány. Taky letí, druhá vrána, třetí vrána. Nespěchají, šetří síly, ještě dlouho poletí vzduchem. Letí vrány, letí, letí, nepotí se, vzduch je chladík.

navždy první i poslední. V mých očích si sebe prohlédni.

0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Je za 5-5. Při poslechu pořadu stejného jména Na proklasu vás vítá Petr Vizina. Kam vás vezmu tentokrát? Možná poznáte podle zvuku, který se hned v zápětí ozve. Sedím na zahradě kolínského kláštera, kde si patřil kapucínům a byl noviciátem jezuitů. Dnes je tu centrum spirituality. Tohle je pořad za 5-5. Vezmu vás tentokrát do ticha a ústraní. A představím vám dva doprovázející. Denisa Červenková je řeholní sestra z pražské komunity Karmel Edith Steinové a členka programové rady. Jiří Haselbauer je zenový učitel opat centra ve Vrážném. Oba doprovázejí v kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Posloucháte pořad za 5-5 z kolínského kláštera. Natáčíme ve chvíli, kdy pobyt nazvaný Klid v hluku světa končí a já tady sedím s Denisou Červenkovou a s Jiřím Haselbauerem. Kolem nás už uslyšíte nějaký ruch, klášter už se vyklízí, za okny jezdí občas sanitka. To všechno zvládneme. Co má být, nebo co má podle vás doprovázejících, nebo těch, kdo vedou ten kurz, tím kýženým výsledkem ticha a nehybnosti? Jiří Haselbauer.
3: Tak nalezení toho ticha a klidu vevnitř, že? A je to klid a ticho, který chceme, aby jsme všichni měli na dosah v tom hluku světa, protože takové to naše niterné ticho, ten zdroj, z kterého vše vyvěrá, je tam pořád. Jenom většina z nás si ho není vědoma. A proto máme kláštery, proto máme takovéhle ústraní, kde lidi mají možnost se toho vůbec dotknout, najít vztah k tomu, vychlapat si tu cestičku, aby potom měli tuhle ten zdroj vždy k dispozici v tom každodenním životě.
2: Mimochodem, dá se poznat úplně prakticky, jak žije nebo jak působí člověk, který uvnitř nalezl ticho a klid? Protože asi všichni chápeme, že to znamená opak takové té roztříštěné pozornosti, trošku neurotického bytí, tak jestli je nějaký způsob, jak poznat, že ten kurz splnil svůj účel.
3: Tak doufáme, že ty lidi budou trošičku klidnější. A myslím, že ta hlavní věc, co je vidět, že opravdu člověk reaguje přesně na tu situaci, ale zároveň, když nastane situace, která je, řekněme, konfliktní, takže má takový ten kratunký odstup od toho. Jo, že to neznamená, že ty lidi jako se nenaštou a podobné věci, ale právě mít ten kousíček odstup od toho, abych než vyštěknu, právě se opřel o to a uviděl, co je ta správná reakce v tomhletom okamžiku. Jo? A samozřejmě čím díl je člověk od toho ústraní, tím těžší jakoby tohleto dělat, ale tohle je jako jeden z těch aspektů toho, čemu můžeme říct uvnitřnění.
2: Vy dva jste tady představovali součást dědictví vaší duchovní tradice, řekněme karmelitánské a zenové. Co k tomuhle tomu cíli? Být tichý, klidný, nevystartovat hned, tak jsem pochopil Jiřího Haselbauera. Co k tomu přidávají ty vaše konkrétní tradice? Jaké máte nástroje vlastně k tomu?
4: Myslím, že jsme hlavně nositeli nějakého konkrétního životního stylu. Naskloněnovaného, buď právě, jak si říkal, na karmelitánskou spiritualitu nebo na zenovou tradici. A jsou to tradice, které mají za sebou staletí a staletí nějaké duchovní praxe, nějakého úsilí opravdu odevzdat se té duchovní cestě, na kterou jsem se vydal. A máme taky osvědčené prostředky, jako je právě odebrat se do nějakého místa, které podporuje moje usebrání, nebo pobývat v tichu, nebo věnovat se nějakému typu modlitby, nechat se doprovázet starším bratrem nebo sestrou ve smyslu člověkem, který si prošel nějakým typem zkušeností právě na té cestě, na které jsem. To se mně zdá, že jsou takové typické znaky toho životního stylu, který oba dva kulturně velmi odlišně, ale vlastně sdílíme a které bychom rádi nějak představili jako možnost, jak vlastně sestoupit k tomu, o čem Jiří mluvil, k nějakému klidu, který můžu zažívat i uprostřed světa, do kterého patřím, do kterého jsem členěný a který tvoří vlastně nějaké prostředí mého života. Tak, abych se nestratil, abych věděl, kdo jsem a nebo jak se zase můžu k sobě zpátky dostat.
2: Já bych se ještě, jestli dovolíte, oba zdržel u těch vašich tradic. Rozumím tomu, že prostě když člověk odejde do ústraní, kde na něj neutočí tolik podnětů a má tam klid a může se soustředit, tak už to je pro něj blahodárné. Ale mám dojem, že tam ještě není ten cíl. Mm-hmm. Že přece jenom ty vaše obě tradice, jak ta křesťanská, ta zenová, řekněme, ten cíl mají ještě dál než v tomhletom jednoduchém uklidnění se. Deniso Červenková, dalo by se ještě víc o tom promluvit, o těch svatých, o kterých jsme slyšeli, o tom, o té praxi v klášterech třeba?
4: Nevím, proč bych měla mluvit o svatých, ale tím cílem je sjednocení s Bohem, když to řeknu slovy karmelitánské tradice. Docela ráda uslyším, jakým způsobem to bude formulovat Jiří z hlediska se vlastní monastické tradice, ale tohle to je za nás vlastně takové jako jasný cíl cesty, ke které jdeme přes různé etapy. A samozřejmě kýžené by bylo, abychom byli dobrými průvodci, případně i právě v těch různých někdy i svízelnějších etapách té cesty. Ale je taky třeba říct, že kurz, který jsme teď tady společně prožili v Korině, tak myslím, že nemá až tak vysoké ambice. Samozřejmě na pomoci sjednocení s Bohem to určitě, nebo ono jinak tomu říkáme svatost křesťanské tradice nebo následování Krista, to je, těch jmen je samozřejmě hodně, ale udělat alespoň nějaký krůček nebo otevřít se nějaké zkušenosti a podívat se, kam jsme to vlastně došli, to mně přijde důležité, ale zase nevím, budu naslouchat zvědavě tomu, jak to bude formulovat Jiří. My někdy jsme takový opatrní, když právě mluvíme o cíli toho konkrétního usebrání, pokud jsme na poli třeba kontemplativní modlitby, protože modlitba je za mě prostor setkání s realitou, které my říkáme Bůh. A já nemůžu předpokládat úplně konkrétně, do jakého místa v tom setkání dojdu. A tahle ta otevřenost vůči výsledku, který já vždycky vím, že bude pozitivní. Já to vím. Já to vím opravdu. No. Ale zároveň ten tvar, kam, nebo to místo konkrétní, do kterého dojdu, jestli to bude hluboká zkušenost jednoty, jestli se setkám s něčím, co je na cestě významné, ale ukazuje se jako moje překážka ve sjednocení s Bohem a tak dále, tak dále. To prostě si nemůžu předem naplánovat, protože já jsem jenom jeden účastník toho setkání. A tím druhým je ta realita sama, které říkáme Bůh, Otec, Syn a Duch Svatý, jak by řekli moji kolegové.
2: Té poznámce, že je to vždycky dobré, tak to jsem pochopil tak, že ještě nikdy nikdo neudělal chybu tím, že by se stišil, méně mluvil a pomodlil se. Že to v zásadě...
4: Ano.
2: To byla vlastně otázka taky pro Jiřího Haselbauera, jak by z pohledu své tradice definoval smysl toho konání, které jsme tu možná v kontextu téhleté zenové a buddhistické tradice zažili malinko, jenom takový stopový prvek. Co by byl ten cíl?
3: Tak já myslím, že jedna z věcí je, že tahle akce byla krom jiného, aby jsme sdíleli dvě rozdílné tradice v koexistenci. To byl jako jeden z těch hlavních cílů téhleté specifické akce, když se bavíme opravdu o téhleté akci. Ale samozřejmě tak, jak říkala Denisa, tak je tam primárně nějaký ten hlubší aspekt. U nás takový to zprofanovaný slovo je osvícení. Já třeba to slovo úplně jako nemusím, mám daleko radši probuzení, protože si myslím, že je přesnější k tomu, co se člověku děje, protože my už jsme Buddhou, tak jak se to říká v té naší tradici. A jediné, co je, se do toho musíme probudit. Jo. Není to, že se prostě otevřou nebesa a zasvítí na mě nějaký paprsek, nebo že se mi rozsvítí v hlavě. Je to většinou spíš pomalé probouzení se, že jednoho dne si člověk řekne, aha. A to je vlastně to, co se děje během těch kurzů. Lidi mají vlastně prožitky, které často předtím neměli. A jedna z těch věcí, co my jim pomáháme dělat, je s tím pracovat, uchopovat ty prožitky, že to, co se jim děje, je vlastně v pořádku a co to je a jak se s tím dá pracovat dál. A takový ten zase s tím sjednocením, s tím probuzením, tak my máme takovou frázi, říkáme, zen znamená probuď se a pomoc tomuhle tomu světu. Takže to je vlastně ten hlavní cíl, který my máme.
2: A kdybych se tedy ještě doptal na to, co znamená to probuzení, ta bdělost, jako čím se vyznačuje, jak to, že se lidé prosedí, promeditují k tomu probuzení, jak se to pozná?
3: Jak se to pozná? Tak doufujeme tím, že jsou lepší lidi. A opravdu to poznání je často poznat z toho, jak se ty lidi chovají, z toho, co mají v očích. Vlastně to je jedna, teďkom tady bylo to sezení, všichni, co skončili, mají úplně jiný oči, než měli před těma 48 hodinama. Jo, že je to fyzicky vidět, že se něco s těma lidma stalo. Jo, a to si myslím, že na každém kurzu tohoto typu. Ale jestli se dostali do té či oné hloubky, to není podstatné ani. Jo. Důležité je prostě, že lidi mají možnost se toho dotknout a prožít to. A tam asi jedna z věcí, co potřeba říct, je, že meditace jako taková vlastně jako nemá směr. Jo, že když budu jenom meditovat, dostanu se do tohoto okamžiku, to je ten první krok. Ale když jsem v tomhletom okamžiku,

0: se mluví o sjednocení s Bohem, on mluví o probuzení se k lepšímu člověku. A nějak většinou v obecné představě to nejde dohromady. Prostě náboženství si člověk musí vybrat a k tomu svému musí patřit. Nemám moc ta náboženství míchat. Tak vysvětlete mi, co říkáte na tuhle námitku.
1: Ale já tomu rozumím. Já bych taky nerada znevážila vlastně tu tradici, ke které oba dva patříme, protože za mě je moc fajn, když se dokážeme setkat v tom, co jsme si sami zvolili, a když nebudeme popírat, že prostě tady můžou být aspekty, které jsou různé. Ale když se třeba podívám i na to, zase teď půjdu do toho, co mě nabízí moje vlastní společenství věřících, čili katolická církev, když se dívá na to, co dobrého můžeme načerpat ze setkání s člověkem, který má jinou náboženskou víru anebo jinou náboženskou zkušenost. A ona říká, no, v každém případě se můžeme lépe poznat a díky tomu prohloubit svoji vlastní víru. A to je vlastně to, co stále znova a znova a znova si ověřuji, když se setkávám s Jiřím a známe se už vlastně léta, tak z dialogu, které vedeme, mě to opravdu pomohlo mnohem lépe a mnohem hlouběji uchopit některé aspekty se vlastní náboženské zkušenosti. Ne, protože mě moje vlastní víra nenabízí. To vlastně o tom není, že dostávám od toho druhého něco, co nemám. To mně přijde, že to by bylo právě znevážení našich vlastních tradic. Jo? Půjčím si od toho druhého něco, co já sama nemám. Ale já se opravdu s úctou můžu dívat na to, s jakou velkou opravdovostí on opravdu stojí na své vlastní náboženské cestě a jak některé aspekty toho, jak hledá, jak medituje, jak vlastně ta vážnost a autenticita, se kterou do nich vstupuje, jak je pro mě opravdu velkou inspirací pro to, abych i já byla podobně vážná a autentická ve svém vlastním hledání té cesty, na které stojíme. Mimo jiné, těch aspektů je moc. Jo? My můžeme spolu vést samozřejmě dialog o tom, jak žijí naše náboženské komunity a tak dále, a tak dále. A další věc, která myslím, že nás združuje, a tom ty třeba církevní dokumenty taky často mluví, když se tak snaží obecně definovat, co to vůbec tak, to náboženství je. Protože náboženství, když se podíváme třeba Nostra Aetate, tak říká, že má nějaké spojovací otázky napříč různými tradicemi. Kdo jsem, jak vypadá realita, jaká je pravda o realitě, kdo je Bůh, no? A kde je smysl toho, co žiju. Jo? Tak v tomhle tom vlastně se předpokládá, že náboženství je způsob, jak hledáme odpovědi na tyhle základní otázky člověka a lidstva. A zároveň každé náboženství má celou řadu složek, které vychází ze zkušenosti, právě s realitou, s Bohem a tak dále. A ty se pak formulují do nějakých nauk. Nauka to je taková koncentrovaná zkušenost, kterou se snažím předat dál. Abych nemusel pořád znova vynalézat to, co už jsme odhalili, co už víme. No, a k tomu potřebujeme taky zároveň nějakou etiku, proto taky součástí každé dobré náboženské tradice jsou prostě nějaké etické předpisy. A právě praxe, jako je meditace, nebo vůbec jakákoliv praxe modlitby, tak za mě to je ten prostor, kdy já zvnitřňuju znova tu základní náboženskou zkušenost, která na jedné straně mi předána a na druhé straně já si mám osvojit, já ji mám opravdu přijmout, má se stát mou, má být zvnitřněna. Já, kdybych to řekla úplně katolicky, tak mám mít osobní vztah s Bohem, protože to je meziosobní záležitost. To jsou velmi osobní vztahy, nenahraditelné. A proto se potřebuju modlit, proto potřebuju pěstovat opravdu i různé způsoby modlitby, aby potom z tohle toho základního vztahu i třeba moje etické jednání, tak aby mělo přímou návaznost, jo? Aby nebylo třeba v ostrém rozporu, aby tady nebyla taková propast mezi vyznávanými ideály a praxí našeho života. Já neříkám, že, že tak to opravdu je. Jo? To, s čím se musíme vždycky setkat, a máme proto každý svoje vlastní kategorie, myslím, v těch našich náboženských tradicích, a o tom je někdy zajímavé vést dialog, je, jak zacházíme se svým selháním, když nedostáváme těm ideálům, které vyznáváme, jaké proto máme léky, nebo jaké proto máme možnosti opravdu, jak s tím zacházet. A přijde mi to, že to jsou místa, která jsou prostě zásadně důležitá pro to, abychom, a tam bych se shodla s Jiřím, abychom se opravdu stávali dobrými lidmi, já to teda řeknu takhle. Dobrými lidmi pro mě znamená lidmi, kteří jsou povoláni k něčemu, co je opravdu hodně velké. To slovo sjednocení nebo spojení s Bohem, které často používáme v karmelitánské tradici jako takový jasný cíl duchovního života, tak opravdu znamená, že bych měla

0: vědět, co to znamená, když v biblickém textu čtu o tom, že člověk je stvořen k obrazu Božímu a že tím obrazem Božím v naplněné podobě je Kristus, tak co to reálně znamená? Co to reálně znamená pro můj život, v mém životě, jak já jsem odrazem Krista pro lidi, se kterými žiju a jak ve mně se naplňuje tohleto bytí Božím obrazem, ke kterému jsem vlastně určena, kým se to stávám. No? A výsledkem celého toho za mě má být opravdu, a teď omlouvám se, já vím, že třeba v nějakých jiných typech tradice, teď nemusí to odpovídat Jiřímu, jo, ale může být, že dá se to definovat různě, ale za mě výsledkem takového života má být opravdu radost. Jo. Život, který je rád, že je žitý. Jo.
1: Jiří Hazelbauer na Denisino mávání rukama přikivuje, pokud se týká o radost. Nicméně byl to dost obsáhlý program, který Denisa Červenková představila. Ale jestli se nepletu, tak zenový buddhista by asi neřekl, že se v té meditaci modlí. Nebo mluvil by vůbec o meditaci?
2: Občas bychom zmínili meditaci, ale my většinou o tom mluvíme jako o praxi. Jo, ale je to opravdu takové to, že máme jiný žargon, ale jsem přesvědčený o tom, že mluvíme o tom samém. Jo, takže ano, my mluvíme o praxi, někteří používají rádi to slovo meditace, většina toho kliku, v kterém já jsem, používá radši to slovo praxe. A je to něco, co je jako středoborem té naší, řekněme, náboženské identity a existence. Jo, že ta naše tradice je hodně postavená na osobní zkušenosti, což samozřejmě ta Denisy taky, akorát, že u nás se to jako opravdu tak jako hrozně vypichuje. My hrozně vypichujeme takový to, není potřeba číst ty buddhistické texty, do jistý míry mluvíme občas i úplně nedobře o Buddhovi, takový to jako, že jako jo, byl tam, ale není důležitý, což v určitém aspektu tak je, ale zároveň mluvíme právě o tom stát se Buddhou, že to probuzení se je stát se Buddhou.
1: Tedy stát se tím probuzeným člověkem.
2: Stát se tím člověkem. Probuzeným člověkem, tím dobrým člověkem, ta radost je toho součástí. Ale já myslím, že jedna z těch věcí, co občas lidi nemají úplně dobře uchopený, že radost, štěstí, že to nemusí být pořád juchu. Já bych možná použil slovo naplněnost. Že opravdu člověk je naplněn tou existencí a z toho vychází taková hluboká spokojenost s tím bytím. A to neznamená, že to bytí občas není zatraceně těžký. Ale furt je člověk, furt si nějak vědom, že v určitém aspektu to tak je v pořádku.
1: Říká Jiří Hazelbauer, sedíme tady ještě s Denisou Červenkovou na konci kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Kurz končí a vy si teď můžete poslechnout tři účastníky toho kurzu. Ten kurz trval 3 dny. Jednou z takových účastnických dvojic byl Petr, který doprovází Vickyho. Vicky je na vozíku. Velmi obtížně mluví, ale když mu dáte příležitost, tak uvidíte, že to, co říká, opravdu stojí za to. A pak vás vezmu do kuchyně, kde jsem měl službu s IT specialistou Petrem. Petr, jak už na lidi z počítačového průmyslu se sluší a patří, nejdřív dlouho přemýšlí a pak řekne odpověď krátkou a přesnou. Tady je krátká anketa s účastníky kurzu. Petr a Viktor, účastníci kurzu. Viktor je na vozíku, Petr se o Viktora stará. Kdo přišel s tím nápadem, že sem pojedete?
3: Takhle, s Vickym jsem svou zkušenost sdílel a Vicky přišel na to, že by se mu to taky líbilo.
1: Viktor taky říkal naposledy, že ticho dokáže být zajímavý instrument, zajímavý nástroj. Nástroj k čemu pro vás? Viktore, klidně použijte Petra jako svého tlumočníka nebo mluvčího.
4: Nástroj k tomu, abych poznal lépe sám sebe.
1: Mm-hmm. Čili nástroj, abyste lépe poznal sám sebe. Petře, vy byste souhlasil?
3: Určitě.
1: Co jste tady tedy poznali?
3: poznali jsme zase, že se člověk v sobě lépe orientuje, když ho neruší tolik myšlenek, že když dokáže lépe vnímat sám sebe, to znamená to, co je za těmi myšlenkami, tak vlastně je bude mnohem snaží taky i vnímat druhé lidi a je to v nějaké, řekl bych, zdravé rovnováze.
1: Posloucháte pořad Za 5.5 na Proglasu, reportáž z soustředění z pobytu v klášteře v Kolíně na kurzu, který je nazvaný Klid v hluku města. A teď jsme v kuchyni. Petr je účastník kurzu. Je to IT specialista, původem ze Slovenska, a my spolu sdílíme kuchyňskou službu. Petře, proč jsi se vlastně na ten kurz přihlásil?
5: Povedala mi o něm žena v středu. A keď mi o něčem zvykne takto povedať, tak ta intuícia zvykne byť vždycky velmi hodnotná.
1: A předpokládám, že ti o tom řekla, protože víš, že to zaměření kurzu se tě nějak týká. Ale vidím, že odpovídáš jako IT specialista. jak ti ten kurz vyhovoval?
5: Ten Kolín je jedno z mojich najobľúbenejších miest na světě. Je tu taký pokoj a ticho. A aj tí ľudia sú tu vždycky iní a je to pekné vidieť.
1: Tady se meditovalo, byli jsme v tichu, v nehybnosti. Je to něco, co se v životě snažíš? Proto jsi tady byl?
5: Toto snažit je v tom, myslím, čím viac se snaží člověk o to také věci, tak tím horší to jde. Ale je to součást života nějaká moje.
1: Byla tady karmelitánka a zenový učitel, kteří spolu vedli kurz, jak se ti zdá, nebo jak šťastné pro tebe, podle tebe tohle spojení?
5: Co jsem si všiml, je, že o kolko viac záleží na ľuďoch a tých, to, ako to oni žijú, než čo presne hovoria. A to i Jirkovi a i Denisu extrémně verím.
1: Posloucháte pořád Za 5.5, to byla krátká anketa v útrobách kolínského klášteře na kurzu nazvaném Klid v hluku světa. Bavím se s Denisou Červenkovou a Jiřím Haselbauerem, dvěma doprovázejícími, a ta zvláštnost je, že Denisa Červenková je, řekněme, teoložka, karmelitánská řeholnice a Jiří Haselbauer je zenový učitel. Vy už jste to trošku naznačili a začala s tím Denisa Červenková. Je něco, co obdivujete na duchovní tradici toho druhého? A teď nemyslím na osobě toho druhého, protože najdou se různí lidé v různých tradicích. Ale je něco, co na té tradici, která ten váš protějšek nese, obdivujete? Nebo máte dojem, že to je moc fajn věc, to jsem moc rád poznal a chci to do svého života?
2: Ty jo, takhle jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlel. A vlastně mě fakt jako tak nenapadá, co by byla nějaká ta věc, kterou bych obdivoval. Mně se ta tradice líbí. Třeba jedna z věcí, kterou můžu obdivovat tady, specificky v rámci České republiky, je, že opravdu to nejen zaměření na komunitu, ale jako ta široká komunita, která je právě daná tím, že ta tradice je tady doma. A ta moje tradice tady úplně doma není, byť teda už jako nějakou dobu tady jsme, ale je nás méně. Nemáme tady ty kořeny a vidět, jak to krásně funguje, když je tady něco takhle tisíc let, to je krásný. A to, jako, to určitě jako je jeden z těch aspektů, co bych na tom obdivoval. Vlastně ta práce s lidma a plné zapojení se do té komunity České republiky.
1: Mě napadalo, když jsem poslouchal, že Jiří Haselbauer, abyste si představili, tady sedí v bavlněném tričku ve volných plandavých kalhotách, když to Denisa Červenková má na sobě prostě řeholní úbor. Čili možná by se dalo říct, že ta zenová tradice je taková uvolněnější a komfortnější, možná na první pohled. Ale rozumím tomu té ideji, že když člověk vyjde ven, před klášter do ulic Kolína, tak potkat řeholní sestru je asi běžnější, než potkat zenového mistra. Teďka my máme v hlavě takový obrázek, stereotypní samozřejmě, nějakého buddhistického mnicha nebo zenového mistra, jako dohola, ostříhaného, bezvousého, většinou velmi útlého muže, poněkud mimozemského vzezření, takhle já to mám z filmů a z knížek, jak vypadají mniši. Jiří Haselbauer Jiří Haselbauer takhle nevypadá, ale jaký my máme stereotyp jako Češi o tradici, kterou zastupuje tady Jiří Haselbauer?
2: Úplně si nejsem jistý, jaký máme stereotypy. Rozhodně tam takový ten stereotyp bude, že buddhisti jsou vyklidnění. To je určitě jeden z těch stereotypů. A
1: říká se hovorově, jsem v zenu. To znamená, nenechám se hned tak vytočit.
2: Přesně tak. Jsem v zenu. To je vidět, že tohle může říct jenom někdo, kdo nežil v zenovém klášteře. A to neznamená, že naši lidi občas nejsou vyklidnění, ale primárně jsme pořád lidi. Jo, samozřejmě to klášterní prostředí k tomu vybízí, aby člověk byl klidnější, ale prostě tak, jak v jakékoliv jiné tradici, jakékoliv komunitě, samozřejmě máme mezi sebou i problémy a ty občas vybublají. Prostě úplně normální život jenom ve specifickém prostředí. A takže to je jedna z těch věcí, že lidi mají představu toho, že prostě všechno je úžasné a skvělé celou dobu.
1: Ten je nad věcí, ten je v zenu, toho se netýkají starosti a trable. Někdy takhle bývá jako komerční náboženství prezentováno. Dejte se na buddhismus, na zenovou praxi a najednou vidíte věci z nadhledu a nebudou se vás tak dotýkat.
2: Mně tam napadá jedna věc a to je právě tohleto. A to je hrozně důležitý bod totiž tohleto, co teďkon zaznělo. Protože lidi si představují toho takový to, že nejsem k ničemu připoutaný, to je jedna z těch frází buddhistických, že to znamená, že vlastně nemám mít žádný emoce, že se mě nic nedotýká. Vlastně opak je pravdou, že člověk, když se stává jedním s tím světem, tak ho daleko víc prožívá. Takže má víc štěstí, ale zároveň i bolest prožívá daleko víc. Jenom právě není připoutaný k tomu, co to je, nenechá se tím táhnout. A je to něco, co opravdu musí být prožitý na to, aby to ten člověk byl schopný úplně uchopit to, co říkám. Ale určitě každý zažil, že něco se mu děje, prožívá to, ale vlastně ho to nezničí.
1: Teď mě napadalo, že jedno z našich velkých podobenství o milosrdném Samařanovi by se mohlo jmenovat o milosrdném Zen buddhistovi a mohli bychom ho vyprávět v ulicích dnešního Kolína, ale já nezapomínám tu původní otázku. Jestli je něco na tradici toho druhého, co obdivujete, co vám připadá praktické nebo žádoucí i v tom vašem vlastním životě, je to otázka pro Denisu Červenkovou.
0: Trošku rozumím Jiřímu, když cítil rozpaky, jak to říct nebo co říct, protože já bych taky nechtěla mluvit obecně o buddhismu, ani obecně o zenovém buddhismu. Myslím, že na to nejsem práva. No? To jako kdyby mě tady opravdu Jiří chtěl říct něco obecně o katolících. Jo? Pardon, jo? Ale tak jsme hodně různý. Takže můžu mluvit jenom o tom, co mě inspiruje na vlastně té části třeba zenové tradice, která se ke mně dostává zprostředkovaně skrze ty lidi, které znám, nebo texty, které čtu. A tam mě vždycky fascinuje, jako já tomu říkám důslednost velká, no? Ve spojení s osobní, ty říkáš osobní praxi, tak já ráda teď použiju ten tvůj výraz, důraz na osobní praxi, který je prostě významný a který, myslím, že i třeba moje tradice má, ale občas se tak ztratí. Za tím předáváním třeba nauky nebo za liturgii, rituálem se ztratí ten obsah. Jo? A to je obsah nějaké základní zkušenosti, kterou máme. A to mě právě zenová tradice někdy dost ostře připomene, jo? Že vlastně o to jde. A zároveň vnímám, že tak, jak poznávám třeba některé přátele, kteří se hlásí k zenové tradici, takže většinou jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem velmi důslední v tom, aby to, co, o čem jsou přesvědčeni minimálně v prostoru meditace, že chtějí uskutečnit, tak aby se to pak uskutečnilo i v jejich denním životě, aby tam nebyl rozpor. No? A že prostor meditace, my bychom řekli modlitby, že to není prostě ohrazená komůrka nějakého vysedávání někde, ale že vlastně smyslem toho je, aby celý život byl proměněný a aby celý život byl nějakou pozorností vůči tajemství života, do kterého jsme ponořeni.
1: Mně napadá, jestli to není tím, že, aspoň jak se dívám na Jiřího Haselbauera, že zenový buddhista není v pokušení být za svatouška, že nemá takovou tu zduchovnělou laskavou tvář, kterou občas prostě máme pokušení navlékat my, aby nebylo jasné, co s námi je uvnitř hýbe. Může to být tím?
0: Já nevím. Jak to mám vědět?
1: No, protože když jsme se bavili o těch stereotypech, tak zenový buddhista je člověk, který je prostě nad věcí. To není zase tak těžké ukázat, že jsem nad věcí, ale že jsem laskavý, slitovný a tak dál a tak dál. To bude asi těžké signalizovat světu. Řekněte mi, sedíme v Kolíně, sedíme v klášteře, který se nedávno dostal dokonce v Česku do hlavních zpráv, protože Tomáš Halík mu daroval cenu nebo peníze, které byly spojené s významnou cenou, kterou dostal. Tohleto centrum se tak jako identifikuje, nebo jeho identita je, že to je centrum takové duchovní obnovy nebo duchovního mu doprovázení. Říkám to dobře, Deniso Červenková?
0: Ano, ono jednoduše řečeno, my jsme vždycky vnímali to, že Kolínský klášter je především klášter, to znamená místo, které je určené pro modlitbu a pro to, aby se tady rozvíjel intenzivní duchovní život, a bylo nám líto, aby tím místem přestal být, aby se s ním stalo to, co se často děje dnes spoustě našich klášterů různých reholních tradic, že nemáme lidi a nemáme zdroje na to, abychom ta místa, která jsou pro nás posvátná a opravdu jsou to místa modlitby, abychom je dál udržovali. A proto, když se tady objevila možnost, že by vlastně tenhle ten původní účel Kolínského kláštera mohl zůstat zachovaný, i když v té pozměněné podobě, to znamená, že vlastně tu hlavní organizační stránku opravdu nenesou dnes mniši, ale nese laická komunita a my tady vlastně se spolu účastníme toho, že pomáháme vytvářet duchovní náplň toho prostoru, tak v téhleté podobně mně to přijde pořád jako to nejlepší možné, co můžeme s těmi místy, která jsou pro nás tak důležitá, dnes udělat.
1: A jak se v místě, které bývalo jezuitským noviciátem a taky kapucínským klášterem, jak se v něm žije a pracuje Jiřímu Haselbauerovi, zenovému učiteli?
2: Dobře. To je vše, co k tomu můžu říct.
1: Pro mě je jít do zenového centra ve Vrážném trošku exotický zážitek. Tam, kde působí ta komunita, kterou Jiří Haselbauer vede, tak to musím přiznat, že ta budova prozrazuje trošku z architektury, která je zvenku odjinut. Já se ptám na tohle. Jaký je to zážitek pro člověka, který patří k jiné tradici, který se identifikuje s jiný tradicí, jít do starého, dobrého kláštera, místa modlitby řeholníků a řeholnic?
2: Já musím říct pořád, že dobře. A je to takový jako... Že jo, pořád jsem Čech, pořád jsem v tomhletom vyrostl, do toho můj děda byl historik, takže já jsem strávil v prostorách podobných velkou část dětství, takže já se tady opravdu cítím, co se týče architektury, jako doma, a vzhledem k tomu, jaká tady je ta komunita kolem toho, tak i z toho důvodu se tady cítím jako doma. A je tady jeden z těch aspektů, já jsem strávil v dnešní době už téměř 30 let životem v klášterech a zenových centrech po světě. A jako ty baráky hrajou nějakou roli, primárně je to o té komunitě, o tom, jak se tam člověk cítí. Takže já se tady cítím jako doma, protože tady taková komunita je, a to, že používáme jiný jazyk, to, že používáme jiný výrazový prostředky, jiný umění, ve mně nevytváří jakýkoliv napětí.
1: Napadá mě při téhleté znalosti a zkušenosti, která je mezinárodní s velkým taky zásahem do Asie, v tom případě zenového centra, jestli je běžné, že by meditace nebo nějaké zkušenostní a sebezkušenostní a zážitkové kurzy pořádala společně třeba komunita, jako je tady, kde je karmelitánka vedle zenového učitele.
2: Jestli ve Vrážném jsou něco takového schopného?
1: Nebo jestli ve světě něco takového je běžné?
2: Je to ve světě běžné, nevím do jaký míry je to v různých tradicích, ale třeba jeden z důvodů, proč já jsem si vybral tuto organizaci, je, že náš zakladatel Zenový mistr Samusan, nejen jako, že jeho sestra byla velmi známá korejská jeptiška, ale i on možná díky tomu rodinnému zázemí dělal to, čemu říkáme ten mezináboženský dialog, ale opravdu ten mezináboženský dialog, o který se snažíme s Denisou, ne, že prostě jenom o tom povídáme, ale že opravdu to společně praktikujeme, že se opravdu plně sdílíme v té naší duchovnosti. A tak já, když jsem viděl fotky Zenového mistra Samusana z různých míst, všude v každém tom našem zenovém centru by tam byl prostě s nějakým kněžím, s nějakým jogínem, neustále tam bylo tohleto a doteďka třeba v tom Zenovém centru v Providence, kde jsem přebýval, máme pravidelně meditační ústrojní strapisty.
1: Když jsem se ptal Jiřího Haselbauera na zahraniční zkušenosti, tak Denisa kývala hlavou a mě napadlo, že vlastně váš řád je taky mezinárodní. To přece taky není jenom česká odnož. Čili zkušenosti podobného druhu z zahraničí?
0: To sice jo, ale zrovna moje větev karmelitánského řádu, my působíme hodně v arabských zemích, takže mimo jiné. To je nějaké specifické prostředí, kde vlastně i to téma mezináboženského dialogu jde spíš cestou toho, čemu říkáme dialog života hodně. A v tomhle tom jsou sestry výborné naprosto, tohle opravdu ovládají. Pak ještě existuje to, čemu říkáme dialog náboženské zkušenosti, nebo tady tahleta forma intermonastického dialogu mezi klášterními komunitami. A tohle já neznám od sféře holní komunity, ale sama bych do něčeho takového nešla, kdybych za zády neměla nějakou dlouhou tradici vlastně tohoto typu setkávání, která probíhají v vlastně takové dost organizované podobě po řadu desetiletí právě mezi různými benediktínskými, cisterciáckými, trapistickými kláštery a komunitami. Zejména právě zdá se, že proto téma dialogu náboženské zkušenosti se zdá vhodná právě ta zenová tradice. Takže je tady nějaká návaznost a je tady vlastně nějaká linie, o které zase já jsem dost ráda, že to, co dělám, je v souladu s komunitou, jejíž jsem součástí, jo, i s tou širší komunitou, katolickou komunitou teď myslím, takže já jsem moc ráda, že taky můžu nějak navazovat nebo dělat nějaké kroky v rámci opravdu toho, čemu říkáme intermonastický dialog náboženské zkušenosti, což má svoje pevné místo v tomu, čemu říkáme katolická nauka o vztahu křesťanů k příslušníkům jiných náboženských tradic. Jsem moc ráda, že to můžu dělat.
1: Klášter, možná jste si všimli, kolem nás utichl, protože už očekává nejspíš účastníky dalšího kurzu. Tohle byli průvodci kurzem nazvaným Klid v hluku světa, Denisa Červenková a Jiří Haselbauer. Já vám mnohokrát děkuju. Mějte se moc hezky, děkuji vám, kdo jste poslouchali, to byl pořad za 5.5, jmenuji se Petr Vizina a přeju vám pěkný poslech dalších pořadů na Proglasu.

ruky jako spící motýl na výkladním skle. V patrech cizích domů slýchávám tvé kroky. Baby.

hledáš cestu za konečnou stanicí. Marně volám stůj. A jako opilý muž na rohu, který byl náhle zasažený bleskem,

najednou ticho je, to nechtěj, neměj, ani neslíchej. Dům stojí v pustinách, tak vypusť psa a chvíli nedýchej. Rytíř jenže hledal svatý grál, už unavil se moc. U dveří stojím, moje lásko, a se mnou něžná noc. Za oknem zůstal stín, to neměl, nesměl.

tulák, co na cestách si hrál, až her už bylo moc. Za oknem čekám

0: Krásně před 6 hodinou už pro vás vysíláme myšlenku na den od Hany Pinknerové z knihy Být blíž. Má název Zmrzlina a balónky a uslyšíme ji v podání Marty Kunčarové.
1: Zmrzlina a balónky. Kdysi jsem se přátelila s jednou americkou misionářkou. Byla to skvělá holka, maminka 4 dětí, schopná, operativní, energická ženská. Moc jsme si rozuměli. Pravidelně jsme spolu procvičovali češtinu a za tím účelem jsme pravidelně chodili na kafe. Byly to skvostné hodiny. Jednou jsme spolu seděli v malé kavárničce, popíjeli kávu a mlsali hořické trubičky se šlehačkou, křehké jako dech. Řešili jsme školu, školní docházku, školní výuku, školní skamenělost a nepružnost, nesmyslný školní systém a naše děti v něm. Tedy moje děti v tom systému nebyly, já jsem si je učila sama doma, ale jako učitelka jsem ten systém znala a právě proto naše hovory byly tak zajímavé. Mohli jsme dobře porovnávat. Smáli jsme se a rozhořčovali se, povídali jsme si o svých rodinách a bylo nám spolu hezky. Během našeho hovoru vstoupila do kavárny dívka, kterou jsme obě znali. Přizvali jsme ji k našemu stolečku a přibrali ji do naší konverzace. Za chvíli z ní vypadlo, že má dnes narozeniny. Kde jsou balónky a zmrzlina? Položila řečnickou otázku má americká kamarádka. Nechápali jsme. No, když máš narozeniny, musí být balónky a zmrzlina, byla si jistá. Tak jsme si objednali všechny 3 vanilkovou zmrzlinu s polevou z hořké čokolády, místní specialitu. Balónky jsme si mohli leda tak představovat, ale zmrzlina byla velmi skutečná. Naše česká kamarádka byla viditelně dojatá, že někdo vzal tak vážně oslavu jejich narozenin, které chtěla sama ignorovat. Byla jsem vděčná za rázný a konstruktivní přístup ke slavení. Je to jednoduché. Máš narozeniny, něco to chce. A je fajn, když má člověk představu, co to má být. Od té doby si při každých narozeninách vzpomenu na společnou zmrzlinu a neexistující balónky. Hledám, jak jednoduchým způsobem dát najevo, že narozeniny nejsou bezvýznamná událost, že si oslavu zaslouží, protože oslavenec za to stojí.

Odbyla 6. hodina, vy máte naladěný Proglas a od mikrofonu vám pěkné ráno přeje Natálie Fajtová. Je pondělí 6. července, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Událo se v Kostnici právě před 611 lety. Katolická církev v jubilejním roce 2000 ústy papeže Jana Pavla II. Vyjádřila hluboké politování a omluvu za křivdy, které způsobila mistru Janovi a označila ho za svědka víry. Podle katolického kalendáře je památka 11-leté italské mučednice z tohoto času roku 1902 svaté Marie Goretiové. Před 490 lety skonal na popravišti anglický lord kancléř, právník a myslitel svatý Thomas More, patron státníků a politiků. Před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Šedesátiny slaví italský jezuita Antonio Spadaro, vedoucí vatikánského oddělení pro kulturní záležitosti, blízký spolupracovník papeže Františka. 65. narozeniny má australský herec Jeffrey Rush, logoped britského panovníka Jiřího VI. V Oscarovém snímku Králova řeč. 66. narozeniny slaví slovenský sportovní chodec s olympijským zlatem Josef Pribiliněc. O rok starší je hudební skladatel a pedagog, varhaník, zvoník a kampanolog litoměřické diecéze Radek Rejšek. Osmdesátiny slaví bývalý prezident Spojených států, republikán George Bush. 86 let se dožívá ruský fyzik a disident obhájce lidských práv Pavel Litvinov, jeden z 8 statečných, kteří v srpnu 1968 v Moskvě demonstrovali proti okupaci Československa. A 91. narozeniny má duchovní vůdce Tibeťanů, 14. tibetský dalajláma, nositel Nobelovy ceny za mír. A podle pranostiky na mistra Jana z Husy obilí těžknou klasy. Pojďme se také podívat, jaké počasí přinese dnešní den. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách bude kolem 14 a na Šumavě až 18 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu nás čeká půl hodinka ranního hudebního proudu. Nabídneme také přehled očekávaných událostí kolem 6:45. Potom se můžete připojit k ranní modlitbě od 6:30. Zahájíme ji četbou dnešního evangelia, navážeme modlitbou ranní chval, poté duchovním slovem. A od 7 hodiny nabízíme zprávy Českého rozhlasu Plus. To je tady výhled na následující hodinu na Proglasu. Teď nám bude hrát kapela Mrakoplaš, Moje malá sestra.

Mistr z husy, zrazen vlastní hlavou, zachvácenou těžkou herzí. Pravil hrdě, pravda vítězí, neodvolav

Mistr z husy, zrazen vlastní hlavou, zachvácenou těžkou herezí. Pravil hrdě, pravda vítězí, neodvolav

Máme 15 minut po 6. hodině a v tuto chvíli nabízíme přehled očekávaných událostí s datem 6. červenec 2026. Bohoslužbu k 611. výročí smrti mistra Jana Husa povede v Betlémské kapli v Praze patriarcha církve Československé husitské Tomáš Buta spolu s farářkou Alenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Kázáním poslouží plzeňský biskup Lukáš Bujna, se kterým se krátce po 9:30 spojíme v živém rozhovoru. Slavnost odvysílá přímým přenosem Česká televize na ČT2 a Český rozhlas Vltava od 15 hodin. Na Velehradě začíná dvoudenní plenární zasedání České biskupské konference. Vedle tuzemských katolických biskupů se ho zúčastní také předsedové konferencí vyšších představených mužských a ženských řeholí. Významnou část programu mají tvořit ekonomické otázky. Veřejnost biskupové zvou na bohoslužbu, kterou povedou v kostele svatého Václava v Boršicích od 18 hodin. Nadcházející 90. někdejšího provinciála českých minoritů, pátera Oldřicha Prachaře, připomene děkovná mše svatá v bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém městě. Součástí bude premiéra filmu Svatojakubský varhaní festival. A čtvrtý den má před sebou 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V ekumenické porotě působí i český filmový publicista Lukáš Jirsa, dramaturg televize Noe. Tolik z očekávaných událostí.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jak už zaznělo, ve středu oslaví v Praze 90. narozeniny páter Oldřich Prachař, někdejší provinciál českých minoritů a zakladatel společenství svatojakubské Audite Organum, které už přes 30 let podporuje varhanní hudbu v bazilice svatého Jakuba na Starém Městě. Tam se dnes koná děkovná bohoslužba, začne v 10.30. Za řádovou komunitu zve rektor baziliky a provinční vikář páter Petr Macháček.
2: Mši svatou bude na varhany doprovázet Irem Chřipková a zpěvem budou doprovázet tenor Tomáš Černý, Aneta Černá a soprán Nikola Eckertová. Po mši svaté se v bazilice uskuteční premiéra nového filmu Svatojakubský varhanní festival.

Je 6 hodin 30 minut pondělí 6. července. Na Proglasu vás nyní zveme k ranní modlitbě. Nejprve se pojďme ponořit do dnešního evangelia.

Z 9. kapitoly podle Matouše. Když to k ním mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl: Právě mi umřela dcera, ale pojď, vlož na ní ruku a bude žít. Ježíš vstál a šel za ním, on i jeho učedníci. V tom k němu přestoupila zezadu jedna žena, která trpěla krvácením 12 let a dotkla se strapce jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Ježíš se obrátil a když ji uviděl, řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přešel do domu toho představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl, odejděte, vždyť to děvče neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. Když vykázali zástup ven, vstoupil, vzal je za ruku a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině.

0: v tuto chvíli se k nám můžete připojit v modlitbě ranní chvál. Dnes se s vámi modlí Natálie.
1: A Pavel.
0: Všechny dnešní texty vezmeme z pondělí ze 14. týdne v mezidobí 2. týdne žaltáře od strany 1045, v novější vydání breviáře od strany 1045 a ve starším od strany 935. 935. Pouze závěrečná modlitba bude z památky svaté Marie Gorety, Panny a Mučednice. Najdeme ji na straně 1601. 1601 v novějším vydání breviáře a ve starším na straně 1426. 1426. Ještě zopakuji dnešní texty pro novější vydání breviáře od stran 1045 a 1601. Ve starším 935 a 1426. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen. Aleluja.
0: Děkujeme, o Bože náš, že jsi z lásky otcovské této noci naše byl stráž a že nad námi svou moc neprovedl nepřítel náš.
1: Tebe mi, Otče, prosíme, veď nás svým svatým duchem, ať před tebou nehřešíme. Dej, ať tento celý den k tvé cti a chvále strávíme.
0: Zažeň od nás ďábla zlého, vzdal od nás i člověka lstivého a nepravého. Pošli k naší ochraně anděla svého svatého.
1: A poněvadž v potu tváři svůj chléb jísti musíme, Bože dobrý hospodáři, požehnej pracím našim, ať se nám zde dobře daří.
0: Na tvou lásku spoléháme, tobě se poroučíme, se vším, co od tebe máme. Dej, ať ve zdraví času večerního se dočkáme.
1: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
0: Jako laň prahne po vodách bystřin, tak prahne má duše po tobě, Bože.
1: Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu, kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář.
0: Mé slzy jsou mi pokrmem ve dne i v noci, když den co den slyším, kde je tvůj Bůh.
1: Na to si vzpomínám, má duše tím přetéká, jak jsem putovával v zástupu, jak se mi vodíval k Božímu domu.
0: S hlasitým jásotem a chvalospěvem, ve svátečním průvodu.
1: Proč se rmoutíš, má duše, a proč ve mně sténáš?
0: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
1: Rmoutím se uvnitř v duši, proto vzpomínám na tebe v končinách Jordánu a Hermonu, na hoře Misar.
0: Přívaly na sebe volají hukotem tvých vodopádů, celé tvé příboje a vlny se přes země převalily.
1: Za dne, ať Hospodin dává svou milost, za noci mu budu zpívat a chválit ho, neboť mi dává život.
0: Říkám Bohu, má skálo, proč na mě zapomínáš? Proč se musím smutně vláčet, tísněn nepřítelem?
1: Drtí mi to kosti, když mě tupí protivníci, když den co den mi říkají, kde je tvůj Bůh?
0: Proč se rmoutíš, má duše? A proč ve mně sténáš?
1: Doufej v Boha, zase ho budu chválit, svého spasitele a svého Boha.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Kdy už smím přijít a spatřit Boží tvář?
1: Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství.
0: Smiluj se nad námi, Pane Bože všeho míra. Zhlédni a sešli svou bázeň na všechny pohany.
1: Zdvihni svou ruku na cizí národy, aby viděli tvou moc.
0: Jako jsi jim ukázal na nás, že jsi svatý, tak ukaž nám svou moc na nich.
1: Aby tě poznali, jako víme my, že není Boha kromě tebe, Pane.
0: Obnov divy a opakuj zázraky. Posilni ruku a pravé rámě.
1: Zhromáždi všechny Jakubovy kmeny a vezmi si je v dědictví jako kdysi.
0: Pane, smiluj se nad lidem, jenž má tvé jméno, nad Izraelem, kterého si nazval svým prvorozeným.
1: Slituj se nad svým svatým městem, nad Jeruzalémem, místem, kde sídlíš.
0: Naplni Sion svou velebností a svatý chrám svou slávou.
1: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
0: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky. A na věky věků. Amen.
1: Pane, ukaž všem lidem své milosrdenství. Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě.
0: Nebesa vypravují o Boží slávě a dílo jeho rukou zvěstuje obloha.
1: Den dní o tom podává zprávu, noc noci sděluje poučení.
0: Není to slovo a nejsou to řeči, jejichž hlas by nebylo slyšet.
1: Do celé země vychází jejich hlahol, až na konec světa jejich slova.
0: Tam rozestřel stan pro slunce, které vychází jako ženich ze své svatební komnaty. Jásá jako rek, když se do běhu dává.
1: Na jednom okraji nebe vychází a obíhá až na jeho druhý okraj. Nic se nemůže skrýt před jeho žárem.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Požehnaný jsi Bože na nebeské klenbě. Když se nalezla tvá slova, byla mi pokrmem. Tvé slovo se mi stalo radostí a potěšením srdce, protože mám tvé jméno, Hospodine Bože zástupů.

0: Radujte se spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
1: Radujte se spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Zpívejte mu píseň novou.
1: Sluší se, aby ho všichni chválili.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
1: Radujte se spravedliví z Hospodina. Sluší se, aby ho všichni chválili.
2: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil.
0: Pochválen buď Hospodin Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid.
2: Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida.
0: Jak slíbil od pradávna ústy svých svatých proroků.
2: Zachránil nás od nepřátel z rukou všech, kdo nás nenávidí.
0: Slitoval se nad našimi otci, rozpomenul se na svou svatou smlouvu, na přísahu, kterou se zavázal našemu otci Abrahamovi.
2: Že nám dopřeje, abychom mu beze strachu a vysvobození z rukou nepřátel zbožně a spravedlivě sloužili po všechny dny svého života.
0: A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu.
2: Dát jeho lidu poznání spásy v odpuštění hříchů.
0: Z milosrdné lásky našeho Boha, s kterou nás navštívil ten, který vychází z výsosti.
2: Aby zazářil těm, kdo žijí v temnotě a v stínu smrti a uvedl naše kroky na cestu pokoje.
0: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému.
2: Jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Pochválen buď Hospodin, neboť nás navštívil a vysvobodil. Náš Spasitel nás učinil královským kněžstvem, abychom přinášeli oběti Bohu příjemné. Vděčně ho tedy vzívejme.
1: Pane, zachovej nás ve své službě.
2: Kriste, věčný veleknězi, ty zdal svému lidu podíl na svém kněžství.
0: Uděl nám, abychom stále přinášeli duchovní oběti Bohu příjemné.
2: Uštědři nám v hojnosti plody svého ducha.
0: Trpělivost, dobrotu a vlídnost.
2: Ty, který jsi láska sama, dej, ať jsme s tebou v lásce spojeni.
0: Ať správně jednáme, abychom tě chválili také svým životem.
2: Pomáhej nám hledat to, co je užitečné pro naše bratry.
0: Aby snáze dosáhli spásy.
1: Pane, zachovej nás ve své službě.
0: A připojme modlitbu Páně. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Bože, Ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu. Ty jsi dal svaté Marii Goretyjové milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když bránila své panenství. Na její přímluvu pomáhej i nám, abychom věrně zachovávali Tvá přikázání. Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť On s Tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
2: Amen.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.

0: Hodinka četby v pondělí po 14. neděli v mezidobí pokračuje v prvním čtení z druhé knihy Samuelovy. Povstání Absaloma a Davidův útěk. V těch dnech řekl Absalom králi Davidovi: chtěl bych jít splnit v Hebronu své sliby, které jsem učinil pánu. Tvůj služebník totiž učinil slib, když byl v syrském Gesuru. Dá-li mi pán, že se vrátím do Jeruzaléma, budu obětovat pánu. Král David mu řekl: jdi v pokoji. Vypravil se tedy a odešel do Hebronu. Absalom dříve však poslal tajné posly do všech izraelských kmenů a řekl: jak uslyšíte zvuk rohů, volejte, Absalom se stal králem v Hebronu. S Absalomem šlo z Jeruzaléma 200 mužů, kteří byli pozváni. Absalom pozval také Davidova rádce Achitofela z města Gilo, zatímco podával oběti. Spiknutí se rozmohlo a lid se zbíhal ve velkém počtu k Absalomovi. K Davidovi přišel posel a řekl: srdce izraelských mužů jde za Absalomem. David pravil všem svým služebníkům, kteří byli s ním v Jeruzalémě: staňte, utecme pryč, jinak neunikneme před Absalomem. Rychle odejdeme, aby se nepospíšil a nedostihl nás, nezasáhl nás neštěstím a nevyhubil město ostřím meče. Přišel i kněz Sadok a s ním všichni levité. Nesli boží archu úmluvy. Sadok a Abiatar postavili boží archu, až úplně všechen lid vyšel z města. Tu řekl král Sadokovi: zanes boží archu zase do města. Naleznu-li milost před božíma očima, přivede mě zpět a dá mi ji zase uzřít, jakož i její místo. Řekne-li však: nelíbíš se mi, hle, tu jsem, ať se mnou jedná, jak se mu zlíbí. Král řekl knězi Sadokovi: proroku, i ty, Abiatar, vraťte se klidně do města. I Achimás, tvůj syn, i Jonatan, syn Abiatarův. Oba vaši synové s vámi. Hleďte, já se budu skrývat ve stepích pouště, až dojde od vás zpráva, která by mě uvědomila. Sadok a Abiatar donesli tedy boží archu zase do Jeruzaléma a zůstali tam. David pak vystupoval nahoru Olivovou. Cestou stále plakal, byl bos a hlavu měl zahalenou. Také všechen lid, který byl s ním, stoupal se zahalenou hlavou a plakal. Když král David přišel do Bachurím, hle, vyšel odtamtud muž z příbuzenstva Saulova. Jmenoval se Semej, syn Gerův. Jak se blížil, stále zlořečil a házel kameny na Davida a na všechny jeho služebníky, ačkoliv všechen zbrojný lid a všichni význační bojovníci šli králi po pravici i levici. A tak volal Semej, když zlořečil: pryč, pryč, krve žíznivče a ničemo. Hospodin dal na tebe dopadnout všechnu krev domu Saulova, poněvadž si uchvátil království místo něj. Nyní Hospodin dal království do ruky tvého syna Absaloma. Hle, dostal ses do zaslouženého neštěstí, poněvadž si krve žíznivec. Tu řekl králi Abišaj, syn Seruje: proč má zlořečit tento mrtvý pes mému pánu králi? Půjdu a srazím mu hlavu. Král však řekl: nestarejte se o mě, synové Seruje. Jestliže zlořečí a jestliže Hospodin mu poručil zlořeč Davidovi, kdo smí říci, proč to děláš? David pak šel Abišajovi a všem jeho služebníkům: hle, můj syn, který vyšel z mých útrop, usiluje o můj život, tím spíše Benjaminovec. Nechte ho zlořečit, jestliže Hospodin mu to poručil. Snad schlédne Hospodin na mé soužení a splatí mi dobrem za kletbu tohoto dne. Šel tedy David a jeho družina s ním svou cestou. Semej pak šel po svahu hory na protější straně, zlořečil, házel kamením a hlínou.
1: Naslouchali jsme duchovnímu slovu prvnímu čtení z pondělí 14. týdne v mezidobí, četl Igor Dostálek.

0: Blíží se 7. hodina a to nabízíme zprávy Českého rozhlasu.
1: Sdílení nebo odběr.
2: Dobré ráno, v 7 hodin. Začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Při ruských útocích na Kyjev a okolí zemřelo 10 lidí. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Fotbalisté Norska vyřadili v osmifinále mistrovství světa Brazílii. Postoupila i Anglie po vítězství nad Mexikem. Bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Noční ruské údery na Kyjev a okolí nepřežilo 10 lidí, zraněných je přes 40, oznámila to tamní vojenská zpráva. Podle ní Rusko zaútočilo na Ukrajinu balistickými raketami.
4: Přílet ruských raket a nepilotovaných letounů natočili a zveřejnili na sociálních sítích obyvatelé Kyjeva, pro které to byla další bezesná noc. Ruské střely a drony zasáhly vysokopodlažní obytné domy v několika městských částech a ve městě vypuklo mnoho požárů. V ruinách domů doteď pracují kyjevští záchranáři, takže počet mrtvých a zraněných není ještě konečný. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko na sociálních sítích informoval o tom, že mezi zraněnými jsou i děti. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: A s Martinem Dorazínem se v raním Radiožurnálu znovu spojíme za 20 minut. Hygienici začali s kontrolami dětských letních táborů. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně, kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Třeba na jihu Moravy je zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíc dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, vysvětluje hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
3: Držitel 3 Oscarů, kameraman Robert Richardson v Karlových Varech převzal křišťálový globus za přínos světové kinematografii. Na festivalu taky uvedl film White Devil.
6: Ústřední postavou časozběrného dokumentu je právě Richardson, jeden z nejuznávanějších hollywoodských kameramanů.
7: Ta cena představuje budoucnost, kterou chceme.
6: Řekl s křišťálovým globem v ruce kameraman, který stojí za podobou filmů jako Kill Bill, Nebný pancharti a nebo Letec. Dokument je debitem Jany Hojdové, která před skoro 10 lety Richardsona oslovila kvůli diplomové práci na FAMU.
8: Pro mě je to nepředstavitelný, že tady stojíme. Je mi velkou ctí, že můžeme mít premiéru tady.
6: V Karlových Varech měl světovou premiéru taky slovenský film Pramen s Aňou Geislerovou v roli lékařky, která řeší nucené sterilizace romských žen v 80. letech v Československu. Lucie Pávová, Radiožurnál.
3: Dopravu na průtahu Libercem ode dneška komplikuje rekonstrukce 2-kilometrového úseku mezi ulicemi České Mládeže a Hodkovická. Dělníci tam musí vyměnit poškozená svodidla a vybudovat novou kanalizaci ve středním pásu. Podle ředitele libereckého ředitelství silnic a dálnic Jana Volmuta budou omezení trvat víc než rok a půl.
9: V prvních 11 týdnech se stihne veškeré to odvodnění a pak by to bylo dvakrát po 4 týdnech. Tam dojde k výměně asfaltových vrstev, to bude vlastně zahorka zrecyklováno a položena pouze nová obrusná vrstva. Počítáme, že do konce listopadu by byl 4 pruh plně průjezdný.
10: Sport. Norští fotbalisté postoupili poprvé do čtvrtfinále mistrovství světa. V New Jersey zdolali Brazílii 2-1. Dalším soupeřem Norů bude Anglie, která na Azteckém stadionu porazila 3-2 Mexiko. Česká tenistka Karolína Muchová porazila krajanku Barboru Krejčíkovou 7-5, 5-7 a 6-3 a postoupila do čtvrtfinále Wimbledonu. Muchová se musela vyrovnat s nepovedenou koncovkou druhé sady, ve které už podávala na vítězství, ale soupeřka ještě skóre otočila.
11: Snažila jsem se fakt být pozitivní, agresivní na tom kurtě, vrátit se zpátky k té svojí hře a víc bádu rozběhávat. Soustředila jsem se hlavně na ten začátek a myslím, že se mi to povedlo. Tak určitě jedeme dál, chci víc, ale je super, že se mi podařilo čtvrtfinále, jsem za to určitě ráda.
10: Ve čtvrtfinále se Karolína Muchová utká s Japonkou Osakovou, která vyřadila světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Překážka na Pražském okruhu a kolona na dálnici D8 na Ústecku. Na Pražském okruhu směr Ruzině stojí dodávka za sjezdem na Strakonice. V tunelu na 13. kilometru blokuje pravý pruh. Posádka odešla. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Drážďan se u hranic nárazově tvoří kolona. Aktuálně začíná mezi kilometry 90 až 91 a je až do Německa k odpočívce Heidenholz. Není souvislá a podle kamery na 91. kilometru se kolona u hranic teď rozjíždí. Na Pražském okruhu směr Ruzině před sjezdem na Karlovy Vary údržba zavřela pravý pruh a skoro celý odbočovací. Kilometry 25,5 až 26 na Karlovy Vary se dá sjet, ale až na konci po zebře. A na Tachovskou silnici Zboru do Holostřev je osobní auto mimo vozovku převrácené. Nehodu taky zásah záchranářů. Čekejte za Skvířínem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.

0: Proglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Velehradskou výzvu ke smíření a dialogu v celé společnosti vyhlásil předseda České biskupské konference, olomoucký arcibiskup Josef Nuzík, při sobotní modlitbě za vlast. Ta se konala v poutní bazilice na Velehradě v programu Dnů lidí dobré vůle. Výzva reaguje na rostoucí polarizaci, agresivitu a nedůvěru ve společnosti. Její kodex obsahuje těchto 5 bodů. Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. Přinášej naději a pracuj pro pokoj. Naše redaktorka Anna Marie Slobodová na Velehradě oslovila některé poutníky v anketě.
2: Teď jsme vyslechli kodex velehradské výzvy a jednou z jejich součástí je hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Co podle vás spojuje?
3: Myslím, že v dnešní době je spíš jednodušší najít to, co lidi rozděluje, než to, co spojuje. Myslím, že ve společnosti chybí celkem porozumění, schopnost vůbec naslouchat, schopnost mít pochopení pro druhého. A tak si myslím, že to, co by nás mohlo spojovat, je právě tady tyto věci. Hledat cestu k druhému, jak mu vlastně porozumět, snažit se pochopit, proč třeba reaguje tak, jak reaguje na různé situace.
4: Laskavost. To stačí.
5: Lidi spojují kořeny.
6: Já si myslím, že lidi spojuje láska k vlasti, úcta k předkům, odpovědnost za děti, odpovědnost za vlast, péče o blaho a snad i předání víry dalším generacím.
7: Těžko říct, co nás spojuje jako lidi. Spojuje nás vůbec něco? Ne. Určitě nás spojuje jako hodně věcí, ale já jsem tady třeba na to otázku jako zamýšlím často, co nás jako lidi spojuje, ale těžko říct, aby měl třeba milion věcí, co nás rozděluje.
8: Myslím, že lidi spojuje vůle nebo touha usmířit se.
9: Spojuje nás, když se sejdeme všichni.
1: Velehradská výzva bude úspěšná tehdy, když se stane součástí našich každodenních rozhodnutí, podtrhují autoři. Celý text je na portálech Dny lidí dobré vůle a Církev.cz.

0: Národní muzeum v přírodě Vysočina pořádá v památkové rezervaci Betlém Hlinsko výstavu Příběh klokočí. Je součástí okruhu řemeslnických obydlí a přístupná od začátku prázdnin až do dubna. Kurátorka Nikola Pospíšilová nám popsala, proč je věnovaná zrovna klokočí a na co se mohou návštěvníci těšit.
1: Výstava se vlastně zabývá keřem, který moc lidí už v dnešní době nezná. Je to klokoč speřený, ale v minulosti klokoč speřený byl vlastně součástí života běžného na venkově i ve městech, protože jedna z věcí, která je typická pro klokočí, která se vyráběla, jsou růžence. Takže na té naší výstavě návštěvníci uvidí růžence, které jsou půjčené buď ze soukromých sbírek nebo muzejních sbírek. Uvidí ale samozřejmě i předměty, které jsou vyrobené z klokočí. Takové zajímavosti. Jednak je to lidová tvořivost, jiné šperky, ale třeba i to je krásná práce dýmky z klokočí. A kromě toho, že se dozví něco o keři toho botanického hlediska, toho, jak ji využívali naši předci, tak zároveň taky se dozví o tom, co se třeba z klokočí mohlo uvařit, nebo jak klokočí prosáklo vlastně do literatury, do písní, do básní. Máme takovou krásnou výstavu, tady část té výstavy, kde si vlastně můžou přečíst úryvky z knih, z poezie, i takový koutek pro děti, kdyby si chtěl vybarvit se jako klokoč, nebo si ho postavit. A samozřejmě taková zajímavost ještě na konci té výstavy si budete moci vzít i takový kvíz a uvidíte, jestli jste si zapamatovali něco od nás, anebo si to můžete projít ještě jednou a ty informace si zkusit vyhledat znovu.
0: Přiblížila Nikola Pospíšilová z Národního muzea v přírodě Vysočina.

0: Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.
1: Ve středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, Kutné Hoře a v Příbrami. Pokrývají tato města a okolí. Praha, Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Čáslav, Čelákovice, Jesenice, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Králův Dvůr, Kutná Hora, Mělník, Milovice, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram a Říčany. Jsme tu s vámi po celý den.
2: Je 7:30 pondělí 6. července a dobré ráno s Proglasem vám přeje Natálie Fajtová. Je státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Událo se v Kostnici právě před 611 lety. Katolická církev v jubilejním roce 2000 ústy papeže Jana Pavla II. Vyjádřila hluboké politování a omluvu za křivdy, které způsobila mistru Janovi a označila ho za svědka víry. Podle katolického kalendáře je památka 11-leté italské mučednice z tohoto času roku 1902 svaté Marie Goretti. Před 490 lety skonal na popravišti anglický lord kancléř, právník a myslitel svatý Thomas More, patron státníků a politiků. Před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. 60. slaví italský jezuita Antonio Spadaro, vedoucí vatikánského oddělení pro kulturní záležitosti, blízký spolupracovník papeže Františka. 65. narozeniny má australský herec Jeffrey Rush, logoped britského panovníka Jiřího VI. V Oscarovém snímku Králova řeč. 66. narozeniny slaví slovenský sportovní chodec s olympijským zlatem Josef Pribilinec. O rok starší je hudební skladatel a pedagog, varhaník, zvoník a kampanolog litoměřické diecéze Radek Rejšek. 80. slaví bývalý prezident Spojených států, republikán George Bush. 86 let se dožívá ruský fyzik a disident, obhájce lidských práv Pavel Litvinov. Jeden z 8 statečných, kteří v srpnu 1968 v Moskvě demonstrovali proti okupaci Československa. A 91. narozeniny má duchovní vůdce Tibeťanů, 14. tibetský dalajláma, nositel Nobelovy ceny za mír. A podle pranostiky na mistra Jana z Husy obilí těšknou klasy. Pojďme se také podívat na předpověď počasí pro dnešní den. Bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přeháňkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 23 stupně Celsia, na jihu Moravy až 25, v 1000 metrech na horách kolem 14 a na Šumavě 18 stupňů Celsia. Tolik o počasí. Na Proglasu pokračujeme ranním hudebním proudem a čeká nás hudební kompas v 7:45. Představíme se italského akordeonistu Riccarda Tesiho a flétnistu Paola Zampiniho. Od 8:00 nabízíme zprávy Českého rozhlasu, krátce po zprávách přehled očekávaných událostí a od 9:00 naladíte pořad Před kostelem. Mnoho bylo o Husovi napsáno, mnoho o něm bylo pověděno. Něco si pamatujeme ze školy, něco z vyprávění a mnoho jsme také zapomněli. Je stále aktuální jeho zápas o pravdu? V čem je inspirativní pro současnost? Znamená jeho kritika praktik církve odmítnutí církve? Nebo naopak je Husova kritika míněna jako pomoc nemocné církvi? O tom si Daniel Ženatý popovídá s Jiřím Tenglerem v dnešním pořadu. To je pozvánka na Ráno s Proglasem. Teď nám už budou zpívat Tali a Jan Váňa píseň Doma z televizního seriálu Dokonce.

0: Doma. Zámek Holešov připravil na dnešek kostýmované prohlídky, ukázky kovářského řemesla a projížďky historickým kočárem.
1: Rádi bychom pozvali veřejnost na kostýmované prohlídky Holešovského zámku a kovárny, které připravujeme na pondělí 6. července, tedy na státní svátek. A jako již tradičně budeme provázet veřejnost našimi prostorami, budeme mít připravené nastrojené průvodce v historických kostýmech, kde se můžou v rámci jedné vstupenky podívat nejen do zámku, do barokních prostor a prostor, kde žili šlechtické rody, včetně šlechtického rodu Vrbnů, ale také do zámecké kovárny, která je blízko, tam budeme mít také komentované prohlídky a ještě navíc lidé můžou podívat taky do kovářské dílny, kde od 12 do 16 hodin kovář předvede základní kovářské úkony. Lidé si tu práci můžou vyzkoušet a v rámci tady toho workshopu dostanou také špekáček, je to teda za poplatek, ale bude všechno připraveno, včetně ohniště, takže špekáček si můžou opravdu opéct přímo před kovárnou, bude to takové romantické. A pak ještě jedna věc, zveme lidi také na projížďky v historickém kočáře zámeckou zahradou, barokním parkem, francouzským parkem. Tohle se bude konat od 13 do 16 hodin. Ten poplatek je opět symbolický a lidé se domluví přímo panem Kočím.
0: Zkázala z Holešovského zámku Dana Podhajská, mluvčí městského kulturního střediska.

0: Téma Chaos a řád nese 38. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby, zahájený o víkendu na zámku ve Valticích. Pořadatelé věří, že skladby v původní kráse a vyznění mohou lidi oslovit a povzbudit je v naději.
1: Škola je určena jak pro profesionály té nejvyšší úrovně, tak i pro amatéry či začínající. A to díky velkému počtu tříd, kterých je 31 a které vede 29 světových zahraničních a domácích lektorů. Ačkoliv každým rokem počet účastníků roste, letos jich je přes 300, stále je možné se letní školy zúčastnit, a to zejména v kolektivních třídách, kam patří historický tanec, herectví, pěvecký sbor, orchestr a ansámbl.
0: Vzkázal z Valtického zámku Marek Štrincl, umělecký ředitel letní školy staré hudby. Ta potrvá do neděle.

0: Je to 45. minuta po 7. hodině, čas na ranní hudební kompas.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: Hudební kompas nás tentokrát zavede do Itálie a konkrétně do Pistoje v Toskánsku. Odtud pochází akordeonista Riccardo Tesi, který nedávno vydal společné album s flétnistou Paulem Zampínem. Nahrávka dostala název Camerock a my si s ní na úvod poslechneme skladbu Formíke, mravenci.

Dozněla skladba Formiche, Mravenci, instrumentální kompozice italského akordeonisty Riccarda Tesiho a kytaristy Vieriho Sturliniho. Vyšla na albu Camerock, pod kterým je vedle Tesiho podepsaný flétnista Paolo Zampini, dlouholetý spolupracovník skladatele Ennia Morriconeho. Oba se znají už od doby dospívání, kdy je spojila společná vášeň pro progresivní rock, zejména pro skupinu Jethro Tull. Album Camerock stojí na propojování hudebních žánrů, konkrétně vážné hudby, folku, world music i rocku. Název alba je slovní hříčka, která spojuje italské slovo camera, které odkazuje na komorní hudbu, a anglický rock. Vtipnou slovní hříčku má v názvu také následující skladba Bluesotto, tedy něco jako bluesové risotto. Na závěr pak uslyšíme skladbu Ennia Morriconeho Nuovo Cinema Paradiso.

0: Poslouchali jsme ukázky z alba Camerock italského akordeonisty Riccarda Tesiho a flétnisty Paola Zampiniho. Ve 3:15 odpoledne si v dalším vydání Hudebního kompasu představíme skupinu Canazzo Orchestra z Burkina Faso, která letos vystoupí na folkových prázdninách v Náměšti nad Oslavou. Zítra ráno nás bude zajímat americký folkový hudebník John Towngley a zítra odpoledne si podrobněji všimneme galicijské zpěvačky Emeše Pérez. Hudební kompas pro vás připravil Milan Tesař.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
0: A nyní už zprávy Českého rozhlasu.
2: Je 8 hodin. Posloucháte zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Noční ruské útoky na Kyjev už mají 10 obětí. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Fotbalisté Norska v osmifinále mistrovství světa vyřadili Brazílii. Dálnice i hlavní tahy jsou průjezdné plynule, bez zásadních komplikací. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Masivní ruské útoky na ukrajinský Kyjev a okolí nepřežilo nejméně 10 lidí. Zraněných je přes 60. Informují o to místní úřady. Šéf kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko na síti Telegram napsal, že v metropoli nejde o konečné počty. Záchranné akce dál pokračují. Podle státní služby pro mimořádné situace je zcela zničených nebo poškozených nejméně 15 obytných budov, včetně 9 podlažní stavby v historické Podilské čtvrti. Ruské ministerstvo obrany informovalo, že při útoku zasáhlo vojenské a energetické cíle. Podnikatelé v Česku by si měli dát pozor na dopisy, které je vyzývají k registraci do centrálního rejstříku firem za poplatek 5000 korun. Ze zákona totiž žádnou takovou povinnost nemají.
5: Z účasti v rejstříku navíc neplynou pro podnikatele vůbec žádné výhody. I proto by poplatek v žádném případě platit neměli, vysvětluje Josef Jaroš z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
6: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací.
5: Na podobné podvody pravidelně upozorňuje i Ministerstvo průmyslu a obchodu. Objevuje se totiž i v internetové podobě, dodává za digitální a informační agenturu Jakub Palata.
7: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které digitální a informační agenturu informovalo.
5: Taky ministerstvo doporučuje podobné faktury neplatit. Pokud mají podnikatelé pochybnosti, měli by postup konzultovat s právníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
3: Teheránem prochází 10-kilometrový smuteční průvod. Je to součást 6-denního pohřbu íránského duchovního vůdce Alího Chamenejího. Zemřel na konci února při izraelsko-americkém úderu. Írán na dnešek vyhlásil státní smutek a uzavřel vzdušný prostor nad Teheránem.
8: Rakvi Chamenejího, která byla od soboty vystavená v areálu Velké mešity Mosala v Teheránu, přicházely desítky tisíc lidí. Největší davy se očekávají právě dnes při smutečním procesí. Průvod zamíří po 10-kilometrové trase z náměstí imáma Husajna na náměstí Azádí. 6-denní pohřeb pak bude pokračovat v šíjických poutních městech v Iránu a Iráku. Trvat bude do čtvrtka 9. července. Jana Krasová, Radiožurnál.
3: Na festivalu Colors of Ostrava bude letos nová scéna, odpočinkově laděná Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna Steel Town. Malé ocelové město vytváří umělec David Žila z výrobků i z odpadu z třineckých železáren.
9: V ateliéru Davida Žily ocelové město pomaličku vzniká a mezi tou spoustou věcí z řetězů, ozubených koleček, trubek, tak je tady je taková velká barelová bicí souprava.
10: To jsou bubeníky různé sady, bude 5 bubeníků na to.
9: Jednou z dominant fanzóny Steel Town, pak bude velký dom.
10: Ten vlastně vypadá tak, že má dvě věže, jedna je 3 metry vysoká, druhá 5 metrů.
9: Na Steel Stage vystoupí spíše alternativně ladění nebo komornější umělci, třeba holandské sesterské duo Sarah Julia. Z Třince a Ostravy František Kuča, Radiožurnál.
4: Sport.
2: Norští fotbalisté jsou poprvé v historii ve čtvrtfinále mistrovství světa, které spolupořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Brazilce porazili 2-1. Oba góly vítězů dal útočník Erling Haaland, který se tak dotáhl na čelo tabulky střelců šampionátu. Haalanda chválil za výkon proti Brazílii i norský kouč Ståle Solbakken. Erling je nejlepším zakončovatelem na světě. Celkově odehrál dobrý zápas, byl velmi aktivní. Dokázal si poradit taky s dlouhými balóny a i fyzicky vypadal opravdu dobře. Myslím, že to s ním měli brazilští stopeři hodně složité.
11: Norové si ve čtvrtfinále mistrovství světa zahrají proti Anglii, která vyřadila po vítězství 3-2 Mexiko.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Na dálnicích je klidný provoz, projíždí se aktuálně bez zásadních komplikací. Lepší situace je na Pražském okruhu směrem z D1 na letiště v Lochkovském tunelu na 13. kilometru. Už dodávka byla z pravého pruhu odtažená, projíždí se tak v místě plynule, bez omezení. Na silnici 3 na výjezdu z Českých Budějovic do Švětína na takzvané Staré Trojice na kruhovém objezdu u Makra havaroval motorkář. Na místě jsou policisté, záchranáři, provozy ale velmi slabý, kolony se netvoří. A na silnici 52 z Pohořelic do Mikulova pozor na obchvatu Nové Vsi. Leží tam na vozovce sražená srna, musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, občas déšť nebo přehánky, teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy až 25. Tolik zprávy.
13: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

11 minut po 8 hodině a očekávané události zatem 6. července 2026. Bohoslužbu k 611. výročí smrti mistra Jana Husa povede v betlémské kapli v Praze patriarcha církve československé husitské Tomáš Buta spolu s farářkou Elenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Kázáním poslouží plzeňský biskup Lukáš Bujna, se kterým se krátce po 8:30 spojíme v živém rozhovoru. Bohoslužbu odvysílá přímým přenosem Česká televize na programu ČT2 a Český rozhlas Vltava od 15 hodin. Zároveň se druhým dnem konají Husovy oslavy v jeho rodišti Husinci na Prachaticku. Ekumenickou bohoslužbu ohlásili pořadatelé na 10. hodinu. Na Velehradě začíná dvoudenní plenární zasedání České biskupské konference. Vedle tuzemských katolických biskupů se ho zúčastní také předsedové konferencí vyšších představených mužských a ženských řeholí. Významnou část programu mají tvořit

ekonomické otázky. Veřejnost biskupové pozvou na bohoslužbu, kterou povedou v kostele svatého Václava v Boršicích od 18 hodin. Nadcházející devadesátiny někdejšího provinciála českých minoritů, pátera Oldřicha Prachaře, připomene děkovná mše svatá bazilice svatého Jakuba v Praze na Starém Městě. Součástí bude premiéra filmu Svatojakubský varhaní festival. Čtvrtý den má před sebou 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. V ekumenické porotě působí i český filmový publicista Lukáš Jirsa, dramaturg televize Noé. Na Bruntálsku pokračuje druhým dnem brigáda mladých lidí Summer Job. Během týdne nabízí asi 150 dobrovolníků pomoc obyvatelům obcí Jindřichov, Třemešná, Dívčí hrad, Liptaň a Vysoká. Součástí je i společenský program pro veřejnost. Dnes večer koncert písničkáře Pavla Čatka. 14. hovory o víře vrcholí v klášteře Vyšší Brod a v Římově v jižních Čechách. Týdenní setkání nabídlo přednášky, liturgii a modlitbu i putování. Společná snídaně, akustický koncert a divadlo pro děti zakončí Jimramovský festival Nezavřeno. A na 15-kilometrovou pěší pouť z Kopřivnice do Chlebovic vyrazili brzy ráno členové společenství mladých vysokoškoláků z Kopřivnice. Tolik z očekávaných událostí.

0: Douglas aktuálně. Zprávy pro lidi dobré vůle po celý den.
1: Jako náročnou a hektickou hodnotí uplynulou sezónu divadlo Spejbla a Hurvínka. Hurvínek v ní slavil 100 let. Cestoval do Japonska a do Spojených států. Absolvoval turné po českých městech a chystal premiéry. V květnu se po opravě vrátil na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. Vše s ním absolvovali herci, včetně Martina Trechy, který za Hurvínka a také za Spejbla už asi 5 let mluví.
2: Se mnou se počítalo, že to budu dělat třeba za 20 let nebo za 15, ale předchozí interpreti potom tak rychle odešli, že se rovnou řeklo vlastně, já jsem měl být další v řadě. Teoreticky tak se to zkusilo a žádnou hlasovou průpravu nemám, prostě to dělám tak, jak...
1: Mladí interpreti udržují staletou tradici, aniž by museli, uvedla ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kiršnerová.
3: Byli jsme v Americe, v Japonsku, naši noví interpreté vlastně hráli v japonštině, v angličtině, ten zážitek byl skvělý, nesmírně nás to těšilo, že se vracíme k tomu publiku. Tam byla dáma, která si nás pamatuje v Kyotu před 50 lety a 50 let čekala, až se Hurvínek vrátí. Hlavně je tam důležitý ten duch toho souboru a těch nových interpretů, kteří toho Spejbla s Hurvínkem, Máničku s Kateřinou prostě opravdu stvárňují s vervou, s radostí, s velkým nadáním.
1: Hurvínkovy divadelní prázdniny dlouhé nebudou. 25. července vystoupí v Uherském Hradišti v představení Hurvínek a nezvaný host.

0: Románský sarkofág svatého Longína, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textilie z hrobu svaté Ludmily jsou do poloviny října k vidění v historické budově Národního muzea v Praze. Výstava s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba zahrnuje přes 900 exponátů od více než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Podílel se na ní i Pražský hrad a zaštítil ji prezident Petr Pavel. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš při dubnovém zahájení vyjádřil naději, že se zařadí mezi významné projekty Evropy.
1: Myslím si, že ta výstava bude atraktivní jak pro české publikum, ale díky tomu významu evropskému kontextu doufáme, že bude atraktivní pro naše zahraniční návštěvníky a zároveň ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, jmen, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.

Hodiny u fleku teď ukazují 4. Jan Verich právě vyšel ze dveří křemensárny. Před bijem koruna už na něj čeká Jiří. Jen skončí film, tak jdou si sednout do kavárny.

Vítězslav nezval, schází z mostu na nábřeží. Ten podivuhodný kouzelník jde za ním, on však nevidí ho. Ve světle luceren svět u nohou.

Jaroslav Seifert zrovna na Žižkově vstává. Pozdraví sousedku, co věší prádlo na pavlači. Šel pozdě spát a tak ho pobolívá hlava. Zapije aspirin a do redaktora.

koláče století jsme snědli skoro čtvrtku. Ta bouře přešla a dál snad bude hezky.

Sto let je pryč a noví básníci se rojí. Třískají do kytar a chválí všecky krásy světa. Tak je to od pradávna, co svět světem stojí. Má lásko, podívej,

O 8:30 v pondělí 6. července máte naladěný Proglas. Od mikrofonu zdraví a dobré ráno přeje Natálie Fajtová. Je státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Událo se v Kostnici právě před 611 lety. Katolická církev v jubilejním roce 2000 ústy papeže Jana Pavla II. Vyjádřila hluboké politování a omluvu za křivdy, které způsobila mistru Janovi a označila ho za svědka míry. Podle katolického kalendáře je památka 11-leté italské mučednice z tohoto času roku 1902 svaté Marie Goretti. Před 490 lety skonal na popravišti anglický lord kancléř, právník a myslitel svatý Thomas More, patron státníků a politiků. Před 140 lety se narodil blahoslavený metod Dominik Trčka, kněz, redemptorista, mučedník komunismu z jara 1959. Před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Šedesátiny slaví italský jezuita Antonio Spadaro, vedoucí vatikánského oddělení pro kulturní záležitosti, blízký spolupracovník papeže Františka. 65. narozeniny má australský herec Jeffrey Rush, logoped britského panovníka Jiřího VI. V oscarovém snímku Králova řeč. 80. slaví bývalý prezident Spojených států, republikán George Bush. 86 let se dožívá ruský fyzik a disident, obhájce lidských práv Pavel Litvinov, jeden z 8 statečných, kteří v srpnu 1968 v Moskvě demonstrovali proti okupaci Československa. A 91. narozeniny má duchovní vůdce Tibeťanů, 14. tibetský dalajláma, nositel Nobelovy ceny za mír. A podle pranostiky na mistra Jana z Husy obilí těžknou klasy. Pojďme se také podívat na předpověď počasí. Dnes bude zataženo až oblačno, na většině území s občasným deštěm nebo přehánkami. Nejvýše naměříme teploty mezi 19 a 23 stupni Celsia, na jihu Moravy až 25 stupňů, tisíce metrech na horách kolem 14, na Šumavě 18. Tolik o počasí. Na Proglasu stále pokračujeme ranním hudebním proudem až do 9. hodiny, kdy vysíláme pořad před kostelem. Dnes nabídneme rozhovor s Jiřím Tengladem o mistru Janu Husovi, který připravil redaktor Daniel Ženatý. V 10 hodin nabízíme zprávy Českého rozhlasu, potom to bude relace Rádia 7, v 10 hodin a 15 minut relace Stopy. V 10.30 vysíláme Voničku lidových písní a od 11. hodiny čteme na pokračování. Dnes budeme naslouchat 15. části novely Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové. Číst nám budou Jiří Miroslav Valůšek a Kristýna Kubačková. To je výhled na ráno a dopoledne na Proglasu. Teď už píseň Panenka v trávě. Zpívá Vojta Jan Nedvěd mladší a příbuzní.

0: Připomínka výročí mučednické smrti mistra Jana Husa před 611 lety se dnes koná na mnoha místech republiky. Například na Kozím hrádku u Tábora, v Husinci na Prachaticku nebo v Betlémské kapli v Praze. Tam povede bohoslužbu od 15 hodin patriarcha církve Československé husitské Tomáš Buta spolu s farářkou Alenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Kázáním poslouží plzeňský biskup Lukáš Bujna, který je právě hostem Proglasu. Dobrý den.
1: Dobrý sváteční den.
0: Pane Bujdo, prozraďte nám, prosím, na co se v betlémské kapli dnes zaměříte, co byste v dnešní promluvě rád podtrhl.
1: Zaměřím se na myšlenky z Husovy řeči o míru, kterou zamýšlel přednést na Kostnickém koncilu. Podle Jana Husa nelze bez usmíření s Bohem dosáhnout smíření se sebou samým. Dnes bychom asi hovořili o sebepřijetí. A teprve, když jsme smíření s Bohem i sami se sebou, tak se otvírá cesta ke smíření s druhými lidmi ve vzájemných vztazích. Protože jen těžko mohu přijmout druhého člověka takového, jaký je, když neumím přijmout ani sebe sama.
0: Mohl byste nám prosím zhrnout, jaký význam má dnešní slavnost pro společenství husitské církve? Čím je pro ně důležitá?
1: Pro husitskou církev je samozřejmě připomínka mučednické smrti Jana Husa velmi důležitá, protože souvisí s její identitou církve národní a reformační. Je však tady jeden problematický aspekt. Jan Hus je pro nás hrdinou, kterému je snaží stavět pomníky a uctívat ji při bohoslužbách, než studovat jeho dílo a nechávat se inspirovat jeho hlubokou vírou, úctou k pravdě a osobní odvahou, bez níž by jeho hrdinství tváří v tvář smrti nebylo možné.
0: Jak vy osobně vnímáte odkaz mistra Jana Husa v kontextu dnešního světa, kterého důrazy podle vás nejvíce promlouvají do současného stavu a situace naší společnosti?
1: Víte, náš svět už se od světa Jana Husa velmi liší. A teologické či filozofické otázky, jimiž se zabýval, jsou dnešnímu člověku víceméně nesrozumitelné. Přesto z jeho odkazu zůstává stále něco nosného, nadčasového, a to zejména jeho dopisy z Kostnice a již zmíněná řeč o míru. Ta podle mého názoru pomáhá porozumět povaze konfliktů mezi lidmi, i mezi státy a národy. Do mezilidských sporů se totiž promítají vnitřní sváry v duši člověka. A v Husových dopisech z Kostnice je podnětný jeho zájem o konkrétní lidi. On sám trpí v žaláři, čeká na soud a pak na smrt, a přesto se i nadále stará o lidi, které zanechal v Čechách. Není zaměřený jenom sám na sebe, myslí na ostatní, a to mi připadá inspirativní i pro dnešek.
0: Uzavírá na Proglasu biskup plzeňské diecéze církve Československé husitské Lukáš Bujna. Pane Bujno, moc vám děkuji za váš čas a přeji vše dobré a krásný sváteční den.
1: Moc děkuji za pozvání do živého vysílání a i vám krásný sváteční den i všem posluchačům.
0: Děkuji, naslyšenou. Ještě dodejme, že dnešní bohoslužba v betlémské kapli v Praze bude odvysílána přímým přenosem České televize na programu ČT2 od 15 hodin.

0: Přestavba Varhan pro Ostravskou katedrálu spěje do finále. V průběhu tohoto měsíce se do hlavního chrámu diecéze začnou stěhovat první píšťaly, ale i další mnohem objemnější části nástroje. Katedrála se tak dočká prvotřídních Varhan už po čtyřech letech od spuštění akce Varhany pro Ostravu.
1: Mají pozoruhodný osud, původně totiž hráli Pražském paláci kultury ve sjezdovém sálu komunistické strany. Následně je využívala Janáčkova filharmonie Ostrava a nyní dostanou trvalý domov, jak věříme, ostravské katedrále Božského spasitele. Poprvé by se měly rozeznít během letošního podzimu.
0: Upřesnil pro Klasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbel.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daranek.cz.

0: tan greu.
1: Sestry Boromejky v městě Albrechticích chystají duchovní cvičení pro dívky od 16 do 30 let. V termínu od 26. do 31. července jimi provede kněz Marek Poláček, hovoří sestra Vincenta Kořínková.
2: Mám tady pozvánku pro dívky od 16 do 30 let na duchovní cvičení. To téma jsme vybrali vnitřní objev Božího daru, protože jsme si vědomi, že v každém člověku je velký Boží dar a je dobré ho nějak snažit se objevit. Právě tento týden chceme nabídnout děvčatům, aby mohli přijít do kláštera k nám, kdy budou přednášky, mše svatá, ticho, adorace, možnost ke zpovědi, k duchovním rozhovorům. Chceme vytvořit děvčatům prostor ticha, aby mohli právě vnímat Boha, sebe, své nitro, své srdce, aby věděli, co pro ně Pán Bůh chce do budoucna. Tato nabídka je právě určená pro mládež, aby mohli se během toho roku zastavit, načerpat, naslouchat Bohu a tak i se připravit na ten nový školní rok nebo pracovní čas.

0: Milí posluchači, je krásný červnový den. Sedím v pracovně pana faráře Jiřího Tenglera v Poličce. Budeme si povídat o mistru Janu Husovi. Jak je krásně a roste tráva, tak tam hučí venku nějaký stroj. No tak co se dá dělat? V takovém světě žijeme. Ono to bude dobré. Dobrý den, Jiří.
1: Dobrý den.
0: Rád si s tebou povídám o historii a o historických osobnostech. Není to poprvé a vím, že tvé povídání mají rádi i posluchači Proglasu. Tak se na to povídání těším a že bychom si povídali o mistru Janu Husovi obecně i blíž. Prosím, čím byl zajímavý vlastně ten člověk a dokázal bys ho porovnat s někým třeba ze světové české historie, s někým, s kým třeba tvoří dvojici, nebo komu se podobá, nebo nějaké filmové postavy, nějaké roli románové. Má to někde blízko k tomu?
1: Tak Jan Hus je zajímavý svým původem a že se mu podařil průnik do poměrně vysokých pater společnosti. Naše představa o středověku je často dosti taková kamenná, že společnost byla rozvrstvená a dominantní úlohu hrála šlechta spolu s panovníkem plus církev v prostřednictvím svých nejvyšších hodnostářů. No a teď najednou v tom 14. 15. století, kdy mistr Jan Hus žije, tady máme člověka, který přijde prakticky neznámo odkud, my ani nevíme, ze kterého Husince přesně on pocházel, a přijde do hlavního města a tam díky univerzitě, díky vzdělání vystoupá a dostane se do kontaktu s těmi nejvyššími představiteli tehdejší společnosti. Tohle mě fascinuje, že společnost v dobách, kdy si myslíme, že to bylo temné, sešněrované předpisy, nabízela nadaným lidem tuhle tu dráhu, a to prostřednictvím vzdělání. Samozřejmě, že to vzdělání v tehdejší době bylo naroubované na církev. On vlastně jinou šanci k vzestupu, než po té církevní linii neměl. Ještě by šlo asi právo, kdyby se tam nějak zdokonalil, ale tam to pole působnosti nebylo zdaleka tak velké jako v církvi. Takže on díky tomu církevnímu prostředí mohl vystoupat nahoru, ale já mám dojem, že u něj to nebyla nějaká kariéristická touha. Že u něj to spíš byl důsledek jeho schopností, že chtěl něco dělat pro lidi a dělal to dobře, takže došel ohlasu. Že ozvučnost jeho slov, jeho činů byla taková, že se před ním ty možnosti otevíraly, protože se vidělo, tenhle člověk něco dovede. Zároveň taky, a to je v tom dnešním pojetí trošku zastřeno, Jan Hus nebyl zas tak velký solitér, jak se zdá. My máme před očima tu hranici, na které on hoří sám, ale on byl obklopen přáteli a spolupracovníky. Ta středověká univerzita byla založena na systému kolejí, to naše slovo koleje vychází z latinského collegium, čili společenství, pospolitost. On žil v nějaké společnosti, komunitě vzdělanců, kde měl řadu přátel a podporovatelů. Tím nejznámějším je pak Jeroným Pražský, který vlastně skončil na hranici o rok později. Takže ten jeho boj, který my vidíme jako takový dost osamělý, tak osamělý nebyl plně. Měl řadu přátel, lidí, kteří mu dávali najevo svou přízeň a kteří ho drželi. Ostatně i skutečnost, že po Husově smrti se velice rychle podařilo sestavit stížný list na Kosnický koncil, kdy si čeští představitelé stěžovali na to, co bylo provedeno Janu Husovi. To je úžasný dokument, který je dokolečka orámovaný pečetěmi. Tak tohle je taky jeden z těch aspektů, který úplně u Husa nevidíme na první pohled. Kdybych měl hledat nějakou podobnost, tak samozřejmě těch zapálených bojovníků, kteří stojí za svou pravdou, nalezneme v dějinách hodně. Ale právě z těchto dvou aspektů, které jsem zmínil, že Hus pochází z prostých poměrů a díky vzdělání se dostane opravdu na vysokou úroveň a plus, že má kolem sebe přátele, tak z těchto dvou aspektů bych tady viděl určitou poměrně jednoduchou paralelu s Tomášem Masarykem. Protože ten jeho původ je podobně prostý a díky vzdělání to dotáhne na univerzitního profesora a my ho pak vidíme jako horlivého bojovníka napřed ve sporech o rukopisy, který se táhne 19. stoletím, potom při Hilsneriádě, kdy se postaví proti tomu rozbouřenému veřejnému mínění na obranu křivě obviněného žida Leopolda Hilsnera. Vidíme ho jako bojovníka, on čelí nacionalistickým výpadům, je označován za zrádce, ale i on má kolem sebe okruh přátel. A vlastně ti Masarykovi pokračovatelé, podobně jako v Husově případě, pak jsou rozhodnými osobnostmi pro vznikající republiku ve 20. století.

0: A potom ten důraz na vzdělání. A vlastně trošku takový smutek, že to vzdělání Husovi pomohlo nalézat pravdu a stát se tím, kým byl, a zároveň mu připravilo trpký konec.
1: No tak to se tak průkopníkům stává, že když někdo vyhmátne bolest doby a jako první nebo jeden z prvních ji pojmenuje, tak samozřejmě, že okolí naštve. Jeden německý myslitel, kdo to byl, Robert Musil, myslím, to byl, tak on napsal, že my považujeme za génie ty, kteří předběhli svou dobu. On říkal, ono tak není. Géniové jsou ti, kteří tu dobu umějí vystihnout a správně ji pojmenovat. No, a tohle já vidím u Husa. On tu dobu nepředběhl. On naopak ji uměl dobře analyzovat. A to bylo, proč byl pro tu dobu důležitý. A právě ta jeho analýza se týkala nešvaru církve, protože jemu na církvi záleželo. I ta jeho teologie, některé jeho věroučné představy, my bychom se jich zděsili, jo? Protože to bylo hodně dobově podmíněné, zkostnatěle, ale to je dobově podmíněné, ale ta naděje a přesvědčení, že v církvi člověk dochází spásy duše, že tam slyší něco, co ho osvobozuje od jeho strachu, které má, no tak to bylo pro Husa důležité a proto on chtěl tu církev správnou, aby tam ty nešvary nebyly, protože všechno to, co je tam špatně, vlastně paralyzuje přístup lidí ke spásy, k té radosti ze života, kterou nám Bůh nabízí. Takže pokud on vidí zkorumpovanou církevní hierarchii, pokud on vidí neřádné kněží, kteří se starají o hazard a o zábavné večery v hostincích, místo toho, aby se starali o své svěřené státce, tak vidí, že tady ta církev nefunguje dobře a že lidi přicházejí o boží požehnání, které by mohli dostat. Proto on do toho šije. Ne, že by tu církev chtěl zrušit, že by ji chtěl odstavit někam, zase zatlačit do privátna. Ne, on vidí její důležitost, proto taky je činným církevním kazatelem a člověkem, který, no, kterému na té církvi prostě záleží. Protože i přes ten balast tehdejších nešvarů on za ní vidí Pána Boha a jeho působení ve prospěch člověka.
0: Myslíš, že by bylo možné letmo jenom připomenout ty největší nešvary církve, protože zase víme, že to se snadno řekne. Zažili jsme, že i dnes, kdy někdo bombarduje církev obecnými frázemi, ale moc neví, co si pod tím představit, do čeho ten Hus šil, tak jenom stručně.
1: No, tak církev byla obrovská fabrika, můžeme říct. Jo? Nesmírně veliká instituce s důmyslnou organizací odstupňovanou, kterou proudily obrovské finanční toky, nabízela kariéru, to při tom všem, že zvěstovala evangelium. To tam bylo, to se nevytratilo, jo? Ale zároveň poskytovala i tuto možnost. Je zkreslené domnívat se, že současná římskokatolická církev je nějakým otiskem té středověké církve. To je nesrovnatelné. Ta církev jak na protestantské, tak na katolické straně se nesmírně vyvinula. Ta reformy probíhaly i v katolické církvi. Není to tak, že by tam byla nějaká přímá souvislost s těmi podobami tehdejší církve. Takže ta církev byla nesmírně moutná, nabízela kariéru a ty nešvary jsou. No tak v okamžiku, kdy je tady nějaká instituce, kde můžete získat živobytí, tak je atraktivní. No, dostat se k lizu. No. Ostatně sám Hus to ve svých vzpomínkách má, že když jsem byl žáček, toužil jsem potom, abych se stal knězem, měl pěkné rucho a všemi lidmi byl vážený. Jo. Tak i on zpočátku měl tuhletu motivaci, ale díky Bohu v něm to vanutí ducha jak převážilo a zjistil, že ta láska k Pánu Bohu je pro život důležitější než ty peníze. Jo. No, takže ta církev jako obrovský kolos, ten pozdní středověk je spjatý s praxí, která se rozvinula prakticky jenom v západě.

0: církvi, východní církev, pravoslavná to nezná, to je prodej odpustku. Ta myšlenka, že za určité přestupky můžou být vymoženy pomocí peněz nebo nějakých jiných sponzorských úkonů, že může být dosaženo odpuštění, tak to bylo sesné. To je vlastně to vykročení k směrem k reformaci, která pak prostřednictvím Martina Luthera to formuluje velice precizně, ale navázovat boží odpuštění na nějaké úkony spjaté ještě navíc s finančními odnosy, tak to bylo považováno za scestné. Takže za scestné. Čili prodej odpustku byl velice háklivý. Tam dokonce Hus patrně v roce 1412 prožil jednu ze svých největších krizí, kdy po odpustkových bouřích byli tři mládenci zabiti v Praze. A tak odpustky, tam církevní hierarchie a potom ještě, což byla bolest tehdejší doby, tak to byl papežský rozkol, schizma, kdy došlo k situaci velice neblahé pro západní křesťanstvo, totiž, že existovali dva papežové. A když se to snažili vyřešit, tak se objevil ještě třetí na scéně. Takže to byl chaos. Poněvadž ta církev byla vystavená hierarchicky a na vrchu pyramidy se s těmi největšími kompetencemi měl stát papež, a který měl vlastně garantovat, že to všechno na těch nižších stupních se děje řádně. Jo, přes ty jednotlivé vrstvy hierarchie. A v okamžiku, kdy představte si pyramidu s dvěma nebo třema špičkama. To nejde. Jo? To je nonsens. A tohle byla veliká bolest. I mezinárodní politika kolem toho se točila. Český král Václav IV. V tom se angažoval. Plus Pražská univerzita. Teď kdo na té univerzitě je za jakým řešením toho papežského schizmatu. Tak to tam bylo napětí. A důsledek tohodle dvoj až troj papežství měl bezprostřední dopad na Husa, a totiž Kosnický koncil. Hus se ocitl před Kosnickým koncilem, protože z dřívějška měl problémy ohledně své činnosti, zákaz činnosti, obvinění. No ale před jakou církevní instanci on se měl hájit, ke komu se měl odvolat. Pokud by ten systém v danou chvíli fungoval tak, jak měl, a byl by na špici jeden papež, tak on by se mohl odvolávat až před tu papežskou autoritu. Jelikož žádný papež všeobecně uznávaný nebyl, tak ke komu se ten Hus měl odvolat? Ke kterému papežovi? V té době byl velice důležitou postavou z našich českých dějin a z naší optiky nedoceněný Zikmund Lucemburský, mladší bratr, polobratr Václava IV., který se angažoval v evropské politice, a byl to on, kdo rozpohyboval organizaci Kosnického koncilu, aby se vyřešilo papežské rozdělení, a to se podařilo vyřešit. Ale tudíž Hus, když potřebuje řešit svoji kauzu a chce slyšet nějaký instanční rozsudek, tak se musí obrátit na ten koncil, který v danou chvíli supluje roli papeže.
1: Kdybychom hledali nějaký pojem, který souvisí s Husem, a rychle měli vyslovit něco, tak bychom asi řekli pravda. Hus jako bojovník za pravdu, opravdu. Musím se přiznat, já už jsem farářem dost dlouho, chvilku 50 let, a že byly etapy vlastně i v tom mém vývoji nebo v tom životě církve, kdy se, jako kdyby ta paralela, ta podoba k touze po pravdě a k pravdě hledala hůř nebo nebyla tak aktuální, nebo člověk neviděl všechny souvislosti, ale najednou žijeme v době, kdy se zase pojem pravdy a pravda stává docela centrální a už to není jenom nějaké takové povídání akademické, teoretické, ale dotýká se života nás všech, protože vlastně ovlivňuje společenský život, různé falešné informace, zaměňování pravdy a vydávání pravdy za něco, co pravda není a tak dál, získává politické hlasy, všecko se to projevuje. Vidíš tam nějakou souvislost, nebo je to prostě obecná krize pravdy a vyvřela někde zhruba, když byl ten Hus a pak jistě na mnoho dalších místech a my jsme teďka v podobné situaci?
0: Ano i ne. Ne v tom ohledu, že středověká církev předkládala jeden koncept, kdy platilo ono pověstné ptáčku žer nebo chcípni. No, člověk se buď vpasoval do daného systému, akceptoval tu centrálně hlásenou pravdu a mohl fungovat a žít. A musel ale zkousnout všechny ty nešvary, které na to byly nabalené církevní. A nebo se člověk mohl začít vymezovat vůči té centrální linii, což dělal Hus, ale on nespochybňoval samotné základy toho učení, že u Boha je spása. To vůbec ho ani nenapadlo spochybnit, jo? Právě naopak, jo? Protože to věděl, že u Boha je spása, tak mohl vést ten boj svůj tak, jak ho vedl. Jo? Ale začal kritizovat ty vnější formy. A, takže v tom je ten rozdíl, že my dnes vlastně nepolemizujeme s nějakou vyhraněnou formou učení nebo nějaké ideologie, jak to bylo za minulého režimu. Ta odlišnost je v tom, že dneska taková toho slova, každý má svou pravdu. Což je nesmysl. Já mám moc rád příměr profesora Jana Sokola, který říkal, no tak vy s tímhletím přesvědčením nedospějete daleko, protože když přijdete do restaurace a dáte si svíčkovou s knedlíkem a jedno pivo a pak vám číšník přinese účtenku na nadívaného krocana a 3 lahve šampanského, tak nemůžete tvrdit, že každý má svou pravdu, protože on má s tou svou pravdou chce ošulit. Jo? A, takže kde je ta pravda? Jo? A to, co je podle mě společné, je to hledání pravdy a nacházení pravdy, že je osvobodivé. Jo, když zjistím, jak tomu skutečně je, jo? Že poznám věci tak, jak jsou, že nikdo mě nebalamutí v danou chvíli. Jo? Vím, o co se můžu opřít. Třeba, že ta pravda může být někdy nepříjemná pro mě, jo? Ale vlastně i na tu nepříjemnou pravdu se můžu spolehnout. Víc než na příjemnou lež. Jo? A tenhle ten objev, že pravda nakonec člověka obhájí, tak ta je husovská a podle mě nosná i do současnosti.
1: Asi ano, to já rád souhlasím, ale zároveň se děsím toho, jak těžko proniká k lidem nebo k nám, nebo když člověk sleduje příběhy lidí oklamaných třeba těmi šmejdy, co jim seberou peníze, pak je využijí, pak ještě po jejich pomocí pašujou drogy, ty pak sedí ve vězení, oni se po 7 letech vrátí a vlastně stále ty podvodníky obhajují a litují toho, že to tenkrát nevyšlo, tak je úplně člověku ousko, jak těžko nebo jak náročně nebo... Já vím, že na to není odpověď, ale spíš takový povzdech nebo smutek, že to opravdu není legrace s tou pravdou. A jak se má trefit, aby člověk vzal vážně a věděl, že takhle to je.
0: Já se vrátím na začátek. Říkal jsem, jedna z těch dvou věcí, která je u Husa zajímavá, je, že byl obklopen přáteli. Aha. No, právě ta myšlenka, že každý máme svou pravdu, ona je svůdná, protože je pohodlná. Vlastně nemusím nic moc dělat a to, co si myslím, je pravda. No. Tahle ta svůdná myšlenka vytváří dojem, že pravda je privátní záležitost. Jo, že já nějak si to poskládám, jo, to z toho, co ke mně připlyne. Jo. Tohle podle mě vůbec nebyl Husův styl. Ta jeho pravda se rodila z rozhovoru, jo, z intenzivní výměny s druhými lidmi. Ostatně on se pohyboval na univerzitě, kde jedním z hlavních nástrojů byla disputace. Výměna názoru, intenzivní výměna názoru, i s tím, že někdo je postavený do role toho, kdo bude advokátem ďáblovým, kdo bude přinášet ty špatné názory, aby do nás šil. No. A hledání pravdy jakožto společný úkol. Ne, že budu mít nějaké svoje zdroje na internetu, které, do kterých budu klikat a vůbec to nebudu přeskušovat, jo, že se zavřu do své bubliny, jako potkávat se s jinými lidmi, s druhými lidmi, vylézt od těch monitorů, vypnout tablety, zastrčit do kapsy telefony a hovořit s živými lidmi. Tam se ta pravda nachází. Mnohem spíš než někde z nějakých slov, která k nám proudí, kdo ví odkud.
1: S tím já úplně souhlasím. Je to samozřejmě těžké, protože člověk má někdy chuť prásknout dveřma nebo říct už ne, ale zároveň v tu chvíli ví, že právě ten nezbytný a nutný rozhovor si ještě víc komplikuje a v podstatě ho znemožňuje. Ale je to dřina. Někdo to taky vyjádřil hezky, že samozřejmě můžeš mít svůj názor, ale nesmíš si myslet, že to je pravda. Tím, že se teda mám svůj názor, se hodně lidi ohání a je to hezké. Děkuju za tu připomínku toho rozhovoru a té diskuze, protože to je přesně to, kde se to přece jenom nějakým způsobem může změnit, zlomit, ovlivnit, posunout dál, nebo nebudu sám se brát tak vážně, budu schopen omluvy nebo dokonce otázky. To je možná taky trošku vlastně smutek z té i dnešní situace, že těch otázek k řešení nějakých problémů a vyjádření pochybností a hledání vlastně slyšíme velmi málo. Že? Většinou je to jako taková brutální pravda, která přijde jako tvrzení a vyrovnej se s tím, jak umíš. Tak to se vrátali za to, protože pojem pravdy zůstává, nebo pravda je stále aktuální, čerstvá. No, ještě k tomu Husovi, prosím tě. Tak už je to nějaké století, co to uplynulo. Máme ulice, které nesou Husovo jméno, náměstí, instituce, to je dobře. Ale zároveň si myslím, že ho nějak neumíme připomínat. Nebo to je takový moje břemeno, které nesu sebou. Že i když jsem byl ve vedení církve, nezakrývám to, tak si myslím, že jsme nám vlastně nedařilo třeba toho Husa připomenout, že jsme se báli, že to bude jako takové jako povrchní, že to bude, jak to říct, paráda pro parádu, že to bude nevěrohodné, legrační, že se tam budou citovat nějaké pravdy, které nesouvisí s životem, že za to budeme stydět. Ale přece musí být nějaká šance to uchopit a sdělovat hezky. Třeba tento rozhovor k tomu může přispět, ale kdyby se teoreticky ocitnul někdy v nějakém vedení nějaké církve, myslíš, že bys s tím něco dělal, nebo měl bys takové myšlenky na starosti, že je toto potřeba změnit, nějak jako aktivovat?
0: Já nevím, ten Hus je nám přece jenom dost vzdálený. My zde v Poličce každý rok pořádáme jako husovskou vzpomínku, husovská mohyla nedaleko a já rok co rok sahám po nějakých husových textech a snažím se něco vybrat a pokaždé si vylám zuby docela, protože to je opravdu jiný svět. Někdo možná, kdyby hledal vytrvaleji a pečlivěji než já, tak tam najde něco, co bude snadno přenositelné. Jo. Spíš to jsou, co já nacházím, to jsou jenom drobečky, takové nějaké jenom šlehy, takové obrázečky maličké, které můžou něco ilustrovat, ale nějakou celkovou linii, to se dá dost těžko, aspoň mně se to v tom dá dost těžko najít. Já jsem evangelický kazatel a pro mě Hus dává smysl právě ve spojení s Biblií, ne jenom jako Hus samotný, Hus pro Husa, ale jako učedník Kristův.
1: Jako učedník Kristův.
0: Učedník Kristův, jo? Ten, kdo následuje Krista a usiluje ve své době hlásat evangelium, aby lidi měli radost z Pána Boha, ze života, který od Boha dostali. A takže v tom našem církevním prostředí vzpomínka na Husa nechť je vždycky navázána na Bibli a na svědectví o Kristu. Nevytrhovat Husa z těch jeho prvotních kořenů. Nedělat z něho jakého bojovníka za češství, což dělal 19. 20. století. to fakt Husa moc nebavilo, jo, aby byl dobrým Čechem, chtěl být dobrým křesťanem.
1: Řekni k tomu něco, to je taky stále aktuální.
0: Tak to je ten pověstný druhý život slavných osobností. Jo. Oni žijí ve své době, kde vedou svoje zápasy a mají nějaký svůj význam a potom loup překlopí se několik staletí a ty postavy jsou používány jinak. Já jako klasický příklad uvádím sochu Jana Husa na Staroměstském náměstí v Praze, která byla odhalena k 500. výročí jeho smrti, což teda byla trochu smůla, že to bylo za první světové války, takže se to nemohlo udělat se vší parádou, jakou si přáli, ale tam stojí Hus ne jako kazatel, ale jako vůdce, který má za sebou ten lid, ne před sebou, ale za sebou. A to je podle mě takový symbol, jak ho chtěli vidět. Jo. My chceme mít před sebou nějakou tažnou figuru, jo, která v té době měla manifestovat obhajobu českých zájmů v tom velice těsném sousedství s Němci. Ostatně i Němci takhle Husa interpretovali jakožto odpůrce Němců. No tak to byla bolest tehdejší doby a pro ní byl Hus použit jako nástroj, byl instrumentalizován. To, tak toho bych se obával. No. A tohle my naštěstí nemusíme dělat. Můžeme teda víc v tom Husovi hledat člověka, který se staral o spásu duši, jo, ne o spásu národa.
1: Děkuju, to je možná dobře vystižené to, co vnáší takovou jako rozpaky nebo zatemňuje ten přístup k tomu, jak si to Husa připomínat, nechci tomu oslavovat nebo prostě to jubileum. Právě ten kontrast toho vůdce, za kterým ty zástupy jdou, to asi vidět nechceme a toho, nebo toho kazatele, který teda je čelem té betlémské kapli a lidé hltají jeho slovo, protože to je evangelium, něco, co ulehčuje, osvobozuje, dává svobodu. Tak možná tady je to vlastně skrytý souboj těchto dvou tendencí, protože udělat z něho toho vůdce je v podstatě snazší, že jo? To se udělá rychle, to udělá nějaká paráda k položení věnců a máme to z krku, ale popsat tu, o co šlo, když řekneme taky, že bojoval za pravdu, za evangelium, byl svědek Kristův a musíme přiznat, že jsou to všechno už jakési zhuštěné fráze, by nám někdo mohl vytknout, co si teda pod tím představit a když se pokoušíme to vysvětlit, no tak je to takové trošku zdlouhavé a už to třeba není tak, jako taková paráda a lidi to nebaví. Asi je to teda tak jako ten, to vnitřní napětí, no, mezi tím. Já si ještě dovolím, když jsme spolu mluvili, tak vím, že za pár dnů odlétáš do Ameriky, budeš ve Spojených státech amerických, neletíš tam na fotbal, jak by se někdo mohl domnívat.
0: Neletíš na fotbal.
1: Ale budeš v New Yorku, půjdeš po Manhattanu a tam, už nevím, na které ulici, už jsem to zapomněl, je cihlový červený kostel, který byl Husův sbor na Manhattanu přímo a byl docela silný. A já, když jsem tam byl, je to 10-11 let zpátky, tak jsme s kolegou Stehlíkem šli kolem a vím, že tehdy to bylo v takové fázi likvidaci, že se ten sbor rušil a ten kostel asi prodával a já jsem si vyfotil ty spadlé okapy, jak ta tam voda tekla někde a ty cihly tam byly podmáčené a vůbec to nebylo hezké. No, tak když tam potkáš skupinu hrdých Čechů a budou chtít, aby jsi něco pověděl o Husovi. Řekneš jim něco, nebo jak bys to pojal?
0: Hrdým Čechům. Tak děkuju za ten tip na Manhattan. Kolega Stehlík mě tam bude hostit pro vás, tak se zeptám, kde se nacházel Husův kostel. Ona, ta církevní scéna v Americe je hodně dynamická. Tam se ty budovy adaptují a mění mnohem častěji než u nás. Co bych řekl? No, oni ti vystěhovalci odcházeli do Spojených států právě v době, kdy ten Hus byl populární, ale kdy on byl symbolem právě toho vlastenčení. A to nemělo dlouhého trvání. No co s tím, že jo, v Americe?
1: No ale nějakou dobu ale jim to asi pomohlo. Nějakou,
0: ano, ano, tak po určitou dobu, ano. Mimochodem, to je zajímavé, kde si jsem četl, že prý Češi v těch zahraničních komunitách mají nejmenší odolnost vůči asimilaci. Se poměrně rychle asimilují do toho okolí, mnohem snáze třeba než Slováci nebo Poláci. Tak to je jenom na okraj. Co bych jim
1: to
0: řekl?
1: To se mohli o tom bavit, jestli to je vlastnost pozitivní nebo negativní.
0: No,
1: že jo?
0: Tak já myslím, že to je hodnotově neutrální, ale o Husovi, no... takové to základní přemýšlení o tom, co já považuji za pravdu. Proč to považuji za pravdu? Jak jsem se k tomu vůbec dobral? Jo, v těm svým základním životním přesvědčením. A vlastně s kým jsem o tom mluvil taky. Jestli to opravdu není jenom taková nějaká vnitřní stavba ve mně, kterou jsem si nějak zbastlil s prominutím. A nakolik do toho promlouvali druzí lidé? Lidé, kteří mě mají rádi, nebo lidé, kteří jsou moudří, kteří obsáhli nějaké poznání. Jo, a nakolik je to jenom můj výtvor? Jo, myslím, že ta Husova konfrontace, jak s přáteli, tak s učenými předchůdci, ta je pořád použitelná.
1: A možná zvolna k závěru, kdybych se zeptal, co na Husovi máš rád, nebo co tě imponuje, tak bleskni, co ti bleskne hlavou, jestli to je slovo nebo něco z života.
0: No, vlastně kdy mám intenzivní kontakt s Husem a s jeho dílem, tak to je písnička Jezu Kriste štědrý kněže, která se zpívává u nás v kostele. Ona existuje v různých variantách, ale vlastně v nějaké formě se zpívala už v Husově době. On není prvotním autorem, ale zasáhl do jejich slov, tak my několikrát do roka zpíváme v kostele a ona je dost dlouhá, takže si během ní taky vzpomenu na to, že někdy v tom 14. počátku, vlastně v 15. století na začátku, vlastně podobnou písničku zpívali v Betlémské kapli spolu s Husem, tak to mě spojuje s těmi generacemi před námi, třeba, že máme úplně jinačí životní starosti, jinačí zkušenosti. To křesťanské spolehnutí na Pána Boha, které u Husa vidím, které on teda vlastně až do té krajnosti dovedl, ale a že to je, ta důvěra je spojená s takovým bezpečím vnitřním, jo? Že jako vědomí, že když jako všichni půjdou proti mně, tak já jsem v dobrých rukách. No.
1: Děkuji, Jiří. Povídal jsem si s panem farářem Jiřím Tenglerem, sedíme v Poličce, rozhovor jsem vedl já, Daniel Ženatý. Tak ti moc děkuju. Posluchačům přeju, ať vzpomínku, památku na Husa prožijí pěkně, ať si najdou třeba nějaký jeho citát nebo něco objeví pěkného, zajdou k pomníku Husově a bez nějakých velkých fanfár nebo obřadnictví, které nám leze na nervy, ale hezky skrytě, jemně si třeba na jeho památku vzpomenou. A tobě taky přejeme, abys v té Americe se měl dobře a možná tě pak poprosíme o rozhovor, až se vrátíš, abys nám řekl, jaké to bylo. Tak jo, Jiří, děkujeme.
0: Rádo se stalo.

0: Radio Proglas lze podpořit DMS-kou v hodnotě 190 korun.
1: Pošlete zprávu ve tvaru DMS Mezera Proglas Mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
0: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Tak jsem šel domů aspoň uvařit kávu, uvařit kávu. V plechovce u dřezu našel jsem zprávu, našel jsem zprávu. Nejsem tu, možná se vrátím.

možná taky špatně fungujou těla. Až teď to

světě patří svět. Že každý lék je také jest, a komu vlastně patří svět. Možná ti poví, za co vděčíš Bohu,

drosku, že brzy zbloudíš v labirintech mozku, že dřív než utrhneš svou hvězdu hvězd, pukne ti srdce za

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

chvilku se zasní a hned si něco přej. Opičí obličej, zasnítku bez naděje. Odlíčit obočí, odložit boží masku a pošeptej mi, co máš na prodej. Kapesní snář a z očí černou pásku, mosaznou minci na kolej a bílou holí nakresli do oblázku dům a pak mě zavolej. Už je jen tenka, už celá září, už je z ní vytepaný zlatý plíšek, už zrcadlí se v tvojí tváři a nebojí se. Zeptej se výšek, co se všechno smí, ze mě už nedostaneš ani slůvko, už nikomu nic nepoví, můj němý strážník na ostrůvku. Komíny zvážní a s nimi věže a pouliční vůz pozametá smetí, můj milý věz dnes přijímá se v leže po vzoru dětí.

0: Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má Proglas v systému DAB vysílače na Černé hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králík, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy. Pokrývají tato města a okolí: Dvůr Králové nad Labem, Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Humpolec, Chrudim, Jaroměř, Jičín, Jihlava, Pardubice, Svitavy, Trutnov, Třebíč, Velké Meziříčí, Vrchlabí, Vysoké Mýto a Žďár nad Sázavou. Jsme tu s vámi po celý den.
1: A nyní už zprávy Českého rozhlasu.
2: Radiožurnál je 10 hodin. Kateřina Causidisová a aktuální zprávy.
3: Při nočním ruském útoku na Kyjev a okolí zemřelo nejméně 14 lidí. Železniční dopravci zavádějí nové zahraniční linky. Fotbalisté Norska a Anglie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Po nehodě se opět rozjíždí dálnice D1 u sjezdu na Slavkov směrem do Brna. A bude zataženo až oblačno, občas déšť, teploty většinou do 23 stupňů.
4: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 68 raketami a více než 350 drony. Informovalo o tom ukrajinské letectvo s tím, že 37 raket a přes 300 bezpilotních letounů se podařilo zničit. Rozsáhlému útoku v noci znovu čelil Kyjev a jeho okolí. Úřady hlásí nejméně 14 mrtvých a více než 60 zraněných. Jsou mezi nimi i děti. Starosta metropole Vitalij Kličko na síti Telegram uvedl, že záchranné akce ve městě dál pokračují. Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem, České dráhy do dánské Kodaně.
5: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
3: Slovenská Nitra se zapojila do testování umělé inteligence v městské hromadné dopravě. Pomocí Wi-Fi senzorů bude anonymně sledovat vytíženost autobusů a pohyb cestujících. Město chce získat přesnější data o tom, kolik lidí jednotlivé spoje využívá a kde cestující nastupují a vystupují. Testování je v plánu až do konce roku. V Modřicích u Brna nově vyznačují modré zóny. Regulace parkování má ve městě platit od září. Do té doby můžou obyvatelé u modré čáry parkovat bez omezení. Během léta radnice taky spustí prodej parkovacích oprávnění. Placené parkování bude pouze přes noc, říká starosta Modřic Libor Procházka.
6: My jsme se inspirovali brněnskou zónu C, kdy vlastně to placené parkování bude v době od 17 do 6 hodin v pracovní dny. Občané rezidenti budou mít za první vozidlo 200 korun roční poplatek, tak si myslíme, že jsou to pouze náklady na nejnutnější administrativní práce.
3: Návštěvníci za stání zaplatí přes mobilní telefon 10 korun za hodinu. Automaty v ulicích nebudou.
7: Sport. Norsko je na světovém šampionátu fotbalistů poprvé ve čtvrtfinále. Norové v New Jersey vyřadili Brazilce po výhře 2-1. Oba dva góly Severanů vstřelil útočník Erling Haaland.
8: Je to opravdu dobrý pocit dát dva góly Brazilcům a porazit je. Ukázali jsme, že Norsko je fantastický fotbalový tým, jeden z lepších v Evropě a vlastně i na světě. Je úžasné, co tu předvádíme. Jsem hrdý na celou zemi.
7: Norsko se ve čtvrtfinále šampionátu utká v sobotu večer s Anglií, ta na Azteckém stadionu zdolala domácí Mexiko 3-2. Tenistka Karolína Muchová porazila Barboru Krejčíkovou ve třech setech a na Wimbledonu je ve čtvrtfinále. V něm nastoupí proti Japonce Osakové, která vyřadila světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D10 u Staré Boleslavy a kolona na D7 u letiště v Praze. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy směrem do Prahy velmi opatrně za sjezdem na Starou Boleslav. Na 12,5 kilometrů stojí v levém pruhu nepojízdné osobní auto. Navíc jsou i nečistoty na vozovce, zbytky hlíny a nepořádek. Podle našeho zpravodaje auto není zatím nijak označené, je to v zatáčce a velmi nepřehledná situace, tak opatrně D10, 12,5 kilometr do Prahy. Na dálnici D1 1 na příjezdu do Brna směrem z Ostravy a Vyškova. U sjezdu na Slavkov u Brna na kilometru 210 už nehoda v omezení nepřekáží, kolona se tam de facto rozjela. A na dálnici D7 stále vázne provoz na výjezdu z Prahy do Chomutova a Slaného. Za sjezdem na letiště opravují kruhový objezd na cestě k terminálům a kolona je už z dálnice D7 od sjezdu na Horoměřice, zdržení tak na výjezdu z metropole 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude zataženo až oblačno, občas čekejte déšť nebo přehánky, odpolední teploty 19 až 23 stupňů, na jihu Moravy o něco tepleji, tam naměříme kolem 25 stupňů. Tolik zprávy.
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jdou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vidím.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony váví, jen pojď.

0: krátce po 10. hodině na Proglasu relace Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít, já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během červencových týdnů dáme prostor reprízám příběhů některých bývalých i současných pracovníků našeho rádia. Dnešek patří povídání Karoliny Vološinové, které se doptávala Bohdanka Medřická. Přejeme vám dobrý poslech.
10: Zdravím všichni posluchače, jmenuji se Karolina Vološinová. V současnosti studuju v Praze, už magisterský obor, cestovní ruch. A chtěla bych se s váma podělit o moji cestu duchovní, v podstatě, jak jsem uvěřila v Boha, se stala křesťankou. Ta cesta byla docela dlouhá pro mě, ale na začátek bych řekla, že jsem se narodila do milující rodiny, která postoj k náboženství, k víře a k čemkoliv, co naše společnost nějakým způsobem škatulkuje, je velmi otevřená a respektující. Takže za to jsem moc vděčná. A s křesťany, jako takovými, který to mají jako životní styl a nejenom návštěvu jednou týdně v kostele, jsem se setkala poprvé vlastně na English Campu, kam mě pozvala kamarádka z gymnázia. A já jsem to ráda přijela, protože jsem přemýšlela nad tím, jak budu trávit svůj volný čas v létě a chtěla jsem se věnovat něčemu jinému než gaučing. Takže něco smysluplného, poznat nové lidi, kteří jako nechodí po hospodách, když to tak řeknu, nebo prostě se neflákají. No a mně se líbily ty aktivity, ale moc jsem se jako nestotožnila s tím večerním zamyšlením a odcházela jsem dost taková vyděšená, že se tam na mě tlačí, jo? Abych přijala Ježíše. Takže v tomhle tom to jako mě vůbec jako neoslovovalo. Ale věděla jsem, že mají něco, co já nemám a chtěla jsem to. Zároveň, že mají nějakou naději v životě a že se nějakým způsobem nepřetvařují, že to je prostě jejich identita. Ale prostě jsem řekla, že mě to dáno není, hotovo, šla jsem dál. Ještě jsem byla na English Campu asi 3x. No a dobrý, no. Pak přišla maturita. Vlastně v tom maturitním ročníku občas jsem chodila na mládeže a na nějaký alfy, ale moc mě to neinspirovalo, moc mě to nezajímalo. Řešila jsem spíš jako svůj vlastní život a cestu kam dál. No a nějaký prostě neúplně harmonický vztahy v rodině a i prostě s partnerem. No a pak jsem si říkala, tyjo, tak nevím, tak zkusím, prostě dám na intuici a budu studovat čínštinu do Olomouce. Tak se stalo. A vlastně v prvním ročníku, během zkouškového, jsem se setkala jako s takovou krizí, když jsem opakovala už zkoušku po třetí. A šli jsme tam já a moje kamarádka. My jsme se spolu na to připravovali. A říkala mi mimo jiné právě i o tom, že je křesťanka. No a tak já říkám, no tak to jsem teda zvědavá, tak to vybal, jako o čem to je. A tak jsme hodně diskutovali mezi studiem, vařením a rozmlouváním o různých jiných věcech. No a přišel moment, kdy mi říkala, hele, já tě do ničeho tlačit nebudu. Ty víš o Ježíši a o křesťanství a o těch jednotlivých jakoby odborných věcech, takže o té teologii dost na to, aby se sama rozhodla. Jo, je to na tobě. Pokud chceš, tak já tě prostě budu v té modlitbě provázet a musíš se sama rozhodnout. Zkusíš to, uvidíš. Říkám, no tak to je výzva. Tak jsem se tak jako rozdýchávala a šli jsme do toho. Takže prostě jsem vyznala, co mě trápilo, že to prostě nejsem schopná udělat sama, že fakt na to nemám, jo, a že i když se prostě budu snažit sebe víc, se vždycky něco podělám, jo. Takže asi něco v tom smyslu a že pokud teda Bůh existuje a není to ani prostě Mohamed, ani Višna a jiný bohové, tak ať prostě to vím, jako jo. Bez urážky jako k ostatním bohům, jo. No tak to se stalo. No a prožila jsem nějaký takový jako fyzický prožitek nebo dotek takový. Já jsem to tak vnímala od Boha, jakože jsem nějaký teplo v dlaních a jsem to tak jako proudilo po těle. No a hrozně se mi ulevilo. Jo. Vědění, že na to nejsem sama a že jsem přijatá se všima nedokonalostma, které mám. Pár dní prostě na to jsme šli na tramvaj s tou kamarádkou a projela před námi, na ní byla jediná reklama, na ní bylo napsané, Bůh existuje. Já jsem to tak jako brala, že to je zpráva pro mě, jo, že jako je to tak. No pak jsem jela domů z toho studijního týdne, kdy jsme tu zkoušku udělali. No a první bylo jako, že to musím nějak říct s naším, jo? Že prostě se o tom musím podělit, že to byl fakt velký zážitek pro mě a nějaký milník v životě. Tak jsem pořád přemýšlela, jak jim to řeknu, až jsem prostě vrazila do pokoje, říkám, čau, musím vám něco říct. A naši mě zastavili, vskočili mi do řeči a řekli, ty jsi těhotná. A já, ne, já jsem jako uvěřila v Boha, víte, jako věřím, že Ježíš je prostě můj spasitel a tak. A tak tím spadla brada samozřejmě, protože to absolutně nečekali. Ale stalo se něco, co já jsem nečekala. A to byla ta reakce. Taťka přišel, podal mi pravici a pravil. Jsem moc rád, že máš něco, o co se můžeš v životě opřít. A mamka mi prostě říkala, že je ráda, že jsem šťastná. Takže tak nějak fungujem v rodině, jakože jsem moc vděčná za to, že to respektujou, že mají takovou obrovskou moudrost a lásku vůči mě a že mi to dávají najevo. Takže asi tak, jinak asi rok na to jsem se nějak nechala pokřtít, takže vlastně věřící jsem 5 let.
11: Vnímáš třeba po těch 5 letech něco jinak? Nebo vnímáš dokonce i Boha jinak?
10: No, já jsem během toho večera, vlastně kdy jsem se obrátila takzvaně, tak jsem si vlastně uvědomila, že vidím víc jako lidských potřeb, nebo že nejsem lhostejná k lidem tolik, jak jsem bývala, nebo že z nich nemám takový strach, že mě třeba zradí. Vnímám teď, jak jsem na jiné zase škole, tak vnímám, že ti studenti třeba mají tu potřebu jako někam patřit, že mají tu potřebu být přijatí. A zrovna jako na naší škole, na ekonomce je to tak, že je tam taková individualistická kultura. Jo? A občas se stanem, se scházíme jako křesťanští studenti v rámci jako UKH na kolejích, ale občas se stane, že tam někdo přijde, což jsme jako rádi, ale nejde to moc jako harmonizovat s těmi studenty, jakoby nevěřícími. Ale občas někdo přijde a potvrdí mi, že vnímá tu anonymitu a takovou tu jako nesrdečnost nebo lhostejnost taky, no, že tam nemá v podstatě nějakou komunitu.
11: Ty jsi byla hodně vzdělaný ateista, jak tam nazvat. Jakože jsi věděla, o čem je křesťanství a věděla jsi nejspíše i, o čem jsou ostatní náboženství. Jak se to podle tebe lišilo, ty všechny náboženství? Proč jsi vybrala vlastně, že půjdeš za Ježíšem a ne za jiným Bohem?
12: Mm-hmm. No, asi protože na moji prosbu nebo prostě odpověděl. Jo? A i když prostě znám lidi prostě z muslimského prostředí, kde jsem se setkala s buddhistickým mnichem, tak všichni byli jako hodní, jo, a milující, nebo nějakým způsobem mi dávali najevo, že mě přijímají, že mě mají rádi a že jim to dává taky smysl, ale ten rozdíl jako je v tom, že já jsem to vnímala, takže mají nějaký prostě rozpis úkolů, které musí splnit, aby se dostali do nebe nebo do ráje. A i když to určitě spousta dělá, protože opravdu v tom vidí ten smysl a nedělají to jakoby zjištně, tak je to pořád jako, že něco dělají pro toho Boha, aby se mu nějak vyrovnali nebo zavděčili, ale Ježíš je přesný ten opak, jo, že on prostě přišel za nama na zem, abychom trávil ten čas s námi, abychom my prostě mohli potom mít ten život věčný, život se za nás obětuje.
9: Karolíně trvalo léta, než se rozhodla, že zkusí oslovit Boha. Bože, jestli existuješ, tak mi to ukaž, že ty seš ten pravý a jediný Bůh. Zkusili jste někdy Boha oslovit i vy sami? Bohu se nemusíte zavděčit, nemusíte plnit žádný seznam úkolů, stačí k němu přijít a přijmout to, co nám nabízí, dar spasení a života ve svém synu Ježíši Kristu. Pokud byste měli nějaké dotazy ohledně víry, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. K dnešní epizodě se můžete vrátit v archivu na webu radio7.cz a také na podcastových platformách. Stačí zadat název podcastu Stopy. Nalézt tam můžete i předešlé díly. Od mikrofonu Rádia 7 se loučí Milan Remeš a těší se na slyšenou zase příště.

Na Moravě a ve Slezsku má Proglas v systému DAB vysílače v Brně, v Olomouci, na Lysé hoře, ve Zlíně na Mladcové, ve Znojmě, na Velké Javořině a v Ostravě. Pokrývají tato města a okolí. Brno, Bílovec, Bohumín, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek Místek, Frýdland nad Ostravicí, Havířov, Hlučín, Hodonín, Olešov, Karviná, Kopřivnice, Kroměříž, Olomouc, Orlová, Ostrava, Otrokovice, Prostějov, Příbor, Studénka, Šternberg, Uherské Hradiště, Uherský Brod, Uničov, Veselý nad Moravou, Zlín a Znojmo. Jsme tu s vámi po celý den.

Vítejte u pondělní voničky lidových písní. Již tradičně bude středa před horňáckými slavnostmi, letos tady 15. července od 18 hodin, na náměstí Míru ve Veselí nad Moravou patřit horňákům. Srdečně vás zveme na pohodový letní večer v rámci veselského kulturního léta, který vás dokonale naladí na nadcházející slavnostní víkend. Hlavním hudebním průvodcem celého programu bude horňácká cymbálová muzika Petra Galečky. Na pódiu se k ním připojí také dětský folklorní soubor Lipovjánek. Folklorní soubor Lipovjan, zboreček žen z Lipova a skvělí solisté. Přijďte si poslechnout poctivý horňácký folklor, potkat se s přáteli a užít si jedinečnou atmosféru teplého letního večera. Horňáčtí hudci a zpěváci hrají a zpívají také v dnešní voničce. Přejeme ničím nerušený poslech a pěkný den.

Obec Židlochove se zve na tradiční Meruňku braní, festival folkloru a Meruněk. Koná se tuto sobotu 11. července od 11 do 18 hodin na náměstí a v komunitním centru v Židlochovicích. V rámci programu proběhne přehlídka krojů z Brněnska, taneční workshop s výukou ledových tanců a vystoupení cymbalové muziky Slovácko. Samozřejmě budou k prodeji meruňky, meruňkové pochutiny, včetně meruňkovice. Výjimečně bude možná také prohlídka zámku v Židlochovicích. Více informací o akci naleznete na www.meruňkobraní.cz.

Nevěříte, že lidové písničky jsou hity? Tak si zvolte své ve folklorní hitparádě na Proglasu. Jediná a jedinečná folklorní sedmička. Každou sobotu v 18.30.

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 15. část.

0: Židé byli rozechvěni, byli užaslí, byli uraženi, byli zděšeni, byli zuřiví. Co? Hanele? Hanele Šafarová? Co? Žid, který nevěří v Boha? Ať Bajniš Zisovič hned ráno, ale hned jak se rozední, zapřáhne. Ať jede tryskem, ať nešetří koně a přiveze rabína. A věru obec již v duchu vidí zběsilý trysk Zisovičovi Julči jitřním šerem a vidí Bajniše jako judu na válečném voze v údolí Ajalonském, třímajícího otěže a točícího nad hlavou koně bičem. Vidíte? Nemá pravdu Mordche? Vy necháte-li puntík, že jste zničili vše? Vidíte? Nechali jste u Cicis upadnouti třásničku a takhle to pak končí. Ubohý Josef Šafar. Nešťastná matka. Ale pak, vzpomenuvše si náhle na hlavní věc, zděšeně křičeli. Víte, že tohle má být první odpadnutí od Boha, co polana stojí polanou. Co přijde pak? Hospodine, co přijde pak? Jakými morovými ranami to Bůh letos trestá polanu? Nejprve zničená mikve, pak ty hrůzy s chaluci a mizrachisty a teď tohle. Což pak nechápete? Nerozumíte? Nevidíte výhružně zdvižený prst Boží? Nedovolte, netrpte, nepřipusťte. Strašlivá zpráva šla od úst k ústům. Letěla po chýších již v noci. Z bytů vybíhaly ženy, obuvše jen střevíce na boso a přehodivše přes nahá ramena vlňáky, brodili se sněhem a klepajíce na okna domáhali se vstupu. Slyšeli jste už? Rozespalí lidé vyskakovali jen v prádle z postelí, jizby se osvětlovaly petrolejovými lampičkami a po stěnách přecházely dlouhé stíny. Byty Rajzy Abrahamovičové a rodičů Mašeliných, Chaviných a Rivčiných, které vše viděli přímo u pramene neštěstí, dostávali stále nové návštěvy. Ráno se vystřídali v chýši Mordechaje Jida Feinermana všichni, kdož požívali nějaké vážnosti. Moudrý stařec smutně pokyvoval hlavou, stejně jako hlavami pokyvovali jeho tři bradatí synové a neodpovídaje na zbytečné otázky, udílel jen z lavice u kamen krátké příkazy. Ne, Mordechaj Jid Feinerman v nejtěžší chvíli neselhal. Snad mohl použíti záclon víček a kolíčků lalůčků při schonu z mizrachisty a chaluci, u věci hloupé, malicherné a ubohé, již nemohl propůjčiti ani kousek své duše, která jest boží. Ale nyní přišla chvíle vážná, kde jde o Izrael, o Hospodina a čest obce. Ale vystřídali se onoho rána u Mordechaje Jida Feinermana opravdu všichni vážní Židé? Nikoli. Byl zde Pinches Jakubovič? Ptal se. Ne. Stařec se za pomoci synů ustrojil. Jeden z nich mu natáhl vysoké plstěné boty, druzí dva mu ovázali krk a uši, a vydal se na cestu do vesnice. Stavil se se syny u Pinchesa Jakuboviče. Víš, co se stalo u Šafarů? Řekl hněvivě, jsa uražen, že Pinches neuznal za vhodno přijíti k němu sám.
1: Vím,
0: odpověděl tiše Pinches.
2: Pojď,
0: řekl přísně Mordechaj Jid Feinermann. Ale v této chvíli se stalo něco podivného a zcela nepochopitelného. Pinches Jakubovič, místo aby sáhl po kabátu, stál, hleděl někam do kouta a odpověděl: nepůjdu. Urážka byla tedy mnohem větší, než Mordechaj Jid Feinermann předpokládal. Stařec k němu postoupil. Jeho oči pod rozcuchaným bílým obočím se rozhořely více úžasem než hněvem.
1: Je možné, že ti špatně rozumím, řekl.

0: Stařec odcházel. Ale synové se ještě obrátili a nehodlajíc se v chvíli tak vážné povykovati, Pinchesa si od hlavy k patě přeměřili. A přec si Pinches Jakubovič nemohl počínat jinak. Tajemství jest těžké břímě a dovedou je unést jen vyvolení. Jméno páně budiš pochváleno za urážku, jíž ho chtěl potupiti Mordechaj Jitfajnerman. Bůh Hospodin mu řekl včera slovy andělovými.
1: Žádám smírnou oběť. Jednu za celou obec. Již zítra. Vydej mi ji bez zdráhání.
0: A mohl snad kdo po zprávách, které dnes ráno přinesli z ulice Brana a děti, pochybovati o tom, kdo se má státi touto obětí?

0: jakou Polana ještě neviděla. Hroznější než oděnec, oheň i hrob. Smrt všech smrtí.
1: Och, bloudi, kteří myslíte stále na tělesné, kteří nedovedete obrátit duši, leč jen ke hmotnému. Och, nemoudří, kteří chcete lvu vyrvati kořist ze spárů jeho. Ivo Karadžič se přišel k Fuksovům jen omýt a oholit. Ale nebylo ještě 6 hodin a když si chtěl maličko na pohovce odpočinout, v teplém vzduchu usnul a spal bezmála 2 hodiny. Člověk, který se vyspal, oceňuje a řadí skutečnosti přesněji a ráno se jeví věci ne-li v jiných tvarech, alespoň v jiných barvách. Dopustil se chyby, způsoby v proti vůli Hanelině poplach a stížil tím postavení jich obou. Urazil také jejího otce, jak zahanbující hrubost a jaká neopatrnost zároveň, to se již nedalo odčinit. Má uposlechnouti rady Haneliny ještě teď? Za poměru o tolik stížených odjet odtud a spoléhat, že ji v tomto prostředí a jím nepřemluví, neznásilní a neznemožní jí útěk? Neučiní to. Jde o statek příliš drahý. Pak Arci nezbývá leč násilí. Ale Ivo Karadžič jest i k němu odhodlán. Učiní jen vše, co může, aby bylo co nejmenší a pokud možno bez účasti úřadů. Prozatím se pokusí ještě vyjednávat. Půjde si pro Hanele. Když vyšel z domu, stál na ulici mladík ve frajerském zimníčku z minulého desetiletí, úzkém v pase, zvoncovitém dole, snad vyžebraném, snad koupeném z nějakého městského výprodeje. Ruce měl v kapsách a hleděl na Iva Karadžiče neobyčejně drze. Ivo Karadžič si ho přeměřil a oči obou se setkali. Mladíkovi zasvítili zelenavým ohněm. Ivo Karadžič se dal na cestu. Nepříjemně cítil, že jde mladík za ním. Na cestě potkal Andrije Dvůjla. Má se ve strážích pokračovat? Ptal se Dvůjlo. Ano. Kdo je unaven, ať za sebe pošle jiného. Zdvojnásobte mzdu. Dívka je dosud v domku v zahradě?
2: Nikdo ji neviděl, ale zdá se.
1: Když se Ivo Karadžič obrátil, aby pokračoval v cestě, spatřil, že těsně za ním stojí mladík v parádním zimníčku. Byl vyzývavě rozkročen a v jeho očích bylo po 7 nožích.

V Ivovi Karadžičovi zavřela krev. Nedám-li dnes tomuhle klackovi pár facek, nedám je už asi nikdy nikomu. Myslil si. Ale vzpomněl si na své předsevzetí, obrátil se a šel. Ten klacek byl Šlojme Katz. Při příštích krocích Iva Karadžiče předešel, ještě jednou se na něho ze strany výhružně podíval a už se neobrátil. Je tu dnes jarmark? Ne, v Polaně nejsou výroční trhy, vzpomněl si Ivo Karadžič. Posvícení a pouti jsou přece v jiném ročním období. Pohřeb? Svatba? Před šafarovými bylo mnoho lidí. Postávali, přecházeli, procházeli se a nepříliš hlučně si vykládali. Velká většina Židů, menšina Rusínů. Ti v ovčích kožiších, stejných u mužů jako u žen, se seskupili za plotem protější Moskalovy chýše a mlčky tam čekali jako na počátek představení vesnického komedianta nebo na příchod slavného procesí. Je to kvůli mně? Zabuchalo Ivovi Karadžičovi srdce. Jeho příchod byl uvítán náhlým zmlknutím. Většina těl se k němu obrátila čelem a oči se na něho upřely. Zdálo se mu, že více zvědavě než nepřátelsky. Krokem, který měl snahu dodat si ještě více energie, než v něm bylo, prošel davem k schůdkům z mlýnských kamenů. Ale stál tam mladík ve fionském zimníčku a Ivo Karadžič musil kolem něho obsati půlkruh. Nedám-li dnes tomu klackovi... Ivo Karadžič vešel do krčmy. Ta byla plna Židů. Kde je pan Šafar? Otázal se trochu až příliš z ostra. Ale jeden z čekajících, byl to Bajniš Zisovič, k němu přistoupil a klaně se s dvorným pokynutím ruky ho vedl ke kuchyňským dveřím, které mu otevřel. Tudy, prosím. Převedl ho přes prázdnou kuchyni a otevřel dveře do pokoje. Zde, prosím. Kde se to najednou octl Ivo Karadžič? Z místnosti více než poloprázdné, studené a bílé stěnami a raním sluncem proti němu vystoupilo, jako loupežníci na silnicích, 11 párů očí, které ho přepadly a svíraly pevně. V pokoji stály s klobouky na hlavách Bédr Mojše Kahan, Lejb Abrahamovič s naježenou lví hřívou, Černý kovář Srul Nachamkes, Gutman Davidovič, Mordechaj Jit Feinerman v kaftanu a v průvodu svých synů, starý Josl Ejzigovič a tak do 10. Neboť jeden z 12 členů výboru židovské obce, Pinches Jakubovič, chyběl. 11. byl pan Salomon Fuchs. Kolik desetiletí nebyl již v tomto domě. Teď ho sem vedla povinnost a úřad. A napadlo ho někdy, že mu bude popřáno zadosti učinění pohlédnouti na tuto bídu a prázdnotu kolem, kde pamatuje plnost a bohatství? Ivo Karadžič stál tváří v tvář neznámým obličejům. Kdo je těch 11 lidí? Tajný hrdelní soud? Kde je pan Šafar? Zeptal se zamračeně. Přijde hned, pane Karadžiči. Odpověděl mu Salomon Fuchs. Aj, můj domácí pán, myslil si ne bez záblesku spokojenosti Ivo Karadžič, jsa rád, že tu vidí známou tvář. Ale když se rozhodl přesto odejíti a obrátil se ke dveřím, spatřil, že jsou zastoupeny dvěma muži. Bajnišem Zisovičem a mladým Ejzigovičem.
téže chvíli před něho předstoupil stařec s dlouhou, stářím žloutnoucí bradou a s bílými pejzy visícími až k ramenům. Drahý pane, pravil Mordechaj Jitfajnerman. Popřejte, prosím, židovskému starci, jehož dní jest již nemnoho, na chviličku sluchu. Stařec neznalý češtiny přizpůsoboval své jidiš němčině a bylo mu dobře rozumět.

0: Octne-li se člověk zčista jasna před situací tak neočekávanou, ztratí na okamžik ducha přítomnost. Bude-li to krátké, rád. Co si přejete? Odpověděl Ivo Karadžič.
1: Jsme zástupci zdejší židovské obce, můj pane, a jdeme vás upřímně přivítat. Upřímně a uctivě, drahý pane.
0: Těší mě, děkuji vám. A podal starci ruku. Velmi rád se s vámi seznámím, ale teď hledám pana Šafara. Je vám zřejmě známo, proč jsem přišel. Pro svou nevěstu Hanele. Soudcové, kromě starce, se vlídně usmáli. Salamon Fuchs důvěrně a zeširoka. Hledám ji, pokračoval Ivo Karadžič. Snad je vám, pánové, i to známo, že je slečna Šafarová plnoletá a že nemáte ani vy, ani nikdo jiný právo násilím jí zdržovati.
1: Och, och.
0: A stařec nastavil proti mluvčímu dlaně, jako by něco s rozhořčením odsouval.
1: Násilím jí zdržovati. Kdo by pomýšlel na něco podobného? Naopak, pane, Josl Šafar přijde. Také Hanele přijde. Překrásná dívka s očima gazel, nejpůvabnější pana širokého kraje. A my jsme se sešli proto, abychom se radovali s vámi a abychom vám požehnali požehnáním celé obce. A prosíme vás o něco. Hle, děvečka nemá věnu. Dovolte, aby se stala dcerou celého Izraele. Abychom každý z nás přispěli podle své možnosti na její vybavení a abychom jí svatbu uspořádali my. Můj sladký pane.
0: A stařec, přistoupiv k Ivovi Karadžičovi blízko, dotýkal se hroty prstů jemňoučce jeho kabátu.
1: Ach, můj drahý pane, budou to svatby, jakých tato země ještě neviděla. Bude to baldachín, jako žádný jiný před ním.
0: Jak úžasná houževnatost, jaká tvrdohlavost, říkal si Ivo Karadžič, bojuje s pohnutím a hledě do stařeckých očí smutných, chytrých a odhodlaných. Snad by to bylo opravdu krásné, pravil mírně. Ale podmínku, kterou mi položíte, splnit ji nemohu. Ale Mordechaj Jitfajnerman pokračoval, jako by byl neslyšel.
1: Jste žid, můj pane, jako jsme židé my. Jste ze slavného rodu, z kmene Kohen, z něhož vycházeli ti, jimž bylo jednou v roce dovoleno vysloviti pravé jméno Hospodinovo. Předspravíte, není Boha. Jest, pane.
0: A Ivo Karadžič viděl, jak starci zahořeli oči.
1: Jest, jediný, nevyspytatelný a není dovoleno přemýšlet o jeho počátku.
0: Ano, v tom není dovoleno. Jest právě kořen všech náboženství. Vzbouřila se v Ivovi Karadžičovi jeho volnomyslitelská krev. Chtěl říci svou myšlenku nahlas, ale pak v duchu máchl rukou. Jaký smysl tu mohou mít diskuse? Mordechaj Jitfajnerman byl zřejmě o včerejším rozhovoru s Josefem Šafarem dobře spraven.
1: Snad jste v mládí slýchával, můj pane, o utrpení, která Izrael prožívá od zboření chrámu pro svého Boha. Neboť jen on mu k tomu dává sílu, která nemůže být lidská. Ale snad jste nikdy neslýchal o utrpení našem. Jděte, pane, do našich příbytků. Popatřete na jejich bídu. Pohleďte na hlad našich malých a na jejich umírání. Podívejte se na naše matky, které nemají pro svá nemluvňata dosti mléka. A nemáte-li srdce z kamene, zapláče vám. Starci se zalili oči slzami. Och, och, och, pane, a vy pravíte, není Boha. Kterak bychom vydrželi žít, kdybychom nevěděli, že trpíme pro něho? Och, och, pane, vy žádáte, aby jeden z nás, a třeba jen dívka, vyvstal a svým činem prohlásil: zhyň, Izraeli, vše, čím si od stvoření světa žil, byl klam a tvé utrpení jest pouze prosmích dětem a bláznům. Zemřete, polanští, v bídě a zoufalství. Hle, já, Hana, od vás odcházím. Zemřete, já se smějí a veselím, jdu do světa, do radovánek a rozkoší, neboť tak smím, protože není odplaty ani na tomto, ani na onom světě, protože není Bůh. Och, och, och, můj pane. A stařec s hrůzou v očích vstáhl proti hostu dlaně a pomalými kroky ustupoval. Strašné. Strašné, myslil si Ivo Karadžič jako tehdy na Ostravské ulici. Jaká tragédie. 2000 let se jich nedotklo. Byl vzrušen. Co odpoví starci s planoucíma očima, na jehož pergamenových lících naskočily rudé skvrny svatého vytržení? Může se zde něco spraviti slovem a nemusí zůstati každé hluchým? A tohle vše Hanele věděla. A přece jsem šla. Jak velká musí být její láska. Hanele. Ubohá Hanele.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování četli Jiří Miroslava Lušek a Kristýna Kubačková, režie rozhlasového nastudování Jan Novotný, zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 490 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 490 korun. Radio Proglas obdrží 489 korun. Moc děkujeme.
1: Částka vám bude odečtena každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců, technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

Bylo 11 hodin a 30 minut, 11:30, máme pondělí 6. července a krásný sváteční den vám od mikrofonu Radia Proglas přeje Martin Novotný.

0: Sestry Boromejky v městě Albrechticích chystají duchovní cvičení pro dívky od 16 do 30 let. V termínu od 26. do 31. července jimi provede kněz Marek Poláčik. Hovoří sestra Vincenta Kořínková.
1: Mám tady pozvánku pro dívky od 16 do 30 let na duchovní cvičení. To téma jsme vybrali vnitřní objev Božího daru, protože jsme si vědomi, že v každém člověku je velký Boží dar a je dobré ho nějak snažit se objevit. Právě tento týden chceme nabídnout děvčatům, aby mohli přijít do kláštera k nám, kdy budou přednášky, mše svatá, ticho, adorace, možnost ke zpovědi, k duchovním rozhovorům. Chceme vytvořit děvčatům prostor ticha, aby mohli právě vnímat Boha, sebe, své nitro, své srdce, aby věděli, co pro ně Pán Bůh chce do budoucna. Tato nabídka je právě určená pro mládež, aby mohli se během toho roku zastavit, načerpat, naslouchat Bohu a tak i se připravit na ten nový školní rok nebo pracovní čas.

vytáhnu žaluzie, vteřiny kapou pod vokap. Je tam už válka, nebo se žije?

0: Velehradskou výzvu ke smíření a dialogu v celé společnosti vyhlásil předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík při sobotní modlitbě za vlast. Ta se konala v poutní bazilice na Velehradě v programu Dnů lidí dobré vůle. Výzva reaguje na rostoucí polarizaci, agresivitu a nedůvěru ve společnosti. Její kodex obsahuje těchto 5 bodů. Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. A přinášej naději a pracuj pro pokoj. Naše redaktorka Anna Marie Slobodová na Velehradě oslovila některé poutníky v anketě.
1: Teď jsme vyslechli kodex velehradské výzvy a jednou z jejich součástí je hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Co podle vás spojuje?
2: Myslím, že v dnešní době je spíš jednodušší najít to, co lidi rozděluje, než to, co spojuje. Myslím, že ve společnosti chybí celkem porozumění, schopnost vůbec naslouchat, schopnost mít pochopení pro druhého. A tak si myslím, že to, co by nás mohlo spojovat, je právě tady tyto věci. Hledat cestu k druhému, jak mu vlastně porozumět, snažit se pochopit, proč třeba reaguje tak, jak reaguje na různé situace.
3: Laskavost. To stačí.
4: Lidi spojují kořeny.
5: Já si myslím, že lidi spojuje láska k vlasti, úcta k předkům, odpovědnost za děti, odpovědnost za vlast, péče o blaho a snad i předání víry dalším generacím.
6: Těžko říct, co nás spojuje jako lidi. Spojuje nás vůbec něco? Ne. Určitě nás spojuje jako hodně věcí, ale já jsem tady třeba na to otázku jako zamýšlím často, co nás jako lidi spojuje, ale těžko říct, aby měl třeba milion věcí, co nás rozděluje.
7: Myslím, že lidi spojuje vůle nebo touha usmířit se.
8: Spojuje nás, když se sejdeme všichni.
0: Velehradská výzva bude úspěšná tehdy, když se stane součástí našich každodenních rozhodnutí, podtrhují autoři. Celý text je na portálech dnylididobrevůle.cz a církev.cz.

zlověstný klid před svítání. V kopce zavřený, jak zvíře na zemi, v okovech leží zcela sám mistr Jan.

po dlažbě vozík drkotá. Bohatí páni k soudu jsou zváni, v hadrech muž je

Zmrzlina a balónky. Kdysi jsem se přátelila s jednou americkou misionářkou. Byla to skvělá holka, maminka 4 dětí, schopná, operativní, energická ženská. Moc jsme si rozuměli. Pravidelně jsme spolu procvičovali češtinu a za tím účelem jsme pravidelně chodili na kafe. Byly to skvostné hodiny. Jednou jsme spolu seděli v malé kavárničce, popíjeli kávu a mlsali hořické trubičky se šlehačkou, křehké jako dech. Řešili jsme školu, školní docházku, školní výuku, školní skamenělost a nepružnost, nesmyslný školní systém a naše děti v něm. Tedy moje děti v tom systému nebyly, já jsem si je učila sama doma, ale jako učitelka jsem ten systém znala a právě proto naše hovory byly tak zajímavé. Mohli jsme dobře porovnávat. Smáli jsme se a rozhořčovali se, povídali jsme si o svých rodinách a bylo nám spolu hezky. Během našeho hovoru vstoupila do kavárny dívka, kterou jsme obě znali. Přizvali jsme ji k našemu stolečku a přibrali ji do naší konverzace. Za chvíli z ní vypadlo, že má dnes narozeniny. Kde jsou balónky a zmrzlina? Položila řečnickou otázku má americká kamarádka. Nechápali jsme, no když máš narozeniny, musí být balónky a zmrzlina, byla si jistá. Tak jsme si objednali všechny tři vanilkovou zmrzlinu s polevou z hořké čokolády, místní specialitu. Balónky jsme si mohli leda tak představovat, ale zmrzlina byla velmi skutečná. Naše česká kamarádka byla viditelně dojatá, že někdo vzal tak vážně oslavu jejich narozenin, které chtěla sama ignorovat. Byla jsem vděčná za rázný a konstruktivní přístup ke slavení. Je to jednoduché. Máš narozeniny, něco to chce. A je fajn, když má člověk představu, co to má být. Od té doby si při každých narozeninách vzpomenu na společnou zmrzlinu a neexistující balónky. Hledám, jak jednoduchým způsobem dát najevo, že narozeniny nejsou bezvýznamná událost, že si oslavu zaslouží, protože oslavenec za to stojí.

0: Dnes ostatním svátku smrti Jana Husa vás zveme k polední modlitbě. V dnešní modlitbě zdravíme obzvláště do Českých Budějovic, Týna nad Vltavou a Kita v Ekvádoru. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.
1: Amen.
0: Anděl Páně zvěstoval Paně Marii.
2: A ona počala z Ducha Svatého.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Maria řekla, jsem služebnice Páně.
2: Ať se mi stane podle tvého slova.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A slovo se stalo tělem
2: a přebývalo mezi námi.
0: Zdráva z Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. Oroduj za nás, svatá Boží rodičko,
2: aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních.
0: Modleme se.
2: Pane, poznali jsme andělské poselství o vtělení Krista, tvého syna. Vlej nám, prosíme, do duše svou milost, ať nás jeho umučení a kříž přivede ke slávě vzkříšení. Skrze Krista našeho Pána.
0: Amen. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
2: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
0: Amen. Odpočinutí věčné dej zemřelým, Pane,
2: a světlo věčné ať jim svítí, ať odpočívají v pokoji. Amen.
0: Svatá Marie Goretti, oroduj za nás. Všichni svatí a světice Boží,
2: orodujte za nás.
0: Dej nám, Bože, své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného.
2: Amen.
0: Dobro řečme Pánu.
2: Bohu díky.

Máme pár minut popolední, pondělí 6. červenec. A v dnešní sváteční den máme pro hudební sjezdu připravenou celou řadu hudebních ukázek. Většina těchto opusů jsou anonymní. Nejprve vyslechneme Ktož jsou boží bojovníci. Český pěvecký sbor řídí Josef Veselka. Poté bude Pravdomilá těžiť tebe. V tomto ukázce zpívá solově Ladislav Mráz.

Další tři díla můžete vyslechnout opět, která jsou anonymní. Slyšte, rytíři boží, povstaň, povstaň, veliké město pražské, a dvě instrumentální melodie z poloviny, z druhé poloviny 14. století. První dvě ukázky řídí český pěvecký sbor Josef Veselka a ve třetí ukázce Zobcovou flétnu interpretuje Miloslav Klement.

Další dvě ukázky jsou opět anonymní. Bůh všemohůci a Jezu Krista štědrý kněže. Český pěvecký sbor řídí Josef Veselka.

Následující opus je opět anonymní a nese název Salve Jesu. Soubory Schola Gregoriana Bragensis a Kapela Flamenca řídí David Eben.

Všechna předchozí anonymní díla interpretoval soubor Schola Gregoriana Pragensis. Byla doprovázena souborem Kapela Flamenka řízeným Davidem Ebenem. Varhaní pozitiv interpretovala Barbara Maria Willi. Následuje pátá věta symfonické básně Má vlast Bedřicha Smetany, kde Českou filharmonii řídí Semjon Byčkov.

Skončila pátá věta symfonické básně Má vlast Bedřicha Smetany, Tábor. Českou filharmonii řídil Semjon Byčkov.

Vychutnejte si klasiku na Proglasu. Hudební siesta nabízí široký výběr skladeb od baroka až po současnost. Každý den 5 minut po

0: Všedních dnů je spousta. Udělejte si každé nedělní ráno svátečním.
1: Okrášlete ho duchovní hudbou.
0: Na Proglasu vždy od 8 do 9.
2: A nyní s laskavým souhlasem přebíráme zpravodajství Českého rozhlasu Plus.
1: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
1: Slovensko se podle prezidenta Pellegriniho nezapojí do vojenské pomoci Ukrajině. Podnikatelé v Česku by měli dávat pozor na pochybné výzvy k registraci do rejstříku firem. Na Jižní Moravě začali inspektoři z krajské hygienické stanice kontrolovat dětské tábory. Hezké pondělní odpoledne u Zpráv Plusu přeje Monika Vrchotová. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře, nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutteho podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Právě energetické a vojenské cíle byly podle ruského ministerstva obrany cílem masivních nočních útoků na Kyjev a okolí, které nepřežilo nejméně 15 lidí. Podnikatelé by měli dávat pozor na pochybné dopisy, které je vyzývají k registraci do takzvaného centrálního rejstříku firem. Se zápisem se pojí povinnost zaplatit 5 000 korun. Jak ale upozorňuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků, jedná se o soukromou aktivitu. Zapsání rozhodně není povinné a neplynou z něj žádné výhody. Šéf asociace Josef Jaroš říká.
4: Registr podnikatelů, který by byl placený v tuto chvíli, neexistuje, respektive poskytovaný nějakou státní organizací, to znamená živnostenské rejstříky, obchodní rejstříky a tak dále, nerozesílají dopisy s tím, že má podnikatel uhradit jakoukoliv částku, aby byl zapsán.
1: V minulosti už se tento typ podvodu nebo snahy vylákat z podnikatelů peníze objevil. Teď se podle Jaroše může jednat o další vlnu.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
1: Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3342. Přes 16 000 lidí je zraněných. Informuje o tom agentura AFP s odkazem na tamní vládu. Oficiální počet pohřešovaných úřady neuvádějí. Podle Organizace spojených národů jich ale může být až 50 000. Počty mrtvých tak nejspíš dál porostou. V neděli se domů vrátili čeští záchranáři, kteří v zemi pomáhali s prohledáváním sutin. Soud v Albánii nařídil propustit demonstranty zadržené při protestech proti vládě a developerskému projektu spojenému s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Píše o tom agentura AFP. Ve čtvrtek demonstranti zablokovali zákonodárcům vstup do budovy parlamentu. Policie přitom zadržela 25 lidí. Soud dnes propustil 19 z nich. V Tiraně lidé už přes měsíc protestují proti plánované stavbě luxusního rezortu spojeného s Trumpovou dcerou Ivankou a jejím manželem Jaredem Kushnerem. Stavět se má v přírodní rezervaci na albánském pobřeží. Protesty se staly symbolem nespokojenosti s korupcí a ničením životního prostředí za vlády albánského premiéra Ediho Ramy. Posloucháte Zprávy Plusu. Hygienici na Jižní Moravě začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují také zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Zatím mají v kraji hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
5: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
1: V Karlových Varech měl večer premiéru film Pramen. Hlavní roli v něm hraje Aňa Geislerová. Stvárnila lékařku, která se podílí na sterilizacích romských žen v někdejším Československu. Divákům na filmovém festivalu ho představil režisér Ivan Ostrochovský.
6: Snažili jsme se urobiť film taký, že náš mozek bohužel funguje tak, že svět rozděluje na my a oni. My chceme urobiť film, kde se my budeme chvíli cítit jako oni. A keď presvedčíme svoj jedno človeka, aby opustil svoje stereotypy, budeme šťastní.
1: Do kinodistribuce půjde film Pramen ve druhé polovině července. Po zbytek dne nás bude provázet velká oblačnost, lokálně občasný déšť nebo přehánky, na východě Moravy a Slezska ojediněle i bouřky a teploty od 19 do 23, na jižní Moravě až do 25 stupňů, na horách bude kolem 15. Zítra už se teploty dostanou většinou až ke 30 stupňům, jen na severu zůstanou v okolí 24. Tolik zprávy.
7: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: 13 hodin a 10 minut, máme pondělí 6. července, 10 minut po 1 hodině a mám zde připravený živý rozhovor. Už zítra začíná letní festival klasické hudby Třeboňská nocturna. Letos nabídne v několika dnech koncerty na různých místech historického města. Po telefonu zdravím ředitelku festivalu Irmu Mrázkovou. Dobrý den, slyšíme se?
1: Dobrý den, slyšíme se, zdravím vás i posluchače, dobrý den.
0: Váš festival je mezinárodní. Kdo ze zahraničních hostů na festivalu letos vystoupí?
1: Ano, máte pravdu, vystoupí umělci z Rakouska a Slovenska v letošním roce. Hned během zahajovacího koncertu, to znamená zítra v úterý 7. července, se představí fenomenální rakouská violončelistka Alexandra Kárer. Alexandra je čerstvá laureátka soutěže Pražského jara z minulého roku a je to prakticky jedna z hlavních osobností současné hudební scény klasické hudby. Na to se velmi těšíme. Alexandra vystoupí s kolegiem 1066 MNM v Konírně zámku. Ve čtvrtek potom se představí slovenská kytaristka Miriam Rodriguez-Brilová, která také patří vlastně k předním umělcům ve svém oboru. A vystoupí večer na večerním koncertu v kostele svatého Jilí od 19.30 v programu, který nese název Bach and Sons. A to již napovídá, že se bude jednat o hudbu rodiny Bachu, nejenom Johana Sebastiana Bacha, ale i jeho synu a následovníků, protože ta dynastie je velmi, velmi obšírná a legendární. Vystoupí společně s varhaníkem Pavlem Svobodou a houslistou Milanem Al-Ashabem. Dalšími zahraničními hosty a velkými hvězdami budou potom v pátek Janoška Ensemble. Je to soubor uskupení čtyř bratrů a jejich švagra, kteří hrají klasickou hudbu svým naprosto ojedinělým způsobem. Pochází ze Slovenska, ale již delší dobu žijí v Rakousku. Oni vystupovali na třeboňských nocturnech již před 2 lety, kdy svým osobitým způsobem Janoška style podávali klasickou hudbu, ale nyní přijíždí, se vrací a za to jsem velmi ráda a přijíždí s programem Janoška Goes Hollywood, což již název napovídá, že přijíždí s melodiemi hollywoodských filmů. A poslední účastnice nebo umělkyně ze zahraničí, opět ze Slovenska, se představí v sobotu na závěrečném gala večeru a je to naprosto skvělá sopránistka slovenská Adriana Kučerová. Ta vystoupí s mladým basbaritonistou Teodorem Šimáčkem, vítězem pěvecké soutěže Antonína Dvořáka, Filharmonii Bohuslava Martinů Zlín a to vše pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka.
0: Třeboňská nocturna také nabídnou mistrovské kurzy již zmiňovaným Milanem Al-Ashabem. Jak budou probíhat?
1: Uskuteční si, je to premiéra třeboňských nocturen. Mistrovské kurzy vlastně budeme organizovat poprvé. A uskuteční se ve čtvrtek od 16 hodin před samotným večerním koncertem v prostorách místní základní umělecké školy Třeboň. A do těchto mistrovských kurzů byli vybráni 3 studenti konzervatoře České Budějovice. Kurzy budou probíhat jako veřejné mistrovské lekce, to znamená, jsou přístupné pro veřejnost. A mladí houslisté budou pracovat přímo s panem Ashabem, který jim bude předávat vlastně své zkušenosti z koncertních pódií a své mezinárodní úžasné kariéry. Myslím si, že právě ten osobní kontakt s takto výjimečným umělcem je pro mladé hudebníky obrovskou inspirací a pro náš festival prakticky jedním ze základních pilířů.
0: Ano, na co dalšího byste z letošního festivalového programu ráda posluchače Proglasu pozvala?
1: Určitě by to byl čtvrteční koncert Indyho Stivína. Indy Stivín přijede nejenom jako solista, ale též jako šéf svého uskupení Collegium Stivinum. Bude to večer mimořádné osobnosti české hudební scény, nebo Indy Stivín se zde představí v trojroli. Jako kontrabasista, dirigent a zároveň skladatel, což není vůbec běžné. Posluchači si vyslechnou hudbu od Baraka po současnost a tento večer bude završen světovou premiérou skladby Indyho Stivína, který právě napsal tuto skladbu právě pro náš festival na téma Voda a Třeboň nebo Jižní Čechy. To nebude jediné.

0: jiná premiéra během letošního festivalu. Budou celkově tři ty premiéry. Další si hosté budou, nebo posluchači budou moci vyslechnout ve čtvrtek právě v kostele, kde zazní skladba slovenského skladatele Luboše Bernáta a poslední bude od Lukáše Somra v sobotu právě na zahájení toho posledního gala večeru. To je jeden z určitě úžasných koncertů, který se bude konat teda ve středu v divadle Josefa Kajetána Pila. A dále bych potom pozvala po čtvrtečním koncertu, to bude poměrně náročný běh, protože začínáme ve čtvrtek těmi mistrovskými kurzy, pokračujeme koncertem v kostele od 8 a v 10 hodin čekáme na posluchače v místním lounge bar tunelu, kde vystoupí uskupení The Brownies, zde se bude jednat o takový trošku úkrok stranou od klasické hudby, neboť oni vlastně propojují jazz, swing, latin, soul, reggae, rock and roll, od všeho trošku a myslím si, že se bude jednat o naprosto úžasný večer.
1: Já vám děkuji za spoustu hudebních, uměleckých pozvánek a teď bych jenom tak k výletu láká samotné místo konání. Třeboň, máte tipy, jak tam naplnit čas mezi festivalovými koncerty?
0: No naprosto stoprocentně. Festival se vlastně stává součástí města a město je málebná součást jižních Čech. Samozřejmě všichni vědí, že Třeboň rovná se cyklistika, neboť příroda kolem k tomu samotnému vybízí, ale co jiného se dá zde dělat? Mezi koncerty si můžete projít historické náměstí a zámek, navštívit například Schwarzenberskou hrobku, projít se kolem rybníka Svět, anebo si právě půjčit kolo a jet se podívat kousek dál, třeba do Strážnice nad Nežárkou, kde žila dlouhá léta Emma Destinová a kde vlastně i zažila svá poslední léta svého života a které je věnován náš závěrečný sobotní večer. Je to Třeboně lázeňské město, lidé zde mohou jít do bazénu, do wellness centra, posedět z několika mnoha kaváren, takže myslím si, že ta atmosféra hudební se dá propojit vlastně s tím samotným městem, což nás velmi těší.
1: Uzavírá ředitelka letního festivalu Třeboňská nocturna Irma Mrázková. Děkujeme za rozhovor a přejeme milá setkání, radost a inspiraci pro interprety i návštěvníky. Naslyšenou děkuji, pěkný den.
0: Naslyšenou a děkuji moc krát za pozvání. Hezký den.
1: Také pěkný den.

0: Bezprostředně po skončení víkendových dnů lidí dobré vůle se na Velehradě koná plenární zasedání České biskupské konference. Od 18 hodin budou čeští a moravští katoličtí biskupové sloužit mši svatou v Boršicích v kostele svatého Václava. Hlavním celebrantem bude emeritní brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Pro Glasu včera v závěru hlavní cyrilometodějské pouti svěřil, co si z těchto velehradských dnů odnáší.
1: Vždycky takovou radost. Je to něco, co je vnější. A to bych řekl, to je setkání s lidmi, kteří jsou mně milí a kteří vlastně mají stejné základy a stejný cíl ve svém životě. No a zároveň s tím, a to je to podstatné, co je vnitřní. A to je napojení se na kořeny, ze kterých čerpali svatý Cyril a Metoděj. A z těchto kořenů, jestli budeme žít, tak dokážeme přežít všechny možná vedra a sucha a všechny nečasy a všechno to, co je těžké a co se nám zdá nesnesitelné. Tady je vždycky místo k natažení kořenů k vodě, abychom skutečně nějak rostli, kvetli, voněli a přinášeli plody.
0: Tolik od emeritního biskupa brněnského Vojtěcha Cikrelého. Ten si na okraji probíhajícího jednání České biskupské konference spolu s emeritními biskupy z Prahy a Hradce Králové Václavem Malým a Josefem Kajnekem na Velehradě připomíná 50 let kněžství. V srpnu oslaví Vojtěch Cikrele 80. narozeniny.

Máme pondělí 6. července, 13:30, 13:30. A od mikrofonu Radia Proglas vám krásný sváteční den přeje Martin Novotný.

sniskeře prostě servaly a tísnily mě ve špinavých koších. Nekonečně dlouho trvaly vteřiny kvasu hříchů lidských duší.

0: Jako náročnou a hektickou hodnotí uplynulou sezonu divadlo Spejbla a Hurvínka. Hurvínek v ní slavil 100 let. Cestoval do Japonska a do Spojených států, absolvoval turné po českých městech a chystal premiéry. V květnu se po opravě vrátil na domovskou scénu v pražské Davidské ulici. Vše s ním absolvovali herci, včetně Martina Trechy, který za Hurvínka a také za Spejbla už asi 5 let mluví.
1: Se mnou se počítalo, že to budu dělat třeba za 20 let nebo za 15, ale předchozí interpreti potom tak rychle odešli, že se rovnou řeklo vlastně, já jsem měl být další v řadě. Teoreticky tak se to zkusilo a žádnou hlasovou průpravu nemám, prostě to dělám tak, jak...
0: Mladí interpreti udržují staletou tradici, aniž by museli, uvedla ředitelka divadla Spejbla a Hurvínka Denisa Kirchnerová.
2: Byli jsme v Americe, v Japonsku, naši noví interpreté vlastně hráli v japonštině, v angličtině, ten zážitek byl skvělý, nesmírně nás to těšilo, že se vracíme k tomu publiku. Tam byla dáma, která si nás pamatuje v Kyotu před 50 lety a 50 let čekala, až se Hurvínek vrátí. Hlavně je tam důležitý ten duch toho souboru a těch nových interpretů, kteří toho Spejbla s Hurvínkem, Máničku s Kateřinou prostě opravdu stvárňují s vervou, s radostí, s velkým nadáním.
0: Hurvínkovi divadelní prázdniny dlouhé nebudou. V sobotu 25. července vystoupí ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti v rámci letní filmové školy v představení Hurvínek a nezvaný host.

Prožíváme pondělí 6. červenec 2026, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Událo se v Kostnici právě před 611 lety. Katolická církev v jubilejním roce 2000 ústy papeže Jana Pavla II. Vyjádřila hluboké politování a omluvu za křivdy, které způsobila mistru Janovi, a označila jej za svědka víry. Evangelický farář a teolog Martin T. Zigmund před časem v katolickém týdeníku inspiroval. Katolíkům může být Hus vzorem jako horlivý kazatel evangelia, který se nebál tepat i do vlastních řad, jakkoliv musel od počátku počítat s následky. Jeho étos je i dnes zapotřebí tam, kde se svědectví evangelia dostává do vleku církevního politikaření. Evangelíkům může být zase Hus příkladem toho, že církev se nemůže uzavřít jen ve svých sborových domech, ale evangelium má být silou se společenskou rezonancí. A novodobým husitům už svou cestou do Kostnice na univerzální koncil nechť Hus slouží jako poukaz, že církev Kristova se nemůže bez trvalých škod definovat na národním principu. Všeobecně pak platí, že všem Čechům, ať už věřícím či nevěřícím, má být Husova památka očkovací látkou proti korupci a společenské apatii všeho druhu. Jan Hus se ve svém reformním úsilí odvolával na pravdu Kristovu, která jej pohání.

Podle katolického kalendáře je dnes památka 11-leté italské mučednice z tohoto času roku 1902 svaté Marie Goretiové. Před 490 lety skonal na popravišti anglický lord, kancléř, právník a myslitel svatý Thomas More, patron státníků a politiků. Před 140 lety se narodil blahoslavený metod Dominik Trčka, kněz, redemptorista, mučedník komunismu z jara 1959. A před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Šedesátiny slaví italský jezuita Antonio Spadaro, vedoucí vatikánského oddělení pro kulturní záležitosti, blízký spolupracovník papeže Františka. 65. narozeniny slaví australský herec Jeffrey Rush, logoped britského panovníka Jiřího VI. V Oscarovém snímku Králova řeč. 66. narozeniny má slovenský sportovní chodec s olympijským zlatem Josef Pribilinec. O rok starší je hudební skladatel a pedagog, varhaník, zvoník a kampanolog litoměřické diecéze Radek Rejšek. Osmdesátiny dnes slaví bývalý prezident Spojených států republikán George Walker Bush. 86 let se dožívá ruský fyzik a disident, obhájce lidských práv Pavel Litvinov, jeden z osmi statečných, kteří v srpnu 1968 v Moskvě demonstrovali proti okupaci Československa. 91. narozeniny má duchovní vůdce Tibeťanů 14. tibetský Dalaj Lama, nositel Nobelovy ceny za mír. No a pranostiky? Na mistra Jana z Husy obilí těžknou klasy. Po Janu Husy šelma sedlák, který srpy nebrousí.

Máme přesně minutu po 14. hodině a s tímto časem přichází okamžik na sváteční pohádku. Možná už jste v našem vysílání slyšeli o dráčikovi Háčikovi, jak se vydal do světa získat slávu. Díky malému vrabci vyhrál rytířský turnaj a protože si nechtěl vzít princeznu, skončil v hradním vězení, kde strašila půvabná dračice Okulienka. No a pak byla svatba. A jejich synek se jmenuje Spáčik, protože velice rád spí a v dnešní pohádce se vydá do světa za slávou, dobrodružstvím i uznáním. Pravda neumí říct hlásku R. Létá se zavřenýma očima a neumí chrlit oheň, ale přesto bude mít štěstí. V pohádce se mluví slovensky, ale i když všemu neporozumíte, nevadí. Stejně pochopíte, jak to s dráčkem Spáčikem dopadlo.

Možná jste se divili, jakou řečí se v dnešní pohádce mluvím, protože už ji neslyšíte z televize tak, jak třeba vaši rodiče a prarodiče. Teď už alespoň víte, jak zní slovenština. Pohádku napsal a Rádiu Proglas daroval pro vysílání autor Peter Gibej. Máme 14 hodin a 47 minut, za 13 minut bude 15 hodin a v tomto poměrně netradičním čase si nyní pustíme tři ukázky z odpoledního hudebního kompasu. Mezi zahraničními hosty festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou bude skupina Kanazoe Orchestra s členy z Burkiny Faso a Francie. Soubor vystoupí v Náměšti ve středu 29. července v rámci programu Světlo v tanci. Teď si z alba Balabic na úvod poslechneme skladbu John Maya –

Posloucháme africko-francouzskou skupinu Kanazoe Orchestra, která se v textech svých písní věnuje tématu míru, tolerance, postavení žen, ochrany životního prostředí, migrace nebo solidarity mezi lidmi. Sociální angažovanost však u ní nepřevládá nad hudební stránkou. Důležitá sdělení jsou podávána prostřednictvím strhující koncertní energie a melodických písní vycházejících z tradice západní Afriky. Skupina působí od roku 2013 a od té doby absolvovala rozsáhlá turné po Evropě i Africe a její alba získala výraznou pozornost odborné kritiky. Na svém čtvrtém albu Balabic kapela rozšířuje svůj styl o inspiraci současnými africkými městskými žánry, jako jsou afrobeat, amapiano, afrotrap nebo drill. Hlavním zvukovým prvkem však zůstává balafon, což je západoafrický hudební xylofon. Výsledkem je taneční hudba, která spojuje virtuózní instrumentální hru s moderní produkcí. Skupina Kanazoe Orchestra před několika dny roztančila publikum ostravského festivalu Czech Music Crossroads. A 29. července zahraje v Náměšti nad Oslavou na folkových prázdninách. Mimochodem, festivalu folkové prázdniny bude patřit dnes od 19 hodin 15 minut pořad, jak se vám líbí. Teď Kanazoe Orchestra zahraje ještě skladby Jeunesse a Balan.

0: Poslouchali jsme skupinu Kanazoe Orchestra, kterou tvoří hudebníci z Burkiny Faso a Francie. Naživo si ji můžete vychutnat 29. července v náměšti nad oslavou Na folkových prázdninách. V hudebním kompasu si zítra ráno představíme nové album amerického písničkáře Johna Downleyho.
1: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A. Skřídci. Za B. Daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí.
2: Sváteční odpolední plus je pondělí 6. července a s vámi je Lenka Vahalová.
3: Český rozhlas Plus.
2: Jaká nás čekají témata hned po zprávách? Na summitu NATO v Ankaře bude jedním z témat přebírání zodpovědnosti za obranu Evropy evropskými státy. Jaká další témata se budou na summitu projednávat? A přípravy v hlavním městě Turecka na summit jsou enormní. Dotýkají se každodenního života obyvatel, platí zákaz demonstrací, úřady zatýkají opoziční politiky i novináře. Jak přípravy vnímá turecké obyvatelstvo? A na návštěvníky festivalu Colors of Ostrava letos čeká nová scéna. Jak bude vypadat Steel Stage, kterou doplní i nová fanouškovská zóna? I o tom budeme mluvit. Nejprve ale zprávy a Monika Vrchotová.
4: Přeji pěkné odpoledne. Slovensko podpoří závěry nadcházejícího summitu NATO v Ankaře. Nezapojí se ale do financování vojenské pomoci Ukrajině. Slovenský prezident Peter Pellegrini to uvedl v prohlášení po jednání s premiérem Robertem Ficem a ministrem zahraničí Jurajem Blanárem. Dopis od generálního tajemníka aliance Marka Rutého podle něj potvrzuje, že závěry summitu nebudou Bratislavu zavazovat k podílu na financování pomoci Kyjevu a že případné příspěvky zůstanou na individuálním rozhodnutí členských států. Pellegrini ale zdůraznil, že Slovensko bude pokračovat v humanitární pomoci nebo podpoře ukrajinské energetické infrastruktury. Na důvodení schůzce aliančních státníků v Turecku zastoupí Bratislavu právě Pellegrini a Fico společně s dalšími slovenskými politiky. Po dobu české delegace detailně rozebereme v odpoledním plusu hned po zprávách. Na české podnikatele cílí staronový druh podvodu. V posledních týdnech jim do poštovních schránek začaly chodit výzvy k registraci do centrálního rejstříku firem, která stojí 5 000 korun. Podle asociace malých a středních podniků a živnostníků ale taková registrace v žádném případě není povinná a neplynou z ní žádné výhody. Dopisy teď chodí ve fyzické podobě. V minulosti je podvodníci zase posílali do datových schránek. Jakub Palata z Digitální a informační agentury říká.
5: Problémem tzv. Katalogových podvodů se aktivně zabývalo a zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu, které Digitální a informační agenturu informovalo a zároveň věc aktivně řešilo s orgány činnými v trestním řízení.
4: Odborníci doporučují, aby byli vůči takovým výzvám podnikatelé ostražití a vždy si zkontrolovali, zda se skutečně jedná o povinnost.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Rusko po 4 dnech opět mohutně zaútočilo ze vzduchu na ukrajinskou metropoli Kyjev. Podle tamních úřadů přišlo o život 12 lidí a asi 60 bylo zraněno. V kyjevské oblasti zahynuli 3 lidé a několik utrpělo zranění.
6: Kyjevské telegramové kanály zaplnila videa z nočního ruského útoku. Jsou na nich vidět a slyšet exploze i hořící domy ve 4 městských částech. Nejhůře byl poškozený Podilský obvod, kde raketa zničila jeden z domů od 9. po 5. podlaží. Záchranáři doteď prohledávají trosky všech 30 zničených nebo silně poškozených budov. Ministr obrany Michail Fedorov se ještě dnes spojí se svými západními partnery, aby je naléhavě požádal o urychlené dodávky raket do systému Patriot. Protivzdušné obraně se podle předběžných informací nepodařilo sestřelit žádnou ze 6 nadzvukových střel Zircon ani z 23 balistických raket Iskander-M. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
4: Čeští železniční dopravci nabízejí nové linky do zahraničí. Po nedávném spuštění linky Českých drah z Prahy do Kodaně teď nově jezdí Leo Express z Bohumína přes Prahu a Drážďany do Frankfurtu nad Mohanem a tamní významné letiště. Celou trasu vlak ujede za 16 hodin. Pokračuje mluvčí Leo Expressu Emil Sedlařík.
7: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě. Potenciálem nové linky je bourat pomyslnou bariéru mezi východní a západní Evropou.
4: Posloucháte zprávy Českého rozhlasu Plus. Silničáři zítra začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude kivadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Práce podle smlouvy potrvají necelý měsíc. Česko si připomíná 611 let od mučednické smrti mistra Jana Husa. Jako kazatel, filozof a vysokoškolský pedagog kritizoval tehdejší katolickou církev. Vadil mu například prodej odpustků nebo hromadění majetku. Kromě toho se taky zabýval českým jazykem a pravopisem. Církev Jana Husa označovala za kacíře a 6. července 1415 toho kostnický koncil odsoudil k upálení. Jeho odkaz je ve společnosti patrný dodnes, říká historička Eva Doležalová.
8: Husitské hnutí, které pak vzniklo v reakci na Husovu smrt v Kostnici, rezonovalo celou Evropou. Pokud už nás třeba nezajímá Husovo učení, věci, za které bojoval, pak minimálně Husova odvaha podstoupit pro své názory krutou smrt je fascinující dodnes.
4: Jana Husa si lidé v Česku připomínají právě teď, například tradiční bohoslužbou v pražské Betlémské kapli. Právě tam Hus před více než 600 lety kázal. Zítra se na většině území oteplí, bude 26 až 30 stupňů, jen na severovýchodě a východě naměří kolem 24, bude tam totiž občas pršet a s malou pravděpodobností se tam objeví i bouřky, jinak bude polojasno až oblačno a až během odpoledne se má zatahovat. Zprávy Plusu a Monika Vrchotová.
9: Vstáváte na vlnách Proglasu.

čistý 11 lety, se dnes koná v řadě míst. V jeho rodišti je Husinci na Prachaticku, na Kozím hrádku u Tábora, na hradě Krakovci na Rakovnicku nebo v Betlémské kapli v Praze. Tam vede bohoslužbu v těchto chvílích patriarcha církve československé husické Tomáš Buta spolu s farářkou Alenou Milovou a olomouckým biskupem Tomášem Chytilem. Kázáním poslouží plzeňský biskup Lukáš Bujna. Bohoslužbu z Betlémské kaple v Praze můžete sledovat v přímých přenosech České televize na ČT2 a Českého rozhlasu Vltava.

0: Léta zavřené muzeum v Krupce na Teplicku se bude opravovat. Ústecký kraj schválil podmínky soutěže na dodavatele stavebních prací. Po dokončení rekonstrukce této kulturní památky vznikne vnitřní expozice, která představí historii cínového hornictví. To po staletí utvářelo podobu města, které je součástí dědictví UNESCO i celého krušnohorského regionu. Krajský radní Jiří Fedoriška k opravě dodává.
1: Muzeum je zavřený asi od roku 2019. V té době vím, že už proběhlo výběrové řízení, dokonce byly zahájeny nějaké práce už na té rekonstrukci, ale zjistilo se, že vlastně ta projektová dokumentace byla tak špatně udělaná, že nedávalo smysl vůbec pokračovat. A od té doby se nějakým způsobem pracovalo na úpravě projektové dokumentace a teď se soutěží znovu. Tedy. Takže

0: V tuhle chvíli my budeme soutěžit a pokud všechno půjde dobře, podepíšeme smlouvu, já si myslím, že po prázdninách by se mohlo začít.
1: Vedle autentických sbírkových předmětů a modelů využije nová instalace audiovizuální prvky, projekce, poslechové body i virtuální realitu. Součástí muzea v Krupce bude venkovní dvůr určený k odpočinku nebo k pořádání doprovodných akcí.
2: Vidíš, jak se mění svět každým dnem? Sami můžem klidně zůstat chvíli stát. Kolem jde spousta lidí s vlastním příběhem,

0: Národní muzeum v přírodě Vysočina pořádá v památkové rezervaci Betlém Hlinsko výstavu Příběh klokočí. Je součástí okruhu řemeslnických obydlí, a přístupná od začátku prázdnin až do dubna. Kurátorka Nikola Pospíšilová nám popsala, proč je věnovaná zrovna klokočí a na co se mohou návštěvníci těšit.
1: Výstava se vlastně zabývá keřem, který moc lidí už v dnešní době nezná. Je to klokoč speřený, ale v minulosti klokoč speřený byl vlastně součástí života běžného na venkově i ve městech, protože jedna z věcí, která je typická pro klokoči, která se vyrábila, jsou růžence. Takže na té naší výstavě návštěvníci uvidí růžence, které jsou půjčené buď ze soukromých sbírek nebo muzejních sbírek. Uvidí ale samozřejmě i předměty, které jsou vyrobené z klokočí, takové zajímavosti. Jednak je to ledová tvořivost, jiné šperky, ale třeba i to je krásná práce dýmky z klokočí. A kromě toho, že se dozví něco o keři z toho botanického hlediska, toho, jak ji využívali naši předci, tak zároveň taky se dozví o tom, co se třeba z klokočí mohlo uvařit, nebo jak klokočí prosáklo vlastně do literatury, do písní, do básní. Máme takovou krásnou výstavu, tady část té výstavy, kde si vlastně můžou přečíst úryvky z knih, z poezie, i takový koutek pro děti, kdyby si chtěl vybarvit se jako klokoč, musí ho postavit. A samozřejmě taková zajímavost ještě na konci té výstavy si budete moci vzít i takový kvíz a uvidíte, jestli jste si zapamatovali něco od nás, anebo si to můžete projít ještě jednou a ty informace si zkusit vyhledat znovu.

kde to je. Každá spravedlnost čeká, vím, že si počká na svůj čas. A přitom po provázku deště

0: životě šest.
1: Přestavba varhan pro ostravskou katedrálu spěje do finále. V průběhu tohoto měsíce se do hlavního chrámu diecéze začnou stěhovat první píšťaly, ale i další mnohem objemnější části nástroje. Katedrála se tak dočká prvotřídních varhan už po 4 letech od spuštění akce Varhany pro Ostravu.
2: Mají pozoruhodný osud, původně totiž hráli v Pražském paláci kultury ve sjezdovém sálu komunistické strany. Následně je využívala Janáčkova filharmonie Ostrava a nyní dostanou trvalý domov, jak věříme, ostravské katedrále Božského spasitele. Poprvé by se měly rozeznít během letošního podzimu.
1: Upřesnil Proglasu mluvčí ostravského biskupství Ondřej Elbl.

0: 15 hodin a 30 minut, máme půl čtvrté, pondělí 6. července. Za 10 dnů začne v Praze festival letní slavnostní staré hudby. Nabídne celkem 7 koncertů na různých místech. Některé už jsou zcela vyprodané. Zahajovací koncert představila Proglasu ředitelka přehlídky Josefína Matyášová.
1: Letní slavnosti staré hudby budou zahájeny v Emauském opatství v kostele Panny Marie a slovanských patronů vystoupením britského souboru Stile Antico, který se představí v celé České republice úplně poprvé. Je to 12členný soubor, který je velice renomovaný. Obdržel dokonce i několik nominací na cenu Grammy, protože natočil několik vynikajících nahrávek. Stile Antico nám zaspívá vybrané skladby vokální polyfonie z těch nejslavnějších skladatelů tohoto žánru, které vzdávají úctu vybraným svědcům, například svatému Jakubovi, Ondřejovi, Vilémovi, svaté Cecílii, Kateřině. Nechybí František z Assisi, který letos slaví 800 let od svého úmrtí.
0: Zmíněný úvodní koncert Legende Sanctorum se odehraje v kostele Panny Marie a slovanských patronů v Emauzích v Praze na Novém Městě příští čtvrtek 16. července od 20 hodin. Vám, kteří byste se na něj rádi vypravili, nabízíme 2 volné vstupenky. Zavolejte si o ně právě teď na číslo Proglasu 739 850 345. Stačí mi prostě pouze zavolat. 739 850 345. A my si pustíme nějakou pěknou hudbu.

kdy ses to narodil maličký. A co se to se světem stalo? Před sebou máš život celičký, ale radosti v něm zbylo málo. Vždyť místo kosů teď létají stíhačky. To, že pár bláznů se opilo mocí, světlo a tma se smíchaly do šedé, slunce se skrylo

kdy ses to narodil maličký. A co tě v životě čeká? Ty si tu spíš a cumláš si prstíčky.

pár hodin na východ. Žlutá a modrá, proti své vůli se do rudé noří. Moc bych ti přál, ty náš maličký, aby ses probudil do lepší doby, aby si vyrůstal v míru a bezpečí.

0: Románský sarkofág svatého Longina, pohřební klenoty Přemysla Otakara II. Nebo textilie z hrobu svaté Ludmily jsou od poloviny října k vidění v historické budově Národního muzea v Praze. Výstava s názvem Přemyslovci, panovnická dynastie a její doba zahrnuje přes 900 exponátů od více než 70 tuzemských i zahraničních institucí. Podílel se na ní i Pražský hrad a zaštítil ji prezident Petr Pavel. Ředitel Národního muzea Michal Lukeš při dubnovém zahájení vyjádřil naději, že se zařadí mezi významné projekty Evropy.
1: Myslím si, že ta výstava bude atraktivní jak pro české publikum, ale díky tomu významu evropskému kontextu doufáme, že bude atraktivní pro naše zahraniční návštěvníky a zároveň ta výstava nevystavuje jednotlivé předměty, není to soubor dat, jmen, událostí. Autoři se snažili vyprávět celistvý příběh dynastie a doby, ve které žila a panovala. A snažili jsme se to vyprávět jako příběh živý, někdy dramatický, někdy poučný, pro někoho snad i zábavný.

0: Jak jsme informovali, velehradskou výzvu ke smíření a dialogu v celé společnosti vyhlásil předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík při sobotní modlitbě za vlast. Konala se v poutní bazilice na Velehradě v programu Dnů lidí dobré vůle. Výzva reaguje na rostoucí polarizaci, agresivitu a nedůvěru ve společnosti. Její kodex obsahuje těchto 5 bodů. Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření. A přinášej naději a pracuj pro pokoj. Naše redaktorka Anna Marie Slobodová na Velehradě oslovila několik poutníků v anketě.
1: Teď jsme vyslechli kodex velehradské výzvy a jednou z jejich součástí je hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Co podle vás spojuje?
2: Myslím, že v dnešní době je spíš jednodušší najít to, co lidi rozděluje, než to, co spojuje. Myslím, že ve společnosti chybí celkem porozumění, schopnost vůbec naslouchat, schopnost mít pochopení pro druhého. A tak si myslím, že to, co by nás mohlo spojovat, je právě tady tyto věci. Hledat cestu k druhému, jak mu vlastně porozumět, snažit se pochopit, proč třeba reaguje tak, jak reaguje na různé situace.
3: Laskavost. To stačí.
4: Lidi spojují kořeny.
5: Já si myslím, že lidi spojuje láska k vlasti, úcta k předkům, odpovědnost za děti, odpovědnost za vlast, péče o blaho a snad i předání víry dalším generacím.
6: Těžko říct, co nás spojuje jako lidi. Spojuje nás vůbec něco? Ne, určitě nás spojuje jako hodně věcí, ale já jsem tady třeba na to otázku jako zamýšlím často, co nás jako lidi spojuje, ale těžko říct, aby měl třeba milion věcí, co nás rozděluje.
7: Myslím, že lidi spojuje vůle nebo touha usmířit se.
8: Spojuje nás, když se sejdeme všichni.
0: Velehradská výzva bude úspěšná tehdy, když se stane součástí našich každodenních rozhodnutí, podtrhují autoři. Celý text je na portálech dnylididobrevůle.cz a církev.cz.

0: svoje srce si verne straž, si nekonečne vzácna. Milovaný syn môj, som na teba hrdý. Nemaj strach pred ničím, máš na to, si silný. Keď už každý zaspí za lacný pohár vína, každodennú všetnosť, v ktorej sa poklad skrýva. Prosím, veď ich cesty, daj im, čo ja neviem. Poskladaj z mojich čepí niečo vzácne, niečo pekné. Ďakujem ti, Bože, za milujúcu ženu, za manželskú blízkosť, za rodinu, za vieru, za všetky druhé šance, že zahŕňaš ma dobro. Ďakujem, že si chcela, aby sme boli mamou a otcom.
1: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
2: Téma chaos a řád nese 38. ročník Mezinárodní letní školy staré hudby zahájený o víkendu na zámku ve Valticích. Pořadatelé věří, že skladby v původní kráse a vyznění mohou lidi oslovit a povzbudit je v naději.
3: Škola je určena jak pro profesionály té nejvyšší úrovně, tak i pro amatéry či začínající. A to díky velkému počtu tříd, kterých je 31 a které vede 29 světových zahraničních a domácích lektorů. Ačkoliv každým rokem počet účastníků roste, letos jich je přes 300, stále je možné se letní školy zúčastnit, a to zejména v kolektivních třídách, kam patří historický tanec, herectví, pěvecký sbor, orchestr a ansámbly.
2: Toto vzkázal z Valtického zámku Marek Štrincl, umělecký ředitel letní školy staré hudby. Ta potrvá do neděle 12. 7.

Vítejte, milí přátelé, dobré hudby na rozhlasových vlnách. Jsme tu s třetím pokračováním seriálu Po stopách Boba Dylana. Tentokrát se budeme věnovat coverům v podání českých skupin a zpěváků. Hned na úvod zazněla dlouholetá znělka pořadu Toulky Petra Beneše, který by v podstatě mohl být klidně i znělkou našeho Čaje do páté, Nashville Skyline Rec, který na album Dylanovky v roce 2007 nahrála Druhá tráva s Robertem Křesťanem. Je symptomatické, že právě v této nahrávce zahrál na harmoniku host z Ameriky Charlie McCoy, mimochodem častý spolupracovník Boba Dylana, který s ním nahrál několik alb. Takže pokračovat budeme s dalšími českými covery a začneme populáry, tedy víceméně popovými písničkami, které by mnozí z vás vůbec nehádali, že patří k Dylanovi. Začne Pavel Novák a Synkopa Přerov z roku 1967. Píseň Nesmíš mi lhát otextoval pro Pavla Nováka v roce 1967 Jaroslav Vikrent. Další šedesátky budou symptomatické pochopitelně Valdemarem Matuškou. Ten z nejznámějších Dylanovek otextoval Blowing in the Wind. Víte to ví, to víceméně každý zná, ale my si pustíme jinou Dylanovku, která patří k Valdemaru Matuškovi, a to píseň Až se má loď zpátky vrátí. Jsme opět v šedesátkách, tentokrát v roce 1966.

No a zlatá 60. budou pokračovat. Pochopitelně zazní opět Časy se mění, Times that are changing, v podání Golden Kids z roku 1969. V minulém pokračování Stop Boba Dylana jsme slyšeli jednu z verzí českého textu Zdeňka Rytíře. Teď bude ta koncovka poněkud jiná, takže druhý pokus. Pak se věnoval poměrně hodně ve svých počátcích Bobu Dylanovi Jaroslav Hudka. Málo kdo ví, že píseň tehdy velmi populární na konci 60. Don't Think Twice, It's Alright, otextoval i on, jako postuj i teď jako král. Mnozí z vás samozřejmě znají Slunečnici, které si kousek pustíme, to je také Dylanovka, tentokrát z roku 1967. Takže Golden Kids a Jaroslav Hudka.

taky trochu poznat beznaděj. Jak vidíš, dlouho ti nevychází lhát krásou, co je na prodej. Nic divnýho, že jsem tě opustil, nic divnýho, že jsem teď sám. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postuj i teď,

příliš frází, k pošetilosti máš světa kraj. K tobě mluvit, jako když hrách se hází, a kromě prachů nemáš o ničem šaj.

jen po dvou nohách obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Tím, čím kdo zachází, také schází, mě si tenkrát řekla, že si pustíš plyn.

obcházím svět a pro svý pomluvy nohy neprohraj. Nemusíš poslouchat, co tě trýzní, můžeš si vysnít sluneční kraj. O tvým životě je 150 písní, ty sama vem život do dlaní a o něj hraj. Uvidíš, všichni ti uvěří, poznají, co vidím v tvých očích teď já. I když mluvím tak, jako bych ti měl co říct, postuj i teď jako král.

jen větru odpověď svou strom dá. Nesvěřuj se květům se svou žízní, jen krása tupě a ta tvá už uvadá.

okně domu slunečnice stojí. Barák za chvíli strhnout dají.

0: kdyby každá holka slunečnicí byla, to by náš život byl roztančená víla. Ale život je šašek a blázny z lidí dělá, a proto tam ta slunečnice je.
1: Intenzivně se Bobu Dylanovi věnoval Petr Calandra, pochopitelně při jeho příklonu k americkým tradicionálům a songům, které v té době byly velmi populární, a při jeho schopnostech produkovat a hrát, tak hrál Dylanovky převzaté z originálu s původním textem a také se objevovaly nové texty. Uslyšíme Marcias se Zuzanou Michnovou a s českým textem Oskara Petra, píseň Barvám z roku 1977. Potom malou ukázku snad z nejčastěji parafrázovaného songu Boba Dylana Like a Rolling Stone, které Zdeněk Rytíř dal český text jako solnej sloup, který nám představí Petr Calandra, alespoň v úryvku. A pak to bude Honza Spálený s ASPM, tentokrát z nahrávky roku 2007, Znamení na okně, neboli Sign on the Window, tedy téměř doslovný překlad. A konečně jeho bratr Petr, který naspíval píseň You Aren't Going Nowhere v roce 1978 jako houpací síť.

Jo, když jsem tě vídal ohozenou fajn, jak šla si pyšně jako krásná laň. Je to tak? A myslela si, že ti všechno patří a smála si se do všech stran. Tvým životem byl jenom flirt a všechno byl jen povedený žert. A všichni muži chtěli tě mít, každej chtěl jen s tebou být. Jenže najednou musíš pochopit, co je to.

Když jsi si chodila do školy all right, Miss Lonely, a tak si mohla znát, jen jak je to snadný žít. Ale tak být bez domova sám, to tě ní nikdo z tvých učitelů nemohl naučit. A divila jsi se jen jak tuláci můžou sami bez domova být. A najednou musíš s nima žít. Kdo ti to mohl vysvětlit? Jenže kdo vyplní prázdnotu v očích tvých a ukáže ti,

Na okně samota stůj. Na dveřích lístek už zase plav.

verandy hlásej, tři už jsou dav. Z verandy hlásej, tři už jsou dav.

záloha. Nikdo se tomu ani moc nediví. Povídá brácha, nakonec tu nezbyde ani noha. To, že ty holky tady jsou jak měsíc měnivý. Jo, naše holky jsou měnivý.

na šumavský trati. Pak přijde svatba a duháci budou lítat všude. Se stádečkem dětí, co budou volat tati. A to bude všechno, o co tu bude. To bude všechno.

Pochopitelně Bob Dylan neunikl pozornosti kapelám a zpěvákům country. Chytali se ho fešáci, kteří udělali svůj stylový překlad Hej chlapče s tamburínou v roce 1972. Mr. Tambourine Man vyšel v originále na albu Bringing It Back Home v roce 1965, takže pouhých 7 let po vzniku originálu tu byli fešáci. Dylana měl ve velké oblíbě zpěvák a textař Mirek Hoffman. Otextoval Boty po strýci a také známou píseň Co se dál bude dít, neboli I'll be your baby tonight, na které v originále na album John Wesley Harding nahrál pedal steel Peter Drake. A dobro se objevuje i v tom přespívání a přehrání Greenhornu z roku 1971 s textem Mirka Hoffmana Co se dál bude dít.

připomínat přínos Roberta Křesťana pro etablování hitu Boba Dylana na českém trhu a zpěvním pódiu by bylo nošením sov do Aten. Připomeneme jenom dvě písničky, ne ty úplně nejznámější, čím dál tíž se dejchá, zná a ví o něm každý. My si pustíme dvě s poměrně širokým rozmezím, více než 15 let. Bude to text One More Cup of Coffee, neboli Ještě jedno kafe, a Farewell Angelina, S Bohem Angelino. Kdo si dá tu práci, že si někde najde text originálu, tak ocení, jak citlivě a přitom nikoli doslovně a polopatisticky dokázal Robert pracovat s původním textem Boba Dylana. Poslechněte si.

Na závěr jsem si nechala písničku, kterou Bob Dylan napsal jako vlastně milostné vyznání Make You Feel My Love na album Time Out of Mind v roce 1997. Nejprve se téhle písničky ujala velice po svém Adele, která ho přepracovala jako by milostnou dívčí píseň. A jak se občas v Superstar objeví někdo zajímavý, tak takovou zajímavostí byla zpěvačka Alžběta Kolečkářová v roce 2010, která tuto písničku přespívala s textem Oskara Petra Jak silná mám tu stát. Mnohé by snad vůbec nenapadlo, že jde o Dylana. A my tím dnešní putování za Bobem Dylanem uzavřeme. Mohli bychom pokračovat do nekonečna, ale snad aspoň pár zajímavostí pro vás třeba novinek. Loučí se s vámi od mikrofonu Helena Bredfeldová a z hudební režie Roman Kabelka. Přejeme příjemný zbytek dnešního dne a těšíme se na slyšenou za týden na stejné stanici a ve stejném čase.

0: Poslouchali jste pořad Čaj do páté, věnovaný Bobu Dylanovi. Na Proglasu přebíráme zprávy Českého rozhlasu Plus.
1: Špinavé ulice, Taxikář, Pulp Fiction nebo Gauneři se zařadil mezi nejvýraznější herce takzvaného nového Hollywoodu 70. let. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: 17 hodin, připravené jsou další zprávy s Monikou Vrchotovou.
3: Český rozhlas Plus. Zprávy.
4: Nejméně 21 lidí zemřelo v Kyjevě a okolí po ruských útocích. Čeští železniční dopravci spustili nové zahraniční linky. Ve Španělsku začaly slavnosti svatého Fermína, známé během předbíky v centru města. U zpráv Plusová svítá Monika Vrchotová. Ukrajina má za sebou další mohutný úder. Rusko v noci zaútočilo na Kyjev a Kyjevskou oblast. Útok vedený desítkami raket různých typů a stovkami nepilotovaných letounů má podle kyjevských úřadů 15 obětí. V okolní kyjevské oblasti pak evidují úřady 6 mrtvých. Zraněných je dohromady více než 80. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summit NATO do Ankary.
5: Je to obchod přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž nepoptává jen 12 ponorek, ale taky transfer technologií, servis nebo výcvik posádek. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii. Bývalé loděnice ThyssenKrupp, dnes TKMS v Kielu a Wismaru by měly zajištěnou práci pro mnoho lidí na roky dopředu. Kanadská vláda ale zatím vítěze nevyhlásila, stále ještě se jim může stát jihokorejská společnost Hanwha Ocean. Velké mezinárodní zbrojní obchody a spolupráce se budou představovat zítra v Ankaře před summitem Severoatlantické aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
4: Cestující můžou využít nové zahraniční linky českých železničních dopravců. Leo Express nově jezdí do německého Frankfurtu nad Mohanem. České dráhy zase do dánské Kodaně.
6: Jedním vlakem Leo Expressu může cestující nově dojet z Bohumína přes Prahu a Drážďany až na významné letiště ve Frankfurtu, pokračuje mluvčí dopravce Emil Sedlařík.
7: Úspěšně spuštěným spojem propojujeme významná evropská města a nabízíme cestování na trasách, kde zatím přímé spojení nebylo možné. Zároveň tím chceme nabídnout pohodlnou alternativu k letecké, autobusové i automobilové dopravě.
6: V budoucnu chce dopravce spoj prodloužit až do polské Přemyšle. České dráhy nedávno spustily linku z Prahy přes Berlín a Hamburg do Kodaně, pokračuje mluvčí Vanda Rajnochová.
8: Dálkové vlaky procházejí renesancí po celé Evropě, takže tato naše aktivita zapadá do evropského trendu.
6: Vlak jede dvakrát denně, přes léto ho posiluje ještě noční spoj. Jakub Vejk, Český rozhlas.
4: Ve španělské Pamploně dnes zahájili slavnosti svatého Fermína. Jsou známé vypouštěním býků, před kterými utíkají lidé, do uliček centra severošpanělského města. Letošní slavnosti budou mít několik změn v bezpečnosti a organizaci běhu. Pořadatelé tak chtějí lépe zvládnout očekávaný velký počet účastníků a zvýšit jejich bezpečnost.
9: V Pamplone sa od zajtrajšieho rána 8 dní po sebe a vždy o 8 ráno pobeží pred bíkmi. Prístup na trať je po novom pre bežcov povolený až od 7.30 a výhradne z námestia Plaza Consistorial. Každodenne sa počas sviatkov svätého Fermína na 800-metrovú trať pred bíkov postaví priemerne 2000 bežcov, cez víkend aj dvojnásobok. Mestskí technici pred začiatkom osláv uzavreli alebo obmedzili prístup na desiatky balkónov pozdĺž trasy kvôli zistenej narušenej statike budov. Do Pamplony prichádza každoročne na adrenalinové sviatky vyše milióna turistov. Zo Španielska Ľubica Zlochová, Český rozhlas.
4: Posloucháte zprávy Plusu. Silničáři zítra začnou s opravou silnice 1/56 v Beskydech. Omezení na řidiče čeká na 3,5 kilometru dlouhém úseku mezi Ostravicí a přehradou Šance. Cesta bude Kyvadlově průjezdná jedním pruhem. Řidiči proto musí počítat se zdržením. Podle mluvčího ředitelství silnic a dálnic Jana Rýdla mají práce trvat necelý měsíc. Na brněnské Kraví hoře začal dnes 8. ročník festivalu Planet. Zájemci si do příští neděle můžou prohlédnout obří modely vesmírných těles. 10-metrový model slunce, 6-metrový model černé díry a model největší planety sluneční soustavy Jupiteru. Ten letos dostal přezdívku Gigalon, vysvětluje ředitel hvězdárny a planetária Brno Jiří Dušek.
10: Ono to má vodorovný průměr 12 metrů a svislí jako na výšku to má průměr 11 metrů a 25 cm. Takže je to mírně sploštělý. A jinak protože Jupiter sám jako planeta je sploštělý díky své rotaci a jednak ten model už je tak těžký, že se vlastní vahou jako deformuje.
4: Festival Planet bude v Brně pokračovat ještě v týdnu od 3. do 9. srpna. Zítra se oteplí na 26 až 30 stupňů. Na severovýchodě a východě ale naměří jen kolem 24, bude tam totiž občas pršet a výjimečně se tam objeví i bouřky. Jinde bude polojasno až oblačno a až během odpoledne se bude postupně zatahovat. Tolik zprávy.
11: Zůstáváte na vlnách Proglasu.
12: Mažu stopy.

0: Odkaz mistra Jana Husa připomněla v den jeho památky ekumenická bohoslužba v pražské Betlémské kapli v přímém přenosu České televize a Českého rozhlasu. Ekumenická bohoslužba se konala i v rodišti duchovního Husinci na Prachaticku. Obnovu tamního památníku podpoří výtěžek sbírky z pražského shromáždění. Tradice oslav v Husinci se odvíjí od roku 1869. Dnes, u příležitosti 611. výročí Husovy smrti na hranici, se ve městě objevily tabule s otázkami, za jakou pravdu by lidé dokázali stát nebo co pro ně znamená pravda. Poutníci i místní tam mohli lepit své odpovědi. Husův rodný dům spravuje církev Československá husická. Farářka její náboženské obce v Praze na Vyšehradě Petra Šáchová včera v připomínce mistra Jana Husa kázala.
1: Ono je hodně slov, ale málo činů. Nechme se tedy vést mistrem Janem Husem. Majitel pravdy druhé soudí, ale služebník pravdy sám sebe vystavuje Božímu světlu. Majitel pravdy chce za každou cenu vyhrát, ale služebník pravdy, ten je věrný. Milé sestry a milí bratři, dnešní den nás tedy vede vděčnosti. Ne, abychom se chlubili Janem Husem, ale abychom byli vděční za mnohé. A děkujeme Bohu za mistra Jana Husa, za jeho víru, odvahu a svědectví. Ale dnešní den nás tak trochu vede také k pokání. Protože i my, jako jednotlivci, ale i jako církev a nakonec i jako celá společnost, potřebujeme obnovu. Tak jako v době za mistra Jana Husa. Potřebujeme se znovu ptát, že za naše slova odpovídají našemu životu. Za naše víra není jenom zvykem, za naše bohoslužba

0: která jen opakuje slavná jména, ale v církvi, která žije evangeliem. Ať nejsme lidi, kteří se dovolávají pravdy jen tehdy, když se nám to hodí, ale lidmi, kteří se pravdou nechávají proměnit. Ať nejsme svědky strachu, ale svědky naděje. Ať nejsme hlasem odsouzení, ale hlasem Kristovy milosti. Ať umíme pevně stát, ať umíme mluvit jasně a nebát se říci pravdu. Ať umíme milovat, ale ne prodávat pravdu za klid a podlézat nebo se zalíbit jenom proto, že je to pro nás výhodné. A proto dnešní připomínka není jenom smutkem na trpitelskou smrt mistra Jana Husa. Je to pro nás také velikou nadějí. Nadějí, že věrnost má skutečný smysl. Že svědomí má také smysl. Má velkou cenu. Že slovo evangelia je silnější než lidský strach. Že Kristus i dnes volá svou církev k veliké obnově. Tak staň se. Amen.
1: Uzavřela sváteční kázání o mistru Janu Husovi farářka Vyšehradské obce církve Československé husitské Petra Šáchová.

Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

Bylo 17 hodin a 30 minut, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Prožíváme pondělí 6. červenec 2026, státní svátek, den upálení mistra Jana Husa. Událo se v Kostnici právě před 611 lety. Katolická církev v jubilejním roce 2000 ústy papeže Jana Pavla II. Vyjádřila hluboké politování a omluvu za křivdy, které způsobila mistru Janovi a označilo ho za svědka víry. Podle katolického kalendáře je dnes památka 11-leté italské mučednice z tohoto času roku 1902 svaté Marie Goretiové. Před 490 lety skonal na popravišti anglický lord, kancléř, právník a myslitel svatý Thomas More, patron státníků a politiků. Před 140 lety se narodil blahoslavený metod Dominik Trčka, kněz, redemptorista, mučedník komunismu z jara 1959. A před 65 lety zahájilo vysílání krajské studio Československé televize v Brně. Pranostiky, které se váží k dnešnímu dni, na mistra Jana z Husy obilí těžknou klasy, anebo po Janu Husy šelma sedlák, který srpy nebrousí.

0: Jak jsme informovali, velehradskou výzvu ke smíření a dialogu v celé společnosti vyhlásil předseda České biskupské konference olomoucký arcibiskup Josef Nuzík při sobotní modlitbě za vlast. Konala se v poutní bazilice na Velehradě v programu Dnů lidí dobré vůle. Výzva reaguje na rostoucí polarizaci, agresivitu a nedůvěru ve společnosti. Její kodex obsahuje těchto 5 bodů. Měj úctu ke každému člověku, i když smýšlí jinak než ty. Hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Naslouchej dříve, než odpovíš. Buď první, kdo nabídne smíření, přinášej naději a pracuj pro pokoj. Naše redaktorka Anna Marie Slobodová na Velehradě oslovila několik poutníků v anketě.
1: Teď jsme vyslechli kodex velehradské výzvy a jednou z jejich součástí je hledej to, co spojuje, ne to, co rozděluje. Co podle vás spojuje?
2: Myslím, že v dnešní době je spíš jednodušší najít to, co lidi rozděluje, než to, co spojuje. Myslím, že ve společnosti chybí celkem porozumění, schopnost vůbec naslouchat, schopnost mít pochopení pro druhého. A tak si myslím, že to, co by nás mohlo spojovat, je právě tady tyto věci. Hledat cestu k druhému, jak mu vlastně porozumět, snažit se pochopit, proč třeba reaguje tak, jak reaguje na různé situace.
3: Laskavost. To stačí.
4: Lidi spojují kořeny.
5: Já si myslím, že lidi spojuje láska k vlasti, úcta k předkům, odpovědnost za děti, odpovědnost za vlast, péče o blaho a snad i předání víry dalším generacím.
6: Těžko říct, co nás spojuje jako lidi. Spojuje nás vůbec něco? Ne. Určitě nás spojuje jako hodně věcí, ale já jsem tady třeba na tu otázku jako zamýšlím často, co nás jako lidi spojuje, ale těžko říct, aby měl třeba milion věcí, co nás rozděluje.
7: Myslím, že lidi spojuje vůle nebo touha usmířit se.
8: Spojuje nás, když se sejdeme všichni.
0: Velehradská výzva bude úspěšná tehdy, když se stane součástí našich každodenních rozhodnutí, podtrhují autoři textu, k němuž se připojila také Ekumenická rada církví. Celý je na portálech dny lidí dobré vůle.cz a církev.cz.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Myšlenka na den pochází z pera autorky Hany Pinknerové a její knihy Být blíž, vydané nakladatelstvím Návrat domů.
2: Zmrzlina a balónky. Kdysi jsem se přátelila s jednou americkou misionářkou. Byla to skvělá holka, maminka 4 dětí, schopná, operativní, energická ženská. Moc jsme si rozuměli. Pravidelně jsme spolu procvičovali češtinu a za tím účelem jsme pravidelně chodili na kafe. Byly to skvostné hodiny. Jednou jsme spolu seděli v malé kavárničce, popíjeli kávu a mlsali hořické trubičky se šlehačkou, křehké jako dech. Řešili jsme školu, školní docházku, školní výuku, školní skamenělost a nepružnost, nesmyslný školní systém a naše děti v něm. Tedy moje děti v tom systému nebyly, já jsem si je učila sama doma, ale jako učitelka jsem ten systém znala a právě proto naše hovory byly tak zajímavé. Mohli jsme dobře porovnávat. Smáli jsme se a rozhořčovali se, povídali jsme si o svých rodinách a bylo nám spolu hezky. Během našeho hovoru vstoupila do kavárny dívka, kterou jsme obě znali. Přizvali jsme ji k našemu stolečku a přibrali ji do naší konverzace. Za chvíli z ní vypadlo, že má dnes narozeniny. Kde jsou balónky a zmrzlina? Položila řečnickou otázku má americká kamarádka. Nechápali jsme. No, když máš narozeniny, musí být balónky a zmrzlina, byla si jistá. Tak jsme si objednali všechny tři vanilkovou zmrzlinu s polevou z hořké čokolády, místní specialitu. Balónky jsme si mohli leda tak představovat, ale zmrzlina byla velmi skutečná. Naše česká kamarádka byla viditelně dojatá, že někdo vzal tak vážně oslavu jejich narozenin, které chtěla sama ignorovat. Byla jsem vděčná za rázný a konstruktivní přístup ke slavení. Je to jednoduché. Máš narozeniny, něco to chce. A je fajn, když má člověk představu, co to má být. Od té doby si při každých narozeninách vzpomenu na společnou zmrzlinu a neexistující balónky. Hledám, jak jednoduchým způsobem dát najevo, že narozeniny nejsou bezvýznamná událost, že si oslavu zaslouží, protože oslavenec za to stojí.

Bylo 18 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vás zvuk poslechu modlitby z oficíny, kterou povede jáhen Jan Špilár.

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a společenství Svatého Ducha, ať je s vámi se všemi. Milé sestry a milí bratři, vážení posluchači Rádia Proglas, všichni, kdo nás slyšíte, ať už doma u přijímačů, nebo někde v autě, nebo někde jinde, kde se to dá slyšet, tak vítejte při modlitbě z oficíny Střihorukého Edvarda, kdy vysíláme vlastně většinou z kadeřnictví Střihoruky Edvard v Brně, kde se modlíme a prosíme, aby nám Bůh otevřel srdce pro slyšení Božího slova a modlitbu nad Božím slovem, abychom rostli ve víře, lásce a naději. Aby se nám to lépe dařilo, zamysleme se nad sebou a vyznejme své hříchy. Přišel si smířit svět se svým Otcem, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Vzal na sebe všechen náš hřích, abychom byli skrze tebe ospravedlněni před Bohem, Kriste. Smiluj se nad námi. Kriste, smiluj se nad námi. V jednotě Svatého Ducha žiješ a stále u Otce, aby ses za nás přimlouval, Pane, smiluj se nad námi. Pane, smiluj se nad námi. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Modleme se. Bože, tvůj syn se ponížil, aby zachránil svět, aby vysvobodil lidstvo z otroctví hříchu. Naplň nás radostí z vykoupení a dej, ať tato naše radost dozraje v radost věčnou skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho Pána, který s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Ozeáše. Toto praví Hospodin. Převluvím svůj lid, nevěrnou nevěstu, zavedu na poušť a budu mluvit k jejímu srdci. Bude poslušná, jak ve dnech své mladosti, jako když vycházela z egyptské země. V ten den, praví Hospodin, budeš ke mně volat, můj muži, už ke mně nezvoláš, můj bále. Zasnoubím se s tebou na věky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností a tak poznáš Hospodina. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky.

Izraeli. Jedno pokolení zvěstuje druhému tvé činy a oznamuje tvoji moc. Mluví o nádherné slávě tvé vznešenosti, rozmlouvají o tvých divech. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Vypravují o moci tvých hrozivých skutků, hovoří o tvé nesmírnosti, rozhlašují chválu tvé velké laskavosti, jásají nad tvou spravedlností. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Milosrdný a milostivý je Hospodin, zhovívavý a plný lásky. Dobrotivý je Hospodin ke všem a soucit má se všemi svými tvory. Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi. Aleluja, náš Spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v Evangeliu. Aleluja. Pán s vámi. Slova svatého Evangelia podle Matouše. Sláva tobě, Pane. Když Ježíš mluvil, přišel jeden představený synagogy, padl mu k nohám a řekl, právě mi umřela dcera, ale pojď, vlož na ní ruku a bude žít. Ježíš vstal a šel za ním, on i jeho učedníci. V tom k němu přistoupila ze zadu jedna žena, která trpěla krvácením 12 let a dotkla se střapce jeho šatů. Řekla si totiž, jestli se dotknu jen jeho šatů, budu uzdravena. Ježíš se obrátil a když jí uviděl, řekl, buď dobré mysli, dcero, tvá víra tě zachránila. A od té chvíle byla ta žena zdravá. Když Ježíš přišel do domu toho představeného a uviděl pištce a hlučící dav, řekl, odejděte, vždyť to děvče neumřelo, jenom spí. Posmívali se mu. Když vykázali zástup, ven, vstoupil, vzali za ruku a děvče vstalo. Zpráva o tom se roznesla po celé té krajině. Slyšeli jsme slovo Boží. Chvála tobě, Kriste. Radostná Boží zvěst, ať nás zachová od hříchu. Milé sestry, milí bratři, vítejte při modlitbě z oficíny, kde se zamýšlíme nad texty k danému dni. Dnes jsou takové významné osoby, které před nás předešly do nebeského království a které se za nás mohou přimlouvat samozřejmě, ale také svým životem pozemským nám mohou dávat nějaký si takový akcent k tomu vzoru, abychom byli ne vzdoru, ale i když možná taky trochu vzdoru proti temnotám světa, ale hlavně vzoru svého života, čistého života, své integrity, ve které dokázali, jak Marie Goretti ve svém mladém věku, tak Jan Hus ve svém zralém věku dokázali žít svůj život jako tělesný i duchovní v plné integritě, tedy v celistvosti. A tak k tomu jsme také zváni, abychom byli celiství, abychom dokázali žít tak jako oni. Marie Goretiová se ubránila, nebo respektive neubránila, ubránila svoji čistotu, ale život ztratila, když jí ve 12 letech 18-letý soused po ní zatoužil a když ho odmítla a bránila se zuřivě, jak píše životopis, tak ji zabil, pobodal ji a ona na následky toho zranění potom umírá v nemocnici, kde mu ještě stihne odpustit, což je prostě úžasný ve 12 letech.
něco naprosto nepředstavitelného. Tak jako pán Ježíš na kříži odpouští, tak jako první mučedník Štěpán vlastně odpouští svým mučitelům, tak jako mnozí, kteří byli mučeni pro Krista, dokázali v sobě najít tu sílu a skutečně ze srdce odpustit. A tím vlastně ta Marie Goretiová toho svého vraha zachránila, protože on ještě potom musel jít do vězení, byl 27 let, byl ve vězení zavřený a vlastně i na takovou duchovní přímluvu Marie Goretiové byl uvolněn z toho potom výkonu trestu a první, co udělal, šel se omluvit mamince Marijně a žil potom jako, nejdřív jako terciář, potom žil vlastně v klášteře františkánském, kde sice působil jako zahradník, jako terciář, ale dožil tam až do 88 let, dožil se svatořečení Marie Goretiové v jedné krásné, takové romantickém pohledu, tady o tom svatořečení, tak tam vlastně usíná po té slávě, jak už byl staříček, tak tam usíná někde u kávy italské v Římě a vlastně je to takový výraz smíření toho, že člověk, který udělá velkou zlou věc, takže mu může být odpuštěno. No, to je velký, že vidíte, mnohdy pro mnohem menší zločin nebo přestupek, nebo neporozumění nedokážeme odpustit svým bližním lidem okolo nás, ať už je to v rodině, v práci, nebo ve společnosti, nebo vládě, nebo

důležité věci, které má jako prorocký hlas hlásat na hlas, tedy aby jsme nebyli pyšní a lakomí. A to je asi ten největší přínos Jana Husa. Samozřejmě jeho ekleziologické názory na církev, které církev odsuzuje tím, že říká stále, že ta osobní hříšnost toho duchovního, ať už je to papež, kněží, biskupové, jáhni, prostě ti, co jsou vysvěcení, takže neruší svátostnost toho úkonu, který přijímáme, protože to možná by asi všechny svátosti byly trošku pochybné. Takže tady v tomhle tom byl vyloženě jako velmi upjatý, ale na druhou stranu vedl lidi, aby četli Bibli, aby písmo svaté nejen studovali, ale žili podle něho, aby své svědomí tak prověřovali a tak promýšleli, aby dokázali podle něho také žít a nenechali se odradit okolím okolnostmi. To máme i v katechismu. Nejvyšší vlastně ten poradní orgán nebo ten rozhodovací orgán nebo při rozhodování ten nejdůležitější hlas je naše svědomí. Takže i když bychom se

vyrovnat a nějak zpracovat ten svůj stav, než lhát, podvádět, tvářit se jako, že se nic neděje, že se tak dělá prostě, tak to tak budu taky dělat a nebudu prostě přihlížet na to, co se ve mně děje. Protože pro Boha je cenné naše srdce a to ten hlas svědomí je hlas srdce. Takže

kdykoliv se účastním mše svaté, tak bych rád podával věřícím podobojí, protože si myslím, že to je opravdu nádherný a důležitý a biblický, ale tak on ani nějak o tom zas až tak moc neprosazoval to, ani o tom zas tak moc neuvažoval, nikde o tom zvlášť moc nepíše, až teprve Jakoubek ze Stříbra potom vlastně to uvádí v praxi. Ale Boží slovo, samozřejmě svobodné hlásání Božího slova, to bez pochyby můžeme Husovi ponechat. Tah na chudobu, aby byla církev skromná, aby neodírala lidi o peníze, aby neprodávala svátosti ani odpustky, které se ani prodávat bohužel tedy nedají. Jo? To prostě je nějaký středověký prostě omyl, ale jinak prostě tohle to jsou věci, co se týče odpustku, to je záležitost vyloženě duchovní, to není obchod, prostě to ani nejde. Jo? Takže naopak to by ztrácelo ten smysl. Pak rovnost vlastně v církvích, abychom byli při zkoumání a posuzování hříchu, abychom byli všichni si na rovině, to znamená laici, jáhni, kněží, biskupové, papež, kardinálové. Pokud zřešíme, tak aby k nám bylo, na nás bylo pohlíšeno se stejným metrem, aby to nebylo jakože takový prospěchářský nějaký. No. A tak tohle to samozřejmě můžeme Husovi poděkovat. Bohužel to, co husitství způsobilo, ta revoluce, která vyplenila kláštery, kulturu, obrazy, knihy, jako zničila zemi, byl hlad, nemoci, sice se jich všichni báli, měli jsme moře konečně, jako naše království, ale

bohužel, co se týče kultury, tak to šlo velice dolů. Takže doufejme, že dnešní vládní garnitura nezpůsobí to stejné a že nezničí kulturu tak jako Husité. Nicméně osoba Jana Husa je skutečně reformátor. Byl to reformátor, který toužil po lepší církvi a to je mu potřeba za to poděkovat, že vlastně jako se dokázal obětovat a jeho smrt upálením je jenom důkazem toho, že musí být v nebi, protože zemřel pro pravdu Kristovu. Ale to, co následovalo, pak může člověka vyděsit. Stejně jako kardinála Ratzingera vyděsilo to, co se dělo po druhém vatikánském koncilu, kdy mládež na vysokých školách vyhazovala obrazy i nejlépe a křesla nejlépe i s děkany a profesory, aby se zbavili toho minulého a otevřeli se tomu novému, což často může působit velmi likvidačním způsobem. A on potom byl velmi potom opatrný, i jako papež Benedikt XVI. Byl potom velmi takový opatrný a řekněme přísný. To, co to ovoce, co z toho vzejde, víte, na to, že máme hledět, no, je to samozřejmě pohled naprosto oprávněný, nicméně pro mě osobně velmi nemilosrdný. Takže já jsem pro to, co zaznělo v tom prvním čtení, a to je důležité pro mě tedy alespoň více než cokoliv jiného. Bůh slibuje, když ho přijmeme jako partnera a ne jako tedy toho nepravého Boha, což je mamon a za různé lpění na jiných věcech, než je Bůh, čirý Bůh, tak slibuje, zasnoubím se s tebou na věky, zasnoubím se s tebou spravedlností a právem, milosrdenstvím a slitováním. Zasnoubím se s tebou věrností, tak poznáš Hospodina. Víte, že Bůh se s námi chce zasnoubit spravedlností, proti tomu staví milosrdenství. Chce se s námi zasnoubit právem a k tomu, proti tomu právu ještě to zmírňuje to slitováním. Takže ano, spravedlivý a Bůh opravdu práva milovný, který zákony světa stvořil, tak zároveň s tím vším slibuje při tom zasnoubení, tak slibuje vlastně to, že se s námi chce sjednotit, spojit milosrdenství a slitování. A navíc nám slibuje věrnost. Takže nejenom, že nám to slibuje, ale on přímo tím úkonem to chce udělat. Chce se s námi sjednotit spravedlností a právem, s milosrdenstvím a slitováním a věrností a pak a tak poznáme Hospodina. Víte, já vím, že někdy moc tlačím jako na pilu, že ty slova tak jako zdůrazňuju a možná vám může přijít, že to přeháním, jo? Že jsem takový příliš emotivní, ale Bůh v osobě Ježíše Krista jasně nám řekl, že chce s námi být sjednocen. Chce, abychom byli jedno, aby s ním, abychom byli jedno. Jo? A Bohu na tom tak záleží, že je ochoten i své spravedlivé a právní normy zjemnit milosrdenstvím a tou laskavostí, tou milostí, tím odpuštěním, které nám Ježíš Kristus přinesl svým životem, smrtí, zmrtvých vstáním a svým kázáním života, protože on to, co žil, to kázal, co kázal, to žil, byl sjednocen, byl prostě celiství, tak jako Marie Goretiová, tak jako Jan Hus, tak jako tisíce a tisíce svědců, kteří nás předešli do nebeského království, tak jako tisíce maminek a tatínků, kteří nás vychovávali, rodili, kteří se o nás starali a snažili se, abychom tu víru, kterou oni měli, abychom přejali a dokázali nás tu víru zapálit, abychom vlastně se opírali o Boha, abychom se neopírali o nic, co není věčné. Bůh je věčný. A když vsadíme na něho, tak máme věčný život. Tomu věřím. A když to chvilkama vnímám, pak jsem opravdu šťastný v Bohu.
A to vám také přeji v dnešní sváteční den. Ano, Marie Goretyová zemřela strašlivou smrtí. Jan Hus možná ještě horší. Jeho popel byl rozsypán do Rýna, aby nevzbuzoval úctu, aby nemohli jeho následovníci ho mít jako relikvií. Přesto jeho odkaz způsobil obrovské změny a dodneska si myslím, jak říkal pan kardinál Špidlík, tak jsme všichni trochu husiti, že se trochu bouříme a vztekáme a bráníme se tomu biči, který nad námi panstvo chce nějakým způsobem používat a chceme tu ryzost. Problém je v tom, že ji sami nežijeme, víte? Ano, nám se to líbí, jaký to byl fešák, jaký byl šikovný člověk, on byl trochu asi tlustý, to je jedno, ale že to byl prostě člověk, který mířil jako na střed toho terče, ale žijeme tak, žijeme tak i my. Jsme opravdu sjednoceni s Bohem. Hlásáme svým životem lásku, odpuštění, střícnost vůči druhým, skromnost nebo zjednodušování svého života. Nejenom kvůli ekologii, víte, ale Bůh nás vede k tomu, aby nám záleželo na podstatných věcech, na těch nepodstatných. Samozřejmě, abychom je užívali ve svobodě, ale abychom na nich nelpěli. A samozřejmě pak jsou ještě ty potíže jako s alkoholem, s drogama, se sexem a s mnohými věcmi, na kterých člověk ulpívá a těžko se z toho hrabe. Víte, ale je to proces, víte. Nesmíme chtít po člověku závislém, aby se změnil ze dne na den, protože ten, koho to netrápí, má pocit, že se to jde rozhodnout a je to, ale není to tak. Je to dlouhý proces a je potřeba sledovat sebe, jací jsme uvnitř, co se v nás děje a vlastně postupně to zlepšování sledovat, vnímat, žít, až dojde k tomu okamžiku, kdy dokážeme vlastně říct to ne tomu zlu, kdy se dokážeme vlastně tomu svodu jako ubránit a říct ne. A přesto zase třeba padneme, nevadí, znova staneme, víte, to je důležitý. Nebrat to finálně, že je konec a že už se nedá nic dělat. Vždycky se dá znovu vstát, a protože Bůh nás miluje každou další vteřinu, nejenom do určité míry a pak už ne. Bůh nás miluje neustále a každou další vteřinou nám dává novou šanci, abychom s ním a v něm mohli žít skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

V něm nebeský Otče, chceme tě prosit za potřeby, které máme, za mír na celém světě, za uzdravení těžce nemocných, za to, aby nadřízení na všech úrovních, jak v církvi i ve státě, dostali rozum a otevřeli své srdce tobě a umožnili nám, abychom mohli žít víru v klidu a v radosti a mohli ji nést druhým. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Prosíme tě, Pane, na přímluvu Marie Gorety, svaté Marie Gorety, abychom chránili svoji čistotu, ti, kteří jsou pany a panicové, tak aby dokázali obstát až do okamžiku, kdy věnují tu čistotu někomu druhému, a nebo ji zachovávali v celibátu potom, pokud se rozhodnou pro kněžství, pro řeholní život, tak jim dej sílu, pokud je to jejich povolání, aby se nebáli touhletou cestou dát. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A nás ostatní, kteří žijeme v manželství, dej nám prosím, Pane, sílu žít čistě, abychom dokázali opravdu milovat zcela svého partnera, partnerku, své děti, své blízké a dokázali vlastně ovládat se, abychom nepřestupovali tvá přikázání. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Také tě, Pane, prosím, abychom tak jako Jan Hus dokázali žít pravdu, hledat pravdu, mluvit pravdu, dokázali se pravdivě nejen projevovat, ale opravdu vnitřně celistvě žít. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. A tak spolu s Janem Husem i Marií Goretyovou prosíme o přímluvu Panu Marii. Zdrávas Maria, milostí plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Amen. A připojme modlitbu, kterou nás naučil sám Ježíš Kristus. Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům a neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Amen. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď k jednotě, neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. Pozdravte se navzájem pozdravením pokoje. Pokud jste doma sami u přijímačů nebo v autě, přijměte pokoj Kristův skrze vlny Rádia Proglas. Milé sestry, milí bratři, modlitba z oficíny končí. A já vás jenom chci upozornit, že ve čtvrtek začíná charismatická konference v Brně a v neděli 12. oslavím 18. výročí svého jáhenského svěcení a uvedení do veřejné služby v brněnské diecezi. Nyní sloužím u svatého Michala a od září zase začnou oblíbené pátky, první pátky v měsíci, jsme jedno a není nám to jedno, kde jste v 18.30, srdečně zváni. Mějte se moc hezky, krásný zbytek svátečního dne a přijměte k tomu požehnání. Nebeský Otče, požehnej všem, kdo naslouchají těmto slovům ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Naslouchejte Rádiu Proglas ve jménu Páně.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí se narodil právě před 140 lety blahoslavený Metoděj Dominik Trčka, kněz z kongregace redemptoristů, mučedník komunismu z jara 1959. Působil na Slovensku mezi katolíky východního obřadu. V roce 1952 ho totalitní justice odsoudila ke 12 letům žaláře. Otci Trčkovi bylo tehdy 66 let. Z vězení se už nedostal. Drželi ho v Ilavě, na Mírově a nakonec v Leopoldově. Tam si na Vánoce roku 1958 zaspíval koledu a za trest byl umístěn na studenou samotku, kde se zhoršil jeho zdravotní stav. Vedení věznice odmítlo duchovního převést do nemocnice. Následkem zanedbané léčby Metod Dominik Trčka zanedlouho v březnu 1959 zemřel.

pořadu Jak se vám líbí vám v 19 hodin a 15 minut nabídneme druhý letošní rozhovor s uměleckým ředitelem festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou Michalem Schmidtem. Zaměříme se na koncerty britských interpretů v letošním programu. Připomeneme loňský projekt Trends nad Oslavou a budeme se ohlížet také za 40 lety jednoho z nejvýznamnějších českých festivalů zaměřených na folk, world music a příbuzné žánry. Pořad doplní ukázky z tvorby letošních i někdejších festivalových hostů. Festival se bude konat od 25. července do 1. srpna 2026.

ale najednou já. Ale najednou já jsem. Ale najednou já jsem v zemi. Ale najednou já jsem v zemi, kterou. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a... Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se. Ale najednou já jsem v zemi, kterou neznám a ztrácím se v krajině.

Křesťanství se historicky formovalo v napětí mezi mocí a svědomím, mezi prorockým hlasem a institucionalizovaným náboženstvím. Dnes se toto napětí vrací s novou naléhavostí. Jak mají církve reagovat na polarizaci společnosti, populismus, individualismus, politické zneužívání náboženství a rostoucí nedůvěru v demokratické instituce? Jak mohou být křesťané a církve aktéry občanské společnosti, aniž by se sami stávali nástrojem moci? Tomu se bude od 8:15 večer věnovat debata z Dominikánské 8.

Komunitní centrum Most v Hradci Králové, které v pořadu navštívíme, spadá pod diecézní charitu Hradec Králové. Pomáhá potřebným v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženstvím, matkám s dětmi, nemocným, handicapovaným, seniorům, lidem bez přístřeší, sociálně slabým rodinám, příslušníkům etnických menšin a uprchlíkům, obětem živelných katastrof u nás i v zahraničí. Rozhovor s vedoucím komunitního centra Janem Kočí a integrační a komunitní pracovnicí Anastazií Martinkovou si pro vás připravil Martin Weisbauer a uslyšíte jej v pořadu Radio Report ve 22 hodin a 30 minut. Dávaj.

internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

Odbyla 19. hodina, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní už vítám u rozhlasových přijímačů všechny kluky a holky, protože začíná večerní zíváček.

0: V dnešní pohádce potkáte nějakého zlomyslného pana Rambouska a ptáka jménem Straka. Co mají společného s Blatouchem, to už si musíte poslechnout sami.
1: Blatouch bahení, Calta palustris, je bažiná, vytrvalá, žlutě kvetoucí rostlina. Rozkvétá brzy z jara a kvete dost dlouho, od března až do května. Roste na vlhkých a bahnitých lukách, v příkopech, u potoků a na okraji rybníků, často také ve vlhkých lesích a sahá z roviny až do vysokých hor. Blatouch je mírně jedovatý. Někde se mladé květní pupeny nakládají do octa a nahrazují jimi kapary.

0: Jedna straka se uhnízdila na hrušni starého Rambouska. Lítala neúnavně podél cest, sbírala ztracené penízky, plíšky a střípky. A jen je donesla do hnízda, hned se zase obrátila a hledala dál. Jednou, když starý Rambousek seděl pod hrušní, uviděl straku s penízem v zobáku. Pozoroval ji, spatřil hnízdo a protože byl zvědavý, vyšplhal se hned na hrušeň, straku chudáka vyplašil a kouká. V hnízdě našel pár penízků, lesklé střípky a stříbrný plíšek.
1: No vida, jo, jen si sbírej.
0: Řekl si Rambousek, penízky, střípky i plíšek strčil do kapsy. Straka se vrátila do hnízda, hnízdo bylo prázdné. Musela začít znovu, celý týden lítala sem a tam, ale našla všeho všudy jen jediný penízek. Za týden si Rambousek na straku vzpomněl zas, vyšplhal na strom a hnízdo vybral. Straka hledala po celý další týden a našla už jen pár lesklých plíšků a Rambousek, jak byl zlomyslný, i ty jí z hnízda vybral. Rozhodla se tedy straka, že se odstěhuje. Ale dřív, než odletěla na dobro, zaklepala Rambouskovi na okno a povídá.
2: Viděla jsem tolik zlata, že jsem ho ani unést nemohla.
1: Co?
2: Dole u potoka na louce je tolik zlata, že ho ani do nůče nepobereš.
0: A protože byl Rambousek na peníze jako čert, vzal rychle nůši na záda a utíkal na louku, co mu nohy stačily, jen aby ho nikdo nepředhonil. Opravdu, zlato tam bylo. Celý se zadýchal, jak pospíchal, nůši si už postavil na zem a chtěl se dát do sbírání. Ale pro pána krále, co se to stalo? Místo zlata vidí samé žluté blatouchy.
3: Hrom do toho!
0: Zaklel si Rambousek a jak byl v ráži, dupl vší silou do země. Půda tam byla samé bahno a noha se mu do něj zabořila hluboko až po koleno. Ať tahal, jak tahal, nemohl ji z bahnité země vytáhnout. Říkal si Rambousek, ale nohu nevytáhl.
3: Pomoc! Pomoc!
0: Volal a volal, ale protože už bylo k večeru a lidé z pole byli už všichni doma, nedovolal se nikoho.
3: No tak, hej!
0: Zkoušel to znovu a znovu, ale nesvedl nic. Musel tedy na louce přenocovat. Rosa padla, byla mu zima. A zrovna tma se té noci udělala jako saze v kamnech. Ani jedna hvězda nevyšla. Netopíři nad ním lítali, sovy houkali, žáby kvákali, no hrůza strčil hlavu do nůše, tak se bál. Až kránu si ji z hlavy sundal. Když se rozednilo, zkoušel to znovu.
3: Pomoc! Pomoc!
0: Jarda Pašek vyjel první na pole a slyší pomoc, pomoc a tak zajel s traktorem na louku.
4: No Rambousku, co je?
3: Co pak nevidíš? Nemůžu se odsud hnout.
4: Chytni se za přívěs, vytáhnu tě.
0: Jarda spustil motor a Rambouska vytáhl. A Rambousek, jak byl skřehlý, nevyspalý, sotva poděkoval a pelášil si to přímo k domovu. Když přiběhl na dvůr, uviděl straku na hrušni.
2: Apríl, apríl, to s tím zlatem byl apríl.
3: Já ti dám apríl, já ti dám apríl.
0: Rambousek popadl nůši a hodil ji po strace. Ta se ale vznesla do povětří, postavila si v lese nové hnízdo, znovu si je vyzdobila a na hrušni se už nikdy neukázala.

Díky blatouchu potrestala lakomého Rambouska chytrá straka. Zítra uslyšíme něco o fialce. Pohádky čteme z knížky, kterou vydal v roce 2009 Pistorius a Olšanská. Pohádka je u konce, ale teď bych vás děti rád pozval ke společné modlitbě. Začneme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Dobrý Bože, uzavírám dnešní den a chci ti ho s vděčností vrátit. Děkuji ti za to, že jsi mi stál po boku po všechny chvíle, že jsem tě mohl cítit tvé požehnání a ochranu. Buď se mnou i v noci. Amen. Já už se s vámi děti dnes loučím, přeji vám krásnou dobrou noc, ať se vám zdají hezké sny, ať ten týden, který dnes začal, je pěkný a naplněný, no a mám tu pro vás dvě hezké písničky, doufám, že se vám budou líbit. A těm starším připomínám, že v 19 hodin a 15 minut začíná pořad, jak se vám líbí. Tak tedy ještě jednou dobrou noc.

Ona Lenka není žádná manekýna nebo hvězda z kina. Ona je úplně jiná. Není to žádná kočka. Je to myš. Ale když je myš zajímavá,

taky. A kdo je složil z vět, připluli zdávna řekou řečí, chyť si je milí vypravěči.

pokory, anebo ze vzdoru. Ať už jsou pravda nebo báje, v každé z nich radost ukrytá je, jak housle v javoru.

0: středních Čechách a v Praze má Proglas v systému DAB vysílače v Praze na City Tower, na Strahově a v Ládví, v Berouně, v Benešově, v Kutné Hoře a v Příbrami.
1: V západních Čechách má Proglas v systému DAB vysílače v Plzni na Silvánu, v Klatovech na Doubravě, na Čerchově nad Domažlicemi a v Železné Rudě.
0: V severních a severozápadních Čechách pak na Kukle v Ústí nad Labem, na Klínovci, v Karlových Varech, v Mariánských Lázních, na Třebounickém vrchu u Toužimy a na Prosečském hřebeni u Liberce.
1: V Královéhradeckém, Pardubickém kraji a na Vysočině má vysílače na Černé Hoře nad Trutnovem, ve Stěžerech u Hradce Králové, na Suchém vrchu u Králích, na Čechtíně u Třebíče a na Strážníku u Jihlavy.
0: V jižních Čechách má DAB vysílače v Kašperských horách na Kótě Javorník a na Kleti a na Kluku u Českých Budějovic.
1: Na Moravě Proglas v systému DAB vysílá z Brna, Olomouce, Lysé hory, z Mladcové ve Zlíně, Znojma a z Velké Javořiny. Jsme tu s vámi po celý den.

0: začal pořad Jak se vám líbí. Milan Tesař vítá už po druhé v letošním roce Michala Šmita, ředitele festivalu Folkové prázdniny v Náměšti nad Oslavou. Ahoj Michale.
1: Ahoj Milane.
0: My jsme se spolu sešli už v červnu, zvali jsme na letošní 40. ročník festivalu. Festival se koná vždy na přelomu července a srpna, letos je to od 25. července do 1. srpna. A slíbili jsme, jednak několikrát jsme zmiňovali, že budeme probírat britskou scénu, která tvoří zhruba třetinu letošního programu. To jsme si tady nechali až do tohoto pořadu. A samozřejmě ještě jsme taky neprobrali zdaleka všechno, a taky se budeme trošku ohlížet, protože letos je to 40. ročník festivalu a to si aspoň nějakou sondu do minulosti určitě zaslouží. Já už jsem se tě minule ptal na tvé setkávání s festivalem, jak dlouho vlastně si u něj jako dramaturg, jak dlouho jej znáš. A říkal jsi, že vlastně jako člověk, který ten festival nějakým způsobem se jim nechává inspirovat, že to je vlastně celých těch 40 let.
1: No, je to opravdu. Ten začátek, ten vlastně dělali manželé polanští, kteří mimochodem jezdí na folkovky do dneška a mám z toho velkou radost, ale to jsou prostě naši kamarádi, moji a mé první ženy Drahy, která potom to od nich převzala někdy potom v roce 91-92 v čele kulturního střediska, ale oni byli ti, kteří tvořili ten festival zhruba těch prvních 5 let a vlastně si ho takhle vymysleli a udělali a já už jsem tam jezdil, ale jako host a jenom takový pomocník, ale měl jsem tu scénu hrozně rád a vlastně jsem byl na každém ročníku folkovek.
0: Když říkáš, že jsi měl tu scénu hrozně rád, ale ta scéna v začátcích festivalu byla jiná, než je teď v posledních třeba 20-25 let.
1: Ano, byla vlastně v duchu toho, jak je v názvu folkové prázdniny, ale v tom českém pojetí, prostě český folk, i když musím uznat, že tam bylo toho, víc toho ryzího folku, než toho trumpského. Uh-huh. Takže já jsem tuhle muziku měl hodně rád a organizoval jsem ji hlavně v Brně, než jsem se potom dostal do Náměště. Ale je pravda, že těch posledních 25-30 let je ta dramaturgie v duchu folku, jak je pojímán ve světě, to znamená někdo říká world music, někdo říká roots, jako kořeny, je to prostě, někdo říká lidová hudba, je to prostě muzika, která je nějak ovlivněná lidovou hudbou, ale je z celého světa, ale může to být i big beat, jazz a všechno možné další, takže to je pojetí těch folkovek dneška.
0: Kdy nebo kým se to začalo lámat v tom smyslu, že ta zahraniční scéna začala být

0: neodmyslitelnou součástí festivalu?
1: Já si myslím, že ten prvopočátek byl někdy opravdu kolem roku 2000 a to byla hlavně skotská kapela nebo duo Anne Martin a Ingrid Henderson a ještě typické tím, že Anne je zpěvačka těch Gaelic písní a propagátorka, učitelka Gaelic language, ona to učí na tom ostrově Skye, takže nejen, že je skvělá zpěvačka Ingrid Henderson s ní jako harfistka a zpěvačka, ale u toho, když poprvé přijeli a pozval jsem je a všechno se tady povedlo, tak oni dělali i hodně dílen, právě vokálních a jazykových, se dá říct. A tím vlastně začala ta éra nejen toho, že se obracíme víc do světa v té dramaturgii, ale i tím, že se to propojuje s tím, že to není pouhý koncert, že ti muzikanti přicházejí mezi návštěvníky a bude to jenom někde u ohně, anebo mají ty dílny.
0: Na festivalu za tu dobu vystoupila řada opravdu špičkových interpretů té world music nebo mezinárodního folku nebo global music, jak se teď říká, ale vystoupila tam i jména, která nejsou třeba úplně doceněná, ale která možná pro návštěvníky mohla být zásadní. Ty sám si zmínil, že bys rád pustil kapelu Cloud Cult.
1: Určitě. Pro mě to bylo takový jako dramaturgický, spíš jako přesvědčovací kousek v tom, že já tu kapelu mám hrozně rád dlouho. Je to taková kapela, která má své komunitní publikum ve Spojených státech a je to postavené samozřejmě na osobnosti toho jejich hlavního interpreta, ale mně se po několika letech přemlouvání podařilo to, že oni přijeli na celý ten týden na folkovky, poměrně mnohačlenná kapela, ještě s tím, že oni, u nich je obvyklé, že mají jednoho výtvarníka ze svých řad na pódiu, který tam v průběhu koncertu maluje ten obraz a takhle to malovali i na folkovkách a ten obraz je do dneška u nás. On se zdražil, ale ti dotyční ho potom zase vraceli a podobně. Ale strávili u nás celý týden a bylo to mimořádně v tom, že oni vlastně do Evropy nejezdí vůbec. Takže ta kapela, která má, jak říkám, své publikum, ale pro mě je zásadní tady v této oblasti, tak z Evropy byla jenom u nás. A pro mě to je jeden z nejsilnějších zážitků. Často si na to vzpomenu. A vzpomenu si i na to, nejen na ten vlastní koncert, který byl nádherný, ale oni jako přijeli a hodně sami cvičili ve staré radnici a když tam člověk procházel tam tu branu té staré radnice, tak tam slyšel, jak tam hraje muzika, pro mě zvlášť. Já jsem to měl naposlouchané mnoho let předtím a já jsem tam slyšel tu muziku, kterou mám tak rád, tak prostě, že se tam nějak nese v éteru. Prostě pro mě Cloud Cult byli strašně silným zážitkem.
0: Tak si je pojďme poslechnout.

0: Po malém exkurzu do historie folkových prázdnin v Náměšti nad Oslavou, připomínám, že festival má 40 let, se teď vrátíme k letošnímu ročníku, tedy folkové prázdniny 2026, téma světlo. A důležitá červená nit táhnoucí se festivalem jsou kapely z britských ostrovů. Říkal jsi už minule, Michale, že tu scénu sleduješ dlouhodobě, že k ní máš blízko. Jakým způsobem tedy zrovna třeba tyto kapely vybíráš nebo jakým způsobem je oslovuješ, kde je hledáš?
1: To vzniklo, ta letošní dramaturgie vznikla fakt samovolně. Je to dané mnoha zdroji, které já mám, tak jeden z zdrojů seš ty, ale těch přátel, kteří se zabývají touhle muzikou, ať už jako žurnalisté, nebo i dramaturgové, tak a nejenom Češi, jako z celého světa je hodně, pro mě zásadní taky ten veletrh Vomex, kam oba dva jezdíme, a kde část z té dramaturgie jsme mohli vidět nejen v minulém roce, ale v těch předchozích ročnících, třeba v Manchesteru.
0: Hmm. To je pravda, že tam samozřejmě na tu britskou scénu to bylo hodně zaměřené. Člověk tam i potká, že spoustu těch muzikantů nebo jejich agentů, manažerů a podobně. Takže dobře, tak pojďme si teď říct některá konkrétní jména.
1: Tak já bych začal asi Rionach Connolly. Oni už měli u nás vystupovat v tom duu The Breath, kde vystoupili na několika festivalech jiných v loňském roce, ale my jsme měli tenkrát tu smůlu, že Rionach, pro mě asi nejlepší zpěvačka současnosti tady na té britské scéně, tady v tomhle žánru, nebo jak tomu budeme říkat, tak ona se zranila a nemohla přijet. Takže jsme hledali, jak dál, protože oni z toho byli strašně nešťastní, to duo. A já jsem hlavně se Stuartem McCallumem, to je ten kytarista z tohohle dua, poměrně hodně komunikoval a vymýšleli jsme, kde co. On je to opravdu mimořádný kytarista, který hraje v řadě projektů a v řadě projektů s muzikanty, kteří už prošli folkovkama. Takže my jsme byli opravdu v intenzivním kontaktu a vymýšleli jsme, kde co. Takže z toho celého vypadlo to, že nejen, že přijede duo The Breath, ale přijede také a poprvé do České republiky Rionach Connolly s Hanifitem, který jsme teda mohli vidět právě v tom Manchesteru, což je úplně jiná poloha té zpěvačky, tam je opravdu expresivní, je to víc jako do roku, je to prostě silnější muzika než krásné duo vokálů a kytary, a takže bude tam ještě v tomhle pojetí, čili s kapelou Hanifit, manchesterskou, a ještě tam je s tímhle propojeno to, že jsem požádal toho Stuarta McCalluma právě pod vlivem toho, že on dělá na mnoha různých zajímavých projektech, zná se s mnoha muzikanty. Já jsem mu přiblížil to, jak děláme mnoho let ty takzvané projekty, čili krátkorezidenční pobyty muzikantů, které něco spojuje u nás na festivalu. Oni potom zahrají koncert a my vydáváme CDčko a LPčko. A dopadlo to tak, že on do toho šel, řekl bych, po hlavě, psali jsme si a vymýšleli jsme různá zaměření toho. Celé to skončilo nakonec, že si vybral další tři muzikanty k sobě, jednoho Belgičana a další dva Brity, ale jsou to mimořádné osobnosti, které já jsem do té doby pořádně neznal. Ale když jsem po nich pátral, tak jako ty bychom nikdy sem asi nedostali, protože jsou opravdu cenění velmi. On si vybral vokálního umělce a beatboxera Jasona Singa. Oni jsou to všichni, jsou to současně skladatelé. Pak saxofonistu, belgického saxofonistu Nicolase Kumrata a zvukového designera zase britského Olivera Vibrance, což jsou úžasné osobnosti, ale řekl bych z té komunikace velmi příjemné a skromné, takže u nás tráví prostě 4 dny, kdy budou chystat muziku, kterou jsme zatím nazvali tak, jak všechny ty projekty Hudba nad oslavou a v tomhle případě Stuart McCallum a Friends, takže vlastně 3 projekty z podobného zdroje anglické, ale těch britských muzikantů je ještě mnohem víc.
0: Tak k těm se ještě dostaneme, teď tedy Stuarta McCalluma tady samozřejmě s tímto projektem k dispozici nemáme, to bude jedinečná záležitost na folkových prázdninách, ale máme samozřejmě k dispozici nahrávku Dua The Breath, kde si vychutnáme i hlas Riona Connolly, zpěvačky, dnes už je zmiňované, tak pojďme si je poslechnout.

0: Tak Michale, než se dostaneme k těm dalším letošním účinkujícím z britských ostrovů, tak protože jsme zmiňovali projekt Hudba nad oslavou, tak pojďme vzpomenout ten loňský. Ten byl taky hodně speciální.
1: Ten byl velmi speciální a vlastně byl taky trošku odklonem od toho, že jsme dřív to dělávali, takže jsme vybírali muzikanty obdobných nástrojů, tak jak jsme měli citery nad oslavou ještě rok předtím, tak na ten loňský já jsem oslovil Maura Duranteho a Justina Adamse, kteří také u nás hráli předtím několikrát, ale jsou to prostě světoví muzikanti, obsazují první příčky všech těch hitparád, když vyjde nové album a pro mě jsou to opravdu jako jedni z nejdůležitějších představitelů tady té takzvané world music, tak já jsem si troufl, protože máme přátelské vztahy, tak je tenkrát oslovit, jestli by neudělali oni nějaký projekt a z toho vznikl projekt, který se jmenoval Trends nad oslavou a on se povedl až tak, že to má několik důsledků. Oni si tam přizvali další dvě zpěvačky a multiinstrumentalistku a zpěvačku z kapely Bubble Blues a ty dva důsledky byly ty, že oni takhle vytvořili vlastně novou kapelu. Oni říkají Almare, ale to název vznikl až potom na podzim, potom co hráli u nás a teďka už s tím koncertují jako prostě kvarteto, ale současně to znamená, že budou nahrávat studiové album a že si úplně nepřáli, aby ten záznam z folkových prázdnin se dostal do celého světa, protože chtějí to pod tou značkou Almare vydávat sami. Takže my máme takové privilegium, že máme povolení vydat CD a LP Trends nad oslavu, který je úžasný, je strašně nádherný. Nemůžeme tady z něj hrát, protože oni nám povolili, že to můžeme vydávat a jak to CDčko, jak to LPčko pouze na festivalu folkové prázdniny. Takže kdo chce mít tenhle exkluzivní jako nejen předměr, hlavně tu muziku nádhernou, kterou oni tam udělali, tak musí přijet na folkové prázdniny.
0: Takže to byl ten, řekněme, ta událost, ten uzel, z kterého jde do budoucna tedy ta kapela, budoucí CDčko, budoucí album, ale zase já můžu říct, že tomu předcházelo už na jejich studiovém albu, tedy toho dua Mauro Durante a Justin Adams, tak už tam byla spolupráce s těmi zpěvačkami po jedné písni.
1: Ano.
0: A my bychom si tedy aspoň jako takovou, ne úplně přímo ukázku z festivalu, ale vlastně takový trošku předobraz toho mohli jednu z těch písní poslechnout.

0: Naším hostem je Michal Schmidt z Folkových prázdnin. Znám ještě, já tedy opakuji, že kdo by si chtěl pořídit nahrávku z loňského koncertu Trans nad oslavou, my jsme teď poslouchali studiovou píseň Maura Duranteho Justina Adamse, tak kdo by chtěl tu koncertní z toho speciálního projektu, tak přímo na festivalu bude možnost. A je to tedy, jestli jsem správně pochopil, na CDčku i na vinilu?
1: Ano, je to na CDčku i na vinilu.
0: Tak, ale my jsme slíbili, že ještě upozorníme na některé z těch britských účinkujících letošního 40. ročníku festivalu.
1: Tak asi opravdu jenom několik, protože jich je celá třetina celého programu. Jedna část vlastně taky je inspirována tím Vomexem. Pro mě jeden z nejsilnějších zážitků toho posledního ročníku Vomexu bylo duo Owen Spafford a Louis Campbell, oni si říkají Spafford Campbell. Je to duo mladých muzikantů, houslisty a hráče na elektrickou kytaru, ale velmi zvláštní. Je to opravdu tak jako člověk se musí strašně jako zaposlouchat, na pódiu vidíte spoustu krabiček a drátů kolem nich. Je to velmi tichá a někdy velmi intenzivní muzika a takhle prostě ty folkové, lidové, často jemné písně vůbec v obdobném provedení jsem je prostě nikdy neslyšel, takže je to opravdu je to neuvěřitelné. A já jsem využil toho, že ten houslista Owen Spafford je prostě oblíbeným spoluhráčem řady jiných kapel. Pro mě to je vlastně jeden z důvodů, proč u nás jsou Irky z Triad of Weaving, který je velmi nedávné, to jsou dvě irské hudebnice a hlavně zpěvačky a ty vytvořili tohle trio, které pro mě jejich album, který teďka udělali, je prostě jedno z nejlepších, co jsem v poslední době slyšel, takže tam máme i tu irskou muziku kombinovanou tady s houslistou Owenem Spaffordem a ještě Owen Spafford byl inspirací, protože konečně se podařilo získat Olivia Chaney. Olivia Chaney je zpěvačka, multiinstrumentalistka anglická, která se trošku vymýká tomu klasickému folkovému žánru. Je trošku, dá se říct, folk popová, ale je to úžasná zpěvačka. Mimochodem je tam a podařil se jí získat a on jí bude doprovázet zase právě ten Owen Spafford a já jsem se o ní snažil mnoho let. A jeden z důvodů je, že on je svého času velmi popularizoval u nás Jirka Černý. On je hrával na svých antidiskotékách, když se ho někdo zeptal, koho by doporučoval, aby se objevil na českých podiích, tak často mluvil právě o Olivii Chaney. Takže to je takový trošku splnění toho snu, protože Jirka Černý by měl letos 90 a tedy v únoru, takže je to trošku po, ale myslím u toho i na něho.
0: Tak možná ještě k Jiřímu Černému se za chviličku dostaneme, ale my jsme tady zmínili některá jména z Anglie. The Breath je vlastně projekt rozkročený mezi Anglií a Irskem a Skotsko bude taky zastoupené. Že?
1: Ano, se to tam opravdu trošku mísí. Skotsko taky a taky je to návrat muzikantů. Je to, když si u nás byla kapela Moises Bagel a oni začali v triu hrát opět a pro mě to klezmerová skotská kapela, která je pro mě hlavně nejsilnější houslistou Gregem Lawsonem, který je jak tedy tady v tom klezmeru nebo folkové hudbě výraznou osobností, ale on je i osobností v klasické hudbě. Takže oni vlastně vystoupí ve dvou podobách. Jedna je ta klezmerová, to se jmenuje Triptych. A potom ještě, to bude v pátek a v sobotu, závěrečnou sobotu, bude trošku na folkovkách výlet víc do klasické hudby. A tam to bude jenom duo Phila Alexandra na klavír a právě toho virtuózního houslisty Grega Losna. A ještě je tam jedno specifikum, a to je to, že jsem je přemluvil, aby přijeli už dříve a byli součástí našeho orchestru folkových prázdnin, takže zařadí klezmerové písně do orchestru folkových prázdnin a zahrají si s nimi v tu závěrečnou sobotu.
0: Tak teď se tady bavíme o sobotě 1. srpna. Tak já si říkám, co tady udělat ještě jeden v hudební ukázce, výlet do historie festivalu, dát si ten Mojše z Bagel třeba.
1: No určitě, je to nádherná muzika a hráli u nás také několikrát, takže je to často, je to návrat muzikantů vždycky v nějaké jiné podobě.

0: Zveme na folkové prázdniny do náměště nad Oslavou na 40. ročník festivalu. My jsme už v našem minulém setkání, Michale, zmínili ty zhruba 200 dílen výtvarných, ale taky třeba hudebních, často s účinkujícími z festivalu. Součástí festivalu je tedy i kolokvium odborné, které má taky svoje téma, takže zatímco tématem festivalu je světlo, tak téma
1: tam je trošku odlišné téma.
0: Já jsem přemýšlel nad tou spojitostí.
1: Ne, spojitost tam není, ale to víš sám dobře, jak vznikají témata tady těch jednotlivých ročníků kolokvia náměstského. To téma je hudba a politika. A teďka nemyslím na žádné aktuální dění, opravdu hudba je součástí různých politických dění, jak v historii, takže klidně 800 tisíc let nazpět, tak, co se týče teritorií. Takže teď už je tam přihlášených teda mimochodem 21 příspěvků, včetně tvého, a je to, opravdu jsou to výlety jak do té historie, tak prostě je tam Afrika, Amerika, z různých pohledů, jak hudba ovlivňovala politiku a politika hudbu.
0: To bude tedy v úterý a středu 28. a 29. července. Než se rozloučíme, tak já bych se ještě zmínil pár slovy o dvou jménech. Jedním je už zmíněný Jiří Černý.
1: Jirka Černý byl můj dlouholetý kamarád a on opravdu hodně ovlivnil to, jakou já poslouchám muziku. Inspiroval mě v mnoha věcech. Bylo to přátelství takové, že nakonec byl dvakrát na folkových prázdninách. On v létě moc na ty festivaly nejezdil, protože on odpočíval, tedy na Slovácku. A on byl dvakrát na folkovkách. Jednou to bylo tak, že on poměrně často hrával italskou kapelu z Paca Napoli, italskou, a mně se podařilo ji zase po několika letech na folkovky dostat a on se tenkrát uvolil nejen, že přijede, ale že celý ten koncert, včetně Vlasty Redla, který s ním hrál před z Paca Napoli, tak celý ten večer uváděl. A my máme to štěstí, že teďka k tomu 40. ročníku tak rozšiřujeme jednak náš katalog, tedy knížku k folkovým prázdninám, kde třetinu budeme věnovat Jirkovi Černému, taky tam budou články, ankety a nějaké povídání a tak dál. Vedle toho bude beseda, ale hlavně tam bude ve Staré Tkalcovně, kde bude jedna velká výstava, tak tam bude expozice, která je přenesená z Popmuzea právě k 90. Jirky Černého, takže tam bude výstava o Jiřím Černém, jak to bylo u Kašternu nebo z toho Popmuzea, tak z pohledu vlastně Jižní Moravy, Třebíče, Brna a podobně. A budeme k tomu mít to povídání, které bude moderovat Aleš Opekar.
0: Druhé jméno, kterým se chci dnes rozloučit, je Iva Bitová. Ta totiž na festivalu letos vystoupí v pátek 31. července. My jsme už o tom mluvili v našem předchozím pořadu. Bude to společný projekt s Petrem Pavlincem a s dětským sborem z Horňácka. Ale Iva Bitová je jedním z umělců, kteří se na festival taky dlouhodobě vracejí s různými projekty. Takže kdybys třeba, Michale, měl zavzpomínat na nějaký silný zážitek s Ivou.
1: S Ivou těch zážitků je opravdu hodně. Ona nás provází jak tím, že jsme se znali už kdysi dávno v Brně a ona potom jedno z působišť měla nedaleko na Vysočině a každý druhý, třetí rok přichází s návrhem nějakého nového projektu. A pro mě asi nejsilnější zážitek byl v roce 2005, tedy poměrně dávno, ale bylo, já myslím, že lidi na to vzpomínají často. Bylo to tak, že to byly koncerty ještě některé na nádvoří zámku, na tom vnitřním nádvoří renesančního zámku a Iva si to tenkrát vymyslela tak, že to nebude zvučený koncert, ale že ona bude pomalu scházet s tam vlastně 3 pater a arkád toho nádvoří, takže lidi, kteří se sešli na tom nádvoří, tak chvíli koukali, nevěděli, co se děje, a otevřeli se okna v tom druhém patře a Iva tam začala zpívat a hrát a postupně scházela s otevíráním těch arkád a těch oken až dolů na to nádvoří. U toho ještě vlastně sypala kvítky, které k tomu padaly na dlažbu toho nádvoří, a ten koncert dokončila, takový klidný, tichý, ale hodinový koncert prostě dokončila přímo na tom nádvoří. Byl to neuvěřitelný zážitek, bylo to něco jiného, než když vejde kapela na pódium a tam zahraje nějaký set, jak se říká. Tohle bylo fakt, bylo to opravdu něco, na co člověk vzpomíná celý život.
0: Tak já budu přát co nejvíc zážitků všem návštěvníkům festivalu toho letošního ročníku, ať je tam co nejvíc takovýchto neopakovatelných zážitků. Vlastně takovým zážitkem může být i ten zdánlivě běžný koncert pro někoho.
1: Takže... Je to tak, no. Ten festival je opravdu netypický, je jedinečný tady v České republice, tu sestavu těch muzikantů opravdu jinak tady v Čechách nenajdete.
0: Tak to byl Michal Schmidt za festival Folkové prázdniny. Zveme na 40. ročník od 25. července do 1. srpna. Michale, děkuju a těším se v Náměšti na viděnou.
1: Já také děkuju a všechny zvu.
0: Loučí se také Milan Tesař. Zvuk měl na starosti Roman Kabelka, no a tady je Iva Bitová.

0: internetové stránky Rádia Proglas. Audioarchiv pořadů, program, internetové vysílání, zpravodajský servis, denně nové informace o hudbě různých žánrů, recenze, přehled vysílaných skladeb a další. www.proglas.cz. Konec hlášení.
1: Proglas přebírá zprávy Českého rozhlasu Plus.
2: 20 hodin. Český rozhlas Plus. Zprávy.
3: Hygienici začali kontrolovat jídelníčky a čistotu na dětských táborech. Filmová nadace ocenila české scénáristy k příběhům Emila Háchy nebo Mileny Jesenské. Fotbalisté Španělska se utkají s Portugalskem o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra bude zpočátku i polojasno, postupně až zataženo a občas déšť. Teploty až 30 stupňů.
2: Český rozhlas Plus. Když chcete vědět proč.
3: Hygienici začali kontrolovat dětské letní tábory. Zaměřují se na podmínky stravování a čistotu kuchyně. Kontrolují taky zdravotnickou dokumentaci nebo režim dne a jídelníček. Například v Jihomoravském kraji mají zatím hlášených 110 táborů, na kterých je přes 10,5 tisíce dětí. Pozornost musí věnovat i riziku šíření žloutenky typu A, popisuje hygienička Marcela Březinová.
4: Budeme klást zvýšený důraz zejména na důsledné dodržování hygieny rukou, dostupnost prostředků pro mytí a osušení rukou, případně dezinfekci, bezpečné nakládání s pitnou vodou a potravinami, ale za současné epidemiologické situace není důvod k nějakému omezování dětských rekreací.
3: Útoky během súdánské občanské války od začátku roku způsobily smrt nebo zranění nejméně 330 dětí, informoval o tom Dětský fond OSN. Nejvíc jsou podle něj ohrožené děti v oblasti Darfuru a Kordofánu. Za jejich smrt můžou v 60% případů útoky dronů. Děti jsou taky terčem sexuálního násilí, jsou rekrutovány do bojů, trpí strachem a úzkostmi. Konflikt, který v zemi začal v roce 2023, vyvolal největší humanitární krizi na světě. Vysídlil přes 14 milionů lidí a 28 milionů obyvatel země kvůli válce čelí akutnímu hladu. Německo údajně získá zakázku na stavbu 12 ponorek pro kanadské námořnictvo. S odvoláním na vládní zdroje to píše kanadský deník Globe and Mail. O zakázku se uchází taky Jižní Korea. Kanadský premiér Mark Carney chce oznámit vítěze ještě před odletem na summitu NATO do Ankary.
5: Je to obchod přepočtu za bilion, možná za 1,5 bilionu korun. Kanada totiž nepoptává jen 12 ponorek, ale taky transfer technologií, servis nebo výcvik posádek. Pro Německo by to byla největší námořní zakázka v historii. Bývalé loděnice ThyssenKrupp, dnes TKMS v Kielu a Wismaru by měly zajištěnou práci pro mnoho lidí na roky dopředu. Kanadská vláda ale zatím vítěze nevyhlásila, stále ještě se jim může stát jihokorejská společnost Hanwha Ocean. Velké mezinárodní zbrojní obchody a spolupráce se budou představovat zítra v Ankaře před summitem Severoatlantické aliance. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
3: Filmová nadace ocenila nadějné české scénáristy. V hlavní kategorii získali ocenění Ivan Hubač za scénář dramatu Emil Hácha a Jan Němec za dílo Zoe o náhradním mateřství. Další oceněné scénáře můžou do kin přinést příběhy o životě novinářky Mileny Jesenské nebo vynálezce Oty Wichterleho. Do soutěže letos přišlo nejvíc děl za posledních 5 let, říká vedoucí filmového centra České televize Helena Uldrichová.
6: Za ten letošní ročník to bylo 125 děl a bylo to, tuším, od 135 autorů. Ten počet není vůbec malý a výbor opravdu čte všechny scénáře. Takže tomu věnuje opravdu několik týdnů svého života.
7: Tenistka Linda Nosková porazila Američanku Keesovou 2-0 na sety a je ve čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně naopak končí Marie Bousková. Jiřího Lehečku čeká souboj s Němcem Zverevem. Fotbalisté Španělska a Portugalska budou bojovat o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Asi poslední zápas na světových šampionátech v kariéře by v případě vypadnutí odehrál slavný Portugalec Cristiano Ronaldo. 41-letý hráč ale doufá, že s národním týmem může celý turnaj vyhrát. Zároveň ale říká:
8: V životě mi nic nechybí. Bůh ke mně byl velmi štědrý a dal mi všechno, co jsem ani nečekal, že dostanu v národním týmu i na osobní úrovni. Proto si užívám každý okamžik. Nebudu o nic víc Cristianem, když vyhraju mistrovství světa. A nebudu o nic méně Cristianem, když ho nevyhraju.
7: Utkání Španělsko-Portugalsko začne zhruba za hodinu. Ve dvě noci českého času pak nastoupí v dalším osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy proti Belgii.
9: Kolona na D1 u Brna a nehody v Praze. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se za Rohlenkou vytvořila kolona na kilometru 206,5, se srazila tři osobní auta. Na místě hasiči, průjezdný levý pruh, kolona od kilometru 203 od nájezdu ze Svitav. Zdržení kolem půl hodiny, osobním autem to jde oběd sjezdem do Brna, poslední sjezd je exit 201 a pak po staré silnici k Rohlence. V Praze na Hlávkově mostě z Holešovic do centra blokuje dva pruhy nehoda. Je tam převrácené osobní auto, policie provoz odklání kolem po tramvajových kolejích, ucpává se okolí, hlavně pak nábřeží kapitána Jaroše. V Praze další nehoda v Ječné ulici mezi Karlovým náměstím a náměstím IP Pavlova. Se střetlo osobní auto s chodcem. Na místo vyjeli záchranáři, čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
7: Vítejte u další výpravy za mýty, které...
10: Zůstáváte na vlnách Proglasu.

0: bude to pomalu. Bude to rotika.
1: Rotika.
0: Bude to hamele. Starýho gotika. Adie do zahrad. Adie do sluní. Smajlíky tradice. A do kosmu veslují. A do kosmu starýho pohtela. Heart is broken, broken spoken. Broken heart of Ken. Bavouken soken. Barbie starbie.

0: Proglas. Hudba, kterou jinde neuslyšíte.
1: Ráno září zeber

od hranic, krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Krotké jak beránci, přiběhnou naproti. Pod vodou město spí a v lesích piloti. Ráno září zebe.

0: Víte, kdo vždy přispěchá na pomoc dětem? Za A skřídci, za B daránek. Správně je za B. Daránek je sbírka Charity Česká republika na podporu znevýhodněných dětí. Jako malý beránek přichází proto, aby to ti nejmenší měli co nejlehčí. Pomozte jim svým darem na daránek.cz.
1: Křesťanství se historicky formovalo v napětí mezi mocí a svědomím, mezi prorockým hlasem a institucionalizovaným náboženstvím. Dnes se toto napětí vrací s novou naléhavostí. Jak mají církve reagovat na polarizaci společnosti, populismus, individualismus, politické zneužívání náboženství a rostoucí nedůvěru v demokratické instituce? Jak mohou být křesťané a církve aktéry občanské společnosti, aniž by se sami stávali nástrojem moci? Poslechněte si 20-minutový sestřih debaty Prosadíme to? Náboženství a politická moc, která proběhla 25. září 2025 v rámci platformy Dominikánská 8. Diskutují Veronika Gulášová, event manažerka a poradkyně pro veřejný prostor, která působila mimo jiné v týmu slovenské prezidentky Zuzany Čaputové. Tomáš Koblížek, filozof jazyka, který působí na Filozofickém ústavu Akademie věd České republiky a věnuje se fenoménům jako hate speech, propaganda, cenzura a svobodná slova. A Petr Jan Vinš, teolog a duchovní, který do roku 2024 působil jako generální sekretář Ekumenické rady církví v České republice. Moderuje Veronika Sedláčková. Audio a videozáznam celé debaty naleznete v archivu na webu www.dominikanska8.cz.
2: Já bych chtěl vlastně víc z toho, co se tady odehrálo před týdnem, asi tak 6,5 minut chůze tady od toho domu, totiž zádušní mše za toho amerického aktivistu pro trumpovského fanouška Charlie Kirka, jak to všichni zaznamenali, tu událost. Mě na tom zaujalo, že vlastně ono to vyvolalo takový zajímavý optický klam, protože když člověk sledoval tu mši, tak měl dojem, že v první řadě došlo k tomu, že ten kostel se zaplnil extrémisty nebo nějakými politiky, kteří opravdu nemají daleko k extremismu, hlásají opravdu dezinformace o Ukrajině, šíří nenávistné projevy na adresu kde kohokoliv, nebo šíří nějaké konspirační teorie. A já myslím ale, že vlastně se stalo něco přesně opačného, ne že by jako extrémisté nebo nějaký extrémističtí politici vstoupili do kostela, ale vlastně kostel vstoupil do politiky. V tom smyslu, že se stal součástí nějaké politické kampaně a že ten prostor opravdu byl využit v rámci nějakých politických kampaní napříč různými stranami. Tohle není jen nějaký můj dojem, ale když jste se podívali na sociální sítě těch příslušných politiků, tak hodně z nich tam mělo selfíčko prostě s nějakou tou kostelní lavicí nebo přímo s kardinálem. To je věc, která mě aktuálně zajímá skoro nejvíc, totiž jak vlastně řekněme tyhle nějaké postoje nenávistné nebo nějaké dezinformace využívají nějakou formu, aby je šlo lépe prodat, což je něco, co se tady stalo. Už delší čas se stává, že nějaké etablované formy křesťanského jazyka, nejenom kázání, ale můžou to být třeba přímluvy nebo nějaký jiný typ modlitby, je využít jako forma k tomu, aby se v něm šířily názory, které opravdu jako nemají s křesťanstvím vůbec nic společného. A vlastně třeba současná analytická filozofie jazyka, nebo existuje obor, který se jmenuje politická filozofie jazyka, už se zabývá tím, co se stane, když vezmete takhle nějaký extrémní nebo nenávistný postoj a obalíte ho do té zajímavé nebo přijatelnější formy. Neděje se to jenom s křesťanským jazykem, je takhle využíván jazyk vědy. Například vědecký rasismus pořád existuje. Je takhle třeba využíván humor. To jedním z těch důsledků, nebo jedna věc, která se spojí s tím, když budete používat křesťanský jazyk pro vyjadřování toho obsahu, který je vlastně nějak antikřesťanský, řekněme nějaké nenávistné postoje. Takže ty postoje jsou nějak jakoby hůř kritizovatelné, jsou nějak jakoby odolnější. Já třeba řeknu, že pro mě by vlastně byl docela problém jít na zádušní mši tady toho typu s nějakou prostě protestní cedulí. Je to prostě nějak jako hrozně těžké jako vstoupnout si tady k té události, i když vím, k čemu slouží.

0: protože mi to nějak, prostě ta forma pořád ve mně zbuzuje nějaký jakoby respekt, nějakou úctu, ale tím spíš je to potom jednodušší pro ten typ obsahu, aby ho někdo prodal, protože spousta lidí, i když s tím nesouhlasí, tak přece nepůjde protestovat na záruční mši.
1: V církvích, v každé jednotlivé církvi, teď se nebudu bavit jenom o té římskokatolické, ale i v těch ostatních církvích, nacházíme celou škálu názorů na nejrůznější politická a společenská témata. A s čím my se docela často setkáváme, a já se přiznám, že v těch 8 letech, kdy jsem vedl úřad Ekumenické rady církví, tak jsem se s tím setkával velmi často, je to, že existuje nějaký sociální a mediální tlak na to vysvicovat z téhleté církevní plurality jenom určitý segment. A já jsem se dost často setkával s tím, že je to právě to, že se vysvicuje ten segment. Já teď jako nemám ty slova úplně rád, jo, ale ten prostě konzervativní, pravicový a tak dále. Ať už to byla prostě debata, nevím, o Istanbulské úmluvě, debata o právech LGBT lidí, manželství pro všechny a tak dále. V tom mediálním pokrytí se jako hledá čím větší jako divnost, tím jako líp.
2: Tím přitažlivější pro média.
1: Jo, tím přitažlivější, aby se ukázalo prostě, jak jsou ty křesťani fakt jako mimo ní v té jako současné společnosti. Samozřejmě část té církve tomu jako nadbíhá, jo, protože prostě cítí tu možnost, že tady prostě má nějakou platformu, kde se může vyjádřit. Typicky, jo, teďka prostě celá ta kauza kolem toho Kirka, nebo konečně prostě kolem pana kardinála. A pan kardinál je v důchodu. On už nereprezentuje vůbec nikoho. On reprezentuje sám sebe, ale pořád je prezentovaný jako ten hlas katolické církve. Můj subjektivní dojem je, že určitá část, řekněme, těch jako hodně pravicových lidí si třeba toho pana kardinála prostě už fakt jako vodí jak medvěda, jo. Odpovídá na tu poptávku po tomhletom, jakoby, řekněme, už jako relativně extrémním hlasu v té společnosti a v tom mediálním prostředí, který ale není reprezentativní. Není reprezentativní v tom smyslu, že jako neodráží ani formálně, ani jako obsahově to, jak široká je ta škala názorů. My občas děláme jednu chybu. A to je to, že když hovoříme o roli křesťanství v politice, tak se soustředíme na tu roli, kterou hraje církev nebo její představitele, duchovní, biskupové. Církev ale není přece jenom ta církevní struktura a ti duchovní a ta hierarchie. Církev v první řadě jsou přeci ty živé kameny. To jsou ti všichni lidé, kteří k církvi patří, laici, celý ten laos v tom řeckém slova smyslu, tedy ten lid boží, který je nositelem přece toho církevního poselství a měl by být nositelem toho církevního poselství. A pokud se bavíme o roli v politice, tak tady právě by mělo být to těžiště. Člověk jako věřící člověk nějakým způsobem prostě stojí v životě, je nositelem nějakých hodnot, které sám poznal, které sám prožil a které sám jakoby nese do světa, jako to světlo evangelia a může hledat to svoje místo ve společnosti, třeba právě i v rámci politického působení. Politické působení z toho církevního hlediska je doménou laiků. Dokonce některé církve mají přímo třeba nějaký církevně právní zákaz toho, že duchovní se nesmí účastnit politického života v tom smyslu třeba aktivně kandidovat nebo tak dále. Což si myslím, že je ve skutečnosti jako dobrá pozice, protože kněz duchovní se setkává s věřícími nejrůznějších politických názorů a měl by tam být v nějakých samozřejmě jako mezích, které jsou dané třeba nějakou jako základní lidskou důstojností, by měl být pro všechny. A já třeba ze svojí vlastní duchovenské kněžské služby tohle to znám.
2: Pri Zuzane Čaputovej byla obrovská výhoda, že ona rozprávala to, čo žila. Že tam nebolo treba pri nej ani pri ľuďoch, ktorí sme boli okolo, vymýšľať nejaký zvlášť iný jazyk alebo prispôsobovať jazyk nejakej platforme alebo nejakej cieľovej skupine. Slovenskí novinári za nami chodili, lebo však veľa z nich sú kamaráti alebo máme nejaké profesné vzťahy a chodili za nami v tej kampani taký udivený, že ale ona odpoveda na otázky. To sa ešte žiadnemu politikovi na Slovensku poriadne nestalo. nestalo. A samozrejme veľa aktérov, ktorí v tom nejakú rolu zohrali v tej kampani. A jedným z tých aktérov sú médiá, ktoré teda bohužiaľ sklzávali tiež, nehovorím, že v každom prípade, ale vo veľa prípadoch tie predvolebné debaty končili a najhoršej možnej forme takými tými rozstrelovými otázkami, že potraty áno alebo nie. A teraz akože, a na toto je aká odpoveď teraz? Že prezidentka vždy sa snažila s tým novinárom ako keby zviesť ten druh diskusie, že toto nie je otázka, ktorá patrí do rozstrelu áno alebo nie, lebo to je jednoducho jedna dôležitá hodnotová kultúrno-etická otázka, ktorej sa treba venovať v dialogu celospoločenskom, nie v 30 sekundách na konci predvolebnej diskusie. Ona sa snažila vysvetľovať, že nikdy nikto nie je za potraty. To, že nie som proti, neznamená automaticky, že som za, alebo keby, že ma teší, že sa tie veci dejú. Že tá otázka nemá znieť, či ste za alebo proti, ale to, čo robíte, či ste cirkev, alebo ste médium, alebo ste nejaká spoločenská organizácia, ale čo robíte pre edukáciu, čo robíte preto, aby k tomu potratu neprišlo. Teraz to nechcem uniesť, prepáčte, iba som sa snažila to vysvetliť na konkrétnom príklade, že rozprávame sa o tom v celospoločenské veľa, aby sme nemuseli riešiť následok. A neodmedzme tú diskusiu iba na ten následok. A toto sa bohužiaľ v tých slovenských médiách dialo veľmi početne pred tými voľbami.
0: Už opravdu tá první signální funguje tak, že človek vidí nejaký diskuzní panel a škatulkuje si ty lidi, jestli je to teda ten liberál anebo konzervativec a z toho už si odvozuje, co ten človek asi bude říkat a z toho už se odvozuje, jak když to, co něco řekne a úplne to nezapadá do těch škatulek, ale tak i si to můžeme jako přeinterpretovat, aby prostě to zapadalo tady do toho jako dvojsečného vidění. Já bych k tomu řekl, že opravdu jako polarizace není jenom nějaká věc, která by jako existovala ve světě, že by opravdu byly nějaké dva tábory, ale je to taky způsob vnímání nějaké společnosti, že někdo ji jakoby vnímá jako polarizovanou, jako rozdělenou, i když třeba vůbec není rozdělená do nějakých dvou táborů. Myslím, že se to děje třeba v katolické církvi, že je hodně vnímána přesto liberální, jako liberální a konzervativní. A je to samozřejmě v nějakém ohledu iluze, ale mám taky dojem, že je to v něčem jako opravdu vážný problém v tom, že v takhle nějak jakoby formované diskuzi je vlastně čím dál těžší zaujmout nějakou středovou pozici. Jakoby člověk už je tlačen k tomu přihlásit se prostě doprava nebo doleva. Mně to přijde naprosto, jako naprosto přirozené neuvažovat v kategoriích přítel, nepřítel. Mně se vlastně ještě zdá, že existuje jedna takové jako nedorozumění. Jako samozřejmě může platit, že já se velmi silně identifikuju s nějakým přesvědčením. Prostě jsem zatvrzelý konzervativec, skutečně jsem zatvrzelý liberál, ale z toho vůbec vlastně neplyne, že bych ty ostatní, nebo ten, kdo je jiný, že bych ho měl vnímat jako svého protivníka. Já vlastně vůbec nevidím problém v tom, že se někdo silně vnímá jako konzervativec, opravdu jako součást nějakého tábora, ale spíš mě čím dál víc zajímá, jak vlastně vnímá tu jinakost, nebo toho někoho, kdo vlastně v tom jeho táboře není. A myslím, že i když člověk se takhle silně s něčím identifikuje, tak vůbec z toho neplyne, že by ty ostatní měl vnímat jako nějakou svoji překážku nebo přítěž. To je podle mě nějaká iluze, kterou opět zase nám jako vštěpuje nějaký typ slovníku nebo nějaký způsob, jak jsou ty naše pozice interpretovány. Ale to, že jsme jakoby každý jiný, tak to neznamená, že musíme stát proti sobě.
1: V té Americe je tato polarizace ještě, nebo tribalizace možná, ještě bych řekl, mnohem jako silnější v tom smyslu, že prostě mám ten svůj jakoby kmen, který zastává nějaké ty politické postoje a jako já hájím prostě ten svůj kmen, děj se, co děj, prostě přes mrtvoli a tak dále.
2: By ona celou tu kampaň stávala na tom a na tom porozumení a přesně na tom, že jednoducho jsou nějaké hodnoty, ten člověk se z něčeho skládá, každý z nás touží po nějakom porozumení, po prostě mostě, nikto sa nechce hádať, nikto nechce ako keby po niekom kričať, by na niekoho zlý, každý by potreboval proste objatie a pochopenie. A že jednoducho, že to sú akoby tie fundamenty, ktoré či sme liberáli, konzervatívci, červení, zelení, modrí, proste akékoľvek nálepky na nás niekto nalepí, tak na tá báza, ktorá ako keby, a teraz či to je, niekto to volá duchovno, niekto Boh, niekto vesmír, akokoľvek, tak jednoducho, že to ľudské vnútro, Na tej úrovni nejakej bazálnej si proste všetci rozumieme a každý túži po tom istom. Keď budeme hľadať aktívne v tých diskusiách, akože to, čo nás spája a to, v čom si rozumieme, tak vieme nájsť nejaký styčný bod, nejaké porozumenie. A potom je ďalšia úroveň a to sú fundamenty, ornamenty. A to sú veci, ktoré môžeme mať rozdielne a ktoré ako keby tá rozdielnosť nás vie navzájom inšpirovať, vie nás proste motivovať, pozrieť sa na veci z nejakého iného uhla, vieme o tom diskutovať a to vie ako keby tú spoločnosť a tie vzťahy oživiť. A je na nás, či zostaneme zaseknutí v tom, že sa hádame o tých ornamentoch navzájom, alebo či hľadáme tie fundamenty, ktoré máme spoločné. A v toto vlastne ona robila celú kampaň a robila to aj celý svoj mandát. Ona jednoducho hľadala tie základné kamene a tie hodnotové ako keby cesty, ktoré spájali. Ja by som od cirkvi očakávala, že viac než také nejaké mentorovanie a viac než možno veľakrát politické poradenstvo, ako keby názor na všetko, by sa venovala naozaj takým tým a možno veľakrát aj keby suplovaniu nejakých naozaj, či už akože štátnych alebo samosprávnych aktivít, lebo to sa teda u nás deje, neviem ako v Čechách, ale na Slovensku veľakrát keby tie cirkevné spoločenstva sú tie základné jednotky spoločenského života, hlavne na vidieku a v tých oblastiach. A že naozaj sa bude viac venovať vzdelávaniu, pomoci a tomu pripraviť tých ľudí na situácie, ktoré ich v živote môžu postretnúť, aby sa s nimi potom ľahšie popasovali.
0: Cirkev existuje v realite, kde politika hraje dôležitou roli a když sa tej politice přestane nejak jako aktivně věnovat, tak ta politika si za ní dojde. Takže já myslím, prostě, že té církvi nic jiného nezbývá, než být aktivní, pokud nechce být opravdu jenom jako tažena tou politikou, která se děje kolem ní. A to někdy může být velmi špatné, když ta politika, která se děje kolem ní, je opravdu nějak jako nepřijatelná, když tíhne k nějakému jako k extrému a plynou z ní nějaká nebezpečí. Církev by si mohla osvojit nějaké umění, třeba zamknout kostel. Útoky na menšiny je něco, co už studuju delší dobu a jako dost na mě působí, když vidím, že se to děje nějak vlastně v rámci církve, protože to beru jako něco, co naprosto odporuje tomu křesťanskému poselství. Přece ten křesťan je ten, který jako rozrazí ten dav a stará se o toho posledního vzadu. A někdy tady dochází k tomu, že prostě ten poslední vzadu, takže si ten některý křesťan ještě přisadí. Takže já to vlastně jako beru, nevím, rád bych to jako nějakou křesťanskou ctnost, že v těchto chvílích se jako lidé proti tomu budou stavět. Když dáváte svobodu nenávistným projevům, tak rozhodně nepodporujete svobodu slova, protože jedním z významných účinků nenávistných projevů je, že ty, na koho útočíte, se potom bojí mluvit, vlastně, že nevstupují do diskuzí, anebo když do těch diskuzí vstoupí, tak nejsou bráni vážně, protože lidé je vnímají jako ty parazity, nebo ty, co ohrožují naše děti, ty přece nebudeme brát vážně, tak dále. Takže jako svoboda slova pro nenávistné projevy je pro mě na úrovni nějakého kulatého čtverce, nebo nedává mi to žádný smysl.
3: Jestli vůbec, jak si v sekulárním prostředí by církev měla vznášet nějaké nároky na to, jak se má žít nebo jak má být společnost organizovaná?
0: Ten nárok může mít různou formu. Ten nárok může znít jenom tak, že prostě my jsme věřící a chceme být věřící v téhle společnosti, tak pokud by třeba existovaly nějaké překážky vůči tomu, teď se právě mluví o té jedné straně, která se údajně chystá zakázat snad církevní sňatky nebo je zneplatňovat, tak člověk může vlastně vstoupit do toho sekulárního prostoru s tím, že my jsme prostě věřící, my tohle potřebujeme k našemu životu. A tak to je nějaký jako nárok, který mi dává smysl. Potom nárok typu, že by i ostatní měli praktikovat něco, co jim je třeba cizí, tak to by byl nárok, který bych já třeba úplně jako nepodepsal, nedával by smysl vlastně.
3: Ovšem nárok tady cítíte, i když většina společnosti se k církvím nehlásí.
0: Ano, já myslím, že prostě jako člověk někam patří, nějak si rozumí a tak jako má právo to svoje sebeporozumění nějak praktikovat.
2: To, či je někdo veriaci, neveriaci, či je členom církvy, nie je členom církvy, nedeterminuje to, aký má politický názor. A tak ako v jednej skupine, tak aj v druhej skupine sú proste ľudia, ktorí budú inklinovať k Ukrajine a ľudia, ktorí budú inklinovať k Rusku, keď to tak veľmi teraz ako keby skrátim a sploštím. Rozdeľujem cirkev a rozdeľujem konzervatívne politické strany. Myslím si, že to sú dva rozdielne svety. Čiže skôr ako keby by som sa bavila o tom, že čo robia naši konzervatívni politici a ako to ovplyvňuje potom vnímanie a politické kampane, než akoby cirkev ako takú, lebo tam mám pocit, že si viac menej v nejakých hraniciach alebo medziach to, čo sa dialo minimálne v tej našej prezidentskej kampani.
0: Cirkev je nejak zvlášť ako zranitelnější vůči právě dezinformacím nebo populismu nebo nenávistným projevům. Možná z toho důvodu, že vlastně církev je jako posetá autoritami. Prostě od nějaké té vesnice až po velké město, prostě všude prostě mluví nějaké autority z těch kazatelen. Autorita sama o sobě není nic dobrého ani špatného, můžete ji používat k dobrému i k špatnému. Ale právě když opravdu někdo s tou autoritou začne říkat věci, které prostě padají do tady toho ranku, tak to má velký vliv. A ne všechny instituce jsou takové, ale církev je prostě instituce, která je typická tím, že má spoustu těch autorit a někdy se to může zvrtnout.
1: Myslím si, že jedním z těch rizikových faktorů je taková ta mentalita prostě uzavřené pevnosti. Církev, věřící lidé jsou konfrontováni s tím, že ten svět přestává víc a víc být automaticky křesťanský, automaticky rozumět té naší křesťanské mluvě, automaticky chápat ty naše křesťanské hodnoty, rituály, umělecká vyjádření a tak dále a tak dále. A je určitá, minimálně v části toho církevního spektra, je určitá jako tendence se semknout do takové jako co nejuzavřenější pevnosti, tam, kde je nám teda ještě jako dobře, kde si rozumíme, a vystavit teda co nejpevnější hradby okolo vůči té společnosti venku, která je pak a priori vnímaná negativně jako nepřátelská. V okamžiku, kdy já jsem jako a priori nastavený nepřátelský vůči té většinové společnosti, tak budu mít tendence přebírat i ty představy, které třeba v té většinové společnosti nerezonují.
2: A hlavně v těch komunitách mimo velkých měst a ako to teda u nás je, tak možno aj nejaký strach z vlastného názoru, alebo strach, nejaká nízka sebahodnota, ako keby Slováci vo všeobecnosti sa za seba nevedia úplne veľmi postaviť. A ako náhle už v tej komunite máte nejaký názor a teraz či je jeho nositeľom duchovný v nejakej komunite nejakej farnosti alebo nejakí ľudia, ktorí proste sú hlučnejší, tak veľakrát podľa mňa ľudia majú strach sa prejaviť iným názorom, že možno si niečo aj myslia vo vnútri, ale radšej idú s prúdom, lebo je to tak bezpečnejšie, nemusia byť nejakým spôsobom, nemusia vytrčať a ako keby byť súčasťou nejakej šedej masy, ktorá nemusí veľmi prehovoriť, je u nás miestami populárne.
3: Tomáš Koblížek, Veronika Gulášová, Petr Jan Vinč. Díky. Díky za váš čas a za tuhle diskuzi. Děkuji.
2: Děkujeme.
4: A také díky moderátorce večera Veronice Sedláčkové, která se ujala tohoto nesnadného tématu.

Dvě silná zemětřesení zasáhla Venezuelu. Desítky až stovky obětí a tisíce zraněných. Lidé potřebují vodu, přístřeší a lékařskou pomoc. Hned teď. Podpořte sbírku Charita pro Venezuelu. Účet 556-600-22-0800. Variabilní symbol 143. Pomozte vrátit naději. Děkujeme.

0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 6. července. Milí posluchači, přinášíme vám nedělní promluvu papeže Lva 14. před modlitbou Anděl Páně a první část cyklu Malá škola liturgie, věnovaného symbolice a významu míst a gest, která nás doprovázejí k setkání s Pánem v Eucharistii. Příjemný poslech. V otroctví je Kristus osvobozením. V souženích války je Kristus nadějí. V hodině hříchu je Kristus odpuštěním. Řekl papež ve své promluvě před modlitbou Anděl Páně v neděli 5. července. Svatý otec zdůraznil, že Ježíš nikdy nenechává člověka samotného s břemenem kříže, ale nese ho spolu s ním.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
0: Drazí bratři a sestry, přeji vám hezkou neděli. Evangelium dnešní liturgie nás vybízí, abychom se připojili k chvále, kterou Ježíš vzdává Otci, Pánu nebe a země. Boží syn, který se stal člověkem, projevuje svou lásku tím, že do tohoto vzdíku vzdání zahrnuje každé stvoření. Jednoduchost takového spontánního a radostného gesta odpovídá stylu Boha, který se rád zjevuje maličkým, zatímco moudrým a chytrým zůstává skryt. Ti jsou totiž natolik naplněni svými vlastními představami, že nepoznávají přítomnost Krista, Mesiáše, který navštěvuje svůj lid. Tehdy se lidská moudrost mění v aroganci a učenost upadá do pýchy. Skutečná boží moudrost se naopak zjevuje v pokoře tělesnosti a jeho učení se obrací k těm, kteří se nejvíce namáhají. Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, říká Pán. Jít za Ježíšem znamená odpovídat na jeho lásku a sdílet jeho život až ke kříži, jak nám to on sám vysvětlil. Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mě. Právě darování sebe sama z lásky je Ježíšovým hem. Je syntézou jeho učení, jádrem jeho moudrosti, planoucí láskou ke všem.
1: Fratelli e sorelle, come può essere leggero e dolce il peso della croce?
0: Bratři a sestry, jak může být břemeno kříže lehké a sladké? Z jediného důvodu, protože Pán ho nese jako první a spolu s námi se všemi. Nikdy nás nenechal samotné v tom, co nás sráží na kolena. Jako pravý učitel se Ježíš ujímá lidstva zraněného zlem, aby se o něj postaral. Moudrost, kterou nám dává, je tedy zvěst spásy a jeho jho nás pozvedá z každého pádu. Naše cesta následování Krista tedy není asketickým cvičením, které nás ničí. Je to škola svobody, která bere vážně drama dějin a neustále osvětluje jejich smysl, zejména ve chvílích nejtemnějších. V skutku, jedině v Ježíšově kříži je zlo vykoupeno. Jedině v jeho utrpení nachází naše zničující únava útěchu a vykoupení.
1: Nella schiavitù Cristo è liberazione. Sotto il flagello della guerra.
0: V otroctví je Kristus osvobozením. V souženích války je Kristus nadějí. V hodině hříchu je Kristus odpuštěním. To je pravá moudrost, tedy cesta, kterou chceme kráčet společně, sjednocení jako učedníci v jeho jménu. Ježíš nás to učí jako syn, který se stal naším bratrem. Silou Ducha Svatého sám zjevuje církvi pravdu o Bohu i o člověku, neboť nikdo nezná Otce jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit.
1: Carissimi, mentre ringraziamo il Signore per questa sua confidenza piena d'amore.
0: Drazí, když nyní děkujeme Pánu za tuto jeho důvěru plnou lásky, prosíme také o přímluvu Panny Marie, královny míru, za dobro církve a celého světa. V závěru polední modlitby Anděl Páně, ke které se na náměstí svatého Petra sešlo asi 18 000 lidí, připomněl Lev 14. vietnamského kněze a mučedníka Františka Xavera, blahořečeného minulý týden. Osud otce Františka Xavera v mnohem připomíná oběť svatého Maximiliána Kolbeho. Ve chvíli, kdy skupině 70 lidí zajatých japonskými bojovníky hrozila smrt upálením, nabídl svůj život za svobodu pro ostatní.
1: Giovedì scorso, 2 luglio, nel santuario di Taksai in Vietnam.
0: Minulý čtvrtek, 2. července, byl na poutním místě Taksai ve Vietnamu blahořečen kněz František Xaver, který byl v roce 1946 zavražděn z nenávisti k víře. V prostředí útlaku a násilí se postavil na obranu lidských práv a neopustil své farníky. Ať jeho přímluva a modlitba podporují služebníky Evangelia, kteří se i dnes nacházejí v situacích pronásledování. Řekl svatý otec během pozdravů v závěru nedělní modlitby na svatopetrském náměstí. S ujištěním o své solidaritě a modlitbách se obrátil také ke členům univerzitního sboru z Méridy ve Venezuele. Ve svých modlitbách nepřestávám pamatovat na oběti zemětřesení a na celý venezuelský národ, kéž ho Pán podporuje v této tak těžké chvíli, ujistil papež Lev. Dodejme ještě, že počínaje tímto týdnem svatý otec zahájil letní odpočinek v Castel Gandolfu, ležícím v albánských horách asi 25 kilometrů od Říma. V tamním apoštolském paláci papežové tradičně tráví několik týdnů v letních měsících a využívají tento čas k odpočinku a modlitbě. Všechny veřejné i soukromé audience jsou v tomto období zrušeny. Poutníci se nicméně mohou setkat s papežem během nedělní modlitby Anděl Páně na náměstí před Apoštolským palácem.

Jako věřící jistě chodíme v neděli nebo i během týdne na mši, nebo jsme se přinejmenším účastnili svatby nějakého známého, křtu dítěte nebo jiné liturgické události. Přicházíme do kostela, děláme určitá gesta a pronášíme určitá slova. Ale položili jsme si někdy otázku, co znamenají, proč je děláme? Chtěli bychom vás pozvat k zamyšlení nad některými místy, kterými možná procházíme příliš rychle, a gesty, která možná děláme bezmyšlenkovitě. Eucharistická slavnost má své vlastní místo, kterým je kostel, a i když se za zvláštních okolností koná někde jinde, jako například při velkých bohoslužbách sloužených papežem na svatopetrském náměstí, je slavnostní prostor pečlivě připraven, tak aby místa, kde se odehrává posvátný obřad, byla jasně rozeznatelná. Začněme naši cestu na místě, které často navštěvujeme, ale nevždy vnímáme jeho symbolickou hodnotu a poselství, které nám může sdělit. Pokaždé, když jdeme do kostela na bohoslužbu, překračujeme práh. Procházíme dveřmi. Překročení prahu naznačuje možnost ponořit se do nové skutečnosti, kde k nám všechno promlouvá zvláštním způsobem. Do skutečnosti, v níž se vyskytují běžné věci, jako je voda, chléb, víno, obrazy a lavice, ale způsob, jakým se tyto běžné věci prezentují a jak s nimi zacházíme, nám říká, že nabývají nový význam a skrývají něco zcela jedinečného. Když jdeme do kostela, procházíme několika místy, která naznačují postupný přechod. Z domu se vydáme na ulici, dorazíme na prostranství před kostelem. Někdy vystoupáme po schodech nebo stupních a uvítá nás portikus, abychom nakonec prošli dveřmi, bránou. Nicméně na prostranství před kostelem se často sejdeme nejdříve v malých skupinách jako boží lid svolaný k liturgické slavnosti. Je to první místo setkání křesťanské komunity. Tam se potkáváme, zdravíme, představujeme. Běžnými gesty, jako je úsměv, pozdrav, slovo či dokonce obětí, dáváme najevo sounáležitost. Na prostranství před kostelem může kněz vítat příchozí nebo se loučit s těmi, kdo odcházejí po bohoslužbě, což vnáší do společného prožívání bohoslužby srdečnou a sváteční náladu. Na prostranství před kostelem se také konají některé obřady, které jsou úvodem k bohoslužbě samé. Nejslavnostnějším z nich je žehnání ohně na velikonoční vigílii. Z nového ohně se zapaluje velikonoční svíce, symbol Krista, vzkříšeného z temnot smrti. A z této svíce se postupně šíří všechna naše malá světla, která osvětlují tuto posvátnou noc.

Z prostranství před kostelem pak někdy vystupujeme po stupních nebo schodišti, které pro ty, kdo vstupují do kostela, připravují pohyb vzhůru, plný symbolických významů. Vystoupit do domu Božího je gestem, které vyjadřuje především vnitřní ochotu vydat se na cestu, která nás uvede do skutečného setkání s Boží láskou v eucharistické slavnosti. Ve starověku, jak nám připomíná kniha Žalmů, byl tento vzestupný pohyb doprovázen zpěvy a modlitbami. Vzbuzuje skutečný úžas, když pomyslíme na to, že právě tyto žalmy, nazývané písně stupňů nebo poutní písně, jsou texty, které recitoval Ježíš ve vrcholných chvílích svého života, když přišel do Jeruzaléma, aby zemřel a vstal z mrtvých. Když přicházel do chrámu, když stoupal po chrámových schodech, modlil se těmito slovy. Zvedám své oči k horám, odkud mi přijde pomoc. Pomoc mi přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. Nedopustí, aby se tvá noha zvrtla, nebude dřímat tvůj strážce. Ano, nebude dřímat a spát Izraelův strážce. Hospodin tě střeží, Hospodin je tvým ochráncem po tvé pravici. Za dne ti slunce neublíží, ani měsíc v noci. Hospodin tě bude střežit ode všeho zlého, bude střežit tvou duši. Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod, nyní i na věky. I dnes se Ježíš vydává na pouť spolu s námi a recituje s námi tyto žalmy. Pokaždé, když stoupáme po schodech, které vedou ke vstupu do chrámu, přivolejme si tedy před svůj vnitřní zrak a spojme s tlukotem svého srdce slova a významy, které v sobě nesou tyto žalmy, a vykročme směrem k bráně kostela, svědomím, že se přicházíme setkat s Pánem, abychom oslavili úžasné věci, které vykonal a nepřestává konat v našich dějinách i v životě každého z nás. Slyšeli jste první část cyklu Malá škola liturgie, který můžete ve formě podcastu najít také na našich internetových stránkách. Od mikrofonu se loučí Johana Bronková. Laudetur Jesus Christus.

Bylo 21 hodin, posloucháte Proglas a od mikrofonu vás zdraví Josef Javůrek. Nyní vás zvu do společenství modlitby večerních chval.

0: A do tohoto společenství se připojuje i otec Martin Holík. Zveme vás spolu k modlitbě večerních chvál. V původním breviáři začneme na straně 944. Všechny texty následují 944. A v novějším vydání je to strana 1056. 1056. Můžeme také vzpomenout na poctivého a pravdivého člověka mistra Jana Husa a také se nám liturgicky připomíná Marie Goretiová. Z té vezmu závěrečnou modlitbu. Tak. Bože, pospěš mi na pomoc.
1: Slyš naše volání.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky a na věky věků. Amen. Aleluja. Vší cti, chvály nade všehodný, dobroty plný, mocný, moudrý, silný, náš Pán, Bůh velebný, stvořitel všech stvoření, není jemu rovný.
1: On je od věčnosti jediný, v moci, v moudrosti, v skutcích svých předivný, místem neobsáhlý, v cestách svých nevystihlý, v bohatství nesmírný.
0: On učinil anděly v nebi, člověka stvořil a svěřil mu zemi i všechno stvoření, ten však vzal porušení, byv ďáblem svedený.
1: Bůh pak vydá bídy náramnost, stvoření svého pro hřích těžký zašlost, viny trestu hodnost, rozhodl se pomoci pro svou dobrotivost.
0: Proto ho chválí všichni věrní, vzdávají Bohu svému děkování za hojné spasení. Chvála tobě, náš Bože, za tvé smilování.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech.
0: Srdce mi překypuje radostnými slovy, přednáším svou králi svou báseň. Rydlem zručného písaře je můj jazyk.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech, proto ti Bůh požehnal na věky.
0: Svůj bok si hrdino přepásej mečem, svou nádherou a vznešeností.
1: Vyprav se do úspěšného boje za pravdu a právo, ať tě proslaví tvá pravice.
0: Šípy máš ostré, národy se ti podrobují, odvaha králových nepřátel klesá.
1: Tvůj trůn, Bože, trvá na věčné časy, žezlo tvé vlády je žezlo nestranné.
0: Miluješ spravedlnost, nenávidíš nepravost, proto tě Bůh, tvůj Bůh, pomazal olejem radosti před tvými druhy.
1: Mirhou, aloem, kasí voní všechna tvá roucha, blaží tě zvuk strunných nástrojů v paláci ze slonové kosti.
0: Vstříc ti vycházejí dcery králů, po své pravici máš královnu ozdobenou ofirským zlatem.
1: Sláva Otci i Synu, i Duchu Svatému,
0: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
1: Krásou vynikáš nad lidské syny, půvab se rozlévá po tvých rtech. Ženích je tady, jděte mu naproti.
0: Slyš, dcero, pohleď a naslouchej, zapomeň na svůj národ, na svůj otcovský dům.
1: Sám král touží po tvé kráse, vždyť je tvým pánem, před ním se skloň.
0: Tyrský lid přichází s dary, velmoži národa se ucházejí o tvou přízeň.
1: V plné kráse vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem.
0: V barevném rouchu ji vedou ke králi, za ní ti přivádějí panny její družky.
1: Provázeny radostným jásotem, vstupují v královský palác.
0: Místa tvých otců zaujmou tvoji synové, ustanovíš je za knížata po celé zemi.
1: Chci tvé jméno připomínat všem budoucím pokolením, proto tě národy oslaví na věčné věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Ženich je tady, jděte mu naproti.
1: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy.
2: Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista. On nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem.
1: Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce.
2: Ze svého svobodného rozhodnutí nás předurčil, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše Krista.
1: To proto, aby se vzdávala chvála jeho vznešené dobrotivosti, neboť skrze ni nás obdařil milostí ve svém milovaném synu.
2: V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění hříchů pro jeho nesmírnou milost,
1: kterou nám tak bohatě projevil s veškerou moudrostí a prozíravostí.
2: Seznámil nás totiž s tajemstvím své vůle, jak se mu to líbilo a jak si to napřed sám u sebe ustanovil.
1: Až se naplní čas pro dílo spásy, že sjednotí v Kristu vše, co je na nebi i na zemi.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
2: Bůh sám u sebe ustanovil, že všechno sjednotí v Kristu, až se naplní čas pro dílo spásy. Z prvního listu Solunianům. Bez ustání děkujeme Bohu za to, že když jste nás slyšeli kázat Boží slovo, vzali jste ho ne jako slovo lidské, ale jako slovo Boží, vždyť jím skutečně je. A protože věříte, ukazují se na vás i jeho účinky.

0: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla.
0: Mé zvednuté dlaně, ať jsou jako večerní oběť.
1: Jako vůně kadidla.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.
1: Má modlitba, Hospodine, ať stoupá k tobě jako vůně kadidla. Veleb duše má, Hospodina.
0: Velebí má duše, Hospodina.
1: A můj duch jásá v Bohu, mém spasiteli, neboť zhlédl na svou nepatrnou služebnici.
0: Od této chvíle mě budou blahoslavit všechna pokolení,
1: že mi učinil veliké věci ten, který je mocný. Jeho jméno je svaté.
0: A jeho milosrdenství trvá od pokolení do pokolení k těm, kdo se ho bojí.
1: Mocně zasáhl svým ramenem, rozptýlil ty, kdo v srdci smýšlejí pyšně.
0: Mocné sesadil z trůnu a ponížené povýšil.
1: Hladové nasytil dobrými věcmi a bohaté propustil s prázdnou.
0: Ujal se svého služebníka Izraele, pamatoval na své milosrdenství,
1: jak slíbil našim předkům, Abrahamovi a jeho potomkům na věky.
0: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. Amen.
0: Veleb duše má, Hospodina. Chválme Krista, neboť on miluje svou církev, sytí ji a pečuje o ni. S důvěrou ho prosme. Pane, splň prosby svého lidu.
1: Pane Ježíši, učiň, aby všichni lidé byli spaseni
0: a došli k poznání pravdy.
1: Ochraňuj našeho papeže Lva
0: a biskupa Pavla a přispěj jim na pomoc svou silou.
1: Veď ty, kdo touží pro spravedlnosti,
0: aby prožili svůj život v radosti a bezpečí.
1: Pane, buď útočištěm trpících
0: a buď jim pomocníkem v soužení.
1: Svěřujeme ti ty, které jsi za života povolal k posvátné službě,
0: ať tě v nebi oslavují na věky. A připojujeme prosbu za trápení ve Venezuele, také na Ukrajině, a také připojujeme prosbu za Kubánce, kteří se ocitli v počtu 10 milionů bez elektřiny ve tmě, kdy přestává fungovat úplně všechno.
1: Pane, splň prosby svého lidu.
0: A završme naši modlitbu slovy, která nám nabídl náš bratr a pán Ježíš Kristus.
1: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš ve zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého.
0: Závěrečnou modlitbu vezmu ze svátku svaté Marie Goretti. Bože, ty chráníš nevinnost a miluješ čistotu. Ty jsi dal svaté Marii Goretti milost, že v mladém věku dosáhla mučednické slávy, když bránila své panenství. Na její přímluvu pomáhy i nám, abychom věrně zachovávali tvá přikázání. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků.
1: Amen.
0: Děkujeme za tuto společnou modlitbu. Pán s vámi.
1: I s tebou.
0: Požehnej vás i vaše všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
1: Amen.
0: Choďme ve jménu Páně.
1: Bohu díky.

Bylo 21 hodin a 15 minut, na Proglasu začíná koncert duchovní hudby, ve kterém vyslechneme dvě skladby. První napsal Guillaume de Machaut, nese název Messe de Nostre Dame. Hraje pro Musica Antiqua. Diriguje Sefford Cape. Druhou skladbou je Fantazia číslo 4. Autorem je Jan Peterson Sveling. Na varhany hraje Aude Ertemat. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert duchovní hudby. Vyslechli jsme v něm dvě skladby. První nesla název Messe de Nostre Dame. Autorem Guillaume de Machaut. Hrál soubor pro muzika Antiqua. Dirigoval Sefford Cape. Druhou skladbou byla Fantazia číslo 4. Jejím autorem Jan Peterson Sweling. Na varhany hrál Od Ertemat.
1: Internetové stránky Radia Proglas. Na čtyřech tematických profilech Slovo, Hudba, Junior a Zprávy nabízíme audioarchiv pořadů, program, zpravodajský servis, informace o hudbě různých žánrů, recenze a další. www.proglas.cz

0: Oči Hany Karadžičové, kdysi nejkrásnější oči z celé Polany, oči mandlového tvaru, neslýchaně velké, černé a hluboké až k zatočení hlavy, s dlouhými brvami tlumícími v sladkost lesk, který by se bez nich mužskému srdci jen těžce snášel. Tyto nejúžasnější oči celé země se staly smutnými a smutnými zůstanou až do chvíle, kdy je drahý Ivo.
1: Dej Bůh, aby to byl on.
0: Zatlačí stříbrným penízem.
1: A velmi se podobá pravdě, že podivný lesk jejich hloubek zdědí i děti Hanele Šafarové.

0: Rádio Proglas uvádí novelu Ivana Olbrachta
1: O smutných očích Hany Karadžičové.
0: Na pokračování čtou Jiří Miroslav Valůšek
1: a Kristýna Kubačková.
0: Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný.
1: Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
2: Natočeno v roce 2023.
1: 15. část.

0: Židé byli rozechvěni. Byli úžaslí. Byli uraženi, byli zděšeni. Byli zuřiví. Co? Hanele? Hanele Šafarová. Co? Žid, který nevěří v Boha? Ať Bajniš Zisovič hned ráno, ale hned jak se rozední, zapřáhne. Ať jede tryskem, ať nešetří koně a přiveze rabína. A věru obec již v duchu vidí zběsilý trysk Zisovičovi Julči jitřním šerem a vidí Bajniše jako judu na válečném voze v údolí Ajalonském, třímajícího otěže a točícího nad hlavou koně bičem. Vidíte? Nemá pravdu Mordche? Vy necháte-li puntík, že jste zničili vše? Vidíte? Nechali jste u Cicis upadnout třásničku? A takhle to pak končí. Ubohý Josef Šafar. Nešťastná matka. Ale pak, vzpomenuvše si náhle na hlavní věc, zděšeně křičeli. Víte, že tohle má být první odpadnutí od Boha, co polana stojí polanou. Co přijde pak? Hospodine, co přijde pak? Jakými morovými ranami to Bůh letos trestá polanu? Nejprve zničená mikve, pak ty hrůzy s chaluci a mizrachisty a teď tohle. Což pak nechápete? Nerozumíte? Nevidíte výhružně zdvižený prst Boží? Nedovolte, netrpte, nepřipusťte. Strašlivá zpráva šla od úst k ústům. Letěla po chýších již v noci. Z bytů vybíhaly ženy, obuvše jen střevíce na boso a přehodivše přes nahá ramena vlňáky, brodili se sněhem a klepajíce na okna domáhali se vstupu. Slyšeli jste už? Rozespalí lidé vyskakovali jen v prádle z postelí, jizby se osvětlovaly petrolejovými lampičkami a po stěnách přecházely dlouhé stíny. Byty Rajzy Abrahamovičové a rodičů Mašeliných, Chaviných a Rivčiných, které vše viděli přímo u pramene neštěstí, dostávali stále nové návštěvy. Ráno se vystřídali v chýši Mordechaje Jida Feinermana všichni, kdož požívali nějaké vážnosti. Moudrý stařec smutně pokyvoval hlavou, stejně jako hlavami pokyvovali jeho tři bradatí synové a neodpovídaje na zbytečné otázky, udílel jen z lavice u kamen krátké příkazy. Ne, Mordechaj Jid Feinerman v nejtěžší chvíli neselhal. Snad mohl použít i záclon víček a kolíčků lalůčků při schonu z mizrachisty a chaluci, u věci hloupé, malicherné a ubohé, již nemohl propůjčit ani kousek své duše, která jest boží. Ale nyní přišla chvíle vážná, kdy jde o Izrael, o Hospodina a čest obce. Ale vystřídali se onoho rána u Mordechaje Jida Feinermana opravdu všichni vážní Židé? Nikoli. Byl zde Pinches Jakubovič? Ptal se. Ne. Stařec se za pomoci synů ustrojil. Jeden z nich mu natáhl vysoké plstěné boty, druzí dva mu ovázali krk a uši, a vydal se na cestu do vesnice. Stavil se se syny u Pinchesa Jakuboviče. Víš, co se stalo u Šafarů? Řekl hněvivě, jsa uražen, že Pinches neuznal za vhodno přijít k němu sám.
1: Vím,
0: odpověděl tiše Pinches.
2: Pojď, řekl přísně Mordechaj Jid Feinermann.
0: Ale v této chvíli se stalo něco podivného a zcela nepochopitelného. Pinches Jakubovič, místo aby sáhl po kabátu, stál, hleděl někam do kouta a odpověděl: nepůjdu. Urážka byla tedy mnohem větší, než Mordechaj Jid Feinermann předpokládal. Stařec k němu postoupil. Jeho oči pod rozcuchaným bílým obočím se rozhořely více úžasem než hněvem.
1: Je možné, že ti špatně rozumím, řekl. Ty odmítáš pomoc v neštěstí a v nejstrašlivější chvíli obce?
3: Odmítám,
0: odpověděl pokorně Pinchas Jakubovič. Starcovi oči se rozpálily boží prchlivostí. Pozdvihl pěst.
1: Běda ti, Pinche.
0: A synové řekli, běda ti, Pinche. To si žid? Styď se. Stařec odcházel, ale synové se ještě obrátili a nehodlajíce v chvíli tak vážné povykovati, Pinchesa si od hlavy k patě přeměřili. A přec si Pinchas Jakubovič nemohl počínat jinak. Tajemství jest těžké břímě a dovedou je unést jen vyvolení. Jméno páně budiš pochváleno za urážku, jíž ho chtěl potupiti Mordechaj Jitfajnerman. Bůh Hospodin mu řekl včera slovy andělovými.
4: Žádám smírnou oběť. Jednu za celou obec. Již zítra. Vydej mi ji bez zdráhání.
0: A mohl snad kdo po zprávách, které dnes ráno přinesli z ulice Brana a děti, pochybovati o tom, kdo se má státi touto obětí?

0: jakou Polana ještě neviděla. Hroznější než oděnec, oheň i hrob. Smrt všech smrtí.
1: Och, bloudi, kteří myslíte stále na tělesné, kteří nedovedete obrátit duši, leč jen ke hmotnému. Och, nemoudří, kteří chcete lvu vyrvati kořist ze spárů jeho. Ivo Karadžič se přišel k Fuksovům jen omýt a oholit. Ale nebylo ještě 6 hodin a když si chtěl maličko na pohovce odpočinout, v teplém vzduchu usnul a spal bezmála 2 hodiny. Člověk, který se vyspal, oceňuje a řadí skutečnosti přesněji a ráno se jeví věci ne-li v jiných tvarech, alespoň v jiných barvách. Dopustil se chyby, způsobiv proti vůli Hanelině poplach a stížil tím postavení jich obou. Urazil také jejího otce, jak zahanbující hrubost a jaká neopatrnost zároveň, to se již nedalo odčinit. Má uposlechnouti rady Haneliny ještě teď? Za poměru o tolik stížených odjet odtud a spoléhat, že jí v tomto prostředí a jím nepřemluví, neznásilní a neznemožní jí útěk? Neučiní to. Jde o statek příliš drahý. Pak Arci nezbývá leč násilí. Ale Ivo Karadžič jest i k němu odhodlán. Učiní jen vše, co může, aby bylo co nejmenší a pokud možno bez účasti úřadů. Prozatím se pokusí ještě vyjednávat. Půjde si pro Hanele. Když vyšel z domu, stál na ulici mladík ve frajerském zimníčku z minulého desetiletí, úzkém v pase, zvoncovitém dole, snad vyžebraném, snad koupeném z nějakého městského výprodeje. Ruce měl v kapsách a hleděl na Iva Karadžiče neobyčejně drze. Ivo Karadžič si ho přeměřil a oči obou se setkali. Mladíkovi zasvítili zelenavým ohněm. Ivo Karadžič se dal na cestu. Nepříjemně cítil, že jde mladík za ním. Na cestě potkal Andrije Dvůjla. Má se ve strážích pokračovat? Ptal se Dvůjlo. Ano. Kdo je unaven, ať za sebe pošle jiného. Zdvojnásobte mzdu. Dívka je dosud v domku v zahradě?
2: Nikdo ji neviděl, ale zdá se.
1: Když se Ivo Karadžič obrátil, aby pokračoval v cestě, spatřil, že těsně za ním stojí mladík v parádním zimníčku. Byl vyzývavě rozkročen a v jeho očích bylo po 7 nožích. V Ivovi Karadžičovi zavřela krev. Nedám-li dnes tomuhle klackovi pár facek, nedám je už asi nikdy nikomu, myslel si. Ale vzpomněl si na své předsevzetí, obrátil se a šel. Ten klacek byl Šlojme Kac. Při příštích krocích Iva Karadžiče předešel, ještě jednou se na něho ze strany výhružně podíval a už se neobrátil. Je tu dnes jarmark? Ne, v Polaně nejsou výroční trhy, vzpomněl si Ivo Karadžič. Posvícení a pouti jsou přece v jiném ročním období. Pohřeb? Svatba? Před šafarovými bylo mnoho lidí. Postávali, přecházeli, procházeli se a nepříliš hlučně si vykládali. Velká většina Židů, menšina Rusínů. Ti v ovčích kožiších, stejných u mužů jako u žen, se seskupili za plotem protější Moskalovy chýše a mlčky tam čekali jako na počátek představení

Krokem, který měl snahu dodat si ještě více energie, než v něm bylo, prošel davem k schůdkům z mlýnských kamenů. Ale stál tam mladík ve fionském zimníčku a Ivo Karadžič musil kolem něho obsati půlkruh. Nedám-li dnes tomu klackovi... Ivo Karadžič vešel do krčmy. Ta byla plna židů. Kde je pan Šafar? Otázal se trochu až příliš z ostra. Ale jeden z čekajících, byl to Bajniš Zisovič, k němu přistoupil a klaně se s dvorným pokynutím ruky ho vedl ke kuchyňským dveřím, které mu otevřel. Tudy, prosím. Převedl ho přes prázdnou kuchyni a otevřel dveře do pokoje. Zde, prosím. Kde se to najednou octl Ivo Karadžič? Z místnosti více než poloprázdné, studené a bílé stěnami a raním sluncem proti němu vystoupilo, jako loupežníci na silnicích, 11 párů očí, které ho přepadly a svíraly pevně. V pokoji stály s klobouky na hlavách Bédr Mojše Kahan, Lejb Abrahamovič s naježenou lví hřívou, Černý kovář Srul Nachamkes, Gutman Davidovič, Mordechaj Jit Feinerman v kaftanu a v průvodu svých synů, starý Josl Ejzigovič a tak do 10. Neboť jeden z 12 členů výboru židovské obce, Pinches Jakubovič, chyběl. 11. byl pan Salamon Fuchs. Kolik desetiletí nebyl již v tomto domě. Teď ho sem vedla povinnost a úřad. A napadlo ho někdy, že mu bude popřáno zadosti učinění pohlédnouti na tuto bídu a prázdnotu kolem, kde pamatuje plnost a bohatství? Ivo Karadžič stál tváří v tvář neznámým obličejům. Kdo je těch 11 lidí? Tajný hrdelní soud? Kde je pan Šafar? Zeptal se zamračeně. Přijde hned, pane Karadžiči. Odpověděl mu Salamon Fuchs. Aj, můj domácí pán, myslil si ne bez záblesku spokojenosti Ivo Karadžič, jsa rád, že tu vidí známou tvář. Ale když se rozhodl přesto odejíti a obrátil se ke dveřím, spatřil, že jsou zastoupeny dvěma muži. Bajnišem Zisovičem a mladým Ejzigovičem. V téže chvíli před něho předstoupil stařec s dlouhou, stářím žloutnoucí bradou a s bílými pejzy, visícími až k ramenům. Drahý pane, pravil Mordechaj Jit Feinerman. Popřejte, prosím, židovskému starci, jehož dní jest již nemnoho, na chviličku sluchu. Stařec neznalý češtiny přizpůsoboval své jidiš němčině a bylo mu dobře rozumět.

0: Octne-li se člověk zčista jasna před situací tak neočekávanou, ztratí na okamžik ducha přítomnost. Bude-li to krátké, rád. Co si přejete? Odpověděl Ivo Karadžič.
1: Jsme zástupci zdejší židovské obce, můj pane, a jdeme vás upřímně přivítat. Upřímně a uctivě, drahý pane.
0: Těší mě. Děkuji vám. A podal starci ruku. Velmi rád se s vámi seznámím, ale teď hledám pana Šafara. Je vám zřejmě známo, proč jsem přišel. Pro svou nevěstu Hanele. Soudcové, kromě starce, se vlídně usmáli. Salamon Fuchs

důvěrně a zeširoka. Hledám ji, pokračoval Ivo Karadžič. Snad je vám, pánové, i to známo, že je slečna Šaforová plnoletá a že nemáte ani vy, ani nikdo jiný právo násilím jí zdržovati. Och, och. A stařec nastavil proti mluvčímu dlaně, jako by něco s rozhořčením odsouval. Násilím jí zdržovati. Kdo by pomýšlel na něco podobného? Naopak, pane, Josl Šafar přijde. Také Hanele přijde. Překrásná dívka s očima gazel, nejpůvabnější pana širokého kraje. A my jsme se sešli proto, abychom se radovali s vámi a abychom vám požehnali požehnáním celé obce. A prosíme vás o něco. Hle, děvečka nemá věno. Dovolte, aby se stala dcerou celého Izraele. Abychom každý z nás přispěli podle své možnosti na její vybavení a abychom jí svatbu uspořádali my. Můj sladký pane. A stařec, přistoupiv k Ivovi Karadžičovi blízko, dotýkal se hroty prstů jemňoučce jeho kabátu. Ach, můj drahý pane, budou to svatby, jakých tato země ještě neviděla. Bude to baldachín, jako žádný jiný před ním. Jak úžasná houževnatost, jaká tvrdohlavost, říkal si Ivo Karadžič, bojuje s pohnutím a hledě do stařeckých očí smutných, chytrých a odhodlaných. Snad by to bylo opravdu krásné, pravil mírně. Ale podmínku, kterou mi položíte, splnit ji nemohu. Ale Mordechaj Jitfajnerman pokračoval, jako by byl neslyšel. Jste žid, můj pane, jako jsme židé my. Jste ze slavného rodu, z kmene Kohen, z něhož vycházeli ti, jimž bylo jednou v roce dovoleno vysloviti pravé jméno Hospodinovo. Předspravíte, není Boha. Jest, pane. A Ivo Karadžič viděl, jak starci zahořeli oči. Jest jediný, nevyspytatelný a není dovoleno přemýšlet o jeho počátku. Ano, v tom není dovoleno. Jest právě kořen všech náboženství. Vzbouřila se v Ivovi Karadžičovi jeho volnomyslitelská krev. Chtěl říci svou myšlenku nahlas, ale pak v duchu máchl rukou. Jaký smysl tu mohou mít diskuse? Mordechaj Jitfajnerman byl zřejmě o včerejším rozhovoru s Josefem Šafarem dobře spraven. Snad jste v mládí slýchával, můj pane, o utrpení, která Izrael prožívá od zboření chrámu pro svého Boha. Neboť jen on mu k tomu dává sílu, která nemůže být lidská. Ale snad jste nikdy neslýchal o utrpení našem. Jděte, pane, do našich příbytků. Popatřete na jejich bídu. Pohleďte na hlad našich malých a na jejich umírání. Podívejte se na naše matky, které nemají pro svá nemluvňata dosti mléka. A nemáte-li srdce z kamene, zapláče vám.
Starci se zalili oči slzami. Och, och, och, pane, a vy pravíte, není Boha. Kterak bychom vydrželi žít, kdybychom nevěděli, že trpíme pro něho. Och, och, pane, vy žádáte, aby jeden z nás, a třeba jen dívka, vyvstal a svým činem prohlásil: zhyň, Izraeli, vše, čím si od stvoření světa žil, byl klam, a tvé utrpení jest pouze prosmích dětem a bláznům. Zemřete, polanští, v bídě a zoufalství. Hle, já, Hana, od vás odcházím. Zemřete, já se směji a veselím, jdu do světa, do radovánek a rozkoší, neboť tak smím, protože není odplaty ani na tomto, ani na onom světě, protože není Bůh. Och, och, och, můj pane. A stařec s hrůzou v očích vstáhl proti hostu dlaně a pomalými kroky ustupoval. Strašné. Strašné, myslil si Ivo Karadžič jako tehdy na Ostravské ulici. Jaká tragédie. 2000 let se jich nedotklo. Byl vzrušen. Co odpoví starci s planoucíma očima, na jeho špergamenových lících naskočily rudé skvrny svatého vytržení. Může se zde něco spraviti slovem a nemusí zůstati každé hluchým? A tohle vše Hanele věděla. A přece jsem šla. Jak velká musí být její láska. Hanele. Ubohá Hanele.

0: Novelu Ivana Olbrachta o smutných očích Hany Karadžičové na pokračování čtou Jiří Miroslav Valoušek a Kristýna Kubačková. Režie rozhlasového nastudování Jan Novotný. Zvuk Tomáš Hlávka a Jaroslav Topinka.
1: Bez vaší trvalé podpory se neobejdeme. Jde to i dárcovskou SMS.
2: Pošlete zprávu ve tvaru DMS mezera TRV mezera Proglas mezera 190 na telefonní číslo 847. Cena DMS je 190 korun. Radio Proglas obdrží 189 korun. Moc děkujeme.
1: Částka se vám bude odečítat každý měsíc. Pravidelné zasílání DMS můžete kdykoliv bezplatně zrušit zasláním zprávy Stop Proglas na číslo 847.
2: Službu DMS provozuje Fórum dárců. Technicky zajišťuje ATS Praha. Více na webu darcovskasms.cz.

0: V dnešním radioreportu, při jehož poslechu vás vítá Martin Weisbauer ze studia Hradec Králové, se vypravíme do komunitního centra s příznačným názvem Most. Provozuje ho diecézní charita Hradec Králové a je určeno pro cizince žijící v Královéhradeckém kraji. Sídlí na Velkém náměstí ve Staré radnici a právě zde jsem se sešel s vedoucím centra Janem Kočím, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity, a s Anastázií Martinkovou, integrační a komunikační pracovnicí. Já bych nejprve oslovil pana vedoucího, pana Kočího, abychom se trošku zorientovali v té organizační struktuře. Kam vy přesně spadáte jako komunitní centrum Most a jak zapadáte do té struktury diecézní charity?
1: Tak komunitní centrum Most je jedním z oddělení diecézní charity Hradec Králové. Mohli bychom říct jedním z nejmladších oddělení. A patří do té oblasti podpory integrace cizinců v Hradci Králové a i v širším Královéhradeckém regionu, protože naši klienti sem i dojíždějí. Diecézní charita už má bohaté zkušenosti v té oblasti pomoci cizincům, uprchlíkům a pomoc v oblasti integrace, podpory integrace. My jsme vlastně začali s touhle činností úplně spontánně v roce 1992, ještě když vznikla nebo obnovila svou činnost diecézní charita. A tak, jak šel vývoj, tak v dnešní době provozujeme jedno z oddělení, kterým je integrační centrum pro cizince. To má působnost v Královéhradeckém kraji. Vlastně je to jedno z té sítě integračních center, někde nazývaných center na podporu integrace cizinců, protože v každém z krajů České republiky je jedno takové centrum, případně s některými pobočkami. V Královéhradeckém kraji tedy toto centrum provozuje diecézní charita. To integrační centrum dělá řadu aktivit v té oblasti integrace, ať to je poradenství, kurzy češtiny, pomoc dobrovolnická, no a intenzivně spolupracuje s tímto oddělením, kde jsme dnes, s komunitním centrem Most. To komunitní centrum vzniklo vlastně také spontánně v souvislosti s příchodem uprchlíků z válkou postižené Ukrajiny a vlastně od toho roku 2022, kdy k nám přicházely zejména tedy matky s dětmi, tak nejprve vznikly aktivity pro děti, pro mládež, taková dětská skupina a aktivity pro ty děti školou povinné, až teda po středoškoláky. No a v současné době vlastně z těchto aktivit vzniklo to současné komunitní centrum, které podporuje a nabízí služby vlastně všem věkovým kategoriím cizinců, a to nejenom z Ukrajiny, ale cizincům i z ostatních zemí, kteří žijí tady v našem regionu, tedy od maminek s dětmi až po seniory.
0: Máte nějakou představu, kolik národností žije tady v Hradci Králové nebo v regionu? Samozřejmě jsou to Ukrajinci, ale pak je zde ještě spousty dalších etnik, že?
1: Co se týká počtu cizinců, tak v Královéhradeckém kraji vlastně s příchodem ukrajinských uprchlíků se ty počty navýšily, takže dnes je tady v kraji evidováno kolem 38 tisíc cizinců, z čehož necelou polovinu tvoří tedy uprchlíci z Ukrajiny s tím speciálním statusem dočasné ochrany. Ale je to, jak říkáte, nemáme tu jenom Ukrajince. Máme tady cizince ještě z té doby dřívější, z různých zemí. Arménie, Gruzie, Irán, Rusko, Bělorusko, Vietnam, Mongolsko, takže to spektrum je skutečně široké. Hradec Králové je také univerzitním městem, takže tu studuje řada zahraničních studentů z nejrůznějších zemí. Hodně studentů studuje také ve studijních programech v angličtině, což je třeba skupina z Iránu, studenti z Iránu na farmaceutické fakultě, kterých je teda nejvíce v celé České republiky. Řada studentů zahraničí je také na medicíně, řada studentů jak v těch oborech v angličtině, tak i v češtině studuje na Univerzitě Hradec Králové na různých fakultách. I s těmito studenty my spolupracujeme, třeba oni se účastní našeho pravidelného festivalu Setkání národů, který se koná každoročně v Hradci Králové.
0: To znamená, že v Hradci Králové na všech univerzitách probíhají i výuky v angličtině?
1: Ano, jsou i ty studijní programy přímo v angličtině.
0: Uvedli jsme takové základní charakteristiky komunitního centra Most a já bych se teď obrátil na paní Martinkovou, aby nám popsala trochu blíže aktivity komunitního centra Most.
2: Jak říkal pan kolega, naše centrum se stalo skutečným místem setkávání různých národností a generací. Je to prostor, kde jsou vítáni všichni, děti, mládež, rodiče, seniori, Češi a cizinci. A v tom spočívá jedinečnost našeho centra. Právě pracujeme s širokou škálou národností a věkových kategorií a organizujeme aktivity vzdělávací, sportovní a kulturní. Probíhají kurzy českého jazyka pro maminky a pro seniory. Velmi oblíbený je konverzační klub, kde se účastníci mohou bezpečně vyzkoušet mluvení komunikaci v češtině. Pro děti nabízíme doučování z češtiny a pomoc domácími úkoly. Organizujeme také besedy a přednášky o české kultuře, o českých reáliích. Tento rok je vyhlášen rokem lidových tradic a toto téma prochází naším programem jako červená niť. Připomínáme si masopust, Velikonoce, Moranu i Vánoce. Uspořádali jsme masopustní průvod, kterého se zúčastnili cizinci i Češi, děti i dospělí. Při vynášení Morany dorazily celé rodiny s dětmi. A je krásně sledovat, jak se zde rodí mezikulturní přátelství. Děti z pobřeží Slonoviny, Ukrajiny, z Číny nebo Sýrie spolu komunikují a společným jazykem je čeština. Otevíráme prostor různým kulturám a pořádáme prezentace o jednotlivých zemích a také mezinárodní dny. Čeká nás například beseda o Iránu a arabské poezii. Příští týden proběhne Mezinárodní den chleba, kde 20 národností představí tradiční pečivo své země. Za zmínku stojí také Mezinárodní soutěž České tradice a svět, která se snaží osmyslit roli tradic ve čtyřech kategoriích, včetně vědecké a umělecké. Pro školy nabízíme projekt Den indické kultury. Děti se během něj seznamují s indickými tradicemi, hudbou, tancem, jazykem, filozofií a učí se poznávat svět prostřednictvím osobního zážitku. Máme za sebou také úspěšnou recitační soutěž a děti z komunitního centra Most pojedou reprezentovat komunitní centrum do Prahy. Velkou radost nám udělalo například ocenění od České kanceláře Úřadu vysokého komisáře OSN pro uprchlíky. 3 děti z našeho centra byly oceněny za aktivní zapojení do života škol a místních komunit. Je to pro nás potvrzení, že integrace má smysl a děti dokážou být mostem mezi kulturami.
0: Řekl bych, takovým asi vrcholem každoročním je setkání národů v Adalbertinu, že?
1: Ano, to je už tradiční festival, který se koná v Hradci Králové. Měl by to být 14. ročník letos. Ten festival už je součástí kulturního programu města Hradec Králové a my se vždycky na něj snažíme připravit nový program, nějaký aktuální, zajímavý, protože vlastně celé dopoledne je věnováno dětem a mládeži ze základních a středních škol. Takže vždycky je tam nějaký interaktivní program, do kterého jsou zapojeni cizinci a zapojení ti, kteří přišli na ten festival ze všech škol. Je to často doplněno i různými soutěžemi. Kdysi, si vždycky vzpomínám, jsme dělali například soutěž, kdy soutěží mezi sebou jednotlivé třídy v testu, zda by uspěli se žádostí o české státní občanství. Byly to testy z těch sociokulturních reálií České republiky, takže takovéhle podobné aktivity děláme. Ten Festival národů odpoledne je pak věnovaný přístupný široké veřejnosti, no a na večer končí takovým velkým dvouhodinovým kulturním hudebním programem, kde se představí jednotlivé národy. No a během dne se ty národnosti prezentují v jednotlivých stáncích, které jsou v celém sále, kde představují svoji kulturu, tradice, zvyky, oděvy.
0: Pokud vím, tak včetně kuchyně a ochutnávek, že?
1: Ano, to bývá většinou to, co poutá ty návštěvníky.
0: Je tam, myslím, i výstava, to znamená, že nevyužíváte jen ten sál ve Starém Adalbertinu, ale i předsálí.
1: Ano, jsou tam vždycky nějaké doprovodné výstavy v tom předsálí a třeba ten minulý rok jsme tam měli i vyhlášení té mezinárodní výtvarné soutěže, kam se nám zapojili děti v podstatě z různých zemí světa, z 9 zemí světa. A bylo to na téma osobnosti Hradce Králové, souviselo to vlastně s 800. výročím první písemné zmínky o městě.

0: Naše centrum rozšířilo svou činnost o novou věkovou skupinu seniorů a to je naše nejaktivnější skupina. Rádi chodí do filharmonie, na koncerty, do muzeí, účastní se výtvarných soutěží a účastní se také sportovních aktivit. To jsme ani nečekali, že budou takhle aktivní, ale každou středu přicházejí do centra a cvičí na rotopédech. Pojmenovali jsme to Cesta do Paříže a každý, když se posadí na rotoped, musí ujet nejméně 3 kilometry. Pak se to spočítá a uděláme vítěze této soutěže. Připravujeme pro seniory i různé přednášky a besedy. Nedávno jsme měli přednášku od městské policie kyberbezpečnost a to bylo velmi vhodné. Toto téma je velice aktuální, tím spíš, že nejzranitelnější skupinou jsou právě seniori.
1: K dalším aktivitám, které realizujeme, patří příměstské tábory. Už několikátý rok děláme příměstský tábor pro děti, 2 běhy pro mladší děti, pro starší, s řadou velice zajímavých aktivit a poznávacích výletů, sportovních aktivit. No a letos jsme naplánovali poprvé takový příměstský tábor i pro tu již zmíněnou skupinu seniorů. A ten program bude zaměřený také na poznávání Hradce Králové, tedy na to místo, kde ti seniori žijí, ale i okolí je tam například plánovaný výlet i do Častolovic.
2: To je docela rarita. Je o to mezi seniory zájem?
1: Zájem o to je, jak kolegyně právě říkala, tak tahle skupina, se kterou jsme začali pracovat vlastně tento rok, tak je velice aktivní a oni chtějí poznat, kde žijí, ten nový region, kam přišli.
2: Většinou, když se řekne cizinci, tak každý si představí buď to uprchlíky, mladé lidi, případně s dětmi, nebo studenty, ale odkud se vlastně vzali seniori, odkud k nám přichází, nebo z jakých důvodů?
1: Tak ta skupina cizinců je velice pestrá, nejenom národnostně, ale i věkově. A musíme si uvědomit, že vlastně první cizinci sem začali přicházet po roce 89. Takže z těch tehdy v produktivním věku se postupně stávají seniori. A tihle lidé tady žijí, mají tady trvalé pobyty, řada z nich třeba i získala státní občanství. A takže to je jedna ta skupina. A druhá skupina seniorů, kteří sem přišli v souvislosti s válkou v Ukrajině, protože samozřejmě tu skupinu těch ukrajinských válečných uprchlíků tvoří hlavně ženy s dětmi a seniori. Takže tahle skupina se stává stále početnější.
2: Jakým způsobem jsou tyto vaše bohaté aktivity financovány?
1: Tak jsou financovány zejména z projektů. Mezi ty největší zdroje, díky kterým tyhle aktivity na podporu integrace mohou fungovat a probíhat, jsou zdroje z Evropské unie, z Azylového migračního a integračního fondu, zdroje Ministerstva vnitra, dotační programy a podpora města Hradec Králové.
2: Jelikož náš pořad se pomalu chýlí ke konci, tak bych vás rád poprosil o něco, co byste nám mohli říci na závěr. Začal bych třeba paní doktorkou Martinkovou.
0: Jak říká staré indické přísloví, dobro pochází z poznání, zlo z nevědomosti. A právě poznání jiných kultur je nejlepší cestou k toleranci, respektu a do budoucna i k předcházení konfliktům. Komunitní centrum Most je tak skutečným mostem mezi lidmi a kulturami.
2: A pan vedoucí Kočí by něco ještě dodal?
1: Tak já bych chtěl říct, že podle nás tyhle komunitní aktivity, kterým se snažíme pomoci těm, kteří žijí v našem regionu a vlastně našli tady nový domov, také považujeme za důležité, protože mají pomáhat odbourávat jakékoliv předsudky, které jsou v každém z nás v nějaké formě, ale díky tomu osobnímu vzájemnému potkávání se tyhle věci odbourávají a stávají se nepodstatnými. Takže bych rád pozval nejen cizince, ale i necizince, když to tak mohu říct, aby do našeho komunitního centra přišli.
2: Tak já vám moc děkuji za zajímavý rozhovor, zajímavé informace a přeji vám, aby se vám tyto krásné aktivity dařilo dále rozvíjet.
1: Děkujeme.
0: Děkujeme.
3: Končí radioreport, který jsme věnovali představení komunitního centra Most. Centrum provozuje diecézní charita Hradec Králové a je určeno podpoře cizinců žijících v Královéhradeckém kraji. Našimi respondenty byli vedoucí centra Jan Kočí, který je zároveň zástupcem ředitele diecézní charity Hradec Králové, a Anastázie Martínková, integrační a komunitní pracovnice. A s vámi se loučí a naslyšenou se těší Martin Weisbauer, studio Hradec Králové.

zem. A nesnesitelná tíže bytí, hroužíš se do mě, v bezmoci, bratři, pouta mlčení.

0: Jste u nás jako doma. Proglas.
1: Napravo kočky a z hospody smích, v ulici dole nejeden hřích. Nebudu vykládat o časech zlých, ale právě dobře vím, že jsem si zašel. A možná jsem to správný místo našel.

a malej David zapomněl prak. Stařičkej šaman se trudí tmou, o starých časech zpívá tu svou. Vidí, jak si lidi vedle sebe sednou,

větrem si začínám hrát. Chvíli jsme divocí, chvíli zas musíme stát. Cítím to v žilách, víří to všude kolem. Vše, co k tanci neslouží, hážu do ohně.

0: Název dnešní části je Modlitby u svatostánku. Autoři, kteří mluví o přítomnosti Krista ve svatostánku, rádi citují Mojžíšova slova, což se najde jiný veliký národ, jemuž jsou jeho bohové tak blízko, jako je nám Hospodin náš Bůh? Deuteronomium 4. kapitola. Nikdo z katolíků jistě nepochybuje o skutečné, jak se říká, reálné přítomnosti Krista v Eucharistii. Přesto však v knihách, ve kterých se mluví o takzvaných návštěvách nejsvětější svátosti, se často například zdůrazňuje, že nás ve svatostánku Spasitel čeká, že po nás touží. Není to příliš lidská představa? Nelíbí se nám ovšem sentimentální výrazy z některých modlitebních knížek o vězni ve svatostánku, o opuštěném a smutném spasiteli, kterého nikdo nenavštěvuje a kterému jako bychom dělali službu tím, že se jdeme pomodlit do kostela. Opuštěným a vězněm světa je spíš ten, kdo jde mimo kostel, než bohočlověk ve svátosti. Duchovní samota je pocit prázdnoty. Naopak, čím víc poznáváme Boží přítomnost, tím víc se blížíme k tomu, co je cílem konečného oslavení světa, nebe na zemi. Bůh však je přítomen všude. Proč tolik zdůrazňovat svatostánek? V dogmatické teologii se mluví o problému Kristovy přítomnosti. Bohoslovci nás ujišťují, že v podstatě není rozdíl mezi těmi, kdo se s Ježíšem stýkali v Palestině, a námi, kteří klečíme před svatostánkem. Přítomnost Krista pod způsobou chleba je sice neviditelná, tajemná, ale pravá. Je jakoby za oponou a přesto na dosah ruky. Častější návštěva u svatostánku je tedy přirozeným výrazem víry v tuto svátostnou přítomnost Krista. Proto mají být kostely, pokud je to možné, otevřené i mimo bohoslužbu, aby se tam věřící mohli příležitostně zastavovat. Řeholníci a ti, kdo žijí v ústavech svěřených církvi, jsou, jak to vyslovila sestra trapistka Maria Gabriela, pod jednou střechou s Ježíšem. V domě totiž bývá kaple, kde se přechovává Eucharistie. Podle dobrého zvyku ji navštěvují několikrát za den, například hned ráno po vstávání, večer před spaním, po jídle, před cestou z domu, při vstupu do domu, před důležitou prací a podobně. Gaudier vypočítává 8 motivů, které nás mají vést k tomu, abychom poklekli v kostele u svatostánku, i když není doba bohoslužby. První. Na poděkování za všechno dobré, co nás potká, ať už je to úspěch, radostná zpráva, zisk nebo cokoliv jiného. Druhý. Povinnost uctít Boha, který je nám blízko, podobně jako neopomíjíme příbuzné a známé, jdeme-li okolo. Třetí. Potřeba být s Kristem v úzkém přátelském styku. Čtvrtý motiv, který nás má vést k návštěvě svatostánku, je zvláštní nutnost, nouze, potřeba, kdy si chceme vyprosit pomoc a posilu. Pátý. V opuštěnosti, kdy na nás doráží smutek a neútěcha. Šestý. V pochybnostech, kdy si potřebujeme vyprosit světlo a radu. Sedmý. Po upadnutí do hříchu a chyby, kdy si máme hned vyprosit odpuštění. Osmým důvodem k návštěvě svatostánku je začátek nových prací, podniků, abychom si ověřili v modlitbě, že hledáme jen Boží vůli.
1: Na závěr dne vás zveme k modlitbě Simeonova kantika. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Nyní můžeš, Pane, propustit svého služebníka podle svého slova v pokoji.
2: Neboť moje oči uviděli tvou spásu, kterou si připravil pro všechny národy,
1: světlo k osvícení pohanům a k slávě tvého izraelského lidu.
2: Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému,
1: jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků.
2: Amen.
1: Opatruj nás, Bože, když bdíme, abychom bděli s Kristem, a ochraňuj nás, když spíme, abychom odpočívali v pokoji. Dej nám, Bože, pokojnou noc a posiluj nás, ať vytrváme v dobrém až do konce. Amen. Dobrořečme Pánu, Bohu díky.

0: Dobrý den, posloucháte Rádio Proglas a začíná pořad Jak se vám líbí. A tím vás bude dnes provázet Martin Kišperský. Mými dnešními hosty budou Marta Kloučková a David Dorůžka. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: A děkujeme za pozvání.
0: Důvodem k tomuto rozhovoru je především to, že máte nové album, a pokud se správně pamatuju, tak se jmenuje How We Little Dream. Nebo je to jinak?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream.
1: Promiň, já se směju, protože nejseš jediný, kdo to neřekl na poprvý úplně přesně. Takže to vůbec není v téhle situaci, jenom se směju tomu.
0: Já jsem spolehal na...
1: Vzpomínce na ten minulý rozhovor.
0: No ale tak to může být hezká záminka tady moji sklerózu využít k tomu, abychom ten název zopakovali víckrát.
1: Tak.
0: Tak ještě jednou, jak to je?
1: How Little We Dream.
0: How Little We Dream. A je to tedy deska vás dvou, jste duo, které tam účinkuje, nejsou tam žádní lidi, jiní hudebníci, pouze vy dva. Tedy vlastně takhle komorní album. Než si pustíme první skladbu, tak... Vždycky dávám nějakou otázku, kterou si nepromyslím. A teď by mě třeba zajímalo, jak jste se vy dva potkali. Kdy jste se potkali, kde a jestli se to dokážete vzpomenout, jak jste se viděli poprvé.
1: Jako úplně poprvé? Mm-hmm. No já si myslím, že já jsem Davida poprvé viděla v roce 2008 na Czech Jazz Workshopu v Praze.
2: Mm-hmm. Aha.
1: Si myslím, no. Protože já jsem tam byla na workshopu jako frekventantka a ty jsi tam učil. A podle mě předtím asi jsem tě neviděla. Já si mluvím na mikrofon.
2: No, tak...
0: A David si pamatuje frekventantku?
1: A David si pamatuje.
2: To a upřímně tehdy nepamatuju, no.
1: No. To nevadí. To je v pořádku.
0: Ale potom je nějaký okamžik, jak už jsi se jako Martu uložil, ne?
2: No tak pak asi během studia na Vošce, takzvané. No. Mm-hmm. Což je oddělení na Ježkově konzervatoři v Praze. Mm-hmm. Teda, kde já jsem učil a učím stále.
0: Mm-hmm.
2: Tak, ale to nevím, jestli je nutný tuhletu.
1: Jako není to až tak úplně zajímavý, no.
2: To není až tak zajímavý, asi, no.
0: Ale pro mě třeba jo, protože já vůbec nevím, jak tyhle ty věci fungují. Já jsem se nikdy nic neučil, takže třeba nevím, co jsi vlastně Martu učil.
2: No, nějaký asi prostě ty předměty, který učím tam stále už řadu let, což je takzvaná teorie jazzové improvizace, ale ona to tam není moc teorie, spíš je to zkrátka o jazzové improvizaci v praxi a pak a potom ansámbl hraní v kapele. Mm. Ale já k tomu můžu vlastně říct hlavně to, že já už učím takhle spoustu let, už vlastně víc než 20 let a učení mě baví občas, když toho učení není moc, jako daleko víc mě baví vždycky hrát, prostě hraní, to je to, proč dělám hudbu, to učení je spíš taková vedlejší aktivita. A i v rámci toho učení vždycky to, co mě na tom učení nejvíc baví, je zase to hraní. Ale za ty léta jsem zjistil takovou dobrou věc, že některý studenty a studentky, co člověk učí, tak vlastně, že to je dobrý, že člověk někoho něco naučí a pak může s těma lidma hrát. A pak dokonce ty bývalí studenti nebo studentky mi volají na hraní. Takže vlastně je to taková aktivita, která se velice vyplatí, že jednak je to zábava, baví to snad i ty studenty a ještě to má různý takovýhle prostě přínosy do budoucna. Takže vlastně za ty léta, co učím, tak je celá řada lidí, kteří původně byli mými studenty, s kterýma teď hraju. S některýma častěji, s některýma méně často a to je vlastně krásná věc. Tak a vlastně já jsem to měl podobně, že když, úplně podobně jsem to neměl, já jsem to měl tak, že když jsem studoval na Berkeley, tak některý učitelé, ke kterým jsem chodil na hodiny, tak oni mi pak začali volat na různý kšefty v Bostonu. Ale já jsem jim nevolal, takhle to nebylo, takže...
1: Já jsem
2: ty hraní neměl tehdy, já jsem neměl na co jim volat. Ale no, tak to je jenom taková malá vsuvka prostě, že tahle ta souvislost s tou školou.
0: Takže to vlastně tak je, jak se opravdu říká, že škola dává člověku ty kontakty. který později jako se velmi hodí, že nejenom vědomosti a skills, ale i tu nějakou jakousi sociální výbavu a známosti.
2: No, určitě. Myslím si, že tak by to mělo fungovat.
0: Výborně. Oslavíme tuto situaci první písní z vaší desky How Little We Dream. Pojďme na to.

0: Tak, to album vychází zcela čerstvě u firmy Bivak Records, říkám to správně?
1: Ano.
0: Ano. A vychází na vinilu. Měl jste nějaký koncept, když jste se, nebo kde vzešel ten impuls udělat desku písní pro kytary a hlas a to, že to jsou prostě písně třeba lidí, který máte rádi. Jak to začalo, tahle ta cesta?
1: Tak my jsme v pandemii si řekli, že by bylo fajn udělat duo a začali jsme zkoušet a nějak jsme dali dohromady vlastně pár písní a ty jsme natočili, to bylo v roce 2021, natočili jsme je v Sonu jako takovou live session. A pak jsme vlastně hráli koncerty a říkali jsme si, že by bylo hezký udělat desku celou. A na tom jsme pak začali pracovat, že jsme vlastně některé ty skladby původní ponechali. To byly takzvané jako jasné věci, které musí být i na té desce. A tam je to třeba píseň Dreamland nebo White Rabbit. A pak jsme další doplnili stylem, že jsme, jak jsme si poslali písničky, které se nám líbí. Snažili jsme se vybrat třeba z jazzových standardů ty netolik známé. A pak z toho tak nějak jako docela přirozeně vycházel výběr písní 60. 70. let. A plus je tam i jedna teda velmi současná.
0: To Billie Eilish?
1: A, ano, ano.
0: No, to mě právě zajímalo, jako, jestli ten koncept byl třeba hudba jako mládí, nebo jak to říct, protože jsou věci, které jste mohli slýchat, když jste začínali hrát, nebo když jste se začali zajímat o třeba standardy a tyhle ty věci, že ten repertoár je takhle postavený hodně na věce, který patří k nějakému kánonu trošku, jo. Jestli to nějak souvisí třeba i s tou školou, jestli to byly písničky, na kterých jste se třeba spolu jako sehrávali, učili, nebo který dostala třeba jako domácí úkol, nebo ne.
1: Jo, takhle. Ne, to ono s tou školou opravdu to nemá tolik jako společného tohle duo. To spíš jako jestli bych já většinou ten nějaký zlom spolupráce s Davidem uvádím moje první album Debut Loving Season, kdy jsem ho oslovila, aby na něm hostoval. A tak vlastně nějak od té doby tu spolupráci jsme tak jako započali, že pak z hosta se David stal řádným členem mého kvintetu a z toho vlastně vzniklo i tohle duo. Ale že by to mělo jako nějakou spojitost se školou, to asi úplně ne. Že, i když David zadává super věci do kapely, co si pamatuju, tak to bylo vždycky moc hezký program, takže to...
0: A co je vlastně vnitřní motivací nahrát písně, které už byly mnohokrát nahrány většinou? Proč vlastně si člověk řekne, tohle bych chtěl, aby slyšel svět teda v tom podání, jak to zpívám?
1: Takový najít tam něco nového, něco, co člověk může přinést, co ještě snad nikdo...

0: že si přesně vystihnul ten celý koncept. Ten, protože ten koncept je strašně jednoduchý. Marta zpívá, já hraju na kytaru a hrajeme písničky, které se nám líbí, nebo ke kterým máme nějaký vztah. A nic víc vlastně zatím moc není, si myslím. A samozřejmě, když někde třeba mě napadne nějaký jiný akord, tak jako je pravda, že u některých těch písniček jsem změnil trošku harmonii, ale ne proto, že bych si řekl, že koncept je najednou jako zkoušet, jaký jiný harmonie tam budou fungovat, ale prostě proto, že mě to napadlo. A zrovna v tu chvíli mi to přišlo, že to do toho způsobu, jakým to budem hrát, funguje určitá harmonie daleko líp než ta původní. A bylo to čistě intuitivní rozhodnutí v tu chvíli, že jsem si řekl, zkusím tady to, tohle by mohlo být hezký, jo, funguje to, tak to uděláme takhle. A pro mě, jak jsem o tom přemýšlel, teď nedávno, zrovna jsem se bavil s někým o skládání hudby a o tom, jak, já nevím, jestli to máš třeba podobně s tvýma písničkama, ale já jsem, myslím, první písnička, kterou jsem napsal, to bylo, když mi bylo 14 let a
1: tak vlastně taky, ale bylo to strašný.
0: A zrovna, nebo v těch 14 jsem měl pocit, že jsem napsal první takovou, jako která se dá brát nějak vážně. A kterou bych třeba i teď ještě byl ochoten zahrát klidně. A že není špatná. Ale...
2: Počkej, to je slovo do pranic. Ale... to mě zajímá.
0: No, ale každopádně pak za ty léta, že teď letos mi bylo 46, tak za ty léta jsem napsal spoustu písniček a některý z nich hraju pořád doteď, který i prostě věci, které jsou třeba 25 let starý už. A spoustu už jich nehraju, protože už mě to nebaví. A vlastně jsem zjistil, že tyhle ty autorské věci starší, že už je hraju určitým způsobem tak, jako kdybych je nenapsal já a kdyby je napsal někdo jiný. A vlastně naopak, co se týče převzatých věcí, tak jsem zjistil, že ideální je ten, pokud se člověk dovede dostat do toho stavu, že hraje převzatou věc tak, jako kdyby to byla moje vlastní věc. Že se k té skladbě dostanu tak blízko a taky jako porozumím, jako kdybych ji napsal já.
1: Jo, že člověk se pak nebojí být jako v ní svobodný v té písni, protože už prostě se s ní kamarádí.
0: No, že to je naprosto přirozený. Takže netroufám si říct, že se mi to úplně daří, nebo to nemůžu sám posoudit. Ale jestli mám nějaký cíl, tak je to tenhle ten cíl dostat, prostě proniknout do těch skladeb tak, že už tam není taková ta bariéra, že to je něco vzdáleného, ale že to je něco, s čím jsem naprosto zžitej, tak to, no, ano. To možná je takový můj koncept.
1: Bylo rozuměno, já jsem milovník konceptu, líbí se mi, když je nějaký koncept jako působivý, jo, a už sám o sobě vytváří příběh, ale na druhé straně je hrozně úlevný slyšet, že někdo něco dělá jen tak, protože má chuť a protože mu to přijde hezký, líbí, nelíbí, chuť. To jsou dobrý důvody, proč něco dělat, obzvlášť jako v něčem tak emocionálním, jako je hudba. Takže dobrý, já beru. Dáme druhou píseň dnešního pořadu.

0: Posloucháte Radio Proglas a já si povídám s Martou Kloučkou a s Davidem Duruškou. Pojďme si teda říct, jaké písně tam jsou. Jestli si chceme říct něco k ním, proč jste si je vybrali, co máte na nich rádi. Já třeba jsem byl okouzlen tím, že tam je Paul Simon a jeho písnička 50 Ways to Leave Your Lover, kterou jsem teďka slyšel i v Praze nedávno od mistra osobně.
1: Já taky.
0: No a bylo to skvělý. A byl jsem hrozně napnutý, jsem si říkal, když jsem to slyšel poprvé, jsem říkal, no, co pak se stane asi v tom refrénu, který je v tom originále takový jako nakopnutý. A tak se mi líbilo, že jsi tam jako trošku taky teda taky rozparádila. Tak pojďme si říct něco k těm písničkám, jaké tam jsou.
1: Tak zrovna tuhle 50 Ways to Leave Your Lover, to myslím, že vybral David a mě se samozřejmě taky líbila. A to je taková kuriozní, že vlastně Paul Simon píše z pozice muže, já ji zpívám jako žena. Tam jsem třeba řešila, jestli ten text trošičku změnit a nakonec jsem se rozhodla, že ne. A tak to je prostě hravá věc, to je velká radost jí zpívat. Pak je tam třeba If You Could Love Me od Normana Simonse, to zpívala krásně Carmen McRae. To jsem vybrala já, protože já zase mám ještě jako velký vztah k takovým dramatičtějším písním a takým srdcebolným textům. Takže pro mě je třeba osvěžující vlastně zpívat právě i jiný texty, než tohle drama. Třeba právě to 50 Ways to Leave Your Lover, kde je to s nadhledem. A no, co tam zadal? Dreamland od Joni Mitchell, to jsem vlastně už zmiňovala. If you see her, say hello. Originálu. If you see him, say hello. od Boba Dylana. To je taky krásná věc, kde je spousta prostoru si hrát s tím textem. Ale zase to člověk nechce moc přehnat. Jako pro mě to docela byla výzva interpretačně. Tenhle repertoár, právě dostat ho pod kůži.
0: A v čem?
1: A,
0: nezní to, že by se s tím měla práci technicky?
1: To ne, ale opravdu se jako sžít s těma myšlenkama těch původních autorů. Tím, že jsme ty věci vybírali společně, tak ne všechny písně pro mě byly úplně na první dobrou, že bych si řekla, jasně, tam to úplně přesně cítím, to je můj příběh. Ale to je právě něco, co mě strašně baví, protože tam vidím tu cestu, ten progres, co tam nastane a i tam nastává pořád během koncertu, že... A tak to mám asi i u jiných písní, že člověk je v nějaký jiný situaci a ten text se ho dotýká zas úplně jinak, než se ho dotýkal před pár měsíci. Takže to mě moc baví na tomhle repertoáru, že prostě... Já mám pocit, že nevím, jak to má David, ale já s každým tím koncertem mám ještě pořád co objevovat. A to mě na tom strašně baví.
0: To já třeba vůbec neumím si představit, protože jsem takhle jako neználek, jo, ale když máte koncert, jak moc ty písně jsou jako ještě dneska jako šlágrama? Jo, když řeknete, teďka zahrajeme a teďka řeknete název té písně, tak se v tom publiku ozve, jo! Jo? A nebo asi spíš lidi jsou překvapováni těmi písněmi.
1: Podle mě tak půl na půl, nebo myslím, že zrovna ta 50 Ways, ta funguje, to je, lidi znají.
0: Jo, je to jo. No.
1: White Rabbit... Tak to je samozřejmě hitovka skrz naši interpretaci a Davidovo kouzlení s drátěnkou.
2: No, ale nevím, jestli jako kromě 50 Ways to Leave Your Lover a ty Billie Eilish, jestli to lidi znají, jak tady třeba v Česku. A i ten Bob Dylan třeba, tahle písnička, to není zrovna hit, že jo? To není jeho nějaká extra známá věc, si myslím. Dreamland taky si myslím, že není až tak známá věc, takže... A tak možná i trošku jsme to vybírali právě, jako aby tam nebyly...
1: Aby tam nebylo Blowing in the Wind.
2: Přesně, no.
0: Nejprovařenější.
1: No. Teda jako samozřejmě s tím je všecko v pořádku, s tou písní. Ale...
0: Jak to bylo s těma možnostma toho, jak ty písničky třeba, jsem se ptal na ty změny, ale třeba lákalo vás jako spíš, aby se to blížilo tomu koncertnímu provedení, nebo využít třeba jemných možností vrstvení v tom studiu? Ta deska na mě působí hodně komorně a někde mám pocit, že těch kytary tam víc, ale možná to teda vyhraje zaraz, já vlastně nevím. Ale jestli jste si říkali třeba, no tak v té písničce bych nahrál třeba 3 kytary přes sebe, a můžeme tam udělat ještě potichoučku třeba hlas do refrénu, anebo jste si říkali, necháme to prostě dejchat bez těch overdubů, protože v jazzu se moc nedohrávají overdubby, jako aspoň teda, co já vím.
2: Ale jo, už jako posledních 40 nebo 50 let celkem, jo. Jako ne,
0: tak to mě uniklo, ten vývoj, posledních 40 let jsem tak nesledoval.
2: No, ne, není to nějak výjimečný v jazzu taky do, nebo jak kdo, záleží jak kdo, ale výjimečný to není.
0: Já se vždycky dívám na ty disky, tam je napsaný nahráno 5. a 6. dubna, smícháno 7. a 8. května, jo. Si říkám, tak to nebyl žádný čas nic dohrávat, jo.
1: Já jsem teďka na poslední desce Kurta Ellinga viděla dokonce, že tam je opravdu časové okno, že to natočili od 2 do 4 odpoledne. No, to už je
0: hodně beatlesácký.
1: Hodně specifický. Ale tak on David vrství skrz Looper i na živých koncertech a samozřejmě, že tam jsou vrstvy v některých písničkách na té desce. Ale třeba zpěv, jakoby já myslím, že tam vokály nikde nedělám. Taky si dobře pamatuju. Takže ten koncept je spíš taková koncertnější verze.
0: Dobře, pojďme si dát další píseň, abychom si to pěkně vychutnali poslechem.

0: To album, které posloucháme, tak vychází u Bivak Records, to jsme už zmínili, ale potřeba to říct znova, že v případě zájmu se to dá koupit teda nejenom na koncertě, ale i přes objednání, přes stránky tohoto vydavatelství. A když jsem teda zmínil koncerty, tak jak to je s tím živým hraním? Jaké máte plány, jak moc jste schopni často hrát? Jestli to je tolik, kolik byste chtěli, nebo byste chtěli víc, nebo míň? Jak to máte?
1: My bychom určitě chtěli hrát víc. To myslím, že jako platí, ale zároveň se povedlo, že s tím vydáním, po vydání desky a před křtem jsme hráli asi 8 koncertů, že vlastně tu desku doprovázelo takové pěkné turné a ty koncerty byly moc fajn. Takže 10. června jsme měli takový jakoby závěrečný koncert toho jarního tour v Ostravě v rozhlase na festivalu Jazz Open. A máme na podzim naplánováno pár koncertů i právě v Brně na Jazzfestu Brno. To myslím, že bude 22. října. Mm-hmm. A dál ty koncerty bukuju. Já jako ten management dělám spíš já. Mm-hmm. A posnažím se ještě na nějaký jarní šňůry a tak, takže...
0: Tam je velká výhoda, že jste dva, to se dá podle mě jako zmáknout stran termínu, ale zase ta hudba je tak křehká, že třeba si představuju, že na spoustě míst to může být jako náročný, třeba na festivalech a tak. Jo.
1: Tak není to jako vyhrávačka úplně na městské slavnosti, ale myslím si, že to zase, jako i když jsme hráli open airy, tak to bylo krásný. Takže já si myslím, že to je spíš na konceptu toho kterého festivalu a na vnímavosti toho publika. A nemyslím si, že tahle muzika jako nutně musí být v komorním temným klubu. Okay. Ukázalo se, že ne, takže nebráníme se ani hlavní stage na Colors of Ostrava.
0: Tak. Uvidíme, co se přihodí. Ale zrovna tam bych to měl představit pěkně. Třeba v tom gongu. Jo.
1: Tak v gongu to samozřejmě bylo nádherné.
0: No a tak počítám, že toho repertoáru máte ještě víc, než na té desce je. Když máte koncerty, tak hrajete víc věcí. Už je nová deska, ale už plánujete věci do budoucna, třeba stran toho hraní?
2: Jo, tak plánů máme spoustu a na koncerte hrajeme ještě víc věcí samozřejmě, které nejsou na desce, několik autorských věcí.
0: Hrajete autorské věci?
2: Ano.
0: Jsem se chtěl zeptat a nechtěl jsem vás tím jako nějak trýznit zbytečnou otázkou, když člověk má desku písní, které se mu líbily, tak proč by mu někdo vnucoval autorský písně, ale pokud máte autorský písně, tak mě naznačte třeba, jakým směrem se vydávají ty písně.
1: Tak jedna je, kterou jsme napsali společně, to je jako zhudebněný text můj, a druhá je Davidova z alba Silently Dawning. A myslím si, že ve chvíli, kdy se rozhodneme hrát víc autorských, tak jak David, tak jak máme těch autorských opravdu hodně. A možná by to bylo taky zajímavé jít tímhle směrem, ale zatím spíš jdeme směrem těch standardů písní, co máme rádi, ale... já bych se tomu určitě jako nebránila i napsat nový repertoár přímo jenom pro to duo. Na další album třeba.
0: To jsem zvědavý. Tam se to odpíchne.
1: Ono to opravdu vychází z toho, jako, že co nás baví hrát takhle společně. A je to takový volný.
2: No, takže pro mě vlastně tohle, tahle ta deska je zajímavá tím především, že naprostá většina muziky, kterou hraju, ať už jako kapelník, anebo jako sideman, tak jsou to vždycky autorské věci. Jsem, myslím, nikdy nenatočil žádnou desku, kde by byly jenom převzatý skladby, takže v tom tohle bylo něco úplně novýho, něco, co mě hodně lákalo. A zkrátka nová zkušenost. Ale myslím si, že do budoucna určitě to bude nějaká kombinace. Nebo že buď to třeba zase převáží ta autorská tvorba, tak jako to je, když hrajeme s Martou v kvintetu, anebo to bude nějaká kombinace převzatých věcí a těch našich vlastních. A i co se týče těch převzatých věcí, tak by zase ještě bylo spousta dalších možností, kam sáhnout ještě zase úplně jinam třeba, než jaký je ten repertoár na tomhle albu, takže to se mi na tom líbí, no, že těch možností a směrů možných je spousta, že vlastně všechno je možný. Tady takhle v tom našem duu mám pocit.
0: Prima, já jsem zvědavý, co se bude dít dál, držím vám palce a přeju vám, ať si to užíváte a ať se máte hezky, ať jste zdraví a to vlastně přeju i posluchačům Rádia Proglas, s kterými se tady kolektivně loučíme pro dnešní den a přejeme jim také hezké dny. Tak ještě jednou díky za návštěvu, mějte se pěkně a je nutno říct, že dnešními hosty pořadu, jak se vám líbil, byla Marta Kloučková a David Doruška a povídal se s nimi Martin Kišperský. Ahoj.
1: Tak děkujeme za pozvání a ahoj.
2: Děkujeme. Ahoj.

Odbyla jedna hodina raní a na Proglasu začíná koncert komorní hudby. Vyslechneme v něm tři skladby. První nese název Klavírní trio číslo 3 C-moll opus 101. Autorem skladby je Johannes Brahms, hraje trio pro arte. Druhou skladbou je klavírní kvartet S-dur opus 47. Autorem je Robert Schumann, hraje Dvořákovo klavírní kvarteto. Třetí a závěrečnou skladbou je sonáta číslo 2 pro harfu opus 34. Autorem je Jan Ladislav Dusík, hraje soubor Orchestra di Mantova. Diriguje Vittorio Parisi. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Proglasu skončil koncert komorní hudby, ve kterém jsme vyslechli tři skladby. První nesla název Klavírní trio číslo 3C mol opus 101. Autorem skladby je Johannes Brahms, hrálo trio pro Arte. Druhou skladbou byl klavírní kvartet S-dur opus 47. Napsal jej Robert Schumann. Hrálo Dvořákovo klavírní kvarteto. A na závěr to byla sonáta číslo 2 pro harfu opus 34. Napsal ji Jan Ladislav Dusík. Hrál soubor Orchestra di Mantova a dirigoval Vittorio Parisi. Proglas přebírá relaci Rádia 7.
1: Myslela jsem si, že už se nikdy nebudu smát.
2: Mě vlastně už nebavilo žít. Já jsem v tom neviděl smysl, neviděl jsem důvod.
3: Já jsem vždycky prostě věřil tomu, že to jediný hezký, co na světě je, pro co by mělo smysl jako žít, je láska, být někým milovaný. Akorát jsem to nějak neuměl prostě uchopit.
4: Prostě jsem pořád hledala někoho, komu bych mohla věřit.
5: Můj pohled se změnil, když jsem se dokázala radovat z každého dne.
6: I teď, když o tom mluvím, tak se mám trošku husí kůže.
7: Jediný, co vím, že Bůh je tady, Bůh je se mnou, Bůh mě nikdy neopustí.
8: Stopy. Svědectví o Božím jednání.
9: Vítejte u dalšího dílu relace a podcastu Stopy, který vzniká na Rádiu 7. Od mikrofonu vás zdraví Milan Remeš. Pořad se snaží zachytit v životech hostů okamžiky, které změnily jejich směřování směrem k Bohu a Ježíši Kristu. Během červencových týdnů dáme prostor reprízám příběhů některých bývalých i současných pracovníků našeho rádia. Dnešek patří povídání Karoliny Vološinové, které se doptávala Bohdanka Medřická. Přejeme vám dobrý poslech.